chtěl tímto způsobem sjednotit významné hodnostáře z různých národů své říše v poddání se jemu a jeho vládě. O tom dál čteme. Když stanuli před sochou, kterou Nabukadnezar vztyčil, zvolal hlasatel mocným hlasem. Lidé všech národů a jazyků, přikazuje se vám toto. Jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cymbál, buben a všechnu tu hudbu, padněte a klanějte se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Kdokoliv by nepadl a neklaněl se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé pece. Nabukadnezar byl snad při stavbě zlaté sochy inspirován svým snem, ve kterém jeho vládu symbolizovala právě zlatá hlava. Neuvědomil si ale, že ten Bůh, který mu zjevil ve snu budoucnost, je větší než on a jeho zlato. Někteří královští věštci také zapomněli na to, že dříve unikli popravě, když nedokázali vyložit králův sen jen díky Bohu Izraelců. Přišli králi žalovat, že tři izraelští mudrci se odmítají soše klanět. Řekli, jsou to ale jistí Židé, které si ráčil pověřit správou provincie Babylon, Šadrach, Mešach a Abednego, a tito muži si z tebe králi nic nedělají, tvé bohy nectí a zlaté soše, kterou si vztyčil, se neklanějí. Nabukadnezar se rozuřil, také rychle zapomněl na vše dobré, co mu přinesla služba těchto mužů. Třech Izraelců se zeptal, jste teď připraveni, jakmile uslyšíte všechnu tu hudbu, padnout a klanět se zlaté soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete ihned hozeni do rozpálené ohnivé pece. A který Bůh by vás mohl zachránit z mé moci? Izraelci na to králi odpověděli. Na to ti Nabukadnezare nepotřebujeme sami odpovídat, řekli králi Šedrach, Mešach a Abednego. Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou si vztyčil, se nepokloníme. Odpověď těchto mužů ukazuje nejen obrovskou odvahu, ale hlavně odevzdání se Bohu. Věděli, že Bůh zakázal klanět se cizím bohům. Oni tento zákaz dodrželi. Splnili tedy Boží vůli. A Bůh bude tedy na jejich straně, ať už zemřou, anebo přežijí. Smrt není to nejhorší. Horší je odmítnout Boha. Tři Izraelci nám připomínají našeho Jana Husa, který stál v podobné situaci. Buď se pokloní lži a přežije, anebo zůstane věrný Boží pravdě a dá svůj život v šanc smrti. On ze svého vězení napsal, nejmilejší, prosím vás já, sedící v žaláři, který se nestydím trpět kvůli Pánu Bohu, proste za mne Pána Boha, ať se mnou chce zůstávat. Jedině v něm mám naději a v našich modlitbách k němu, že mi dá vytrvat v milosti Boží až do smrti. Pokud se rozhodne mě k sobě povolat, buď jeho svatá vůle. Pokud se rozhodne mě vám vrátit, také buď jeho vůle. Tři Izraelci ale místo smrti nalezli v rozpálené peci někoho, kdo je zachránil. O tom čteme. Náhle se král Nabukadnezar zděsil, vstal a ohromen se ptal svých rádců, co pak jsme nehodili do plamenu tři svázané muže? Jistě výsosti, odpověděli. Jenže já vidím čtyři muže, on na to, a rozvázané. Procházejí se v plamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako Boží syn. Muži pak vyšli z ohnivé pece zcela nezraněni. Výsledkem byl vzkaz, který nechal Nabukadnezar rozeslat po celé říši. Nabukadnezar tehdy prohlásil, požehnán buď Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a zachránil své služebníky, kteří se na něj spolehli. Vzepřeli se dokonce i královskému rozkazu a raději by položili život, než aby sloužili a klanili se jinému bohu, než je jejich bůh. Proto nařizují lidem všech národů a jazyků. Kdokoliv by se rouhal bohu Šadrachovu, Mešachovu a Abednegovu, bude rozčtvrcen a jeho dům obrácen v smetiště. Každý jiný bůh přece nedokáže zachránit jako tento. To, co začalo klaněním se zlaté soše, skončilo klaněním se bohu. Naše víra může způsobit velké věci. Jan Hus nebyl z ohně zachráněn, jako tito tři. Jeho smrt ale přinesla něco podobného, jako v tomto příběhu. Bůh si získal mnoho lidských srdcí.

Poznávat Bibli a její poselství můžete s Jiřím Zdráhalem, pastorem církve ICF Brně, poslouchat každý všední den v 8 a 18 hodin.

Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Kniha proroka Izajáše, 55. kapitola, 6. verš.

S další písní je tu Joshua Aaron, který nás vezme k zahradnímu hrobu a písní Požehnání. O 14:30 nás čeká No Filter.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Do Matoušova evangelia nás dnes vezme poslední letní repríza talk show No Filter.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Další díl pořadu No Filter je tady a jsem tu já, Tomáš Michalko, spolu s mým tátou Milanem.
3: Nazdar, Tome.
2: A pokračujeme v našich debatách,
3: no.
2: Našich rozhovorech, které máme veřejně v rádiu a na podcastech.
3: Jo, si někdy tak povykládáme veřejně.
2: Ano. Tak co tě v poslední době zaujalo? O čem si dneska budeme povídat?
3: No, tak co mě zaujalo, byl jsem ve Zlíně v neděli. To bylo hezké, tam v nové církvi Move Zlín.
2: Mhm.
3: V nových prostorech, v centru, s Liborem Osouchem, tak to bylo hezké.
2: Jo.
3: To není téma dnešního podcastu.
2: Jasně, ale bylo to fajn.
3: Ale potěší to, no, když něco nového, jo. A ještě takového, jakože pán Bohem vyvolaného,
2: jo.
3: Tak to bylo super, takže ve Zlíně to žije, tak jsme
2: rádi. Jo. Máme rádi Zlín, že?
3: No,
2: tam rádi jezdíme.
3: Jo, takže tohle to bylo jakože z věcí. No ale dneska bychom mohli otevřít několik témat, já jsem nahodil několik témat,
2: jo.
3: Tak postupně to můžeme jako procházet, to je spíš jako myšlenka, než nějaké jako teologické vyučování, ale to tak vlastně
2: jasně.
3: Máme.
2: No, jakože. No určitě. Tak do čeho se pustíme?
3: No tak pojďme zkusit jeden citát, nebo vlastně jsou to tři verše, a já to přečtu nejdřív, jo, a pak se podíváme na tu podstatu té myšlenky.
2: Jo.
3: Takže je to Matouš 5.13, kde je napsáno, vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Jsou to vlastně dvě nějaké podobenství nebo připodobnění, sůl a světlo, ale to, co je na tom nejzajímavější pro mě, je, že Ježíš tam neříká buďte solí světa nebo buďte světlem. On říká, vy jste sůl světa a jste světlem. Jo. A to je zajímavý detail. Zase v textu, který asi jsme, kdo čteme jako Biblii, tak tisíckrát, tak to známe všichni, že jo, prostě. Ale vlastně ta myšlenka, že to vlastně není buďte, ale jste, je vlastně pro mě zajímavá a otázku vlastně, co to vlastně pro nás znamená. Jo. Takže tak.
2: A teď co s tím? Tak jsme si řekli, že jsme a hotovo, takže splněno.
3: No, to je právě ta otázka, jaký to má vliv, když tam by bylo buďte, jakože snažte se o to, to vědomí, hele, tak teďka musím něco jako vyprodukovat. A s tím, že on říká, no jako ne, tak ty jako jsi, jako jo, v každém případě. Solí světem a vlastně takhle jako, že vlastně nemusíš proto nic tak speciálního jako dělat. Spíš je to asi o tom mentálním nastavení, vědomí, kým vlastně jsem nebo kým jsem byl.
2: Jo. Zajímavé je to, že to začíná, vy jste sůl země, ale zároveň potom na to navazuje ta věta, nebo pokračuje ta věta dál, ale k čemu je sůl, když nesolí? Jakože k čemu to je, když ztratí tu chuť, když vlastně čím má být, nakonec není. Není k ničemu a stojí za to akorát jí vyhodit a pošlapat. Tak ano, je to, začíná to, vy jste, ale když nebudete fungovat, tak jste k ničemu.
3: No, nebo když to jako dáte, to možná, co s tím světlem, když to dáte pod čepec, jo? Podhrnec.
2: Podhrnec.
3: Jo, a no vlastně ten kontext toho, té soli, tak jak tomu lidé tehda jako rozuměli, vlastně sůl se získávala z moře, jo? A vlastně získávala se spolu s dalšími minerály, to znamená, to nebyla taková ta čistá alpská solnička, kterou máme na stole, jo? To byl vlastně takový jako trošku maras, jako všeho možného z moře, dokonce i nějaké jako kousky sádry údajně, nebo prostě nějaké takové jakože tyhle ty částečky. Jo, tam, ale teďka oni vlastně, to, co vlastně ta sůl mohla ztratit, svou slanost, právě protože jako v prostředí, kde bylo třeba zvlhko nebo něco, tak ona to vlastně jako mohla ztratit, ale ona, sůl si to jako nespůsobí sama, že solí. Jo. Prostě ona taková byla, ale lze to ztratit, protože on potom vlastně říká, už se nehodí k ničemu, jo. A oni to potom používali vlastně na cesty třeba, jo, na vydlážení cest, jo, protože spoustu toho, co oni vytěžili z toho moře, tak vlastně tu slanost nakonec jako pozbylo a to oni používali třeba potom úplně k jiným účelům, jo, protože už ta sůl tam vlastně nebyla.
1: Zajímá vás obsah NoFiltru víc? Zapojte se do skupiny NoFilter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
2: Takže když to ztratí tu svoji podstatu, ta sůl země nebo světlo světa, tak možná se zužitkuje jinak, ale nebude to plnit ten
3: sůl. Už to není ta sůl.
2: Už to není ta sůl. Jo, už je to něco jiného. Mhm.
3: A vlastně to, že vy jste, to znamená, že ta kvalita do nás byla nějakým způsobem vložená a není to výsledek tréninku nebo výkonu. Jo, to znamená vy jste, jo, vědomí toho, že bylo nám něco dáno. To zní trošku tak teoreticky asi, že jo?
2: No, trošku, ale to nevadí. Občas je fajn se nad tím zamyslet. Mě spíš zajímá, nebo jako zamýšlím se nad tím, jak, co to prostě pro ty lidi v tu chvíli znamenalo, když tohle to slyšeli. A co by to znamenalo možná pro nás dneska, protože sůl používáme dál, jasně, ale v podstatě nemáme ten proces získávání soli zažitý, ani nemáme odpad soli, která není čistá směs.
3: Ona je vlastně furt slaná, že jo?
2: Nevyhazujeme ji, nebo respektive ano, vyhazujeme sůl na zem, ale ne, protože už ztratila svoji slanost, ale protože potřebuješ rozmrazit chodník tak před barákem. Takže spíš přemýšlím, jako co by to bylo dneska.
3: No vidíš, to mě vůbec nenapadlo, že to je vlastně taký kontext, jako oni tehda na rozmražování jako
2: nepotřebovali.
3: Tak to by bylo zajímavé.
2: Pro nás je to vlastně, no a co, však potřebujeme tu sůl.
3: Je to je vlastně pravda, že kdyby, jak by to Ježíš použil dneska a tady jako ve střední Evropě.
2: Ano, ano, ano.
3: Prostě buďte solí z chodníků, aby lidé po vás mohli chodit.
2: Aby lidé nepadali.
3: Nevím, no.
2: Takže, jo, takže jenom přemýšlím, jako jak si to přeložit do toho, co my můžeme vidět, co si můžeme spojit s tím, že získávání soli je vlastně práce, nebo není to jednoduché. A tím pádem to tomu dáváš tu váhu. Takže ty jsi sůl světa, ty máš obrovskou příležitost. Asi v něčem vzácný nebo hodnotný a můžeš přinášet něco, co je vlastně každodenní, potřebuješ to často, ale má to svoji váhu.
3: No tak tam vlastně, ta myšlenka toho, že vlastně něco do tebe bylo jako vloženo, tak to je asi ta klíčová myšlenka toho. A teďka je otázka, vůbec jako když ta sůl, vlastně když si ji vezmeme, tak ona je zajímavá tím, že ona vlastně, když ji použiješ, není vidět. Jo, že vlastně nejlepší sůl je ta, která vůbec není vidět, jo? Ale která je cítit, jo? Že vlastně jo, je v tom obsažená, dokonce pak by stálo za to ještě rozvinout jako myšlenku, co když je to jako přesolené, jo? O tom teda Ježíš nemluví, jo? Ale, ale vůbec jako, že myslím si, že tohle to je vlastně spíš jako návod, buďte solí světa, není vás moc, nebo nebude vás úplně třeba moc, ale ochucujete to prostředí, v kterém žijete. Jo? Že je to vlastně jenom doplnění toho, někdy Ježíš říká jděte nebo něco, ale tady říká prostě buďte. Prostě jenom buď. A evidentně to jako je výzva, která stačí. Jo? Prostě buď. Jo. Buď skutečně někým. Jako.
2: Jo. Vždycky přemýšlím nad tím, jestli ty obyčejné věci, jako je světlo a sůl, zase obyčejné v našem kontextu už dneska, protože sůl bereš jako samozřejmost a tak stejně světlo bereš jako samozřejmost. Obě ty věci byly pro ně ne tak dostupné jako pro nás. Když byla v noci tma, tak byla tma a nerozsvítil si světla. Takže v podstatě bylo to něco, co nám komunikuje něco obyč, něco průměrného, ale pro ně to bylo něco, co...
3: Extraordinary.
2: Co by bylo, nevím, jestli úplně extraordinary, ale něco rozhodně hodnotného nebo dobrého. A přemýšlím, jestli máme tenhle ten mindset nebo tohleto nastavení mysli dneska jako křesťani, nebo spíš hledáme ty průměrné věci. Nebo se snažíme dělat věci tak, aby to bylo OK, ale ať to zase není moc dobré, nebo ať to není jako kým jsme v té společnosti.
3: Jako velkohubé,
2: jsme průměrní, nebo ať jako zbytečně nestrháváme pozornost, nebo já jsem včera rozhovor s kamarádem, on nějakým způsobem se zapojil do diskuze jedné církve tady v okolním městě kolem Ostravy, kde staví budovu církevní a vlastně se naráží na takové to, jako pojďme věci dělat průměrně s tím kontrastem toho, pojďme to dělat jako dobře. Pojďme, když už teda dáváme tolik peněz do nové budovy, tak pojďme to dělat dobře, kvalitně. A někdy tyhle ty dva světy se nepotkávají, protože ne vždycky draze znamená kvalitně a ne vždycky nadprůměrně nebo hodnotně musí být draze a jak kdyby pozlátko. Může to být vlastně něco, co vyjadřuje tvoje hodnoty. A tenhle ten střet v hodnotách si myslím, že se často děje právě v tom církevním prostředí, protože každý pochází trošku z jiného nějakého pozadí, z něčeho, v něčem jiném vyrůstal, na něčem jiném mu záleží.
3: Jo.
2: A teďka se zrovna v té církvi tyhle ty světy potkávají, protože to je snad asi jediná kulturní nějaká záležitost, kde se potkává pravidelně a dobrovolně doktor s mechanikem, fyzik s kreativcem.
3: Uprchlíkem.
2: Uprchlík s politikem. A tyhle ty pohledy na obyčejné věci jako sůl a světlo a co je dobré, co je špatné, co je použitelné, co je nepoužitelné, co je kvalitní, co je nekvalitní, se najednou promíchává a může z toho být dobrý maglajs a lidi si nechápou, že vlastně tím nevyjadřuješ najednou, že ale já chci prostě mít dobrý kávovar církvi. Neznamená, já chci mít tady pozlátko, něco drahého, může to vyjadřovat nějakou si hodnotu a někdo, kdo chce ušetřit na židlích, neznamená, že nutně musí být nějaký skrblík a neštědrý jako sobecký člověk.
3: Který, no jako to je podle mě to je šílené téma, jako vždycky se mi vlastně vybaví ten film Vlastníci. Jako.
2: Ano.
3: A je to prostě přesně, to je to jako, že se ti sejdou mezi vlastníky, jako tak rozdílní lidé, že se s nima prostě nedomluvíš. A on ten výtah nechce, jako jo.
2: Jo.
3: A on to
2: protože
3: prostě...
2: Protože měl se podílet na...
3: To je mimochodem super film,
2: proč
3: byste
2: se měl podílet na něčem, tak. Co nebude v životě
3: a mě to
2: využívat.
3: Úplně děsí, jo, tady tohleto, jako mě to děsí. No, a žel teda někdy tak v církvi to tak jako je, že ona má vlastně hrozně moc vlastníků.
2: No, takže jenom chci říct, že každý v tom může číst úplně něco jiného.
3: Jo.
2: Každý může si vzít z tohohle jiné call to action, co mám dělat v pondělí ráno, v úterý, odpoledne. Každý z toho vidí trošku něco, něco jiného.
3: A já si myslím, že přece jenom je to trochu ještě jiné téma, jakože ta sůl je spíše o tom ne co dělám, ale kým jsem, jo. Že fakt jako spíš v té společnosti, protože samozřejmě ještě, když si vzpomenu jako na některé, myslím, že to téma, o kterém mluvíš, je, je taky citlivé, jo, tak viděl jsem jednu církev, která projektovala svůj sborový dům, jo, a protože žádali o peníze z Evropské unie, tak kříž vpředu, který měl být jako na pódiu, měl stát 600 tisíc, jako. Jenom protože měli dostat peníze z nějakých fondů nebo něco, jsem říkal, tak to je, ale zároveň prostě moje zkušenost ještě s Exiturem, když jsem objížděl Českou republiku, jako evangelikální církev poznáš podle toho, že má vlastně zvenku vypadá nejhůř v celé ulici. Jo, čili tam bych řekl skoro, že to by mělo být jako taky ta sůl. Jako,
2: no právě.
3: Že prostě by to měl být nejhezčí barák.
2: Jo, jenom, že pak narazíš na to, že někdo sociálně přemýšlející s hodnotama jako soucitu a tak dále, bude přemýšlet, tak máme být solí země, světlem světa, tak pojďme využít naše zdroje ke štědrosti, k tomu, aby sloužilo to, kde to má sloužit. Jo. A někdo, kdo má spíš nějaké materiální cítění nebo chce vyjádřit tohleto v nějakém vizuálu kvalitě, tak bude spíš dávat apel tady na tohle.
3: No, tak já si myslím ještě, že je jedna myšlenka k tomu, a to možná souvisí i tam totiž jedna věc je ta osobní sůl, jako jo, ty říkáš jako v pondělí, jo, ale potom třeba jako ta církev, jo, že solíte ulice, jo, ale vlastně k tomu ta otázka, kdybych zítra zmizel ze svého pracoviště nebo komunity, chybělo by tam něco jiného, než jen pracovní síla?
2: No, je to dobrá otázka, protože zase dva pohledy. Jeden ne, protože každý je nahraditelný. A každý má pocit, když odchází z pracoviště, že to budou mít těžké.
3: Jo, jo, jo, že to zkrachuje, když to nebude.
2: A přitom to není pravda. Každý je nahraditelný v jakékoliv pozici. Ale přesto souhlasím s tím, že my tam máme být tímhletím solením nebo světlem nenahraditelní.
3: Jo.
2: A je to oboje, jako zároveň.
3: A já si myslím, že to není o tom výkonu. Jako.
2: Jo, jo, jo.
3: Jako, že samozřejmě ten výkon, tam se, když jsi v práci, jak se to očekává, že?
2: Jo, jo, ale to nemusí být o výkonu, to je někdy osobnosti, jakože máš osobnosti, které máš pocit, že jsou nenahraditelné, protože jako něco vybudovali a jsou ti foundři, ti zakladatelé, otcové zakladatelé. Mm-hmm. Ale je to tak, život jde dál a každý je nakonec nahraditelný.
3: No, jasně, no, ale myslím si, že ta otázka, ještě když to teda vrátím přes tvoje další otázky k tomu, je jako jakási sůl, kterou přinášíš prostě, ty jsi kdysi vlastně nesl to heslo, neseš si své počasí, že? Nebo
2: jo, jo. To byla jedna z našich hodnot v Klikostelu, protože měl jsem pocit, že teď je únor, že tak toho světla stále není mnoho zataženo většinu času. Sluníčko občas vykoukne a ten člověk, na člověka to dopadá, potřebuje ten vitamin D, potřebuje to sluníčko. A měl jsem pocit v jednu dobu, že naše klikostelové aktivity, církevní aktivity byly hrozně moc ovlivněny počasím, někdo přišel se špatnou náladou, něco se stalo. Ano, jasně, to tě ovlivňuje, ale já do té místnosti, když něco vedu, vlastně můžu přinést svoje počasí, můžu přinést, můžu změnit tu atmosféru. Jo, můj stav emoční samozřejmě bude trošku, nechci říct úplně jako nafejkovaný, ale někdy se potřebuješ prorovat přes nějakou si depresi, nebo ne, v tom pravém slova smyslu, ale v tom, jako, v tom negativním nějaké náladě nebo něco, prorovat to tím pozitivním a tím pádem ovlivníš ostatním, že někdo musí přinést tu energii do té místnosti, když tam ta energie není.
3: Jo.
2: A když ji doneseš, tak ji dostaneš zpátky, protože nastartuješ ten zbytek místnosti taky. Takže moje nálada nezáleží na počasí, já si nesu své počasí, si myslím, že může být solí
3: ano,
2: země
3: může být, ano.
2: V nějakou, samozřejmě, když to není non-stop, že se snažíš jako dostávat energii někam, kde přirozeně není a tím pádem tě to jednou bije, ale můžeš ovlivnit meeting, můžeš ovlivnit setkání dobrovolníků v církvi tím, že přineseš svoje počasí a nenecháš se rozhodit tím, že se řeší, jestli bude kříž za 600 tisíc anebo tady Lojza něco stluče za 500.
3: Jo. No, tak je to spíš jako rozpřemýšlení. Myslím si, že do speciálu já mám jeden dobrý film, nebo pohádku, která si myslím, že souvisí. Povykládá o jedné pohádce, ale taky možná si můžeme říct, jako kdy jsme potkali člověka, který byl solí země. a třeba když odešel, tak chybí, jo, nebo něco, tak to si myslím, že to nám taky může pomoct ještě pochopit, co to vlastně jako je. Jo. Protože jsme tak na té hraně, jakože ono to zase jako vypadá, jakože do toho něco musíš přidat, jako, jo, neseš si své počasí, no tak prostě se musíš začít usmívat, jo.
2: Ano.
3: Ale prostě znova tady je prostě vy jste.
2: Mm-hmm. Už to je.
3: Už to prostě je.
2: Už to
3: znamená, jestliže máš Ducha Svatého, jestli to rozumíš správně, jestliže prostě následuješ Ježíše, tak už to tam vlastně máš, v jakousi esenci tady toho tam máš, jo. I přesto, že to jako může být jako
2: náročné,
3: jo, skryté pod něčím, jo, nebo něco, tak prostě tady je napsáno, ty už to prostě máš, jako jo.
2: Mm-hmm. To je super, no. To mi přijde, že vlastně Ježíš v tobě probouzí něco, co tam je, jenom to nepoužíváš, nebo možná to zapomínáš. Ono to nemusí být ani nutně, že používáš. Zase už je to něco, nějaké dělání. Ono tím seš. Jo? Takže to nemusíš dělat, ale ty tím seš.
3: A když použiju jako tu jednu větu z té pohádky, já už bez tak trochu linu. Sirius, jak se jmenuje, ale
2: to nevím,
3: ale tak trochu linu, jako, ano. Že prostě ano, jestliže jsi křesťan, tak už trochu lineš, a tak je už bez tak trochu solím, jako, jo.
2: Mm-hmm.
3: No, tak dobrý, tak myslím si, že
2: já myslím, že fajn.
3: Teďka,
2: tak
3: fajn.
2: Bylo to trošku teoretické na nás, jakože možná bychom se měli přesunout do těch praktických věcí. A nebo těch příběhů.
3: Tak jo.
2: Nám chybí příběhy tady v tomhletom. Tak mějte se krásně, uslyšíme se zase za týden s novým tématem.
3: Ano.
2: Třeba vybereme nějaké další koření.
3: Buďte pepřem.
2: Tak, přesně.
3: Křenem.
2: Křenem. Tak jo, mějte krásný týden.
3: Ahoj.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Další No Filter je připraven v pondělí v 11 hodin 15 minut. Předchozí díly najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Po třetí hodině raní se na Rádiu 7 začteme do knížky Jak život šel Miloše Šolce. Za čtvrt hodinky ji bude otevírat Pavel Hromádka, do té doby několik písní. U mikrofonu s vámi Pavel Kolb.

V životu potřebujeme dech. Bůh je ten vzduch, co dýcháme. Bůh je ten, co nás tvořil svým dechem života. On tvoří stále něco nového.

Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Jak život šel s životním příběhem baptistického kazatele Miloše Šolce. V roce 1982 se mu konečně splnilo jedno velké přání. Do naší země přijel americký evangelista Billy Graham. Miloš Šolc mladší vzpomíná na jejich rodinnou chatu, kde se setkávali s mnoha křesťany. Později tam začali také organizovat dětské tábory pro sborové děti. Později státní orgány zakázaly organizování táborů. Byla povolena pouze rodinná setkání. Setkání přesto pod boží ochranou pokračovala dál. V zemi se politická situace zhoršovala, všichni sourozenci se rozhodli odejít za hranice. Otec Miloš začal sloužit ve sboru v Liberci, což bylo nedaleko jejich chaty. Když mu bylo 60, požádal ho liberecký církevní tajemník, aby odešel do důchodu, protože s ním měl potíže. Nedlouho poté se za otcem přistěhoval i syn Miloš. Nějakou dobu s otcem spolupracoval, ale byl moc činný a tak se odstěhoval s rodinou do Spojených států. Miloš Šolc sice už nebyl kazatelem, ale to neznamenalo, že by přestal sloužit Bohu. Dařilo se organizovat i větší akce, což nebylo snadné. Křesťané ze zahraničí pomáhali české církvi, obstarávali auta pro kazatele, tiskli a dováželi duchovní literaturu a při tom všem pomáhal i Miloš Šolc.

Kazatel Scholz byl jeden z těch, kteří během komunistické diktatury nikdy nepřistoupili na žádné kompromisy s režimem. Poznal jsem řadu kazatelů z nejrůznějších církví, z řady zemí východní Evropy a podle vztahu k režimu bych je rozdělil do tří kategorií. Jedni z nich výslovně spolupracovali s režimem, druzí dělali kompromisy, aby měli pokoj ve své duchovenské práci, třetí nedělali žádné kompromisy. K těm třetím patřil kazatel Scholz. Jak vzácný obraz charakteru.

Utem vždy začal slovy ve jménu Pána Ježíše Krista. A při následných rozhovorech a zmínce o Pánu Ježíši Kristu se často objevily slzy v jeho očích. Jméno Ježíš mu bylo nade vše dražší. Toto jméno bylo hodné vší úcty a chvály. A já před svými cestami autem začínám po jeho vzoru také podobnými slovy. Kazatel Scholz byl mužem modliteb. Často své modlitby začínal slovy svatý, svatý, svatý a zpravidla končíval slovy ve jménu Pána Ježíše Krista. Když mohl poprvé po 20 letech vyjet s námi v roce 1968 na západ, prvé 3 dny se s půstem modlil. Děkoval nejen za otevřené dveře k vycestování, protože takto mohl jet kázat do Anglie, aby hovořil na konferenci ve známém křesťanském rekreačním středisku ve Philly, ale modlil se o boží milost, jak pro svoji rodinu, tak za svoji milovanou zem, která v té době již byla okupována cizími vojsky. Miloš měl také velkou lásku ke kazatelům ve své zemi, vždy mu velice záleželo na jejich službě. Po roce 1968, kdy se opět začal zvětšovat tlak na církev, došlo k tomu, že službu na sborových stanicích mohli konat pouze kazatelé se státním souhlasem. Mnozí kazatelé byli však velice omezeni v návštěvách svých stanic pro nutnost užívání veřejné dopravy. Jeden z našich známých kazatelů měl na starost dokonce 13 místních společenství. Kazatel Scholz nás požádal o pomoc takovým kazatelům zakoupením auta. Naše pomoc byla vítanější o to víc, že poskytnutím západní měny mohlo být zakoupeno auto v Tuzexu, kde se mohlo zakoupit okamžitě, zatímco v obchodech mototechny se muselo na auto čekat zhruba 5 let. Myslím, že naše The Pioneers Ministry zakoupila kazatelům 8 osobních vozů pro jejich služební potřeby. Někteří lidé tyto dary považovali za luxus, ale auta byla k velikému požehnání pro práci kazatelů. Kazatel Scholz měl také otevřené srdce pro život nejrůznějších sborů. Sbory věděli, na koho se obrátit se svými potřebami. A tak, vedle zmíněných aut, se jednalo také o finanční pomoc pro stavby modliteben nebo jejich rekonstrukce. Kazatel Scholz potřeby sborů sdílel s námi nebo s hosty, které jsme mohli sebou přivážet v rámci našich misijních návštěv. A bylo velikým požehnáním a privilegiem čas od času pomáhat v řešení těchto potřeb. V mých vzpomínkách si vybavuji jednu příhodu, která svědčí o naprosté originalitě kazatele Scholze. Jednou, když jsme přijeli do Prahy, zjistili jsme, že je Miloš v nemocnici. On nevěděl o našem plánu přijet, ani o našem rozhodnutí ho nyní v nemocnici navštívit. Když jsme jeli směrem k nemocnici, najednou Miloše vidíme, jak jde po ulici v pyžamu a županu. Zastavili jsme auto a vystoupili. Když nás spatřil z protějšího chodníku, zastavil a zvolal přes ulici: Haleluja, pojďte na mé srdce. Bylo to napůl anglicky, napůl německy, tak jak občas míchal tyto jazyky dohromady. A protože to bylo náležitě hlasité, několik oken se v okolních domech otevřelo a lidé zvědavě vyhlíželi, o co jde. Miloš si z toho nic nedělal. My jsme přešli ulici a byli objati s náležitým plácnutím do zad. Zeptali jsme se ho, co dělá na ulici, a on nám prostě řekl, že se rozhodl navštívit svoji manželku a že se vrací do nemocnice, tak jsme ho vzali do nemocnice zpět. Nemohu na závěr nezmínit Milošovu manželku Bohumilu, která stála věrně a poslušně po boku svého manžela. Při našich návštěvách vždy připravila fantastické pohoštění. Většinou se jednalo o vídeňský řízek s českým bramborovým salátem. To bylo moje nejoblíbenější jídlo. Bohumila byla vynikající kuchařka. K tomu jídlu ještě patřil pravidelný výběr výborných zákusků.
Osobně chci říct,

0: Říci, že po 42leté známosti papa Scholze si pokládám za privilegium, že jsem ho mohl mít za svého drahého přítele. Vím, že při vstupu do nebe, po kterém tolik toužil, byl vítán slovy: dobře, dobrý a věrný služebníče. Byla to nádherná zkušenost znát tohoto božího muže. Byl pro mne velikým požehnáním a budu ho velice postrádat. Buď sláva Pánu Bohu za jeho život.
1: Je na místě ještě vzpomenout alespoň spolupráci s rozhlasovou stanicí Transworld Radio, která v sobě zahrnovala množství drobných i větších služeb, aby programy byly živé a aktuální. Spolupráce s rozhlasovou stanicí Transworld Radio byla dána skutečností, že do služby v Monte Carlu vstoupil Otakar Vožich, manžel naší sestry Renaty. Zde je švagrovo svědectví o otcově podílu na vysílání.
2: Už to tak bývá, že teprve s odstupem času můžeme lépe ohodnotit události, které se staly božím řízením součástí našeho života. Nejinak je tomu s lidmi. Když vzpomínám na tatínka Scholze, začal jsem mu říkat tatínku od svatby s Renatou Scholzovou, když vzpomínám na tatínka Scholze a na jeho roli, kterou sehrál v souvislosti s rozhlasovým vysíláním z Monte Carla v době totality, mohu bez nadsázky říct, že pán si ho použil přímo nezastupitelným způsobem. Zatímco my jsme vymýšleli, tvořili, nahrávali a vysílali z Monte Carla, prostřednictvím tatínka Scholze jsme byli celou řadu let zásobováni materiály, které jsme mohli do vysílání zařadit. Když jsme s manželkou přišli v lednu 1970 do Monaka jako novopečení misijní rozhlasoví pracovníci, o produkci rozhlasových relací jsme toho moc nevěděli. Zatímco Renata se starala o naše první dítě a přitom čekala druhé, já jsem byl v nahrávacím studiu doslova ve dne v noci, abych se naučil tomu nejzákladnějšímu, jak psát rozhlasové relace, jak mluvit, jak zvládnout techniku. Nějak jsem si získal v očích vedení misie takovou důvěru, že mi za několik týdnů uložili, abych připravoval 14-15-minutových relací týdně na krátkých vlnách a zanedlouho na to k tomu přišly 2 půlhodinové relace na středních vlnách. Nebyla to jen důvěra vedení misie. Byla to i silně pociťovaná potřeba nás všech vysílat evangelium do Československa, které se těžce probouzelo z tragedie sovětské invaze a okupace. I kdyby měl den víc než 24 hodin, takový nápor se prostě nedal zvládnout. Okamžitě jsme začali kontaktovat několik bratří žijících na tehdejším západě, aby pomohli s relacemi. Nestačilo to však ani na dostatek mluveného slova a už vůbec ne na hudbu. Neměli jsme k dispozici žádné křesťanské písně v češtině. Po dlouhém přemýšlení, zvažování všech okolností a především na modlitbách jsme se rozhodli, že musíme najít způsob, jak získat pro vysílání přísun materiálu ze samotného Československa. A právě tady sehrál klíčovou roli tatínek Scholz. V letech nejhlubší totality, obětavě a bez ohledu na osobní nebezpečí, kterému vystavoval sebe i svoji manželku, na sebe vzal úkol organizovat nahrávání slova a hudby pro vysílání z Monte Carla. Svojí obětavostí a svým nadšením nakazil celou řadu lidí, kteří se dříve či později připojili. Nahrávali mluvené slovo, úvahy, svědectví a písně. Napřed poněkud amatérsky, potom se nám však podařilo vytvořit určitý systém, do kterého patřil i můj německý kolega technik v Monte Carlu, Helmut Menzel. Ten převážel především nahrávací zařízení, ale i některé nahrávky. Spolu s ním pašovali prázdné pásky do Československa a nahrané zase ven další lidé, kteří mohli přes hranice. My jsme samozřejmě pro takzvané nelegální opuštění republiky nemohli jezdit na návštěvy celou řadu let. Tatínek Scholz byl nezastupitelný především v tom, že se nebál. Jeho motto, a on jich měl celou řadu, bylo: kdo se bojí Boha, nemusí se bát lidí. Tímto postojem inspiroval z boží vůle celou řadu těch, kteří pak pravidelně do vysílání přispívali. Bez nadsázky mohu říct, že bez obětavé práce tatínka Scholze by bylo bývalo vysílání z Monte Carla ztratilo mnohé ze svých kvalit. Možná to byla především hudba, písně nahrávané tajně po celém Československu, která přispěla k vysoké kvalitě českého vysílání, že i západní nahrávací studia nešetřila chválou. K té hudbě takovou malou perličku. Když jsme s manželkou získali v roce 1979 americké státní občanství, ihned jsme si zažádali o československé vízum k naší první návštěvě Československa od našeho odchodu v září 1968. Vážil jsem tehdy cestu do Paříže, abych se tam na československém vyslanectví osobně ujistil, že vízum nám zajišťuje nejenom bezpečný vjezd, ale i výjezd z Československa. Vízum nám bylo uděleno a dostal jsem možnost hovořit s úředníkem velvyslanectví, panem Marxem. Tento pán mě ujišťoval, že jak jednou máme vízum v pase, nemusíme se ničeho bát. A já mu s úsměvem říkám: víte, kdo my jsme? On trochu zrozpačitěl a povídá: no, kdo jste? A já mu v té chvíli řekl o našem vysílání z Monte Carla. Pan Marx na mě trochu vykulil oči a říká: tak to jste vy? A teď zase já na oplátku: no, co jako, že jsme to my? A on mi začal vyprávět, jak ve chvílích osamělosti v Paříži si občas zaloví v tranzistorovém rádiu, aby si naladil české vysílání z Prahy. Ale nedávno našel české vysílání z Monte Carla. No víte, já nejsem věřící, povídá pan Marx, ale ty písničky se mi tak líbily, že jsem si je začal nahrávat na magneťák. Až v nebi si popovídáme o tom, jak to všechno tehdy bylo. Ale už dnes víme, že kdyby nebylo bývalo tatínka Scholze a jeho odvahy před Bohem, vysílání Transvolt rádia z Monte Carla by bylo bývalo o hodně ochuzeno. Díky pánu za něj.
3: Na Miloše Scholze vzpomíná i další spolupracovník Transvolt rádia Helmut Menzel.
4: Bylo to začátkem 70. let. Bratr Miloš kontaktoval křesťanské hudební skupiny, které byly ochotné spolupracovat s Transvolt rádiem. Bratr Vožech mne přesvědčil, abych se ujal zvukového nahrávání v Československu. Nahrávací techniku jsme převáželi v našem autě pod rouškou rodinné rekreace. Naše děti byly staré 5 až 8 let. Jeli jsme sami s bratrem Milošem z Prahy někam na jih. Ačkoliv bylo jaro, chladná vlna zasáhla střední Evropu a minulou noc přikryl sníh krajinu. Protože jsem se chtěl pojistit proti případným povětrnostním nesnázím, obstaral jsem si ty nejlepší zimní pneumatiky. Jednalo se o cestu zhruba 250 kilometrů a přes nepříznivé povětrnostní podmínky jsme museli jet poměrně rychle. Několik aut jedoucích před námi jelo pomalu a nám nezbývalo, než je předjet. Vozovka byla čistá pouze ve vyjetých kolejích od aut. Pak přišlo další pomalé auto a já viděl opět tmavé projeté koleje, a tak jsem ho předjel. Nemohl jsem rozpoznat, že v tom místě to však nebyl bezpečný povrch vozovky, ale led vzniklý roztátým sněhem. Proces předjíždění nebyl dokončen. Ani velice kvalitní zimní vzorek pneumatik nemohl zabránit smyku, pro který jsem ztratil naprostou kontrolu nad vozidlem. Minuli jsme domek se zahradou po levé straně, ale na neštěstí byl před zahradou betonový patník, vyčnívající ze závěje. Naše levé přední kolo do patníku narazilo a celé auto se převrátilo na bok. Přes tuto situaci jsme mohli otevřít dveře a dostat se z auta. Během svého vyprošťování se z auta nás dojela předjížděná auta. Jedna z řidiček přispěchala, hystericky křičela a volala, zda jsme naživu. Bratr Miloš silným hlasem a se zářící tváří odpovídá, ano, jsme naživu. A žena s údivem říká, a ani nemáte šok? A Miloš na to, my jsme oba pastoři a když jsme vyjížděli na tuto cestu, tak jsme se modlili a svěřili jsme své životy do Boží péče. Tak není důvod, proč bychom měli mít šok. S pomocí nákladní Tatry jsme mohli dát své vozidlo opět na vozovku a po krátké modlitební chvíli v děkování za Boží ochranu pokračovat v cestě. Betonový patník zle poškodil naše levé přední kolo a pro narušenou zbíhavost bylo obtížné i řízení. Asi po 20 minutách se mě bratr Miloš zeptal, zda bych nemohl jet rychleji, protože se nejspíše opozdíme pro nahrávání. Po nějakém čase jsme však nalezli opravnu aut, kde se montérům podařilo s vhodným zařízením dát auto do poněkud lepšího stavu. A my jsme dojeli do místa nahrávání téměř včas. Strach nebyl v bratrově slovník.

0: této souvislosti není možné, abychom neuvedli alespoň malý příspěvek z knížky Marie Friedrichové Střežené město, která popisuje spolupráci s Transworld rádiem. Na podkladě vyprávění bratra Jiřího Dedéciuse, který patřil k předním spolupracovníkům rádia u nás.
1: K události došlo v Brně, kde bylo narychlo svoláno nahrávání. Pěvecká skupina nebyla dostatečně předem připravena na skutečnost, že se nahrává pro zahraniční křesťanské rozhlasové vysílání. A přesto došlo k nahrání jedné z nejpopulárnějších a nejpožehnanějších písní. Nebudu vás dlouho napínat, řekl Bohuslav, když pěveckou a hudební skupinu usadil v obývacím pokoji na Pohovku. Sešli jsme se proto, že přijal někdo z Monte Carla, kdo si chce nahrát pár českých písní. My máme zpívat do rádia, vyhrkla Marta a její krásné oči se rozšířily údivem a hrůzou. Jestli tomu dobře rozumím, tak nejen do rádia, ale přímo do rádia za kopečky, ujistil se sám a všichni hleděli na Bohuslava jako opaření. Nikdo z nich dosud nenatáčel do rozhlasu, natož do rozhlasu zahraničního a k tomu ještě tajně. Myslím, že v téhle chvíli by bylo nejhodnější se modlit, řekla Miluška, a první si pěla ruce, aby vyprosila pro celý večer ochranu a boží vedení. Všichni se k ní okamžitě přidali. A pak někdo zazvonil. Bohuslav otevřel dveře bytu. Z šera chodby proti němu zazářila jasná tvář menšího prošedivělého muže, dvě ruce se zvedly k nebi a neznámý člověk zahlaholil splna hrdla. Pokoj boží tomuto domu! Jeho hlas se rozlehl od přízemí až do posledního patra. Bohuslavovi poklesla brada. Kromě toho, že dole bydlela domovnice, která si ráda popovídala na schůzích KSČ, nahoře byl major od kriminálky. Jediným mrknutím oka postřehl Bohuslav, že za neznámým rozjásaným Čechem stojí vysoký muž kolem třicítky s dobře sestříhanou námořnickou bratkou. Nelenil tedy, rozevřel dveře do kořán, vtáhl oba hosty dovnitř, pořádně zavřel a teprve pak se tiše představil. Tím se seznámili. Otův Tchán z Prahy, Otův přímý spolupracovník, rozhlasový technik z Monte Carla a Bohuslav z Brna, který aniž to tušil, se od té vteřiny stával jedním z důležitých spolupracovníků TVR u nás. V pokoji s přestěhovaným klavírem vytáhl Helmut maličký cestovní magnetofon značky Nagra. Jú, vzdychli kluci. Přístroj byla věcička u nás v té době naprosto nedostižná. Žádné zbytečné parádičky, dokonale promyšlená technika. Helmut nasadil výšky i hloubky a začalo se natáčet. Otův Tchán sizul papuče a natáhl se na Pohovku. Zdálo se, že zatímco ostatní zkoušejí, zpívají a hrají a opakují své písně, starý pán dřímá. Ale nebyla to pravda. Ve chvíli, kdy Marta zaspívala píseň na slova Mene, mene, tekel, úpar sín, sčetl jsem, zvážil a rozděluji, to je Daniel 5. kapitola, 25. verš, se starý muž posadil a navzdory povinnému tichu vykřikl, kdo to napsal? Já, pípla Marta. Ty? Podíval se pražský kazatel a obrátil se na Helmuta. To je její píseň, to napsala ona, hlaholil německy, až vydoloval z Helmuta patřičné uznání. Tak vznikla první česká nahrávka pro Monte Carlo

Práce pro TVR sebou přinášela i zcela neočekávaná setkání. Jedním z nejvýznamnějších bylo setkání s doktorem Jiřím Mrázkem z Československé akademie věd. Jak k setkání došlo? Při jedné návštěvě bratra Helmuta nás tento požádal, zda bychom ho nemohli doprovodit k doktoru Mrázkovi. Uvedl nás touto žádostí do rozpaků, protože se jednalo o všeobecně známou osobu z televizních přenosů letů do vesmíru a my jsme zpočátku nevěděli, zda se nejedná o nějaké nedorozumění. Neubránili jsme se také myšlence, zda tohoto vědeckého pracovníka nevystavíme svojí návštěvou nějakému nebezpečí ze strany státní bezpečnosti. Bratr Helmut měl adresu doktora Mrázka a mně se synem nezbývalo, než dolibně bratra doprovodit. Cestou nás bratr Helmut informoval o tom, že doktor Mrázek je osobou, která poskytuje TVR odborné informace o nejlepších frekvencích, na kterých má rozhlasová stanice v různých ročních obdobích do Československa vysílat. Byl jsem opravdu v napjatém očekávání, jak návštěva dopadne. Na uvedené adrese opravdu jmenovka Mrázkových byla, a tak byla vyloučena případná mýlka. Stoupáním do schodů jsem si kladl otázku, jak budeme uvítáni, když ani nejsme ohlášeni. Mé rozpaky se však rozplynuly téměř okamžitě. Představil jsem sebe i bratra Helmuta ještě před vstupem a radost ze setkání a vřelost přivítání doktorem Mrázkem mne naplnila takovým obdivem Boží milosti, že je to těžké popsat. Návštěva probíhala v tak srdečném duchu, jako bychom se znali celá léta, a já jsem s údivem zjišťoval, o jak hluboce věřícího vědce se jedná. Doktor Mrázek vyprávěl o tom, jak k navázání kontaktu s TVR došlo. Před několika lety došlo k zranění jeho syna a on ve veliké životní nouzi při svém pravidelném zkoumání slyšitelnosti nejrůznějších rozhlasových stanic narazil na vysílání TVR z holandských Antil. Vysílání ho nejen zaujalo, ale duchovně tak posílilo, že se musel této stanici ozvat, poděkovat a nabídnout spolupráci. I když se doktor Mrázek v jedné době dostal do nebezpečí, že bude muset Akademii věd opustit, pán Bůh se k jeho odvaze víry přiznal předivným způsobem tak, že se dokonce jeho pozice na pracovišti upevnila. Prostřednictvím TVR tak v tomto případě začalo i naše hluboké přátelství, které však k naší lítosti poměrně brzy skončilo odchodem tohoto vzácného člověka na věčnost.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Pokračovat ve čtení budeme dnes ve 12.15.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Po čtvrté hodině raní se na Rádiu 7 dostaneme do historie. Řeka života nás vezme za Václavem Budovcem z Budova. Do té doby ještě například píseň od Lucy Grimble.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Historické okénko otevírá na Rádiu 7 po 4. hodině ranní pořad Řeka života. Dobrý poslech vám přeje Pavel Kohl.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Protož, o králové a knížata, nedejte se svodit těmi, kteří vám radí, abyste pro náboženství krev vylévati měli. Citátem osobnosti, za kterou se vydáme v dnešním ohlížení do historie, začíná hodina, ve které vám příjemný poslech přeje Broňa Procházková. Ta citovaná slova dávají tušit, že se ponoříme hlouběji přes staletí. Pohybovat se budeme na přelomu 16. a 17. století a průvodcem nám opět bude kazatel Jarek Pleva. Jarku, vítej na Rádiu 7.
1: Děkuji za pozvání.
0: Charakterizuje ten úvodní citát osobnost, na kterou se zaměříme, výstižně?
1: Naprosto, naprosto. Václav Budovec z Budova, politik, diplomat, spisovatel, to byl člověk, který svůj život zasvětil tomu, aby křesťané různých vyznání věr, tedy v jeho době samozřejmě katolíci a protestanti, tak aby spolu dokázali žít v míru. To byla jeho, řekl bych, taková životní snaha, životní touha.
0: Václav Budovec z Budova, to je jméno, které dává tušit, že se jedná o muže šlechtického rodu, jakého a odkud?
1: Ano, byl to starý šlechtický rod, ale je nutno poznamenat, že to byla nižší šlechta, takzvaná zemanská nebo vladická. Jeho otec Adam tak se hlásil k jednotě bratrské, patřil k rytířům a nebyla to bohatá rodina. Hospodařili na rodinném statku v Janovičkách u Čáslavy a peněz příliš mnoho neměli. Přesto Václav získal velmi kvalitní vzdělání, studoval ve Vídni, potom na Pražské univerzitě, ale, jak už jsem řekl, z finančních důvodů nebylo možné, aby dál pokračoval, tak se vrátil domů. Díky strýci, ale potom v 18. mohl odjet do Německa na univerzitu do Wittenbergu, Lutherova města, a pak dál pobýval ve Francii, Anglii, Skotsku, přes Nizozemí a Dánsko se vrátil do Německa a zpátky domů. Byla to takzvaná, jak se tehdy říkalo, kavalírská cesta, kdy mladí studenti, šlechtici získávají zkušenost a seznamovali se se světem, s politikou, s kulturou a tak dál. Na téhleté cestě Václav strávil 12 let.
0: To je dlouhá doba. Jít na zkušenou do světa, jít na studia do světa je pro mladého člověka velmi cenné. Dodá mu to nejenom rozhled, ale i nadhled a také mu to dodá i setkání se zajímavými lidmi. S kým se Václav seznámil?
1: Přesně tak. On se seznámil s mnoha protestantskými teology. Jedním z nejvýznamnějších, bychom mohli říct, byl Kalvínův nástupce Theodor Beza. U něj pobýval v Ženevě a stali se z nich vlastně doživotní přátelé, dopisovali si, a pokud jde o teologický rozhled, teologické otázky, tak Theodor Beza se stal jakýmsi Václavovým mentorem nebo konzultantem.
0: Dlouhých 12 let se Václav pohybuje na studiích v zahraničí. Do jakých služeb se pak dává po návratu?
1: Václav Budovec vstoupil do diplomatických služeb a byl ustanoven hofmistrem císařského velvyslance Jáchyma ze Sinzendorfu u dvora tureckého sultána v Cařihradě. Hofmistr, to vlastně byl takový v podstatě, dnes bychom řekli, manažer, správce celé té diplomatické mise. Zajišťoval provoz zázemí velvyslance, šlo o to, aby všechno klapalo, to znamená staral se o zásobování, ubytování, přijetí hostů, dodržování protokolů, a to od oblečení až po pořadí při stolování nebo formy pozdravu. Takže to na tom sultánově dvoře byla skutečně klíčová postava.
0: Takže je takovým produkčním toho protokolu. V klíčové pozici v vyslanectví v cizí zemi stojí ale člověk, který je protestantského vyznání.
1: To je dobrá otázka. Habsburkové si vážili schopných lidí. Takže přestože byl, se hlásil otevřeně k jednotě bratrské, k protestantům, tak kvůli jeho schopnostem byl do této mise vybrán. On totiž na těch cestách studijních 12 let, tak se naučil latinsky, německy, francouzsky. Po krátkém pobytu v Konstantinopoli v Cařihradě, tak se naučil také turecky a arabsky. To znamená, že byl diplomatem, který byl mimořádně vzdělaný a jazykově vybavený. Pro tu diplomatickou službu byl velmi cenný a vzhledem k tomu, že vlastně šlo o kontakt křesťanského císařství a tureckého sultána, tak tam vůbec nevadila taková drobnost, jakože je trošičku jiného. Tam ostatně vůbec nějak se otázka mezi katolíky a protestanty neřešila na sultánově dvoře.
0: Václav se tedy setkává s úplně cizí kulturou, setkává se i s islámem, setkává se i s tureckou historií, setkává se i s Koránem. Osmanská říše je velmi multikulturní i multináboženská a Václav se tam setkává i s křesťanstvím, i s nějakou formou křesťanství, předpokládám, je to tak?
1: Je to pravda, u sultánova dvora tak byli zástupci nejrůznějších okolních království, takže tam byly samozřejmě také pravoslavná církev, řecká církev a další. On ale měl k ním dosti kritický vztah, napsal ve svém cestopise, napsal, že když projížděl křesťanskými vesnicemi přes Balkán, takže pravoslavným křesťanstvím byl velice zklamán. Když budu citovat, píše, Řekové propadli nepopsatelnému duchovnímu úpadku. Nic neumějí, církevním knihám psaným starou řečtinou nerozumějí a přitom jsou nesnesitelně pyšní. Peněz, které mají, používají k vydržování lenošných mnichů, místo aby založili třeba jen jedinou malou školu. Takže on byl zklamán vlastně všemi těmi různými křesťanskými směry, které na sultánově dvoře potkává.
0: Kriticky se staví k vyprázdněnému křesťanství. Seznamuje se ale i s islámem. Jak se staví k islámu?
1: Islám prostudoval do hloubky, měl na to čas, uměl si ho přečíst v originále a napsal polemický spis, který se jmenuje Anti-Al-Korán. Věnoval ho císaři Rudolfovi. Ten spis je velmi kritický. On říká, že vlastně od počátku světa se žádní modláři nerouhali Bohu tak, jako Mohamed a jeho následovníci. Nazývá ho tedy Mahometem. A už v názvu toho svého díla tak vlastně dává najevo svůj soud nebo hodnocení. On píše, Anti-Al-Korán, to jest mocní a nepřemožení důvodové toho, že Al-Korán turecký z ďábla pošel a to původcem Ariánů vědomým proti duchu svatému rouháním. Takže to je takový složitý podtitul, nicméně on tam ukazuje, vystihuje velmi přesně, že jádrem islámu je zlákat lidi na tělesné požitky, odvrátit je od víry v živého Boha a že samo náboženství islám je v té osmanské říši velmi těsně spojeno se státní mocí. A samozřejmě zahrnuje násilí, nucení k víře a na tom sultánově dvoře se mísí podle něj, jak píše, nádhera, disciplína a krutost.
0: Vytýkali mu, že publikuje pouze částečný obsah, ne celý Korán. Je to výtka na místě?
1: Ano, samozřejmě, protože kdyby měl komentovat celý Korán, tak to by byl neskutečný tlustospis, ale on také, když dostal tuto námitku, tak se brání a říká, že už i z toho mála, co jsem vybral, mi bylo těžko u srdce. A teď zase cituji, stačí předložit kousek páchnoucí zdechliny. I z něj si každý může udělat představu o zápachu a říct si, jaký by asi byl smrad, kdyby se přinesla celá. Tak takhle velmi barvitě charakterizuje Korán.
0: Setkáváme se tu s Václavem, který umí břitce ostře vystoupit proti vyprázněnému křesťanství a který se také umí kriticky, polemicky vypořádat s islámem. Až by se mohlo zdát... Ano?
1: Promiň, jsem ti do toho skočil. V dnešní politicky korektní době si to určitě vůbec nedovedeme představit. Takovou charakteristiku. Ale promiň, ty se chtěla něco zeptat.
0: Já jsem chtěla říct, že by se mohlo zdát, že byl netolerantním člověkem, ale to bychom byli na míle daleko od skutečnosti. Nezapomeňme, byl v diplomacii. Po návratu do českých zemí nastupuje do oblasti... kde je nutné velmi jemně vyvážit misky vah. Dostává se zpět do českých zemí. Do jaké oblasti vstupuje?
1: Když se vrátil Václav Budovec domů, byl jmenován soudcem Královského apelačního soudu. I to ukazuje na jeho charakter, na jeho povahu, na důvěru, kterou mu císař svěřil. Ten apelační soud byl institucí, která rozhodovala o odvoláním proti rozsudkům městských soudů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i Lužici. Rozhodoval nejenom v občanských sporech, ale také dokonce v trestních věcech. A byla to instance, která sjednocovala městské právo a omezovala své voli nižších místních nebo městských soudů. Dá se říct, že to byl první profesionální soud, který byl řízený podle zásad římského práva, tedy velmi zodpovědné postavení.
0: Jak dlouho v tomto zodpovědném postavení Václav Budovec z Budova působí?
1: V této funkci sloužil 19 let. Zase i to ukazuje na jeho spolehlivost, na jeho charakter, na jeho nestrannost. V 35 se oženil s Annou z Wartenberka, nepatřila do nějakého významného rodu, ani nebyla zvlášť bohatá, ale pro Václava bylo důležité, že byla z jednoty bratrské. Později koupil v Praze dům, aby při různých diplomatických jednáních měl kde bydlet a svoji hlavní rezidenci ale přemístil do Mnichova Hradiště. Tam totiž zdědil po strýci Krištofovi panství a i to jeho panování na tom Mnichovo Hradišsku bylo takové symptomatické, charakterizovalo ho naprosto. Například on krátce potom, když to panství zdědil a stal se oficiálně vrchností, tak se vzdal svého práva na podíl z dědictví, které tenkrát vrchnosti patřilo. Měšťanům potvrdil stará privilegia a osvobodili od většiny robotních povinností a platů. Pro město vymohl privilegium na 4 výroční trhy, potvrdil cechům jejich řády, dokonce pro jeden cech ten řád sám sepsal, a taky určil, aby platy z trhu a jarmarků sloužily obecnímu dobru. To byl opravdu osvícený a mimořádný přístup ke správě panství.
0: Ve prospěch poddaných toho skutečně udělal hodně. My jsme na přelomu 16. a 17. století, u nás je to doba zápasu o náboženskou toleranci. Jak se Václav Budovec z Budova zapojuje do těchto snah?
1: Roku 1602 císař obnovil mandát proti jednotě bratrské. Tento mandát, takzvaný svatojakubský z roku 1508, vydal císař Rudolf II. Pod tlakem katolické šlechty. Jeho účelem bylo vlastně faktická likvidace jednoty bratrské. V tento mandát, svatojakubský mandát, přikazoval zavírat bratrské sbory, ničit literaturu, násilím nutit duchovní a učitele ke konverzi. A po obnovení tohoto mandátu tak česká šlechta, pánové rytíři, ho požádali, aby se proti němu ozval a aby proti němu vznesl stížnost.
0: Václav jako člověk, který má politický kapitál, tak mohl tuto stížnost možná nejlépe vznést. Čím argumentovali? Jak je tato stížnost postavena?
1: Přesně tak, on byl ten pravý člověk, který i jak svou diplomatickou činností, tak potom ve funkci toho apelačního soudu si získal důvěru císařského dvora a jemu se podařilo, chtěl jsem říct, prokázat, ale on argumentoval tím, že jednota bratrská není sekta, že žijí pokojně, vždycky uznávali panovníka, patří k věrným a pracovitým poddaným a jejich víra se drží písma a české konfese. Takže vlastně císař nemá vůbec žádný důvod, aby jednotu bratrskou zakazoval. A že tenhle ten zákaz není jenom nějakým zákonem proti někomu, ale že vlastně přináší do království nesnášenlivost a zlobu a nenávist, které království škodí. Budovcova stížnost zůstala formálně nevyřízená, mandát zrušen nebyl, ale císař projevil své uznání Budovcovi tím, že ho v roce 1607 povýšil do panského stavu. On původně byl z té vladické šlechty, ale tímto se stal členem nejvyšší šlechty v království. To bylo opravdu významné ocenění. Císař tím ocenil to, že Budovec dokázal mírnit spory, působit ke smírnému řešení. A dokonce, když potom jeho bratr Matyáš, který usiloval o to, aby získal Rudolfovu korunu, vpadl na Moravu a do Čech, tak Budovec byl tím, kdo mezi nimi vedl jednání a stal se jakýmsi prostředníkem. To se mu skutečně podařilo, pomohl přesvědčit jak evangelické stavy, tak i vlastně oba panovníky, že výměnou za náboženské ústupky, tak Rudolf dokázal si udržet České království, i když se musel vzdát Moravy a svému bratru Matyášovi.

0: něj, tak jim byl zavázán. A Václav Budovec byl opět jedním z těch šlechticů, další byl luterán Jindřich Matyáš Thun a Petr Vox z Rožmberka, kteří sepsali to, čemu se dnes říká Rudolfův majestát.
1: Rudolfův majestát je velkým mezníkem českých dějin a u něj se zastavíme za chvíli.

sám nese svůj kříž, na ty se zaskrčíš v davu, zas je přihlížíš, a ty se zaskrčíš.

svůj hlas, protože Krista zrazuje. Každý z nás, protože

0: Na Rádiu 7 posloucháte rozhovor, jehož tématem je osobnost českých dějin Václav Budovec z Budova. O jeho životním příběhu si povídá Broňa Procházková s kazatelem Jarkem Plevou. Dotkli jsme se Rudolfova majestátu. Připomeňme, co Rudolfův majestát znamená. A možná nejdříve, ve kterém roce se ocitáme.
1: Jsme v roce 1609. Václav Budovec spolu s několika dalšími žádali od katolického císaře Rudolfa zaručení na

0: náboženské svobody. To se podařilo, dejme tomu, že také díky určitému politickému nátlaku. Rudolf to neudělal dobrovolně, ale protože mu evangeličtí šlechtici, pánové, rytíře, když mu pomohli v jeho sporu s bratrem Matyášem, který díky tomu se vzdal nároku na Čechy, tak jim tenhle ten majestát vydal. Tento, mohli bychom říct, opravdu historicky jedinečný dokument, tak zajišťoval, nebo jeho hlavní teze byly, že katolíci a protestanté se nemají navzájem utiskovat, ale mají být, a teď cituji v uvozovkách, dobří přátelé. Tenhle dekret zaručoval svobodu vyznání. V tehdejší době byla unikátní, protože zajišťovala svobodu vyznání nejenom pánům, nejenom šlechtě, ale také poddaným. Dovolte, ať z něj kousíček přečtu. O tom poručit ráčíme, aby pro zachování lásky a svornosti každá strana náboženství své volně provozovala, kněžími svými se řídila a jedna strana druhé v jejím náboženství a řádech nebránila. Také žádný, jak z vyšších svobodných stavů, tak ani města, městečka i také sedlácký lid, nemá od svého náboženství odtiskován býti a k náboženství strany druhé mocí ani nižádným vymyšleným způsobem přinucován býti. To je naprosto, naprosto moderní svoboda vyznání, která nejenom mluví o té svobodě, ale také o tom, že nikdo nemůže být nucen k tomu, aby jiné náboženství přijal.
1: Něco jiného je majestát vydat a něco jiného je pak dodržovat. Jak zajistili dodržování toho majestátu?
0: Zároveň s tímto majestátem, který byl takovým deklaratorním zákonem, tak byl podepsán a přijat ještě další dokument, a to bych rád trošku podrobněji, protože o tom vlastně se příliš neví. Je to něco jako když dneska se vydá zákon a k němu je prováděcí předpis nebo prováděcí vyhláška. Tak k tomu Rudolfovu majestátu byl podepsán dokument, který se nazýval porovnání, neboli sjednocení pánů v stavu podobojí s pány stavy pod jednou. A tahle ta dohoda tak vlastně měla zajistit, že majestát, ta deklarace o náboženské rovnosti, takže budou všechny strany, to znamená jak protestanté, tak katolíci, císař, všechny úřady, že ho budou skutečně dodržovat a nebudou ten mír porušovat. Taková prováděcí vyhláška, který na rozdíl to majestátu, který byl výnosem císaře, podepsaný Rudolfem, tak tuhle tu prováděcí vyhlášku tak podepsalo 46 příslušníků katolických a nekatolických stavů. To znamená, tam byla opravdu shoda, nebo možná ne tak úplně vnitřní shoda, ale dohoda, že to, co Rudolfův majestát zaručuje, se bude dodržovat. A zajímavost, že součástí nebo v tomto takzvaném porovnání v této prováděcí vyhlášce, tak možná, že už protestanté tušili, že to nebude tak lehké, tak tam je i varování, které přečtu doslova, kdokoliv by budoucně při tom společném porovnání státi nemínil, anebo je rušiti chtěl, aby jej z okna vyhodili. K tomu se ještě potom můžeme vrátit.
1: Náboženské spory trápily české země další dobu. Vyřešil majestát, i s tím dodatkem, s tím porovnáním, vyřešil majestát situaci?
0: Na neštěstí nevyřešil. Protože, jak to tak někdy bývá, zažíváme to i my, že hned po jeho vydání se vedl spor o výklad. To znamená, co to znamená. A mám tu dva příklady. V hrobu u Teplic roku 1614 byl na arcibiskupském panství postaven nový evangelický kostel. Jenomže pražský arcibiskup dal kostel zavřít a později za vojenské asistence zbořit. A druhá událost, která byla takovou spouští událostí následujících, na benediktinském panství v Broumově si tamní měšťané vybudovali kostel pro evangelické bohoslužby. Ale katolická strana ho nechala uzavřít. To znamená v přímém rozporu s tím, co majestát zaručoval, tak protestanté vnímali, že katolíci dál tuto dohodu nedodržují a zabraňují jim v tom, aby svobodně vyznávali svoji víru. Takže samozřejmě to vnímali jako hrubé porušení dohod.
1: Hrubé porušení dohod znamená stížnost k panovníkovi. Ovšem tady ještě dodejme, že docházelo ke střídání na trůně, na panovnickém trůně. Roku 1612 umírá Rudolf II., je tam Matyáš Habsburský, později pak Ferdinand II. To střídání i na tom trůně je tomu období příliš nenapomáhá.
0: Děkuji za doplnění. Tohle je velmi důležitá poznámka, že v té době už nastoupil na trůn Matyáš od roku 1611, Rudolfův bratr, který získal trůn, a za jeho vlády se vyhrotily spory, a protože on nebyl ten, kdo ten mandát vydal, tak se samozřejmě příliš nestaral o jeho dodržování. A když se na něj obraceli konzistoř, to znamená takové vedení protestantských stavů, když se obraceli se stížností a se žádostmi o nápravu, tak on na to prostě nereagoval. On taky nesídlil v Praze, sídlil ve Vídni. Jo? A ti, kteří žádali dodržování, tak chtěli nápravu, obnovení kostela, potrestání viníků, kteří majestát porušují, ale on prostě na to nereagoval, a když Češi svolali sněm, který měl tohle porušování řešit, tak ten sněm dokonce zakázal. No to bylo ale přímé porušení zákonů, které tu platili, porušení zemské ústavy, takže českým pánům došla trpělivost, a když na ně nereagoval, poslal jenom nějaké svoje vyslance, tak v květnu 1618 vtrhli, dalo by se říct, do královské císařské kanceláře na hradě, žádali vysvětlení, a ti císařovi zástupci jim přečetli císařovo rozhodnutí, že katolíci jsou v právu. No, není divu, že je to rozpálilo do běla, a místodržící Martinice a Slavatu a taky jejich písaře prostě vyhodili z okna. Tuhle událost nazýváme druhá pražská defenestrace. Já jsem už citoval z toho porovnání. Někdy to bývá bráno tak, že tady Češi si začali vyskakovat a že vlastně to stavovské povstání bylo špatně a uvrhlo zemi do války a bylo příčinou vzniku 30leté války a podobně. Já si to vůbec nemyslím, protože pokud je o náboženskou válku, 30letou válku, tak jsem přesvědčen, že by k ní došlo tak jako tak, protože tomu nahrávala celý ten vývoj situace a konfliktu v Evropě, že tohle bylo jenom jedna z počátečních událostí, ale hlavně to, co udělali čeští zástupci, tak to nebyl žádný impulzivní akt, ale bylo to vlastně podle zemského zákona, na kterém se protestanti a katolíci dohodli, pokud je o to vyhození z okna. Takže tam to nevnímám jako nějaký kapris, nebo že prostě by se naštvali a emocionálně jednali, ale ve skutečnosti tak to bylo určeno, že tak to má být. Jiná věc je potom, že jim se víceméně nic nestalo a ty další události, které následovaly. Ale to, co mě zaujalo, když jsem studoval tuhle část historie, že čeští stavové jednali podle dohodnutých pravidel, které podepsali i katolíci. Takže ta defenestrace, to vyhození z okna, to nebylo nic nezákonného.
1: Nic skandálního. Politické napětí.
0: No skandální to asi bylo, to si přiznejme. Ale promiň, skočil jsem ti do řeči.
1: Politické napětí graduje dále. Kam se ubíralo dál? Co stavové čeští dělali dále?
0: Jenom bych udělal maličkou odbočku. My používáme běžně ten výraz české stavy, český stavové, tak možná jenom připomenu, že takzvané stavy byly privilegované třídy obyvatelstva, které měly politickou moc. V Čechách to byly tři skupiny, byly to páni, rytíři a měšťané. A dohromady tyto takzvané stavy, jejich příslušníci zastávali důležité soudní a administrativní úřady a scházeli se na zemských sněmech, kde spolu rozhodovali o dění v zemi, například o výši daní nebo volbě panovníka. Tak to jenom k tomu, že české stavy, abychom si pod tím představili, pány, měšťany, šlechtice, kteří zasedali v zemském sněmu. Tak, co udělali stavy? Když císař Matyáš vlastně výslovně odmítl dodržovat Rudolfův majestát, tak se prohlásili za řádný sněm, to shromáždění, a ustanovili takzvané direktorium. To byla vláda 30 direktorů, po 10 za každý stav, jak jsem říkal, 10 z panstva, 10 z příslušníků rytířů, 10 z příslušníků měšťanů. A ti, toto direktorium začalo budovat vlastní vojsko, převzalo správu země, zabavilo daně, kasu, která určila králi, a začali jednat jako ti, kteří vládnou, byl to svým způsobem svého druhu takový převrat. Svolávali shromáždění, hledali spojence a rozhodli se, že se císaři postaví. Oni měli určitou naději, že by se jejich povstání mohlo podařit, protože spoléhali na to, že protestantské země v Evropě jim pomohou, že se za ně postaví. To znamená Anglie, Holandsko a v Německu, které bylo rozděleno, tak vlastně také vznikla protestantská unie německých knížat. A oni k ním poslali vyslance a doufali, že získají jich podporu. Druhý takový zdroj podpory čekali z Moravy, kde vlastně Morava byla hodně nezávislá, měla vlastní zemský sněm a velmi důležitou postavou na Moravě byl Žerotín, Karel starší ze Žerotína, moravský politik, také příslušník Jednoty bratrské. Byl to přítel mimochodem Václava Budovce a oni doufali, že Morava se k tomu jejich povstání přidá.
1: Žerotín se k povstání nepřidal. Proč?
0: Karel starší ze Žerotína to byl také velmi vzdělaný člověk s obrovskou autoritou mezi katolíky, mimochodem, který také na studiích po Evropě, když jsme se bavili o Budovcovi, tak strávil 10 let, Bazilej, Ženeva, Paříž, Heidelberg, Londýn, kromě latiny, češtiny, němčiny ovládal perfektně francouzštinu, italštinu, domluvil se anglicky, takže to byl také diplomat číslo 1, nebo opravdu nejvyšší třídy. A v té době vykonával úřad moravského zemského hejtmana. A když se Morava dostala pod vládu Matyáše, nejdřív ho podporoval, ale potom byl zklamán jeho prokatolickým směřováním a rezignoval. A Karel starší ze Žerotína byl muž kompromisu. Snažil se o nalezení dohody. Byl přesvědčen, že duchovní svobodu, že si nelze vymoci se zbraní v ruce. Jo? Takže on uznával nároky čestých stavů, on jakoby ideově nebo věcně s nimi souhlasil, ale odmítal ten způsob ozbrojeného povstání, ozbrojené vzpoury. A s tím se pojí ještě to, že jako člen Jednoty bratrské, která, vzpomeňme, byla ve svých počátcích odešla a vůbec nepřijímala do svých řad vojáky. Byla pacifistická, odmítala vzít do ruky zbraň. Takže i ten Žerotín řešil, jestli křesťan může vést boj opravdu všemi prostředky, anebo jestli někdy není lepší ustoupit a raději trpět. Takže měl rozpaky, jestli je správné, když ten katolický vladař je v moci postavený, je to vládce, jestli se můžeme rozhodnout pro ozbrojené povstání. Žerotín právě vahou své autority ovlivnil moravský zemský sněm, takže když český s ním české stavy se obrátili na Moravu se žádostí o pomoc, o to, aby se Morava připojila k povstání, tak on vahou své autority přesvědčil, aby to nedělali. To je tak trošku smutný konec přátelství mezi Žerotínem a Budovcem, když si v téhleté duchovní otázce, vlastně duchovní otázce, jestli křesťan smí bránit práva také ozbrojeným způsobem, když si neporozuměli a vlastně to znamenal konec jejich přátelství.

0: Václav Budovec z Budova je součástí toho povstání proti panovníkovi. Pohybujeme se v době, která je možná dobře známá z hodin dějepisu, kdy graduje do roku 1620, kdy ten rekatolizačně orientovaný panovník Ferdinand II. Vyhrává bitvu na Bílé hoře. Václav Budovec po ní neutíká ze země. Proč?
1: Už jsme mluvili o tom, že Václav Budovec byl velmi uznávaný člověk, diplomat, politik a v Českém království zastával funkci královského pokladníka. To byla zemská úřednická funkce v rámci českého stavovského zřízení, to nemělo nic společného s císařem, ale tahle ta funkce pokladníka království českého, ta vlastně zahrnovala správu zemských financí, dohled nad příjmy a výdaji země, kontrolu zemských pokladem a podpis finančních usnesení, takže možná bychom to mohli přirovnat k takovému ministrovu financí. On opatroval také některé insignie a tato jeho funkce nebo ta jeho služba pro něj byla tak důležitá, že se rozhodl, že v ní bude stát věrně, přestože stavovské povstání prohrálo. Takže on vzal svou manželku, syna Adama, snachu a vnuky a odvezl je do bezpečí v Sasku, protestantské části Německa, a vrátil se zpátky, aby čelil hrdě jako ten, kdo se účastnil povstání, aby čelil následkům. Takže byl zatčen a v tom procesu odsouzen ke ztrátě hrdla a majetku a je popraven na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Asi už nebudeme zabíhat do událostí kolem bitvy na Bílé hoře a kolem téhleté popravy. Jenom když se budu držet života Václava Budovce, tak pro jeho stáří, pro jeho věk, tak mu byl zmírněn rozsudek. Původně měl být zaživa rozčtvrcen, ale trest byl zmírněn na pouhé setnutí hlavy.
0: Máme nějaká Václavova slova, že vlastně ví o tom, že půjde na smrt, a jak se s tím vyrovnával?
1: Na otázku, proč se vrátil, bych mohl také citovat jeho vlastní slova, která on sám napsal. Píše: svědomí mi nedovolilo opustit vlast a naši spravedlivou při. Nevím, jak o mě pán Bůh smýšlel, možná chtěl, abych spravedlivou při spečetil svou krví. Vyznal jsem, tady jsem, Bože můj, nalož se mnou svým služebníkem, jak je libo před tvýma očima. Jsem syt dnů, kéž pán Bůh vezme mou duši k sobě, abych nespatřil pohromy, které zachvátí mou vlast. Tolik jeho vlastní slova.
0: Nahlíželi jsme to na životní příběh Václava Budovce z Budova a na dobu, ve které žil. Já vím, že přes staletí srovnání, veškerá srovnání pokulhává, a přesto bych se zeptala, co by Václav Budovec z Budova vzkázal do napětí dnešní doby?
1: To je dobrá otázka, ale potřeboval bych vědět, které napětí myslíš. Protože my vlastně žijeme v úplně jiných napětích. Pokud jde o náboženskou svobodu, tak máme 100% volnost, určitě díky tomu, co se událo v té historii. Tak vlastně nezažíváme v naší zemi zejména nějaké náboženské pronásledování. Na druhou stranu si myslím, že naprosto sedí jeho charakteristika islámu. A my vidíme, že způsob, jakým islám dobývá vlastně Evropu a jakým způsobem se snaží získávat moc a zavádět svoje pravidla i v západoevropských městech, tak vidíme, že to varování před nebezpečím islámu je aktuální. Že tady si myslím, že by asi řekl lidi: přečtěte si můj antialkorán, tam to všechno máte.
0: Ještě mě napadlo, že ten Václav žil v době, kdy české země byly rozpolceny na dvě strany, katolická a nekatolická. Mm-hmm. A v dnešní době také se říká, že je to rozpolceno na dvě strany tak nebo onak, že žijeme v době, kdy to je rozpůlené, ta společnost na dvě strany. Tak proto se ptám, jestli on do tohoto napětí by mohl nějaké myšlenky vnést.
1: No, to napětí je daný spíš politicky. Jak bych to řekl? Já myslím, že aktuální je to, co je vyjádřeno v Rudolfově majestátu. Totiž, aby lidi žili spolu v míru. Tam to je až tak jako trošku absurdně, že katolíci a protestanté mají být dobří přátelé. Ale to bych klidně přenesl i do naší situace, že lidé zastávající různé názory, politické třeba, mají být dobří přátelé a jeden druhého nemá nutit k tomu, aby svoje názory musel změnit. Nemá od svého náboženství odtiskován býti a k jinému náboženství nucen býti, tak to bych aplikoval do postoje spíš asi než náboženské dneska, naší politické situaci, respekt vůči názoru druhému, svoboda mít svůj názor a diskutovat o něm, ne zatracování druhých nebo už vůbec ne jejich vytěsňování nebo pronásledování.
0: Setnutá hlava, navíc vystavená pro výstrahu, není tím mementem, který Václav předává dál. Jak bys shrnul jeho poselství?
1: Mně se líbí, že to byl člověk, který byl závislý na Bohu a jeho víra byla skutečně živá a jeho vztah k Bohu byl osobní. To znamená, i když bych mohl vybrat spoustu nějakých citátů, které se váží k politickému působení, tak jako odkaz, jako naprosto aktuální slovo, mi připadají tyhle ty následující věty. Václav Budovec Budova napsal: nikdo není odsouzen k tomu, aby byl navěky snoubencem pochyb a podezření. Je to věc osobní volby. Pochybnost nebo víra. Člověk není určen k tomu, aby zůstal bezmocný a bezvýznamný. V Bohu se rodí jeho skutečná hodnota.
0: Kéž se v Bohu rodí i naše hodnota. Jarko, děkuji za to, že si nás vzal do životního příběhu Václava Budovce z Budova. A já se budu těšit na další setkání. Jarku, díky za to dnešní.
1: Děkuji za pozvání a taky se budu těšit.
0: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková.

Od narození Václava Budovce z Budova uplynulo 475 let, od jeho úmrtí pak 405 let. Další řeka života přinese v úterý v 10 hodin příběh Dalibora Cichého.

Překročit hranice můžete s námi na Rádiu 7 v pátek 4. září po 5. hodině ranní. Poslední část cesty, které se věnuje Lukáš Targoš, se právě otevírá. Dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

Vítám vás u pořadu Překročit hranice, kde pokračujeme ze sérií Cesta, protože cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. My všichni jsme na cestě životem a v těchto čtyřech týdnech si povídáme o tom, jak si tuto cestu můžeme užít. Dnešní poslední část má název Cestovat nalehko. Doufám, že tento díl bude pro vás užitečný. Cestování. Celý minulý měsíc o něm mluvíme jako o metafoře našeho života. Náš život není jednou událostí, ale procesem, kdy všechny naše zážitky a zkušenosti vytvářejí prostředí, ve kterém se nacházíme a skrze které vnímáme svět okolo sebe. Šňůra našich zážitků nás dovedla až sem, kde právě teď jsme. Mluvili jsme o tom, že na cestě naším životem nejsme sami, ale obklopuje nás zástup svědků, kteří cestu prošlápávali už před námi. Mluvili jsme o tom, že je snadné zabloudit, když nedáváme pozor a sejdeme na cestě, ale Bůh nás pozbuzuje jít kupředu, když se zdá, že už nevíme kudy kam. Ukázali jsme si, že každý z nás má svou pěšinku spojení s Bohem, každý z nás má své preferované prostředí modlitby. A dnes si ukážeme, co to znamená cestovat nalehko. Víte, jak poznáte cestovatele začátečníka? Je to člověk, který na pár dní tahá obrovský kufr. Chybí mu zkušenosti a proto neví, co na místě bude a co ne. Proto si raději táhne všechno sebou. Tak například, když já jsem měl v 18 letech na svoji první větší cestu do zahraničí, jel jsem do Indie, táhl jsem skoro celý svůj tehdejší šatník, abych na místě zjistil, že jestli opravdu stojí něco za to si v Indii koupit, jsou to levné a kvalitní oděvy. Není tedy divu, že při zpáteční cestě jsem měl 15 kilo nadváhu, myslím zavazadlo, a to jsem ještě některé věci nechal v Indii. Naštěstí jsme doslova ukecali manažerku Lufthansy a tak jsem nemusel nic navíc platit. A můj společník Miko z Finska, který tam se mnou strávil půl roku, ten si táhl takové potřebné věci, jako jsou baterky do rádia, nebo sadu zubní kartáčku na celý půl rok. Bál se, že to na místě nesežene. Víte, jak poznáte zkušeného cestovatele? Je to člověk, který má malé zavazadlo a přesto se zdá, že mu nic nechybí. Jak to dělá? To je cestovatelské výrobní tajemství. Každý člověk si totiž potřebuje projít fázi tahání těžkých kufrů, kdy mu nikdo nepomůže a on pochopí, že je mnohem lepší toho tahat málo. Protože při cestování vám spíše věci přibudou, místo aby ubyly. Mě to trvalo několik cest, kdy jsem se tak spotil při tahání zavazadel, že dnes se snažím toho brát minimum. Takové minimum, že mi manželka někdy říká, ať to zase nepřeháním, že už mám fobii z tahání velkých zavazadel. Ale pokud cestujete, víte, že se nic nevyrovná tomu, jako když cestujete nalehko a nic, vůbec nic vás netíží. A víte co? Přesně tak je tomu také v našem životě. Na cestě naším životem si každý z nás táhne nějaké zavazadlo. Nemůžeme se tomu vyhnout, vždyť i apoštol Pavel píše v listu Galackým 6. kapitole 5. verši, neboť každý si ponese svůj vlastní náklad. Mluví tam jednoduše o tom, že jsme všichni zodpovědní sami za sebe. Každý z nás táhne na zadech batoh naší vlastní minulosti, našich zkušeností, naší osobnosti, našeho charakteru, našich vztahů, našich rozhodnutí. Jinými slovy, je to batoh zhrnující celou naši historii. Něčí batohy jsou obrovské, jiné jsou malé. Něčí batohy jsou velmi neforemné, jiné zapáchající, jiné mají kostivce ze skříně, které chceme utajit. Jiní mají svůj batoh plný medailí a diplomu pochvala úspěchu. Tento náklad symbolizuje náklad naší minulosti. Ale víte, na co někdy zapomínáme? Zapomínáme na to, že ať už naše minulost byla velmi pozitivní nebo velmi negativní, je to pořád zkrátka minulost. Je to něco, co je definitivně naprosto a trvale pryč. Ale my máme rádi naši minulost. Pokud byla slavná a úspěšná, hřeje nás u srdce a my se někdy přistihneme ve snovém světě, kdy si znovu jako na DVD přehráváme ty slastné chvíle úspěchu, pochval a štěstí. A co je ještě zvláštnější, máme rádi i svou smutnou nebo negativní minulost.
Můžeme se za ní trochu stydět, ale na druhé straně nám dává pocit obětí, která si zaslouží zvláštní zacházení. Když kolikrát jsem mluvil s někým, kdo byl přesvědčen, že bychom se k němu měli chovat se zvláštními ohledy, protože tenkrát, tehdy, kdysi dávno mu někdo ublížil a jemu se něco událo špatně. A tak i lidé, kteří nejsou ze své minulosti nadšení, sem tam se přistihnou, že jejich minulost jim dodává potřebnou dávku sebelítosti. Jenže to je problém. Naše záliba v minulosti, a to pozitivní i negativní, má jednu skrytou vlastnost, která nás ovlivňuje na naší cestě více, než bychom si přáli a než si vůbec uvědomujeme. Naše minulost, a to jak pozitivní i negativní, vytváří vzorce myšlení, chování a jednání pro naši současnost. Pokud jsme úspěšní v minulosti, odmítáme dělat něco nového, protože jsme, tak říkajíc, zatuhli v našem úspěchu. Pokud jsme v naší minulosti byli například někým zranění, obrníme se proti současnému zranění a chráníme se od ostatních lidí. Pokud se nám v minulosti nedařilo, bojíme se rizika a chceme zůstat v zóně bezpečí. Naše minulost tak pro nás nevědomky vytváří vzorec současnosti, která zase ovlivňuje naši budoucnost. Naše minulost tak plní náš batoh a proto se naše cesta současnosti zdá někdy češí, než skutečně je. Možná ti tvůj batoh opravdu velmi tíží. Dovol mi dnes ti říct něco, co tě může provokovat a s čím nemusíš souhlasit. Tady to je. Já věřím, že váhu svého nákladu si stanovuješ sám. My jsme si zvykli dávat za naše současné potíže vinu těm, kteří nás ovlivňovali v minulosti. Pokud se nám dříve dařilo a nyní ne, máme za to, že to ti současní spolucestovatelé nechápou a měli by změnit svůj postoj k nám. Pokud se nám naopak v něčem nedařilo, dáváme vcelku oprávněně vinu za to těm, kteří nám to trápení způsobili. Ale díky tomu jsme v současnosti zatuhli s těžkým batohem, protože jsme se nikdy nerozhodli naši minulost a vše, co v nás v ní tíží, odhodit. Právě to ale znamená, že jsme se rozhodli tahat těžké zavazadlo na naší cestě. Je to celá naše volba. Ovšem nemusí tak skončit. Je-li víra v Boha pro mě něčím zajímavá, je to proto, že Bůh Bible je Bohem nových začátků. On je ten, který chce už projednou skončit minulost a začít psát novou kapitolu knihy života. Vždyť už v první části naší série Cesta jsme četli verš autora knihy Židům 12.1, kdy napsal: proto i my, když nás obklopuje tak velký oblast svědků, odložme každou přítěž i hřích, do kterého se člověk snadno zaplete. Odhoďme každou přítěž a hřích a z vytrvalosti běžme náš závod. Ty máš moc zahodit svou přítěž. Ty můžeš přeorganizovat svůj batoh na zádech, který tě tak omezuje. Ale jak to udělat? Dá se, že se to lehce řekne. Podívejme se na to, co k tomuto tématu napsal apoštol Pavel. Za svého života Pavel dosáhl obrovských úspěchů. Vystudoval jako premián v tom nejlepším institutu své doby ve své zemi. Stal se v mladém věku členem parlamentu své země a jedním z náboženských vůdců, který v rukou držel opravdový vliv. Byl uznávaný a lidé se ho báli. Ale pak poznal Krista jako Boha a Pána, kterého celý židovský národ tak dlouho očekával. Poznání Krista naprosto převrátilo jeho priority a touhy. Najednou mu přišlo, že na tom, co mělo v životě význam, už tolik nezáleží a naopak mu začalo záležet na věcech, které ho přesahovaly. Později napsal v dopise Filipským: cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého Pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. Ale to byl jen začátek. Většina z nás křesťanů prožila něco podobného jako Pavel. I my jsme se setkali s Kristem, i my jsme za tuto zkušenost dali vše, co jsme měli.
Pro některé z nás přímo od Krista byla otázka odvahy, protože jsme čelili odmítnutí naší vlastní rodiny a přátel. Pro jiné to byla drahá záležitost kvůli tomu, že jsme museli napravit svůj život jako Zacheus. Ještě pro jiné to byla otázka víry. Každý z nás měl jiný nástup na cestu za Bohem. Křesťanská zkušenost ovšem nekončí tímto začátkem, obrácením se k Bohu. Jistě, Pavel píše, všechny staré věci pominuly a je tu všechno nové. Píše, že kdo je v Kristu, je nové stvoření, narodil se znovu, začíná znovu. Ale cesta je cesta, nejen cíl nebo jedna událost. Přestože se stal novým stvořením, stále neseš batok, do kterého si ukládáš každý den své úspěchy, neúspěchy, zranění, hříchy i vítězství. A tento batoh se ti může znovu velmi rychle naplnit, tentokrát duchovním obsahem, který tě začne dříve nebo později brzdit. Pamatuj, cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. A proto se potřebuješ naučit praxi cestování nalehko i v průběhu své křesťanské cesty. Jen se podívej, co apoštol Pavel píše o chvíli později v listu Filipským. Říká tam, ne, že bych již toho dosáhl, nebo byl už dokonalý. Usilovně však běžím, jiný překlad říká, usilovně chvátám, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i nezmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se toho již zmocnil, jedno však činím, a teď je to důležité. Zapomínaje na to, co je za mnou a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. Pavel již dávno začal svou cestu za Bohem, přesto se naučil disciplínu odhazování přítěže. Zapomíná na to, co je za ním, natahuje se pro to, co je před ním, protože tomu dává cenu v Kristu Ježíši. To je umění cestování na lehko. Začínáme svou cestu s Bohem tak, že jsme ochotní se všeho vzdát pro Krista. To zahrnuje často i nápravu minulých věcí a minulého životního stylu. Rozhodneme se pro praxi usilovného běhu kupředu, rozhodneme se zapomínat na to, co je za námi, ať už to bylo pozitivní nebo negativní. Naučíme se pohřbívat svou minulost, která už tak nevytváří vzorec naší současnosti. Díky tomu vytváříme novou současnost s novými vzorci. Jako křesťané to nazýváme duchovní růst. Přijímáme nové hodnoty. Necháváme proměňovat svou mysl Božím slovem. A stáváme se stále více jako autor naší víry Ježíš Kristus. A díky nové současnosti tvoříme lepší budoucnost, kdy uvádíme ve skutek své spasení a stáváme se skutečně přivrženci té cesty. Cesty, kterou se pro nás stal Ježíš Kristus a na které s námi běželo a běží mnoho jiných. Cesta se tak pro nás stává stejně tak důležitou, jako je cíl, kterým je nebe a Boží království. A na tuto cestu právě tebe Bůh zve. Děkuji vám za váš poslech pásma Cesta, protože ta je někdy stejně tak důležitá jako cíl. Na vaší cestě životem vám přeji všechno dobré a těším se na slyšenou u pořadu Překročit hranice.

Pořad Překročit hranice naladíte ještě v sobotu ve 23 hodin a v pondělí v 9.30 v premiérovém čase otevřeme s Lukášem Targošem novou sérii o lepších pochybách.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
0: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
5: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
6: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
7: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. I v posledním srpnovém týdnu si připomeneme svědectví z našeho archivu. Dnešní vyprávění patří Tomáši Syslovi. Za celý tým rádia vám přeji dobrý poslech.
8: Ahoj, já jsem Tomáš Sysel, pocházím z Karlových Varů a chtěl bych vám říct svůj životní příběh o tom, co mě vedlo k tomu, že jsem zjistil, že je tady Bůh a že existuje naděje i pro lidi, kteří jsou pro svět ztracený. Já jsem z rodiny, která si myslím, že nebyla problémová. Vyrůstal jsem za komunismu prvních 10 let a můj otec i táta měli práci, mám ještě starší sestru a nic nenasvědčovalo tomu, že bych můj život v budoucnosti se mohl ubírat špatným směrem. A přišla revoluce, táta našel zaměstnání, které vynášelo docela dost peněz a protože měl i celkem kladný vztah k alkoholu, tak začal hodně popíjet a on po tom, co začal pít, tak byl hodně agresivní a když přicházel domů z práce, protože vlastně celý týden jezdil kamionem po Evropě, tak soboty, neděle prostě jsme měli všichni strach z toho, když přijde a začne prostě napadat mamku a začne nadávat nám prostě mojí starší sestře, takže doma atmosféra potom byla celkem, když byly peníze, jako nežili jsme si špatně, ale atmosféra prostě a vztahy byly šílený, bylo to rozbitý, bylo to hrozně depresivní a pro mě jako pro malýho kluka to bylo hrozný v tom, že jsem prostě chtěl jakoby nějak zasáhnout a zjednat možná nějakou spravedlnost nebo prostě pomoc mamince, ale prostě neměl jsem k tomu sílu a začal jsem prostě vnímat věci hodně negativně. Přestal jsem věřit prostě v to, co jsem věřil předtím, že vztahy v rodině fungují, že se všichni máme rádi a začal jsem prostě si myslet, že svět je zvrácený místo, prostě, že lidi nejsou schopní prostě dobrých věcí. A přišel rozvod našich rodičů, mě bylo asi 12 roků, sestra v té době odešla taky, protože je starší, za přítelem a já jsem zůstal vlastně doma sám. Moje máma chodila od rána do večera do práce, abych nás uživila. Veškerý vztahy v rodině, který jsme měli z tátovou strany a z mámy strany, byly roztrhaný. A já jsem zůstal vlastně doma sám a dá se říct, že mě vychovávala ulice a z Karlových Varů, kde pocházím, tak pocházím ze čtvrti, kde byla celkem problém prostě s kriminalitou, s drogama a vůbec tady s těma věcma. Takže jsem se dostal do party lidí, kteří mi dávali pocit toho, že někam patřím, že mám okolo sebe přátelé, že můžu vlastně jakoby mít lidi, kteří mají stejný zájmy jako já. No a ty zájmy, ale který jsem našel, byly špatný. Já ve škole jsem nikdy nějak problémy s prospěchem neměl, akorát právě díky tady těm věcem, co jsem se dostal pak k drogám, začalo to cigaretama a alkoholem, jsem začínal mít problémy prostě s tím, že jsem začal být násilník, začal jsem prostě lidem vyhrožovat prostě a vůbec jsem si, dá se říct, že jsem si užíval to, že mám nějakou moc nad lidma. A já si myslím, že to právě pramenilo z toho, že když jsem byl malý, tak jsem nemohl prostě nic udělat proti tomu, abych zasáhnul, když táta byl agresivní na moji maminku, tak jsem to začal tady tím násilím. Když jsem to u táty nesnášel, začal jsem vlastně to samý dělat druhým lidem. Dokončil jsem základní školy učňák a přišlo takový rozcestí v mém životě, kdy mi bylo 18 nebo 19 let, vlastně když jsem skončil školu a říkal jsem si, co dál se životem. Já jsem vlastně prakticky veškerý vztahy, který jsem měl i s holkama tady to, jsem ukončil dřív, než vlastně došlo k nějakému normálnímu třeba rozchodu nebo vůbec k tomu pokračování, protože jsem měl strach z toho, že já budu odmítnutý. Ve 20 letech vlastně jsem nastoupil do práce, bydlel jsem stále u mámy a chytl jsem se lidí, kteří začali brát heroin. Předtím jsem měl zkušenosti s drogama, který svět možná označuje za měkký, jako je tráva a možná i alkohol, když to už je tvrdší droga, ale já si myslím, že to byly právě ty vstupní drogy k tomu, abych se dostal k tomu, k čemu jsem přišel, k heroinu. A stav na heroinu byl takový, že najednou prostě veškeré problémy byly tam, bylo mi dobře. Fyzické problémy, které jsem měl i díky sportování, bolesti kloubu mi ustoupily a hlavně jak jsem říkal, našel jsem prostě lidi, kteří měli stejné zájmy jako já. No a myslel jsem si prostě, že to mám vlastně pod kontrolou, že ta droga mě neovládá, ale že já ovládám jí a že prostě ji beru jenom tak, když já budu potřebovat. Pravda byla ovšem opačná. Drogy jsou věci, které si myslím, že dal světu ďábel a ďábel mě prostě pomalinku dostával pod svou moc. Začal jsem být prostě loutka, která nedokázala dělat nic jiného, než schánět prostě peníze různou kriminální činností. Většinou to byly krádeže. Začal jsem krást i doma, abych prostě mohl uživit svoji závislost. A bylo to tak, že jsem se dostal asi v roce 2004, když mi bylo 24 let na ulici. Moje maminka mě vyhodila z bytu, protože jsem prodával věci v bytě, přišel jsem o práci, protože peníze, které jsem potřeboval na drogy, jsem z normální legální činnosti uživit nemohl. 5 let jsem objížděl celý západní a severní Čechy, kde jsem prostě kradl po různých obchodech a věcech a scháněl jsem heroin. A pak prostě najednou přišel taková změna do mého života, že jsem se vrátil do Karlových Varů, potkal jsem svoji maminku. A ona vlastně od té doby, co já jsem se ztratil, tak my jsme měli ten vztah spolu hodně jsme byli na sebe vázaný, díky tomu vlastně, že máma se rozvedla a veškeré naše vztahy byly s ostatníma členama rodiny rozbitý, takže si myslím, že ten vztah byl možná až trošku nezdravý a tím, že vlastně mi i máma hodně dávala peníze v začátcích, tak mi to pomáhalo teda k tomu, že jsem ji začal využívat a začal jsem prostě veškeré ty peníze dávat do drog a do všeho. No a přišel jsem a zjistil jsem, že maminka onemocněla rakovinou. A já jsem měl před nástupem do vězení, to mi bylo asi 31 nebo 32 a takový ty myšlenky, které jsem měl předtím, že vlastně kdykoliv budu moc skončit, kdykoliv budu prostě moc začít žít nový život, se převrátili a já jsem najednou zjistil prostě, že mi ujel vlak a že už nemám budoucnost, jsem se zastavil a říkal jsem si, a co teď, tak teď buď půjdu do vězení a naučím se ještě spoustu dalších věcí, které z těch špatných prostě k tomu, abych mohl pokračovat v té své kariéře prostě násilníka a vůbec a těch všech špatných věcí, které jsem dělal. A nebo prostě dojde k nějakému zlomu a já se stanu dobrým člověkem a všechno to, co jsem dělal v minulosti, prostě odejde pryč. A jsem v té době ještě nějak nevnímal, že to byl právě asi ten tichý boží hlas, který mi prostě říkal, že můj život má smysl, že prostě nebyl jsem stvořený k tomu, abych dělal to, co jsem dělal doteď, ale že Bůh mi dá sílu k tomu, abych prostě mohl žít, abych našel smysl ve svém životě, abych prostě tu násilnickou povahu obrátil v lásku, prostě jak pomoci druhým. Seznámil jsem se právě s jednou přítelkyní, která taky byla závislá na drogách a byla to Ukrajinka a ona vlastně, já jsem se k ní nechoval dobře skrze ty drogy a všechno a bydlel jsem na takovém skvotu, což je dům vlastně, nebo dům to je vlastně barák, kde nic není, prostě kde bydlí bezdomovci a ona tam po 2 týdnech, po tom, co jsme se vlastně jakoby rozešli, přišla za mnou a začala mi vyprávět o Kristu. A já jsem pořád prostě si měl výčitky z toho, co jsem jí dělal a nechtěl jsem o ní přijít a říkal jsem si, o čem to mluví. Já jsem to absolutně nechápal, protože doteď moje představy i skrze můj život předtím a skrze muziku, kterou jsem poslouchal a všechno, byly o tom, že Bůh prostě neexistuje, že to je výmysl lidí k tomu, aby mohli věřit v něco pozitivního, ale že prostě svět opravdu je místo, kde neexistuje dobro, že prostě všechno je náhoda. Vlastně věřil jsem v evoluci, v to, že vlastně právo silnějšího a tady všechny ty negativní věci a to mi vlastně utvrzovalo mě to v tom, že vlastně musím pořád využívat jenom násilí a sílu k tomu, abych mohl prostě prosadit nějak svoje zájmy, abych mohl žít v klidu. No a jak jsem říkal, přišla teda ze mnou na ten squat a začala mi vyprávět o Kristu a moje první pohnutky byly takový, že jsem měl strach, aby neodvedla nějaká sekta ode mě. Tak mi řekla, abych sníšel do toho shromáždění a bylo to shromáždění vlastně rusky mluvících občanů v Karlových Varech. Bylo tam asi 20 lidí, taková dá se říct větší skupinka a z toho asi 7 národností a jeden člověk, jeden Ukrajinec, který pracoval v armádě spásy, který byl služebník a kterýho jsem znal a ten mi překládal. A já jsem tam seděl a teď jsem to poslouchal, prostě to kázání a chvály mi teda nic neříkali, že jo. Poslouchal jsem kázání a najednou jsem prostě měl pocit, že to slovo, který měl pastor, takže to bylo všechno ke mně, že prostě Bůh mě najednou ukazoval, jaký jsem byl, prostě co jsem dělal, že všechny ty věci, když jsem si dřív možná v minulosti nalhával, že nejsem vlastně tak špatný člověk, tak byli zlí prostě před Bohem a že to není prostě to, kvůli čemu mě Bůh sem povolal a kvůli čemu jsem se prostě narodil a přišel do tohohle světa. A tak jsem nad tím začal přemýšlet a viděl jsem najednou zájem lidí vlastně, když to řeknu, v zaměstnáních byli třeba manažeři, prostě byli to lidi, kteří pro mě jako kluka z ulice byli nemožní prostě se s nimi nějak bavit a přijít do kontaktu a ty lidi najednou o mě projevili zájem a chtěli mi pomoct. A to je ta věc, která mě právě dostala, láska, kterou jsem nevěřil a chtěl jsem prostě najednou žít, najednou jsem dostal prostě chuť žít, chtěl jsem se pustit všeho toho starého A opravdu prostě milovat lidi a najít nějaký smysl prostě. Akorát, že byl jsem závislý na heroinu a to je závislost, která jen tak nemůže odejít. Tak přišel nástup do toho, do vězení. A ve vězení jsem měl dostat trest, který měl trvat 2 roky. A po 38 dnech přišla minulý rok amnestie a jsem byl propuštěný na svobodu. A říkal jsem si, no to není náhoda prostě. Bůh prostě chce, abych dělal něco pro něj. A tak jsem se rozhodl, protože prostě nastoupím do Teen Challenge, do toho programu, do kterého vlastně nastoupila i moje přítelkyně, ona byla v tom ženském v Poštovicích. A během nějakých 2 týdnů jsem si zařídil doklady, které jsem předtím 7 let neměl. Bylo to pro mě něco nemožného a teď najednou to všechno šlo. Já věřím tomu, že Bůh mi v tom pomáhal, prostě služebníci v kavárně v Karlových Varech. A po 3 týdnech, teda, co jsem byl vlastně po tom, co mě propustil z vězení, jsem nastoupil do programu. A první dojem, který jsem měl, když jsem tam přišel a když jsem byl mezi těmi lidmi, já jsem měl obavy z toho, že vlastně zbavil jsem se už závislostí, s tím jsem si jakoby tím detoxem prošel ve vězení, ale říkal jsem si, tak nemůžu ani kouřit, nemůžu tady ty věci, říkám, to bude asi složitý, ale najednou, když jsem tam přišel, tak jsem cítil obrovskou svobodu od těchto věcí a obrovskou chuť prostě žít a hlavně zájem a lásku od druhých lidí. Já jsem měl pocit, že ty lidi všechny tam už znám prostě několik let, že to je moje rodina a cítil jsem tam obrovský pokoj. Program vlastně trvá od 12 do 18 měsíců. Ze začátku samozřejmě, jak jsem byl nadšený, tak všechno šlo nádherně. Pak přišla po 3 měsících první krize, kdy vlastně jsem opět projevilo to, jak jsem byl v minulosti, byl jsem násilný hodně a nedokázal jsem zkousnout spoustu věcí a moje pýcha se tam začala projevovat. A došlo to až k tomu, že jsem byl zbalený, měl jsem zbalený všechny věci a chtěl jsem odejít, ale přišel ke mně pracovník, poradce a začal se se mnou o těch věcech bavit a zjistil jsem, že vlastně já neutíkám před tím, co jsem si myslel, že s těma lidma se prostě nedá pracovat, že to nefunguje a že chci prostě vydělávat peníze a řešit nějak třeba i svoje dluhy z minulosti tady to, ale že utíkám sám před sebou a před sebou nemůžu nikdy utíct. A Bůh mě z toho usvědčil a řekl mi prostě, že to, že tam jsem, tak to je jeho vůle a on chce prostě, abych ten program dokončil a že to je priorita k tomu, abych prostě mohl s ním žít. A já jsem cítil to, že kdybych odešel z programu, tak i když jsem si říkal, že prostě s Bohem budu pořád, takže bych prostě šel vlastně proti Bohu a nechtěl jsem už dělat věci podle svého, protože když jsem to tak dělal v minulosti, tak nikdy mě to nedovedlo k něčemu dobrému. Zůstal jsem tady a došlo k takovému zlomu a my tam máme takové vyučování a to se jmenuje růst skrze pády. A právě i tady ten pád mi naučil to, že musím opravdu být pokorný, že musím prostě být poslušný a i když kolikrát věci nechápu a myslím si prostě, že to pro mě nemá nějaký dobrý užitek do budoucna, tak já věřím tomu, že jak je psáno, že to, co nám na oči nepřišlo a co ani naše uši neslyšeli, nebo já nevím, já ten verš teda parafrázuju, já to nevím přesně, tak Bůh prostě s náma zamýšlí opravdu jenom to dobrý a tak jsem se mu podal. Po roce a půl jsem tedy dokončil program. Teď jsem si vlastně vzpomněl, to je ještě důležitý říct, moje maminka teda umírala na rakovinu a já jsem vlastně po 2 měsících, co jsem nastoupil do programu, měl možnost jet za ní do léčebny dlouhodobě nemocných. A lidi z církve z Karlových Varů, díky kterým jsem já uvěřil, prostě já jsem jim hrozně vděčný za to. A hlavně díky Bohu, protože nebejt Boha, tak opravdu ty lidi prostě by neměli tu sílu mi pomáhat. Tak jezdili za maminkou do té léčebny a maminka prostě těsně před smrtí uvěřila a vyznala Ježíše jako svého pána. A já jsem toho byl svědkem a doteď, když se na to vzpomínám, tak opravdu mám slzy štěstí v očích prostě, protože maminka měla asi 35 kilo, jejich fyzický stav byl úplně hrozný. Vypadaný vlasy, bylo to opravdu jenom kosta kůže, ale měla v očích takový pokoj, který neměla v životě, který prostě neměla celý život předtím. A já jsem říkal, to je super, tak jsem se s maminkou prostě modlil, četl jsem jí z Bible a úplně jsem cítil, že opravdu do ní vstoupil Boží duch a tady to mě naplnilo takovou radostí a pokojem. Já jsem z toho měl hrozný obavy, protože jak jsem říkal, v minulosti jsem byl na maminku hrozně vázaný a věřím tomu, že kdybych neznal Boha, tak mě to opravdu možná dostane. A spadl bych zpátky do drog, ale díky Bohu prostě vím, že ona teď je nade mnou a že vidí všechno to, co dělám a že v budoucnosti prostě, až dojde tady moje cesta na zemi, takže prostě přijdu k ní a že se spolu zase setkáme.

0: Tomáš Sisel mluvil o tom, že Bůh přináší naději i lidem, kteří jsou pro svět ztracení. Nehledě na to, jak hluboko jste klesli, nebo jak temný je život lidí kolem vás, na kterých vám záleží, v Bohu je naděje pro každého člověka. I pro vás, i pro ně. Bůh přichází se svým pozváním, odpovězte na ně a zakuste jeho lásku a odpuštění. Pokud byste chtěli vědět o křesťanské víře více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Aktuální epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí a opět brzy naslyšenou se těší Milan Remeš.
1: V pondělí v 8 hodin 30 minut bude hovořit Ladislav Vachek o svém životě s Bohem. A svědectví o jednání, o setkávání s Bohem v životech lidí hovoří pořad s Bohem v pátek 11:15.

písně, které nám ukázali žalmy, žalm 150. a žalm 130. Pokračují skupina Do nebe volající a my se pomalu blížíme k 6. hodině raní.

Do 6. hodiny nás doprovodí Jesse Dipper, píseň Wonder, zázrak. Když se dívá na ten podivuhodný kříž, na němž zemřel kníže slávy, vidí život, vidí naději. S nadějí a touto písní se s vámi od mikrofonu loučí Pavel Kol. Příjemný vstup do dnešního dne.

24 hodin 7 dní v týdnu vysílá Rádio 7 a vysílá ve dne, v noci, vysílá i ráno, vysílá i dnešní den, vysílá v pátek 4. září. Se 6. hodinou k mikrofonu usedá Broňa Procházková. Přeji vám dobrý start do nového dne a ať tím dnešním dnem projdete s lehkostí. Lehkostí hluboké naděje, která je ve vás, která může být ve vás. Na začátku vysílání se pojďme podívat na přehled pořadů. Ve 6:15 otevíráme den s tichým časem. Někdy přitom, když následujeme Boha, zažíváme těžkosti. To nebylo nic zvláštního ani pro první křesťany. Jak reagovali na to, když kvůli své poslušnosti Bohu narazili na překážky? Dozvíme se v úvaze v 6:45. V magazínu Židé a my nadále putujeme kolem Galilejského jezera, kde se odehrála podstatná část evangelijních událostí. Tentokrát nás ale čeká malá přestávka a ohlédnutí za prázdninami. Náš průvodce Radek Hejret přiblíží po 7. raní letošní letní pochody Vrba Veclar. Na jejich pořádání se podílí. Co když se během jednoho týdne bude nepřetržitě modlit každý národ na zemi? Pozvání k celosvětovému týdnu nepřetržitých modliteb zazní v raním telefonátu o 7:30. V Bible Guideu spolu s Jiřím Zdráhalem pokračujeme ve studiu prorocké knihy Daniel. Další část je především o píše, která způsobila pád krále Nebukadnesara. Dává Bůh člověku šanci se pokořit? Jak to s králem dopadlo? Uslyšíte po 8. hodině. O 8:30 pak Uši k duši s Markem Macákem, který se zaměří na začátky, a o 9:30 Kaleidoskop, kde se poprvé s Františkem Holečkem, církevním historikem, podíváme na životní příběh Františka z Assisi. Letošní podzim to bude 800 let, co tento významný muž zemřel. Tolik nahlédnutí do ranního programu a je tu první písnička kapela Ne nadarmo.

Za okamžik čtvrt na sedm, za okamžik je tu tichý čas, ve kterém připomeneme jeden známý příběh o Mojžíšovi, deskách, lidu a teleti.

V tichém čase, v krátkém zastavení na Prahu dne s Biblí a modlitbou je s vámi Broňa Procházková. Po odchodu z egyptského otroctví cestou pouští směrem do zaslíbené země se Izraelci ocitají u hory Sinaj. Budu číst ze 24. kapitoly různé části, ze 24. kapitoly knihy Exodus a všímejme si toho, kdo něco komu a co píše a co se s tím pak děje a proč. Hospodin Mojžíšovi řekl, vystup ke mně nahoru a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky, zákon a přikázání, které jsem napsal k jejich vyučování. Mojžíš tedy vystoupil nahoru a horu přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala nahoře Sinaj a oblaky přikrýval 6 dní. 7. dne pak na Mojžíše zprostřed oblaku zavolal. Z pohledu Izraelitů vypadala Hospodinova sláva na vrcholu hory jako stravující oheň. Mojžíš vešel do prostřed oblaku a vystoupil nahoru. Mojžíš byl nahoře 40 dní a 40 nocí. Přeskočím do 32. kapitoly. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, zhromáždili se kolem Árona. Honem udělej nám Boha, který by nás vedl. Pobízeli ho. Kdo ví, co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta? Jak to bylo dál, znáte? Udělali zlaté tele a začali kolem něj náboženské tanečky, no a člověk si říká, kdo je to tele? Mojžíš se pak vrací z hory a ruce nemá prázdné. Měl v ruce 2 desky svědectví. Desky popsané z obou stran, popsané ze předu i ze zadu. Ty desky byly dílo Boží a to písmo bylo Boží písmo vyryté na deskách. Jakmile se přiblížil k táboru, spatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hněvem. Desky, které měl v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou horou. Je to známý příběh. Co mě z něj nově nebo znovu oslovilo, je to, že lid mohl mít slovo psané samotným Bohem. Už to bylo napsané, kdyby vydrželi čekat. Kdyby ještě počkali, kdyby ustáli svou nejistotu. Nic jim nehrozilo, nebyli v ohrožení, jen nevěděli, co se jako bude dít dál. Ale to, že nevěděli, jak to bude, co se bude dít dál, jak to bude vypadat, je vedlo k náhradnímu řešení, takovému rychlému řešení, k realizování toho, co poskládali z dosavadní zkušenosti. Taková slepenina známých představ, rozstavený mix toho, co bylo zrovna po ruce. Ustát nejistotu situace, kdy nevím, jak to bude vypadat, kdy to nemám zaškatulkované, kdy to nemám porychtované do kolonek, to není jednoduché, vidíte. Člověk se chytá aspoň nějakých pouček, poruce, coachingových mouder, někdy pseudomouder a sloganů sociálních sítí, ale aspoň něco, lepší vrabec v hrsti, než čekat na křídla z nebe. Když ustojím nejistotu, že nevím, jak to bude vypadat, mi může dát zažít Boží odpověď. To, co k tomu napíše sám Bůh, jeho ruka. Víra ustojí, že nevím. Víra vyhlíží, co do situace napíše Bůh. Zoomuje na Boží slovo. Co za slova to bude zrovna ve vašem případě, ptáte se? A nechtěli byste honem udělej nám odpověď, která by nás vedla? Víra se ptá jinde.

Dvě minuty po půl sedmé dospívala Gina. Ve 6:45 je tu úvaha Jany Trávníčkové o poslušnosti Bohu i přes potíže a v 7:00 magazín Židé a my.

První křesťané to při sdílení dobré zprávy o Ježíši neměli lehké. Jednou byli apoštolové dokonce zbičováni. Jaká byla jejich reakce a co to znamená pro nás? O tom bude mluvit Jana Trávníčková za malou chvíli.

Dnešní text, nad kterým se společně zamyslíme, je z biblické knihy Skutků apoštolů, 5. kapitoly, 40. až 42. verš. Zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Tato událost se odehrála na počátku novozákonní církve. Pán Ježíš byl vzkříšen z mrtvých a vrátil se do nebe. Apoštolové kážou evangelium v Jeruzalémě. A nyní stojí před židovskou veleradou a jsou trestáni za to, že učili o Ježíši. Nebylo to poprvé, co apoštolové stanuli před velekněžími a bylo jim zakázáno mluvit o Pánu Ježíši. Už jednou to zažili, ale mluvili o něm dále. Den před událostí, o které čteme v tomto textu, byli uvězněni, ale přišel anděl, který je osvobodil, a oni znovu učili o Ježíši v chrámu. Nyní se jedná o třetí konfrontaci s velekněžími a tentokrát jsou apoštolové skutečně potrestáni. A to bičováním. Bičování bylo trestem, při kterém byli lidé biti bičem z měkkých kožených řemenů. Na konci biče byly ostny, trny nebo jiné druhy háků. Takovými nástroji mohli bičovaní dostat až 40 ran. Tímto fyzickým utrpením byli tedy apoštolové potrestáni za to, že učili o Pánu Ježíši a možná i jako varování do budoucna, aby tentokrát už doopravdy o Ježíši nemluvili. Ale právě to byl úkol, který od Pána Ježíše dostali. Bůh jim to přikázal, ale teď přicházejí tyto překážky. Bičování, zákaz evangelizace. Možná i my narážíme na překážky nebo těžkosti ve službě Bohu, nebo když děláme to, co od nás chce. Zřejmě nezažíváme bičování kvůli evangelizaci, ale možná odmítnutí od lidí, kteří nechtějí slyšet evangelium. Možná dokonce nenávist od těchto lidí. Možná zažíváme neúspěch a zklamání v naší službě. Možná to prostě nejde tak, jak bychom si přáli, a vždy se vyskytnou nějaké těžkosti. Nejen jednou, ale stále dokola. Stejně jako u apoštolů, kteří byli už potřetí zatčeni. A teď přichází otázka. Jak reagují apoštolové na potíže, které zažívají, protože poslouchají Boha? O jejich první reakci čteme ve verši 41. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí. Tak moment, právě byli zbičováni. A to bolí. Trny jim trhali kůži, všude byla krev. Přirozenou reakcí by byl smutek nebo hněv. Ale oni odcházeli s radostnou myslí. To by člověk nečekal. Jaká radost to byla? Že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Apoštolové považovali za privilegium, že mohli trpět pro Ježíše. Proto máme i jiné novozákonní podklady, například v blahoslavenství v Evangeliu podle Matouše v 5. kapitole 11. až 12. verš, kde se píše: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Známý je i začátek listu Jakubova. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Ano, radost jako reakce na utrpení je nelogickou reakcí. Apoštolové v našem textu byli šťastní, že mohli něco snést pro Pána Ježíše, který toho tolik vytrpěl pro nás. On se nechal bičovat pro nás a zemřel za naše hříchy. Co jsme my ochotni pro něj snést? Nemusíme být kvůli němu bičováni nebo tvrdě pronásledováni, jako například křesťané v Íránu, kteří jsou ještě dnes bičováni za svou víru. Co jsme ochotni pro Boha podstoupit? Možná vstát ráno dříve, abychom si četli jeho slovo? Možná se vzdát jídla, abychom se postili? Vzít si čas na modlitbu? Co jsem já ochoten nebo ochotna udělat pro Ježíše? A nejde o náš výkon, jako bychom něco museli dokazovat, ale o ochotu a poslušnost, která pramení z naší lásky k Bohu, k našemu Stvořiteli, který je bezmezně milostivý a bezmezně laskavý, který dá své vše za tebe. Bůh, který se ponížil, přišel na tuto zem a zemřel krutou smrtí,
abys ty mohl mít věčný život v jeho přítomnosti. Bůh, který porazil smrt a nabízí ti své přijetí. O druhé reakci apoštolů čteme ve verši 42. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. To byl ale důvod, proč byli uvězděni a bičováni. Proto se to všechno stalo. Proto zažili tolik bolesti. Člověk by tedy řekl, tak už to nebudu dělat, protože nechci být znovu potrestán. Ale oni to dělají dále. Proč? Protože je třeba poslouchat více Boha než lidi. To se píše ve verši 29. Pro nás může tento text znamenat totéž. Pokračovat v tom, co nám Bůh uložil. Nepřestávat, pokračovat. Tedy ne jednorázové úkoly, které jsou jednou splněny, ale dlouhodobější věci, především evangelizace. Dále to může znamenat poslouchat více Boha než lidi, soustředit se na něho a dělat, co chce, bez ohledu na to, co to stojí, protože on je nejvyšší prioritou, na něho se díváme. Jak ale zjistím, v čem mám být Bohu poslušný nebo poslušná a co ode mě chce? V první řadě najdeme Boží vůli pro nás v Bibli. Například máme milovat Boha a milovat bližního. Máme se starat o planetu a říkat druhým o Pánu Ježíši. Máme být milosrdní, laskaví, vděční, pohostinní a tak dále. Za druhé věřím, že Bůh mluví a jedná i dnes. A když vnímáme, že nás volá do nějakého skutku nebo služby nebo činnosti a podobně, které jsou v souladu s Biblí a rozumem, můžeme to také vnímat jako jeho úkol pro nás. Apoštolové byli věrní ve svém úkolu od Boha a výsledkem této poslušnosti bylo, že Bůh byl oslaven, apoštolové se zachovali tak, jak se měli zachovat a dokonce to vedlo k růstu Božího království, jak čteme v další kapitole. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Odkud ale apoštolové měli tuto odvahu a sílu, aby i přes obtíže pokračovali? Odpověď najdeme ve 4. kapitole knihy Skutků, tedy po první konfrontaci s velekněžími, kdy se křesťané modlili. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. A Bůh jejich prosbu vyslyšel. Také v listu Efeským v 6. kapitole 10. verši se píše: A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. V něm, ne z vlastní síly. Na závěr tohoto biblického zamyšlení bych vám chtěla položit otázku, která se týká každého z nás, milí posluchači. Jaká je moje reakce, když mi poslušnost Bohu přináší potíže? Vzdát se nebo pokračovat? Nenechme se překážkami odradit od toho, abychom dělali, co po nás Bůh chce. Ne z vlastní síly, ale z jeho.

Poslušnost Bohu i přes potíže. To bylo téma dnešní biblické úvahy Jany Trávníčkové. V pátečním ránu se pomalu blížíme k 7. hodině.

Krátce po 7. hodině zní znělka Rádia 7. Pátek 4. září je čerstvý jak křupavá bageta k snídani, jen se do něj pustit, tak schutí do nového dne. U mikrofonu ranního vysílání je Broňa Procházková a před námi půl hodina magazínu. Dnes magazínu Židé a my.

0: V magazínu Židé a my putujeme po biblických místech v Izraeli. Konkrétně se pohybujeme v blízkosti Galilejského jezera, kde nám je průvodcem Radek Hejret, toho času ředitel české pobočky ICEI. Ale dnes nebudeme chvilku putovat dál, protože máme po prázdninách, je tady září a je potřeba se trošku ohlédnout za prázdninami, kdy se pravidelně konají pochody Memorial Vrba Wetzler, na kterých pravidelně také je Radek Hejret. Vítám tě, Radku.
1: Děkuji za milé přivítání. Ahoj. Zdravím nejen tebe, ale také všechny vzácné posluchače.
0: Je potřeba o tom hovořit určitě znova a znova, protože jsou to události, na které bychom neměli zapomínat. A ty máš za sebou teď docela nedávno druhý letošní pochod, tak povídej, jaké byly ty letošní pochody?
1: No, byly fantastické, neuvěřitelné, úžasné, plné zázraků, ale hlavně plné lidí, kteří jsou spojeni tou myšlenkou živé připomínky hrdinského činu Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrby. Takže jsme měli jeden na závěr července, druhý v polovině srpna a já bych se opravdu rád za nimi ohlédl, protože byť to byl v pořadí již 18. a 19. pochod v našem putování, putujeme od roku 2014 a od roku 2017 děláme, jak jsi zmínila, dva pochody v létě, protože ten zájem byl tak velký, že už jsme se rozhodli rozdělit na dva, aby vznikla komunita, tak přesto, že už to byl 18. a 19. pochod, stále objevujeme něco nového. A i letos jsme objevili zase v tom příběhu Vrby a Wetzlera nové skutečnosti, které chceme zakomponovat i do trasy. No a co mě těšilo asi úplně nejvíc, protože ten týden je intenzivní. Člověk stráví s těmi lidmi opravdu od v podstatě nedělního večera celý týden až do sobotní noci příštího týdne a stráví to ne nějakým sezením, někde nějakou procházkou krátkou, ale intenzivním pochodem, kdy nejdelší etapa měří více než 31 kilometrů a ta nejnáročnější je sice daleko kratší, ale zase má výškové převýšení v součtu přes 1500 metrů výškových nahoru a dolů. A tak vlastně člověk zažívá velmi intenzivní vztah k těm ostatním a otevřou se všelijaká témata. Takže nejdeme jenom po stopách toho historického příběhu a samozřejmě to je to primární, co sledujeme, ale právě to intenzivní putování otevírá možnost všelijakých rozhovorů, diskuzí. No a v červenci s námi putoval mladý Izraelec z jednoho mošavu Jachiny, mladý Izraelec, který byl svědkem toho strašného masakru 7. října roku 23, to si budeme připomínat v tom příštím magazínu říjnovém, to strašlivé výročí. A on byl plný traumat a když přišel na to místo v Osvětimi, v Birkenau, my jsme tam ještě byli vlastně v sobotu v noci před samotným oficiálním začátkem pochodu, tak on se úplně rozklepal a nedokázal to pochopit, protože on tam nikdy nebyl. A pak mi říkal v neděli ráno, víš, Radku, my se o tom v Izraeli učíme. Všichni samozřejmě v Izraeli víme, co bylo Shoah, co byl holokaust. Všichni jsme s tím poznamenáni. Ale když jsem přišel na to místo, tak jsem si v plnosti uvědomil, že to není jenom nějaká historie, že to nejsou nějaká čísla, nějaké příběhy, ale že se mě to bytostně dotýká. Že je to něco, co je součástí naší DNA, našeho rodinného příběhu. A tak jsem mi vlastně svěřil, že jeho dědeček pocházel z Rumunska, sám byl nasazen v pracovním koncentračním táboře, ale díky bohu tedy nebyl odeslán dál do těchto vyhlazovacích táborů a že vlastně o tom nikdy nemluvili ti, kteří přežili holokaust, protože vlastně celá ta izraelská společnost tím byla protknuta a on si vlastně z toho nevyslovení nese trauma, které bylo znásobeno právě tím, co se odehrálo 7. října. Tu jejich izraelskou komunitu vlastně napadli teroristé z Gazy a pozabíjeli tam přes stovku lidí, jeho přátel a sousedů. A během toho putování on byl neuvěřitelně nadšený z toho, že my, ač nejsme Židé, Dokážeme nejenom nést připomínku židovských hrdinů, židovského odboje, také židovských obětí, ale že se vlastně dokážeme dobře orientovat v té současné situaci a nedíváme se na něj, na Izraelce, jako na někoho, kdo páchá genocidu, díváme se na něj lidskýma očima, dokážeme vést důvěrné rozhovory s ním a tak to trauma pomalinku a jistě z něj odcházelo. On teda sám byl takový ten typ pochodňáka, který moc nechodil, radši se nechal odvést doprovodným vozidlem, i ta možnost tady je, ale vynahrazoval si ten komunitní život pak po večerech a po nocích, kdy hrál šachy s lidmi, se spolupochodňáky, a to šachy pro 4 hráče. To jsem třeba já v životě neviděl a opravdu to existuje. Samozřejmě, že vždycky vyhrál. Ano, pro 4. Představ si šachovnici pro 4 hráče. Takže nejenom bílé a černé figury, ale ještě modré a červené ve hře. No a byl to koncert na 3 hodiny hry. A tím vlastně on mohl vypnout z těch svých traumat a když už se ocitl na trase, tak se kochal tou nádhernou polskou krajinou, kde se to mění z té roviny do beskyd a všechno zelené a krásně čerstvé. A tak opravdu na závěr přišel se i obejmout a byl takový dojatý z toho, že jsme ho tam dostali a z celé té komunity, která je prostě nastavena velmi přátelsky. No a v srpnu teď, v tom druhém pochodu, jsme neměli tedy žádného zástupce z Izraele, ale měli jsme emeritního rabína ze severní Kalifornie, který nám prozradil, že jeho tatínek je vlastně pohřben na stejném hřbitově jako Rudy Vrba ve Vancouveru. A že ten příběh už zná velmi dlouho a teprve teď dostal si odvahu se zúčastnit celého pochodu. No ale považte, v 78 letech přišel na pochod a přinesl opravdu zas nový pohled, dokonce každý den natáčel reportáž pro svoji komunitu a vedl mnoho rozhovorů, nejenom jaksi s námi, jako s organizačním týmem, ale s těmi účastníky. A došlo i samozřejmě k jakémusi napětí, protože on tam vznesl tu myšlenku, že křesťané jsou spoluviníky za holokaust a to je ta strašná smutná pravda, že to tak je. Ale křesťané, kteří byli přítomni na pochodu někteří, tak to pochopili tak, že on vlastně říká, že dnešní církev je zodpovědná za současný nárůst antisemitismu ve světě, tak kolem toho byly vedeny takové místy intenzivní diskuze a všechny dopadly tak, že ti lidé se navzájem objali, rozplakali se, došlo k takovému uvolnění, smíření, bylo prostě vidět, že zapotřebí to říct nahlas, vysvětlit to, ty postoje, a došlo k tak hlubokému průniku přátelskému, že vlastně všichni se všemi mají kontakty, které žijí dál. A já třeba už můžu prozradit, že v květnu ti pochodňáci, kteří budou mít chuť, tak pro ně budu organizovat třídenní program, kde navštívíme Prahu židovskou, navštívíme památník Terezín a všechno završíme u nás na zahradě velkou grilovačkou. Takže komunita Vrba Wessler Memorial, to je něco naprosto výjimečného. A jestli mi, Lenko, dovolíš, možná na samotný závěr ještě zmíním to, co mě nejvíc potěšilo, totiž účast mladých. Ten pochod je mezigenerační, takže na jedné straně jsou to ti sedmdesátníci, osmdesátníci, kteří pochodují těch 130 kilometrů, a na druhé straně jsou to lidé mladí. A letos jsme tam měli 3 studentky z Prahy, 19-leté, které motivovala do pochodu paní učitelka. Dějepisářka, která se sama účastnila pochodu už v minulých letech. No a když holky měly po maturitě, tak prostě jim řekla, no vy tohle musíte jít. No a takto s námi ten týden šli a já vám s dovolením přečtu jejich reakci, kterou zapsali do kroniky. Cituji, máme za sebou náš první pochod a jsme moc rádi, že jsme se ho zúčastnili. Moc děkujeme všem organizátorům za to, s jakou vášní memoriál pořádají a jak se o všechny pochodňáky hezky starají. Z představy, že Vrba s Wesslerem šli stejnou trasu v našem věku, ale za mnohem horších podmínek nám běhá mráz po zádech. Je úžasné, kolik se najde lidí, kteří se zajímají o jejich osud a udržují vzpomínku na ně živou. Doufáme, že tento pochod se bude pořádat nadále a že se ho budeme moct znovu zúčastnit. Ela a Matilda z Prahy. A já jsem děvčata pozbudil, že by nebylo vůbec špatné, kdyby příští rok přivedli své mládence. A všechno nasvědčuje tomu, že se to tak stane. Takže tolik ohlédnutí za letošními pochody. Vrba Václav Memorial, my zajisté doufám, že nám v tom Rádio 7 bude partnerem i nadále. Oznámíme včas termíny na příští rok a všichni posluchači jsou samozřejmě srdečně zváni.
0: Tak děkujeme za tuto reportáž, Radku, z letošních pochodů memoriálu Vrba Wetzler. Už to tam zaznělo, tento memoriál je věnovaný dvěma statečným mužům, kteří v dubnu roku 1944 utekli z koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau a podařilo se jim opravdu něco nevídaného, že ty zprávy o tom dění v koncentračním táboře se dostaly na světlo světa. Takže je dobré si připomínat tyto věci, zvláště v dnešní době, když vidíme to, co se děje kolem nás. To je tedy malé ohlédnutí za těmi pochody, kterých se účastníš. Ono absolvovat dva pochody po sobě není úplně jednoduché. Je tam ještě někdo, kdo to takhle dělá, že oba dva ty pochody absolvuje?
1: Je to náš organizační tým, já na to nejsem sám, to by ani nešlo zvládnout. Náš organizační tým čítá 5 osob a všichni tito vzácní lidé dobrovolnicky a ve svém volném čase na úkor dovolených se mnou spolupracují na vedení memoriálu. A tak opravdu je na místě dát jim tento kredit. Je to Maroš Fekete, to je dlouholetý pochodák, který se poprvé zúčastnil jako účastník v roce 2019. A tak ta myšlenka ho nadchla, že se hned v zápětí přihlásil do organizačního týmu a vlastně už se stal takovým zástupcem vedoucího. Zná tu trasu perfektně a také právě s Marošem jezdíme i mimo letní termíny do Polska a na Slovensko hledat vlastně nové konstelace trasy, protože ty výpovědi Wetzlera a Vrby se na některých místech rozcházejí a my chceme prostě přijít na to, proč tomu tak je a kudy zřejmě vedla ta nejpravděpodobnější trasa. Pak je to Tomáš Bartoněk, který vlastně má podobný příběh, také přišel v roce 2019 prvně jako účastník. A to je člověk, který léta pracoval ve Slovenském rozhlasu. Jeho hlas je nezaměnitelný a on je hlasem pochodu, protože na těch místech zastavení, kdy otvíráme knihy, tak on z nich předčítá, což všichni účastníci, ale hlavně účastnice pochodu velmi kvitují, protože prostě jeho hlas je neuvěřitelný. A on také přivedl vlastně další pochodáky, protože spolu s Marošem natáčeli na Slovensku podcast, takže třeba i letos na obou pochodech bylo asi 12 nebo 13 účastníků ze Slovenska, kteří právě přišli na základě jejich pozvání. Takže ti tvoří absolutní jádro našeho týmu. Pak je to Lukáš Kunca z Košic. To je také muž, který byl před 2 lety poprvně, pak přišel podruhé se svým bratrem Filipem. No a je natolik nadšený, že se vlastně stal taky součástí našeho přípravného týmu, protože má 10měsíčního chlapečka. Tak je jasné, že nebude moci absolvovat vždycky a pořád oba pochody, ale i tak je velkou pomocí a přinesl takovou mladistvou energii a spoustu humoru východňárského do našeho týmu. No a pak je to naše nová, velmi aktivní Martina Igazová, kterou ty jistě také znáš z jiných projektů, tak Martinka se také stala naší spolupochoďačkou v loňském roce a v současné době se nám stará o ubytování na trase. A to všechno z dálky manažuje poslední v řadě, ale ne však poslední do významu, Ivana Vera, rozená Bartoňková, takže asi tušíš rodinné spojení, to je mladší sestra Tomáše, která pracuje jako ajťačka. Nedávno se vzali s manželem Jakubem, no a protože teď každou chvíli očekává příchod miminka, tak se tedy těch srpnových pochodů nemohla zúčastnit fyzicky, ale zajišťovala veškerou komunikaci s těmi ubytovnami, s účastníky, zařizovala přihlášky. A Ivana je vlastně také tou osobou, která stojí za našimi webovými stránkami vrbavecler.cz.
0: Tak děkujeme za představení toho organizačního týmu, který je československý, to jsme slyšeli, a také československý je ten pochod, ale jinak je mezinárodní, protože tam občas zavítají i zahraniční hosté, jak jsme také slyšeli. Máme před sebou ještě druhou polovinu dnešního magazínu, který vysíláme pravidelně každý měsíc, a protože je měsíc září, tak bychom se měli vrátit do Izraele, kde je září trošku takový významný měsíc. Židé mají pořád co slavit, že je to tak, že oni těch svátků mají strašně moc, ale to září je takové výjimečné, že je to tak.
1: Září, lomeno říjen, to jsou v židovském kalendáři naprosto výjimečné měsíce naplněné těmi největšími svátky. On vlastně podle židovské tradice a podle biblické tradice začíná nový rok právě na podzim. A letos to bude dřív než obvykle. Ten nový rok, který se nazývá Rosh Hashana, nebo v tom doslovném překladu hlava roku, tak začíná v pátek 11. září, vlastně západem slunce, a od něho se vlastně odvíjí další vysoké nebo velké svátky. Ten svátek Rosh Hashana je uvozen naší znělkou, takže troubením, je to svátek troubení. Samozřejmě ta naše znělka našeho magazínu právě z tohoto svátku vychází a uvozuje 10 dní pokání, kdy opravdu Židé, a můžou to být Židé netoliko zbožní nebo pobožní, ortodoxní, jsou to Židé i sekulární, reformovaní, tak všichni si staví před svůj obličej Hospodina jako soudce. Svědomím, že on bude jednou soudit všechny živé i mrtvé a že je tady zapotřebí nějak zastavit se, ohlédnout a hledat místo pro nápravu. To je právě to místo pro to pokání. Čili není to nic mystického, je to naprosto praktické. Židé hledají, jestli v ten uplynulý rok dělali ty věci správně, a jestli ne, tak hledají, komu se omluvit, co napravit, a aby ten Pán Bůh je zapsal do té knihy živých. A právě toto desetidenní období pokání vrcholí tím známým dnem Jom Kippur, které se dá přeložit jako den smíření, kdy opravdu všichni se postí, kdy jsou v synagogách, je celá řada liturgických modliteb na ten den připadá. A je to opravdu den, kdy nejenom celý Izrael, ale celá židovská komunita i v Galutu, v exilu, v rozptýlení přichází před Hospodinovu tvář, aby vyznávali, že on je pánem a králem jejich životů. Já sám jsem byl několikrát na bohoslužbách na Jom Kippur a je to velmi silný zážitek, opravdu velmi hluboké duchovní pouto tam vzniká nejenom mezi těmi lidmi jako jednotlivci a Pánem Bohem, ale i mezi těmi jednotlivými lidmi jako komunitou. Takže oni společně přicházejí jako židovský národ před Boha a prosí ho o smíření, aby jim odpustil jejich hříchy. No a pak nastává období radostnější. Ten svátek se jmenuje Sukot, od slova suka, stan, takže je to svátek stanů, stánků, říkáme my v češtině, kdy si Židé připomínají opět po celém světě, že byli vedeni Božím milosrdenstvím a Boží prozřetelnou rukou z toho otroctví Egypta do zaslíbené země, a že opravdu se on o ně staral, tak si staví takové zajímavé stavbičky, nejsou

0: různé ratolesti, ať už třeba palmové nebo rákosové. A je to strašně zajímavé, kdo to nikdy neviděl, tak doporučuji právě na ten svátek Sukot se vydat do Izraele a zažít to, ale i židovské komunity, samozřejmě i třeba v Praze, v Brně, budou zajisté také stavět tyto suky, takže zkuste je najít. A je to proto, aby Židé viděli to stejné nebe, které jejich předkové viděli, když putovali pouští. Ten svátek trvá 7 dní, je velmi veselý, opravdu lidé se scházejí, zvou se různě na jídlo, na povídání, nepracuje se, ale je to takový svátek, kdy není zakázána všechna práce, takže je to takovém příjemném dovolenkovém rytmu. No a to všechno je vlastně završeno takovým závěrečným shromážděním. Hned na konec toho svátku Sukot je jako 8. den se slaví a hned v zápětí přichází úplně nejradostnější svátek, který se jmenuje Simchat Tóra, kdy si zase všichni Židé připomínají, že ta Tóra je to, co je vede po 1000 let, ta pravidla Hospodinova nesoucí život a požehnání. A protože Židé mají ve zvyku přečíst celou Tóru během jednoho roku, mají to rozdělené na ty jednotlivé segmenty, na paraši, no tak tady během tohoto svátku nastává ten slavnostní okamžik, kdy se ta Tóra takzvaně přebalí. Takže vlastně ukončuje se roční cyklus čtení z Tóry a začíná se nový cyklus čtení z Tóry. U toho se hodně tancuje, Tóra je uprostřed toho shromáždění, a opět musí se to zažít, nedá se to moc převyprávět.
1: Já myslím, že si nadchl naše posluchače, aby se vypravili do Izraele třeba ten letošní rok, i když pořád ty možnosti cestování po Izraeli jsou omezené. Není to ještě všechno tak, jak to bylo, ale ty svátky jsou něco výjimečného. Je to každý rok stejné, nebo jsou tam nějaké speciality? Bude třeba letošní rok něco speciálního?
0: Každý rok je něco speciálního, protože každý rok je to o tom, s jakými lidmi ten svátek člověk slaví. Letošní rok, jak jsi zmínila, je stále ve stínu války, takže samozřejmě cestovat do Izraele není tak pohodlné a tak jednoduché, jako to bývalo před rokem 23 nebo ještě před říjnem roku 23. Ale já bych chtěl posluchače pozbudit, my sami jako ICEI pořádáme oslavu svátku stánků a pro nás je to hlavní vrchol naší služby, kdy zveme národy, aby se připojili právě k oslavě svátku svátků, protože je to jakési prorocké povolání. Pojďme prostě slavit svátek stánků do Jeruzaléma, abychom uznali, že ten Bůh Izraele je Bůh náš. Prorok Zachariáš o tom jasně hovoří. A také tam je taková zajímavá věc v písmu, na kterou můžeme různě nahlížet, ale je tam řečeno, že ty národy, které nebudou chodit do Jeruzaléma na Hospodinovu slavnost stánků, tak se jim nebude dostávat deště. A to je asi možná v kontextu toho, co jsme zažili i letošní léto, velmi, velmi aktuální, protože déšť je nositel života. Bez vody prostě nejsme schopni přežít na naší zemi a také jsme vybízeni k tomu, abychom byli dobrými správci toho, co nám Pán Bůh věnoval, svěřil do užívání. A všichni víme, že když bude dlouhodobé sucho v naší zemi, tak to bude strašně těžké a může to vypůsobit třeba hladomor, válku, občanské nepokoje. A tak já bych si dovolil pozvat posluchače, ještě je čas a dá se sehnat i letenka za velmi příznivé peníze. V Izraeli se vždycky najde nějaké ubytování, přestože Izrael tedy zdražil za ty 3 roky války, je to jasné, že ta ekonomika se s tím musí strašně prát a je tam daleko dráž než u nás v Čechách. Ale stojí to za to. I kdyby třeba jenom na pár dní člověk přiletěl a zažil ty svátky, tak bude přítomný něčemu, o čem snili proroci, že se stane. Lid izraelský je zpátky ve své zemi. Jeruzalém, ten starý Jeruzalém, je od roku 67 zpátky v židovských rukách. My se

0: můžeme s tím lidem Izraele společně radovat z toho, že Pán Bůh je věrný ve svých zaslíbeních. Že Pán Bůh to, co zaslíbil, tak také naplní. A to je vlastně hlavní poselství svátku Sukot. Vyvedení z Egypta, vyvedení z otroctví, přivedení do té zaslíbené země, proto, aby ten lid mohl žít ve svobodě s Bohem.
1: Dnešní židovský magazín tedy končí pozváním přímo do Izraele a v putování kolem Galilejského jezera budeme pokračovat zase příště. Já zdravím od mikrofonu Radka Hejreta. Děkuji, že si nám udělal ohlédnutí za prázdninami i takový krátký exkurs hlavními židovskými svátky. Děkuji ti.
0: Já děkuji za vyposlechnutí.
1: A na putování příště se těší zase Lenka Malinová.

Další vydání magazínu Židé a my je tu opět za měsíc v premiéře ve čtvrtek 1. října. Za okamžik 7:30 zpívá vám Shiloh Ben-Hod a za chvíli ranní telefonát s odpovědí na otázku, co když se během jednoho týdne bude nepřetržitě modlit každý národ na zemi.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Loni se během vůbec prvního globálního týdne modliteb konaly nepřetržité modlitby ve 140 zemích světa. Letos se tato modlitební iniciativa plánuje na 6. až 13. září. V ranním telefonátu se na ni zaměříme společně s Kristýnou Vaculíkovou z týmu modliteb 24/7. Dobré ráno, Kristýno, vítej ve vysílání.
4: Dobré ráno.
3: Než se podíváme na tu samotnou akci, čím žije český tým modliteb 24/7 v posledních měsících?
4: Poslední měsíce jsou pro nás vlastně docela intenzivní, protože přes jaro a léto hodně cestujeme s naším modlitebním karavanem, což je vlastně naše taková primární služba. A s karavanem jezdíme po různých místech naší republice a zastavujeme se jak v městech, tak i třeba na festivalech. Byli jsme takto třeba i na festivalu United a letos jsme takto navštívili přes 40 míst. A jenom abych to trošku představila, tak když někam s karavanem přijedeme, tak naším hlavním cílem je tam být s lidmi, ukazovat jim zájem a lásku, třeba tím, že lidi pozveme na kávu zdarma. A vidíme, že lidi jsou hladoví, že jsou plní příběhů, že se u nás rádi zastavují a u karavanu jim právě můžeme naslouchat a pokud svolí, tak jim i nabízíme modlitbu.
3: Nabízíte toho hodně v průběhu měsíců. Blíží se nám globální týden modliteb. Co je důvodem a cílem této iniciativy?
4: Asi nejjednodušeji řečeno je cílem celosvětového týdne modliteb sjednotit křesťany po celém světě v modlitbě. A představujeme si vlastně něco docela odvážného, že v každém národě na světě bude během jednoho týdne místo, kde se lidé budou modlit ve dne i v noci. Protože my žijeme ve světě, který je v mnoha ohledech rozdělený a právě proto vnímáme jako nesmírně silné, když se křesťané napříč zeměmi, napříč kulturami, jazyky i denominacemi spojí v jedné věci a to v hledání Boha.
3: Říkám si, modlitba má být přeci něco přirozeného, přirozenou součástí křesťanského života. Proč právě na ní cílíte? Proč zvete do jednoho konkrétního týdne? Proč?
4: Vlastně letošní téma toho našeho řetězce je ve jménu Ježíše. A vychází z 2. kapitoly listu Filipským, kde čteme, že Bůh dal Ježíši jméno nad každé jméno a že každý jazyk jednou vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. A právě během tohoto týdne tedy chceme společně vyznávat, že Ježíš je Pánem. Nejen našeho osobního života, ale také našich měst, vesnic a národů. A nejde o to, že by každý člověk na světě dostal nějaký přesný seznam, ale jde o to, že opravdu chceme vyvyšovat to Ježíšovo jméno ve svých životech, v našich společenstvích, skrze to vlastně i v našich městech a v národech a vnímáme, že modlitba je mocná a že právě skrze tu modlitbu, skrze tu jednotu se můžou dít velké věci a v to věříme a v to očekáváme.
3: Jak se celosvětový týden nepřetržitých modliteb koordinuje na mezinárodní úrovni? A jak do této globální sítě zapadá právě Česká republika?
4: Celou iniciativu vlastně zastřešuje mezinárodní hnutí 24/7 Prayer, neboli anglicky 24, modlitby 24/7, které už více než 25 let propojuje modlitební komunity po celém světě. A anglický tým právě připravuje společně témata, materiály, registrační systém i mapu modlitevních místností. A během samotného týdne připravují také několik online mezinárodních setkání, které jsou povětšinou v angličtině, nebo když je to nějaké setkání, kde se mluví nějakým vícesvětovým jazykem, třeba francouzština, španělština a tak dále, tak i jazykem setkání probíhá v daném jazyce. A díky tomu vlastně můžeme skutečně zakusit, že se nemodlíme sami, ale společně s lidmi z různých částí světa. A Vlastně v rámci toho českého kontextu, tak my jako Česká republika v rámci té v úvozovkách české pobočky modlitby 24/7, tak se také zapojujeme a máme zatím přihlášeno celkem asi 8 modlitevních řetězců s tím, že vlastně 2 z nich jsou online celorepublikové.
3: Jsou připraveny nějaké konkrétní modlitební náměty nebo témata pro tento speciální týden? Jak to bude vypadat?
4: A jak už jsem říkala, tak vlastně tím letošním tématem je ve jménu Ježíše. A nejde ani o to, že bychom se všichni modlili nějakou předepsanou modlitbu, nebo že bychom se chtěli modlit nějak jednotvárně. Na tom je právě podle mě ta krása celého hnutí 24/7, že ukazujeme tu pestrost způsobu modlitby. Takže vlastně, jak už jsem říkala, chceme nějakým způsobem vyvyšovat Ježíšovo jméno, ale zároveň je to na každém z nás, v čem my vnímáme nějaké povolání nebo vnímáme nějaké puzení, pnutí, za co se můžeme modlit. Ale samozřejmě mezinárodní tým připravil na svých mezinárodních stránkách materiály, které mohou jednotlivé modlitevní místnosti nebo i jednotlivci využít. A tématu celosvětového týdne modliteb se bude věnovat také aplikace Lectio 365, která je v angličtině, a kde budou pro každý den připravené modlitby a zamyšlení.
3: Představuji si, že během takto intenzivního modlitebního času vzniká mnoho silných momentů. Dostali se k vám svědectví či konkrétní příběhy z minulého prvního ročníku, nebo máš ty nějaký sama osobní?
4: My máme příběhy na mezinárodní úrovni, protože, jak to tak bývá, tak ta svědectví se k nám dostávají velice zřídka. A na některých místech lidé popisovali, že se jejich sbory znovu nadchly pro modlitbu, že lidé, kteří předtím třeba měli problém strávit v modlitbě několik minut, tak najednou zůstávali v modlitební místnosti mnohem déle. A slyšeli jsme také svědectví o uzdravení, například o tom, že během modlitby zmizela fyzická bolest. A co je pro mě takové nejsilnější, tak jsem vlastně slyšela, že na některých místech, například do modlitebních místností, právě během toho celosvětového týdne modliteb přicházeli úplně cizí lidé, když to byla třeba modlitební místnost v nějaké kavárně nebo v nějakém veřejném prostoru. Tak tam mohli přijít i úplně cizí lidé, kteří ani nebyli součástí té dané církve, která to organizovala, a začali se vlastně ptát, co se tam děje nebo kdo je Ježíš. A někteří z nich dokonce na tom místě přesně v ten moment odevzdali svůj život Ježíši. Pamatuju si vlastně jeden příběh, kdy se takto Pán Bůh dotkl jednoho člověka, který chtěl spáchat sebevraždu, a právě ho zachránil skrze tu modlitební místnost. Takže ty příběhy se opravdu dějí a vidíme, že když si člověk takhle dedukuje nějaký čas pro Pána Boha, takže Pán Bůh to vidí, že Pán Bůh toho chce využít a že Pán Bůh v rámci toho času jedná.
3: Zapojit se může jak jednotlivec, tak i celé společenství do této modlitební iniciativy. Jaké praktické kroky doporučujete? Jak se zapojit?
4: V tuto chvíli už jsme pár dní před spuštěním celého řetězce, takže možností je několik. Určitě bych chtěla zdůraznit, že člověk nemusí hned organizovat celý týden nepřetržité modlitby, protože v tuto chvíli už by to bylo až nereálné. Ale pokud už jste třeba jako společenství v minulosti dělali modlitební místnost, tak si myslím, že máte tu cestičku dobře prošlapanou, takže můžete využít i tuto příležitost a uspořádat ji znovu. Tím, že, jak už jsem říkala, že řetězec za pár dní, tak to nemusí být nic složitého ani dokonale připraveného, ale myslím si, že důležité je vytvořit ten prostor pro modlitbu. A zároveň třeba nemusíte zvládnout ani všech 7 dní, můžete si vybrat třeba jedno odpoledne nebo jeden den, podle toho, co je pro vás reálné. A pokud jste modlitební místnost nikdy nedělali, tak není potřeba vytvářet nějakou složitou organizaci. Myslím si, že laicky řečeno každá modlitba se počítá, takže společenství se může sejít třeba na jednu společnou modlitební hodinu, můžete svolat třeba nějaké modlitební shromáždění, anebo jednoduše modlitbu zahrnout do své bohoslužby a vlastně v rámci bohoslužby udělat modlitební chvíli věnovanou tomuto řetězci. Myslím si, že důležité je připojit se způsobem, který je pro vaše dané společenství nebo pro vás osobně reálné.
3: Kromě přípravy modlitebních místností nabízíte lidem možnost zapojit se do již otevřených místností nebo se modlit online. Kde můžou případní zájemci najít aktuální informace?
4: Myslím si, že nejjednodušší je sledovat naše české stránky www.modlitby24-7.cz, kde na záložce místnosti je mapka již spuštěných nebo připravovaných místností. Takže se můžete podívat, jestli ve vašem okolí není náhodou nějaká modlitební místnost. Nicméně víme, že některé místnosti se registrovaly i přes ten mezinárodní web, takže nejsou propsané na náš český web. Takže je možnost se vlastně zapojit i do některého z našich online řetězců. A o těchto řetězcích je vlastně také více informací úplně na stejné stránce. Takže pokud by vás to zaujalo, tak se můžete zapsat na nějakou hodinu v rámci toho online řetězce.
3: Kristýno, děkujeme za informace a děkujeme i za tvůj čas pro Rádio 7. No a přejeme, ať se akce vydaří.
4: Děkuji moc, přeji krásný den, naslyšenou.
3: Připojit se k celosvětovému týdnu nepřetržitých modliteb, který připadá na 6. až 13. září, pozvala Kristýna Vaculíková z modliteb 24/7 v České republice.

Bible Guide spolu s Jiřím Zdráhalem pokračujeme ve studiu prorocké knihy Daniel. Další část je především o pýše, která způsobila pád krále. Dává Bůh člověku šanci se pokořit, i když je to král? Jak to s králem dopadlo? Více od 8.

0: Z pátku 4. září uplynula 8. hodina. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková, průvodce ranním vysíláním, které za okamžik nabídne Bible Guide. Ve čtvrt na 9 se projdeme s dnešním datem historií v kalendáriu a o 9:30 zamíříme naše uši k duši. S psychologem Markem Macákem se podíváme na začátky. Proč je v začátcích důležitá citlivost? Jak snadné je minout něco, co začíná? Uši k duši v 8:30. V tuto chvíli už slovo dostává Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 4. kapitola. Tato kapitola je o píše, která způsobila pád krále Nabukadnezara, o jeho pokoření se a následném uzdravení. Vše začalo tím, že král měl opět sen nebo noční vidění a chtěl, aby mu ho věštci vyložili. Sice jim oznámil, o čem jeho vidění tentokrát bylo, ale ani tak to nikdo nedokázal. Nakonec si zavolal Daniela a popsal mu ho. Na lůžku se měl v mysli toto vidění. Hle, spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský strom. Rostl a sílil, až jeho vrchol dosáhl k nebi. A ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce, kterým se všichni sytili. Zvěř odpočívala v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával obživu. Hle, z nebe se stoupil svatý posel a volal mocným hlasem: Porazte ten strom a osekejte mu větve, zbavte ho listí a rozházejte ovoce. Až uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví. Pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli. Nebeská rosa ať jej napájí a opastvu ať se dělí se zvěří. Lidský rozum ať jej opustí a dostane rozum zvířecí, dokud mu neuplyne 7 období. Toto je výrok oznámený posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne nejvyšší a komu chce, je udílí a že nad ním může postavit i nejnižšího z lidí. Tento sen nebyl o vzdálené budoucnosti. Týkal se přímo krále Nabukadnezara. Když to Daniel poznal, lekl se, ale králi řekl pravdu. Kéž by ten sen, můj pane, byl o tvých nepřátelích, a jeho výklad o tvých odpůrcích, ten strom, který si viděl růst a sílit, až jeho vrchol dosáhl k nebi, si králi ty. Vyrostl si a zesílil, tvá mohutnost rostla, až dosáhla k nebi, a tvá vláda sahá až na kraj světa. Zde je tedy výklad, výsosti, zde je výrok nejvyššího o mém královském pánu. Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako bík a nebeskou rosou se napojíš, tak strávíš 7 období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne nejvyšší a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu má být ponechán pařez i z kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, až uznáš vládu nebes. Kéž proto královská výsost ráčí přijmout moji radu, naprav své hříchy spravedlnosti a svou vinu laskavostí k trpícím. Nabukadnezar ovšem asi Danielovu radu nepřijal. Vše, co mu bylo takto oznámeno, se totiž skutečně stalo. Nabukadnezar musel být nicméně duchovně citlivý člověk. Bůh v jeho životě jednal, ukazoval mu svou vůli a dokonce ho trestal a vychovával. To znamená, že Nabukadnezar byl vnitřně Bohu blízký. Navzdory všemu luxusu a téměř neomezené moci se jeho ego opakovaně poddávalo Bohu. Tady ovšem dál v příběhu čteme. Uběhlo 12 měsíců, kdy se král jednou procházel po terasách babylonského královského paláce, zvolal Veliký Babylon, svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval. V tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán od lidí, jedl trávu jako bík a tělo měl mokré od rosy, až mu narostly vlasy jako orlí peří a nehty jako ptačí pařáty. Pýcha přinesla Nabukadnezarovi pád. Ani on se nevyhnul sobecké samolibosti, té dávné lidské nemoci. Ovšem díky své skryté vnitřní ochotě se Bohu podřídit, nepadl mrtev, tak jako se to stalo například králi Herodovi. Ten také propadl pýše a samolibosti. Ušetřen ale nebyl. V knize Skutků o tom čteme. Lid začal volat, hlas boží, nelidský, a v tom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu. Vypustil duši, rozežrán červy. Nabukadnezar dostal od Boha šanci a využili. O tom čteme. Já, Nabukadnezar, jsem po té době nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu a chválil jsem a velebil věčně živého. Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také vznešenost a vzhled příslušný ke královské velebnosti. Tehdy mě našli moji rádcové a velmoži, byl jsem znovu nastolen na královský trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. Já, Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a oslavuji krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé. On umí pokořit ty, kteří žijí v píše. Nezáleží na tom, jestli jsi bohatý nebo chudý, silný nebo slabý. Bůh má zájem o ty, kteří se dokáží v srdci pokořit.

Bible Guide připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Tento díl opakujeme dnes ještě jednou ve vysílání v 18 hodin a nový díl je nachystán na pondělní 8. hodinu.

0: kalendárium.
1: Na pár minut se projdeme mezi letopočty a vést se necháme dnešním datem 4. září. Roku 1991, tedy před 35 lety, umírá francouzský teolog a kardinál Henri de Lubac. Je považován za jednoho z nejvlivnějších teologů 20. století. Jeho spisy a studie sehrály klíčovou roli při utváření učení druhého vatikánského koncilu. V roce 1961 umírá francouzský protestantský teolog, filozof, varhaní virtuos a lékař, nositel Nobelovy ceny Albert Schweitzer. Narodil se v Horním Alsasku, dnešní Francii, jako nejstarší syn luteránského pastora. Po studiích na gymnáziu navštěvoval přednášky z filozofie a teologie na univerzitě ve Štrasburku. Na přelomu století byl farářem ve Štrasburku a profesorem na tamní univerzitě. V roce 1904 se rozhodl zcela změnit svůj život a začal studovat medicínu, kterou v roce 1913 zakončil doktorátem. V zápětí odjíždí se svou manželkou do Afriky, do Lambaren, města v Gabonu. Tam za pomoci přátel a různých nadací vybudoval nemocnici pro domorodé obyvatelstvo. Tu postupně rozšiřoval a zdokonaloval tamní péči. Například v roce 1949 vzniká oddělení pro malomocné. V roce 1952 mu byla udělena Nobelova cena za celoživotní snahu o mírové soužití národů. Schweitzer navštívil ve 20. letech dvakrát naši republiku. V roce 1928 mu byl udělen čestný doktorát Karlovy univerzity. Dlouholeté přátelství ho pojilo s Ludmilou Hallerovou. V roce 1942 umírá biskup Gorazd, vlastním jménem Matej Pavlík, český pravoslavný duchovní. V kryptě chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze skrýval po atentátu na Heydricha československé parašutisty, mezi nimi Gabčíka a Kubiše, kteří atentát uskutečnili. 18. června 1942 byl chrám obklíčen. Všichni parašutisté se odmítli vzdát a nakonec v boji padli. Biskup Gorazd byl ve veřejném přelíčení odsouzen k smrti a popraven. Roku 1847 umírá český vlastenec František Vladislav Hek. Dost možná, že by život tohoto muže zcela zapadnul. Vlastenců jako on bylo naštěstí v té době v našich zemích už dost. Stal se ovšem předlohou hlavní postavy slavného Jiráskova románu F.L. Věk. A tak je jeho životní příběh více než známý. Co už možná tolik známé není, jsou poslední roky jeho života. Po smrti své ženy v roce 1821 prodal svůj majetek a odešel z Dobrušky. Žil mimo jiné i v Saském Ochranově, kde pomáhal potomkům bratrských exulantů s překladem česky psaných listin do němčiny. Na závěr připomeňme ještě jméno Slávka Klecandra. Tento zpěvák, písničkář a frontman hudební skupiny Oboroch dnes slaví narozeniny. Přejeme vše nejlepší.

Kabelu Kamis vystřídají Timothy a po nich Uši k duši relace Marka Macáka a Lucie Endicherové. Spolu se zaměří na citlivost v začátcích.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Vítejte u prvního letošního vydání pořadu Uši k duši. Jako pravidelně vás od mikrofonu zdraví Lucie Endlicherová a jako pravidelně je mým hostem psycholog Marek Macák. Ahoj, Marku.
2: Ahoj.
1: My jsme se rozhodli, že vstoupíme do toho nového roku s tématem, které je úplně příznačné pro tenhle ten čas, že budeme mluvit o začátcích. Teď se zaradovali všichni, kdo rádi něco začínají, a my, kdo rádi začátky odkládáme, tak jsme teď smutní a říkáme si, jejda, vždyť se o tom mluví ze všech stran, tak proč i tady. Tak Marku, proč je podle tebe dobré mluvit o začátcích? Proč je podle tebe dobré pojmenovávat si věci, které se týkají začátků?
2: Asi proto, že to, co si nepojmenujeme, tak jako by se nestalo někdy. A nebo se to stane bez nás a potom nám to hází klacky pod nohy. Asi pro takový jako lepší kontakt s realitou začátku, které se nabízí, ale také proto, aby nám neunikly začátky, které by jsme mohli my nějakým způsobem iniciovat.
1: To zní skoro jako, že existuje spousta různých druhů začátků a je dobré si v nich nejprve udělat nějakou taxatomii, rozdělení toho, jaký začátek může být. Já jsem pořád měla dojem, že je prostě začátek, že se něco otevře a začne to, já do toho vstoupím. Existují i jiné začátky než tento?
2: Asi bych si netroufal na nějakou taxonomii v tohle chvíli, nějakou systematickou, ale napadá mě, že právě, jo, běžně si představíme začátek, kde já něco začnu, kde já se rozhodnu, že něco bude, tak to jdu dělat. Ale to je takový nejběžnější začátek, ale myslím, že je ještě jiná rovina, a to jsou začátky, když něco v našem životě už se začalo dít, anebo se už začalo na něco schylovat a my jsme si to ještě nevšimli. Takže to je začátek, který se odvíjí sice v našem životě anebo v našem životním prostoru, ale zatím bez našeho uvědomění, trošku tak bez nás, ale vlastně se nás to týká. Takže to je jiný začátek. To je začátek, který čeká na to, že ho poznáme.
1: Je to takové to, jak je psáno v Izajáši, hle, já tvořím věci nové a vy to nevidíte? Myslíš tohle takové to, že už se někde něco děje a já bych to měla spatřit?
2: Ano. Ale to si ještě můžeme rozdělit asi taky navíc jako možností, protože jednak je to o tom, že Bůh tvoří něco nového ve světě kolem mě, příklad, něco se děje nebo ve společnosti, nebo historicky, nebo v životě lidí kolem mě, kteří ke mně patří, a jejich příběh je propleten s mým, tam Bůh může tvořit něco nového, co je dobré rozpoznat. Ale potom něco nového se může tvořit v nás, v naší duši, v našem vnitřním prostoru. Třeba začne období, kdy se potřebujete trochu stáhnout do klidu. Začne třeba nová životní doba, kdy budete potřebovat začít třeba se zbavovat některých závazků, některých činností, doba usebrání. A nebo naopak, začíná doba, kde potřebujete se více angažovat, více pustit do věcí, více objevit nové obzory. A tahle potřeba, ať už jedna nebo druhá, nebo nějaké další, tak se můžou v nás spouštět a zpravidla se v nás spouštějí dřív, než si to uvědomíme, než si to pojmenujeme. To myslím, že je něco, co není, co Bůh tvoří kolem nás, je to něco, co se děje v nás, ale určitě to také není výjimuto z Boží iniciativy. Možná by se dalo říct, že Bůh v nás spouští něco nového, nebo nás zatahuje do nového procesu, nové fáze života.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak je prostě něco jiného ten začátek, který já spustím, a něco jiného ten začátek, který jakoby mám rozpoznat, protože se udál někde vně mě a já jsem do něj nějakým způsobem zvána. Tak mě zajímá, jestli když jsou to různé začátky, tak jestli taky člověk potřebuje jakoby nebo má mít jinou výbavu toho, aby to mohl udělat, aby mohl být součástí toho začátku. Ať už toho, který já spouštím, anebo toho, který se děje a já mám být jeho součástí.
2: Takhle obecně těžko říct. Možná k tomu rozpoznat, že něco začíná, tak to chce nějakou bdělost, možná řekněme. Možná, když mám před sebou prázdný otevřený prostor, do kterého můžu něco vnést a není jasné, co je to na mě, abych byl kreativní, tak to potřebuje spíš odvahu a tu kreativitu. Někdy rozpoznat, že už začíná něco kolem mě, co já musím uznat. A co je třeba náročnější uznat, protože se třeba mění moje životní role a musím si všimnout, že se začala nějaká nová kapitola v životě, to chce možná spíš pokoru. Takže asi mě napadá, začátky vyžadují odvahu, pokoru, bdělost a kreativitu. A asi v různé míře podle situace.
1: A co ta chvíle, kdy v člověku začátek vzbuzuje strach?
2: No to je o té odvaze asi. O té odvaze přímo tu výzvu, ale i o bdělosti možná. Právě všimnout si, že nad něčím se mi nechce moc přemýšlet, nebo mi to moc nejde, protože to ve mně vzbuzuje strach. My spoustu věcí, které v nás vzbuzují strach, tak ten strach nevnímáme. Velmi častokrát to udělá jenom to, že danou věc nevidíme, že si ji neuvědomujeme. Potom, když máme přátelé, kteří nás dobře znají a ve správnou chvíli nás efektivně profackují, tak někdy zjistíme, že aha, tyjo, tady je něco, co musím uznat, že je. Ale bojím se to uznat, je mi to nepříjemné, bál jsem se toho. Ale často, když už nás někdo trošku donutí, tak se nám uleví, protože oni ty nepřiznané strachy z toho, co se děje, tak nás působí napětí a tak nám jako tajně otravují život. Je to takový smrad, který se rozléhá trochu všude. Ono, když se to pojmenuje, aha, tohle se děje. A tohle teda musím jako vzít v potaz. A na tomhle musím začít pracovat i ze své strany. Tak to je v něčem úlevné, když už to člověk přijme. A dokud předtím přešlapujeme, tak to vyvolává v nás bezmoc. Takové znehybnění a stud, taky spoustu takových pasivních, negativních emocí. A nebo unikáme k nějaké jiné aktivitě, na které nezáleží. To je možná taky jako téma. Začínání věcí proto, abychom se nemuseli věnovat něčemu jinému, co je třeba uznat.
1: To je rozhodně věc, která mě napadla v souvislosti s tímhle tématem, protože jsem si uvědomila, že se v jazycích mluví o věčných začátečnících, o takovém tom pořád dokola stojím na začátku a jdu si opakovat základy a pořád dokola po tisící startuju tu první lekci v angličtině, aniž bych se posunula někam dál. Jestli to taky něco nevypovídá o tom, jak se začátky nakládáme.
2: Asi vypovídá, ale může to mít nejrůznější funkci. Jestli jsem věčný začátečník v něčem a věnuju se první lekci angličtiny 3 roky, tak je dobrý rozpoznat, co se ve skutečnosti děje. Může se dít to, že je pro mě opravdu důležité si tu angličtinu naučit a opravdu mi není dáno. Prostě mi to jde hodně pomalu a mám změnit strategii. Ale může se taky stát, že to plní jinou funkci, že trávit ten čas někde takovouhle činností, která je víceméně bezobsažná, tak možná vyvažuje to, že ten člověk někde jinde neumí vypnout. Jo, a vlastně mu příjemný, že jednou za čas může na prázdno koukat do knihy s angličtinou. Jo, může to mít různé funkce. Ale takové to rozjíždění nových a nových a nových aktivit a nápadů na prázdno nebo s energií, která by měla být dana do zápasu v nějaké oblasti, která je podstatná, tak to je taková léčka. Ono je to vlastně možná o nějaké vyváženosti mezi schopností postavit se a dívat se na to, co se děje a na základě toho něco začínat nebo nechat se jako vést trochu tím, co rozpoznávám, když se dívám do toho svého života. A na to se potřebuje zastavit. A aktivita je ta druhá stránka, která musí být v kontaktu s touhle pasivitou. Pokud se jenom utápím v aktivitě, to není skutečné jednání. Jo? To může být jako takové máchání rukama kolem sebe, ale nemusí to dělat zářezy do života.
1: Mluvili jsme o tom, jak je dobré umět rozpoznávat, že někde něco začalo a mám do toho vstoupit. Možná můžeme mluvit i o té chvíli, kdy člověk sám o sobě je iniciátorem nějakého začátku, že to nějakým způsobem souvisí i s převzetím zodpovědnosti za tu danou věc, protože i to je něco, na co možná zapomínáme. Ty jsi teď zmínil, že mohou být lidé, kteří začínají pořád nové a nové věci, ale možná právě proto má smysl zmínit tu souvislost mezi začátkem a zodpovědností.
2: Ano, začnu něco dělat nebo začnu se v něčem angažovat, když převezmu zodpovědnost. A to souvisí s tím taky, co vidím jako svoji věc v životě, jo? A co jsem ochoten vzít jako svoji věc. Pokud jsem typ člověka, který hodně dá na svoji vůli a určuji si, co je moje a co není, až příliš sebevědomě, řekněme, tak přehlednu spoustu věcí, které se ve mně a kolem mě začaly a volají po mé pozornosti, protože prostě nejsem zvyklý se nechat oslovit něčím, co nejsem já. A naopak, někdo jiný má problém s tím říkat ne. Někdo se nechá vnutit spoustu začátků a nechá se vtáhnout do toho, aby začal dělat věci, které se mu do života nevejdou. A nechá si vnutit zodpovědnost za věci, které na jeho zodpovědnosti nejsou. Protože chce být danýhodnej nebo se bojí jako pocitu viny, který by mohl mít ve chvíli, kdy někde postaví nějakou hranici. Že je to o zodpovědnosti a o tom, kde rozlišujeme hranici mezi co je já a moje a co je ne já, co není moje. A to je zase o nějakém rozhovoru s Bohem a s druhýma, protože za normální okolností jsme schopni vést dialog a v rámci něho tu svoji zodpovědnost, tu sféru své zodpovědnosti flexibilně přehodnocovat.
1: Když tě poslouchám, tak mě napadá, jak je jednoduché tvořit si nějaký příběh, být ten, kdo ty věci rozjíždí, kdo jim určuje parametry, a jak je náročné někdy stát se součástí nějakého příběhu, který má možná úplně jiné parametry, než já jsem ochotná přijmout, a zároveň vidím, že mám být jeho součástí. Je potřeba k tomu, kdy ten příběh tvořím, a k tomu, kdy mám do něčeho vstoupit nějakou jinou výbavu?
2: No to je zase asi o té vyváženosti, jo. To je možná pro o nějaký citlivosti pro to, po čem situace volá. Protože někdy situace volá potom, abych já do ní vnesl svůj otisk. Jo? Abych já ji zadefinoval. Abych já řekl, tohle se teď bude dělat. Nebo takhle to budu dělat. A pokud jsem člověk, který má tendenci držet hubu a krok, tak možná se potřebuji právě v tom cvičit a právě v tom si budu mít tendenci přehlížet a tudíž bych měl být víc iniciativní a učit se vtiskovat trošku sebe do toho, co, kdy a jak se dělá. To je ta vlastní jako iniciativa. Ale potom tam máme tu druhou stranu a to je nějaká schopnost nechat se vést, jo? Schopnost nechat se zatáhnout do něčeho, říct ano, k tomuhle budu patřit nebo k tomuhle patřím, jsem součástí tohohle procesu, ale musím naslouchat a budu naslouchat tomu, po čem ta situace volá a budu jako k dispozici. Možná je rozdíl mezi tím, být k dispozici a být ten, který jako vtiskuje něco svého. To je asi ta polarita.
1: Zároveň pořád dokola tam vnímám to, co říkáš, totiž, že člověk má být citlivý a učit se to rozpoznávat, jakože to je možná to, co nejvíc ten začátek potřebuje, jestli tomu dobře rozumím.
2: No ano, ano. A my, protože je pro nás lehký unikat od zodpovědnosti, zodpovědnost bolí, Erich Fromm napsal knížku Strach ze svobody, a my jsme byli stvořeni jako bytosti se sice omezenou, ale poměrně jednoznačnou svobodou jako aspektem našeho života, že můžeme se rozhodovat. Dokonce se musíme rozhodovat a tudíž můžeme dělat chyby a tudíž to může dopadnout špatně. Jo. Takže nezodpovědnost nás trochu děsí a my si to snadno vyřešíme tím, že si vystavíme univerzální řešení, které pak používáme všude. Takže velmi snadno se staneme těmi, kteří svojí vůlí a svojí iniciativou válcují prostě všechno kolem sebe a pak nemusím řešit to rozlišování. Jo. Pokud jsem ještě narcistní k tomu, tak můžu být přesvědčen, že moje rozhodnutí bude vždy lepší než cokoliv, s čím by přišel někdo ostatní, tak to je pak bezpečný svět na první pohled. Ale pak můžou být lidi, kteří jsou velmi iniciativní v tom naskočit na vlaky, které jezdí kolem, jo. Kteří prostě se nechají vést potřebami a zájmy druhých a tak a vlastně nerozlišujou, neberou zodpovědnost pořádně za to určit, co ano a co ne a mají dojem, že v tom vyhovět vůli, ať přichází téměř odkudkoliv, tak je dobrá životní strategie. A ono je to druhá stránka toho prvního. V obou případech je to rezignace na ten zápas v tom rozhodování, co a jak. Jo. Rozlišování, říkáme křesťansky. A dokonce křesťansky věříme, že rozlišování nefunguje samostatně. Ale funguje jenom na základě mé vlastní moudrosti, řekněme, ale že se v něm musíme nechat vést Bohem. A dokonce ani to nestačí, protože, tak jak někdy říkávám, ten Ježíš má tělo, takže Pán Bůh nám vnutil druhé lidi, aby jsme museli spolu s nima rozlišovat. Prostě i když jsem křesťan, tak platí, že víc hlav víc ví.
1: Pán Bůh nám vnutil lidi je hezká formulace. Takže ostýchaví, kéž mají naději a odvážní a silní, kéž dokážou poodstoupit, zastavit se a chvíli přemýšlet.
2: Asi tak.
1: Jo, vidíš, tak to je dobrý závěr prvního povídání o začátcích. Promiň,
2: Jo,
1: já potřebuji vždycky ty věci aspoň nějak zaškatulkovat, mně se pak
2: jo. Ne,
1: lépe funguje. Děkuju.
2: klidně škatulku, já ti to rozvrtám,
1: No
2: neboj.
1: však právě.
2: No.
1: Tak to bylo to první povídání o začátcích programu Uši k duši. Budeme se na vás se stejným tématem těšit i v příštím vydání. Pro dnešek se loučí Lucie Endlicherová.
2: A Marek Macák.

Dozněla první část čtyřdílné série věnované začátkům. Za týden se Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák zaměří na rozlišování, o kterém už byla řeč, které jenom naťukli. Ať už otevíráme něco my sami, nebo máme vstoupit do něčeho, co se otevírá, rozlišování v momentě začátku hraje důležitou roli. O tom tedy příští Uši k duši. I tento pořad vzniká díky dobrovolným darům. Rádio 7 je plně hrazené z darů, tak připomínám, díky i za vaši podporu.

chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5, 3 až 4.

Bylo 9 hodin, máme pátek 4. září. První školní týden jde do finále. Na Rádiu 7 ráda s vámi Broňa Procházková. Půl hodinu před námi protancujeme s písničkami Mám tu Good Work nebo Kirsten a také s pozvánkami na aktuální akce. O 9:30 pak dostane prostor Kaleidoskop. To je prostor pro různé série s různými tématy z rozmanitých oblastí. Na konci 12. století se narodil muž, který svou hlubokou zbožností a mírností inspiruje mnohé lidi i dnes, a to napříč různými směry křesťanského spektra. Řeč je o Františkovi z Assisi, od jehož úmrtí uplyne letos na podzim 800 let. V sedmidílném cyklu jeho příběh přibližuje církevní historik František Holeček. Na Františkovo dětství a mládí se zaměříme od 9:30. Krásné dopoledne a díky, že můžeme být s vámi.

Káva, hudba, dobrý skutek. Všechno toto můžete zažít v neděli 6. září od 16. hodiny v Krnově. Evangelický kostel Krnov na Husově náměstí nabídne fotky s vůní jazzu a rytmem kávy. Je-libo odpočinkový program pro nedělní odpoledne, přijďte si posedět do dobrokavárny před evangelickým kostelem. Dáte si kafe nebo nějakou dobrotu a k tomu si poslechnete lehký jazzík v podání F.A. Tria. Zpívat tam bude Jana Peštová. Koncertem bude zahájena výstava fotografií pana Jindřicha Štrajta Žijí mezi námi. Vstupné je dobrovolné a výtěžek z dobrokavárničky bude věnován na stavbu školy v Jižním Súdánu. Tak tedy Krnov 6. září od 16. hodiny. Položte mě na srdce, jak

0: Dafy nikdy nenecháš mě prohrát, jednou budu pít s tebou v nebi víno. Jednou budu pít s tebou víno v nebi.
1: Setkání mladých a jejich přátel Církve Československé husitské se bude konat v Hradci Králové ve dnech 25. až 28. září. Motem je Já jsem ten zvon, on s velkým O, je to srdce. Na programu budou modlitby, workshopy, diskuze, bohoslužba, hry, bibliodrama, táborák a jiné

Dospívala jedna obyčejná mama, Sima Magušinová. Milé maminky, mámy, maminy, připadáte si obyčejné? Já vím, práce, co je vidět, jen když se neudělá, práce, co se jí říká mateřská dovolená, práce na dva plné úvazky s bonusem nočních vstávání. Díky za vaše ruce, díky za to, co děláte pro své děti.

0: svět neprežije.
1: Přidáme třetí a poslední pozvání této půlhodiny 3. října od 19. hodiny. Můžete zamířit do Domu kultury Poklad v Ostravě Porubě. Bude se tam konat komponovaný večer slova a hudby s názvem

Od úmrtí Františka z Assisi uplyne letos na podzim 800 let. Do jeho životního příběhu nás uvede církevní historik František Holeček.

Bouřlivá doba samotného konce 12. počátku 13. století, drazí přátelé, byla naplněna temnotou celé řady svárů, srážek, vojenských střetnutí. Nazrávaly zde problémy, které následně ve 13. a 14. století vedly i k hlubokým vnitřním rozdělením uvnitř latinské církve. Přesto toto období bylo prozářeno přítomností zcela mimořádné postavy, která dnes vzácným způsobem přibližuje katolický a evangelický svět. Její Francesco di Pietro di Bernardone, František z Assisi. Muž, který na své století zapůsobil jako úder blesku. Kardinál Bonaventura z Bagnoregia, jeden z největších františkánských teologů 13. století, ho dokonce považoval za anděla sedmé pečeti, toho, který bezprostředně předznamenává eschatologický apokalyptický věk následujícího příchodu Kristova. Je faktem, že Františkovo historické vystoupení, ať už jde o jeho pokoru a vnitřní radost v přetěžkých protivenstvích, která mu bylo dáno zažívat, o jeho účast s člověkem, zejména s těmi nejchudšími a nejvíce trpícími, ale na druhé straně, i pokud jde o jeho vlastní svědectví, o to, co zvěstoval a hlásal, opravdu hluboce poznamenalo svědomí lidí 13. 14. století následných věků. A to v takové míře, že vlastně jeho historické vystoupení nejenom, že nemohlo projít nepovšimnuto, ale vedlo i k obrovskému sváru jeho nejbližších spolupracovníků a učedníků s Petrovým stolcem. Když se papežství pokusilo později spoutat Františkovo charisma přísnými kanonickými pravidly, řehole a donutit někdejší Františkovi učedníky, aby začali žít řádně, jak se sluší a náleží v konventech, vedlo to k velikému rozkolu uvnitř františkánského hnutí. Ke vzniku minoritů na jedné straně, tedy františkánů konventuálů, že a na druhé straně odštěpení celé široké skupiny takzvaných františkánských spirituálů, kteří se raději uchýlili do hor a jeskyň, aby žili v naprosté prostotě, nic nevlastnili, že časem se také postavili ostře proti papežské linii, stali se velkými kritiky přílišného bohatství římské církve, jako takový byli tvrdě také zejména na počátku 14. století Janem 22. pronásledování. Toto hnutí se vlastně podařilo znovu sjednotit až teprve v 80. letech minulého století. František byl tedy v mnoha směrech osobností bezesporu výjimečnou. Ohlas této osobnosti se promítl neuvěřitelným způsobem i do dobové i pozdější duchovní literatury. Téměř každý velký evropský teologický myslitel věnoval Františkovi z Assisi přinejmenším několik stránek, nejliš celá velká rozsáhlá díla. Jenom obrazů nejvýznamnějších mistrů, kteří se snažili ho vypodobnit nebo přiblížit scény z jeho života, dnes evidujeme v oficiálních katalozích na 12 tisíc. A to jde jenom opravdu o ta díla zcela nejvýznamnější. Kým tedy byl František z Assisi? Narodil se v umbrijském městečku Assisi. V té době bylo z duchovního hlediska ovládáno především přítomnosti benediktínského opatství. Ale jeho rodiče, Giovanna, řečená Madonna Pica, a bohatý kupec, prodával sukna a barvené látky, Pietro di Bernardone, byli orientováni spíše k silnému proudu vnitřní zbožnosti. Shodou okolností měli kontakty také s jeho francouzskou oblastí Languedocu. V jeho rodině se hovořilo i okcitánsky. On se tenhle jazyk také později od svých rodičů naučil. A to byl důvod, proč, když se chlapec narodil, mu bylo dáno toto velice zvláštní jméno Francesco, které vlastně znamená francouzek, francouzský.
Maminka si přála, aby z chlapce jednou vyrostl nejenom důsledný otcův nástupce, tedy bohatý obchodník, ale také muž, který dosáhne nobilitace šlechtického titulu a snad se stane jednou i hrdinou rytířských turnajů. František se narodil někdy na konci roku 1181 nebo počátku roku 1182. V dětství na něj měla největší vliv jeho hluboce zbožná maminka. Prvního vzdělání se mu dostal ve farní škole u chrámu svatého Jiřího San Giorgio v Assisi, kde se naučil velmi dobře číst a psát. Naučil se také dobře počítat, znal dobře i základy hudby a získal také skutečně široké znalosti rytířských legend a obecně francouzského jazyka a francouzské kultury. Doboví svědci o něm vypovídají, že měl zcela mimořádnou paměť pronikavého ducha. A byl to chlapec, to je třeba říci, velmi temperamentní. František patřil k asijským švihákům. Mladíkům, kteří táhli ulicemi, zpívali do staveníčka pod okny krásných děvčat, prováděli výtržnosti, které náleží k mladému věku a především snil o tom, že se jednou stane opravdu významným rytířem. To bylo to, co měl před očima. Ve 14. letech ostatně otec přivzal také jako společníka do svého obchodu a do cechu kupců, někdy kolem roku 1196. Přál si, aby se z něj stal cautus negociator, čili aby se z něj stal obezřetný, mazaný, bychom řekl, lišácký obchodník, který opravdu dokáže vydělat. Faktem ovšem je, že chlapec se v tomhle směru příliš nevyvedl. Při jedné z výprav do okolí Assisi se odehrála scéna, na kterou bude vzpomínat ještě těsně před smrti. Je na bohatě vystrojeném koni krajinou, která byla zahalena mlhou, a náhle z těch uchvalců mlhy zaslechl zvonění zvonečku. Malomocní lidé ve středověku museli před sebou zvonit, aby nenakazili někoho dalšího touhle strašlivou nemocí, která jim užírala obličeje a údy. A když se najednou mlha roztrhla, spatřil před sebou tohoto ubožáka. Jeho obličej z poloviny chyběl. Francesco di Pietro di Bernardone byl jat náhlým záchvatem lítosti. Seskočil z koně, přistoupil k této bytosti, ve které dokázal nahlédnout svého lidského bratra a políbil jí na tvář. Na tu zohavenou, znetvořenou tvář. Je to zajímavé, ale ještě těsně před smrtí bude vzpomínat, že od té chvíle všechno, co pro něj do té doby bylo sladké, mu zhořklo a všechno, co mu bylo hořké, se mu stalo sladkým. Tady začíná cesta jeho obrácení. Ale o tom si více řekneme v příštím pořadu.

Na Františkovo obrácení se s církevním historikem Františkem Holečkem podíváme za týden. Dozněl úvodní díl série o Františkovi z Assisi. V následujících 6 týdnech budeme jeho životní příběh i myšlenky sledovat.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

0: dobře a láska každý den.
1: Láska každý den.
0: Jistě mě budou provázet.
1: Jistě mě budou provázet.
0: Vedeš mě s tezkou.

Potleskem končí KSP Music a jejich písnička Věřím ti. Píseň Čechy, krásné Čechy mé, už většina z nás slyšela. Myslím, že ji zná většina z nás. No a jak lépe naši krásnou zemi poznávat, než si obout boty a vyrazit na cestu do hor, lesů, strání. František Kafka se vypravil na cestu kolem českých hranic, aby naši zemi prozkoumal velmi důkladně svýma nohama. V pořadu Za obzor v 10 hodin uslyšíme nejen, co všechno zažil na cestě dlouhé přes 2100 kilometrů, ale také příběh jeho zemědělské rodiny s kořeny sahajícími až do poloviny 17. století. S 10. hodinou, tedy za čtvrt hodinky, pořad Za obzor.

0: drá v ruce pán.
1: Máme 4. září a svátek slaví Jindřiška. Ano, u dnešního data v kalendáři je připsané toto jméno. Je ženským protějškem jména Jindřich. Jindřišky jsou podle výkladu svého jména skutečnými vládkyněmi svých domů. Toto jméno je užívané nejen u nás, ale takřka po celém světě. Na Slovensku jí říkají Henrietta, v Polsku Henrika, v Německu Henrike, na severu Evropy a ve Francii Henriette a zvláštní formy nalezneme i v Itálii, například Enrika.

Bylo 10 hodin. V pátečním dopoledni 4. září máte naladěno Rádio 7. Příjemné cestování s pořadem Za obzor přeje v tuto chvíli Broňa Procházková, která předává mikrofon Milanovi Remešovi. Milan vás přivítá po pořadu.

0: Dobrý den, u mikrofonu vás zdraví Jan Duchoslav. Právě posloucháte Rádio 7 a vítám vás v pořadu Za obzor, kde cestujeme po různých koutech světa a povídáme si s lidmi, kteří daná místa navštívili. Naše dnešní cesta nás nezavede do tak daleké krajiny. Zamíříme domů, do České republiky, kterou netradičním způsobem pěšky obešel můj dnešní host František Kafka. Dobrý den, Františku, vítám vás v pořadu Za obzor.
1: Dobrý den.
0: Pro pochopení vaší cesty vás nejdříve poprosím o vaše představení, kdo jste a z jakého prostředí pocházíte.
1: Já pocházím ze staré zemědělské rodiny z okresu Tábor v jižních Čechách. Moji předkové byli na gruntu už nejméně od roku 1654, to znamená od 30leté války. Z té doby, z toho roku 1654, pochází první písemné zprávy o mých předcích. Čili je to jako zemědělská rodina. A já pocházím ze 6 dětí, jsem prvorozený syn a jako prvorozený syn jsem měl správně zůstat na gruntu. Ale když nastoupil komunismus, tak vlastně nám stát, družstvo sebralo všechny pozemky, lesy, louky i pole, dobytek, stroje, všechno to bylo vlastně zestátněno a já už jsem tak nebyl vázán na grunt, jako kdyby komunismus nenastoupil. Já jsem sice šel na zemědělskou školu, ale obor zahradnictví a vyučil jsem se zahradníkem.
0: A jaké to pro vás bylo vyrůstat v tomto prostředí, možná i s tím příběhem toho, že jste nemohl pokračovat v tom, v čem jste původně myslel, že pokračovat budete a jak vás to provázelo ve vašem životě dále?
1: Tak já jsem byl skoro rád, že jsem nezůstal na gruntu, protože já jsem se zamiloval do květin a já jsem se chtěl věnovat jako oboru květinářství a tím vlastně mi to bylo umožněno, že na tom gruntu jsem nemusel zůstat, ale na gruntu zůstaly moje dvě sestry a jejich rodiny a jsou tam do dneška. My máme na baráku, na mém rodném domě je mramorová deska a na té desce je napsáno za věrnost půdě na této usedlosti hospodaří od roku 1654 rod Kafků. Věnuje zemská rada v Čechách. Takže ze zemědělce se stal zahradník, ale to má k sobě blízko.
0: To má k sobě moc blízko. Pamatujete si nějakou historku z vašeho dětství, vyrůstání v této rodině a jak vás to možná vedlo dále k tomu toužit cestovat?
1: No, těch historek by bylo hodně, jo, protože já jsem ještě pamětník druhé světové války, jako dítě si pamatuji na konec druhé světové války, válka končila v jižních Čechách, Praha už byla osvobozená a my jsme se stěhovali do sklepa, protože se schylovalo k boji. Nebo vzpomínám na kříž, který visel v předsíni mého rodného domu, k tomu se vázala zvláštní historka. Soused byl zemědělec a měl uskladněno na sýpce obilí. Do obilí se mu dostali brouci pilousy a ti dokáží zničit komplet celou úrodu. On byl pojištěný a spočítal si, že když jeho sýpka schoří, že na tom bude lépe, než kdyby mu pilousy všechno zničili. Zapálil svoje stavení, svoji sýpku. Problém byl ale v tom, že foukal vítr a vítr přenesl oheň na naši stodolu, to byla velká stodola, dřevěná, a ta celá schořela. A vítr foukal a plameny směřovaly na obytné stavení a bylo nebezpečí, že schoří i obytné stavení. A v tom okamžiku babička sejmula kříž ze stěny, s tím křížem vyběhla na dvůr a volala: Ježíši Kriste, smiluj se nad námi. A v tom okamžiku prý plameny se obrátily na druhou stranu a obytné stavení bylo zachráněno. Já tuhle tu historku znám z vyprávění mého otce a je zapsána i v rodinné kronice. a otec se setkal se starou sousedkou, která mu potvrdila jako svědkyně, že tato událost se skutečně stala a dotyčná osoba byla přítomna požáru. Tak to byla taková zvláštní historka z naší rodiny.
0: Tak to je opravdu velmi zajímavý příběh a velice silný. A jak vás nadále tohle všechno vedlo vaším životem? Vy jste říkal, že jste se začal věnovat květinám, rostlinám. Cestoval jste už v té době?
1: Já jsem cestoval, ale ono to vždycky bylo omezeno zaměstnáním a rodinou, protože jako zahradník jsem měl na jaře a v létě nejvíce práce. Když potom jsem podepisoval lidem dovolenou, tak přednost měli ti, kteří měli děti, a pak jsem si bral teprve dovolenou já. Pak jsme jezdili na dovolenou s dětmi, takže to cestování bylo tak trošku jako omezeno.
0: A než se dostaneme za chviličku k té cestě po České republice, kam jste třeba jezdili s dětmi, s rodinou v tom vašem omezeném čase?
1: No tak samozřejmě to bylo za minulého režimu, tak jednak jsme jezdili po naší republice, no a jezdili jsme stanovat do socialistických států, které byly kolem nás. No a potom jsme dostali od strýce chatu, začali jsme pracovat na chatě, ta byla v dost špatném stavu, takže zase nejezdilo se na dovolenou, ale jezdilo se pracovat na chatu.
2: Čechy k

0: Pojďme se dostat k vaší cestě kolem České republiky. Co vás k tomu vedlo obejít naši zemi?
1: K tomu mě vedla moje sestřenice, která žije ve Strakonicích. Byla tehdy mladá a klub českých turistů pořádal v letech 1970 až 1973 okružní cestu kolem Čech a Moravy. Oni měli autobus, autobus jim vezl zavazadla a šli na Lehko. A za 4 roky obešli celou republiku. Oni si vzali každý rok dvakrát dovolenou, čili dvakrát do roka se vydali na cestu a za ten jeden rok obešli čtvrtinu a po 4 letech okruh uzavřeli. Začínali ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem a tam také i končili. A tam je i pamětní deska na památku tohoto pochodu kolem hranic. Jenže tenkrát bylo na západních hranicích velice široké hraniční pásmo a oni nemohli k hranicím. Čili putovali někdy dost daleko od hranic. Moje sestřenice to ušla skoro všechno, až na nějakou etapu, kdy byla nemocná a jinak ten okruh udělala celý. A já jsem tak trošku záviděl a říkal jsem si, jednou se o to pokusím, až budu v důchodu. Vzpomínám si i na jeden zvláštní zážitek, který mi moje sestřenice vyprávěla z té cesty. Jelikož šli na Lehko, tak nedělali denně 20 kilometrů jako já, ale 30, 40, dokonce jeden den prý udělali 50 kilometrů. A když urazili takovou dlouhou trasu, stalo se, že v závěru té dlouhé etapy jí vypověděly nohy a ona nebyla schopna udělat ani krok. Vyprávěla mi, že ten závěrečný úsek, nevím, kolik to bylo metrů nebo stovek metrů, jí donesli na ubytování, které měli zajištěné, pak jí odnesli do restaurace, aby si mohla dát večeři. Ona nebyla schopna udělat ani krok, nohy vypověděly službu a potom jí nesli z restaurace domů. Jenže mezi tím správce objektu zamknul branku, no a oni museli lézt přes vrata, takže ji přehazovali přes vrata. No ale do rána se z toho dostala, odpočinula si a druhý den pokračovala dál a všechno to dobře pokračovalo.
0: Tak to je taky velmi krásný příběh, velmi krásná inspirace pro tu vaši cestu. Kdy jste tedy vy začal?
1: Ten můj okruh jsem začal v roce 2007, tehdy mi bylo 66 let. Čili nebylo to hned po nastoupení do důchodu, protože několik let jsem ještě chodil denně do práce, pak nás vytopila povodeň, v prvním patře jsme měli 1,93 m vody, protože bydlíme blízko soutoku Berounky a Vltavy. Berounka se nevešla do Vltavy, to bylo v roce 2002 a to mě taky zdrželo a na tu cestu jsem se vydal v roce 2007, čili ve svých 66 letech. A já jsem se tenkrát rozhodoval, kde tu cestu začít. A říkám si, no, já pojedu do Hřenska, začnu ve Hřensku a půjdu k pramenům Labe. A uvidím, zda k těm pramenům dojdu a nebo nedojdu, jestli se mi to bude líbit, jestli to budu zvládat. Takže začínal jsem v Hřensku.
0: Ta první cesta k pramenům Labe byla teda taková testovací.
1: Bylo to testovací, navíc to jsem šel ještě bez stanu a vždycky jsem večer scháněl někde ubytování. Jo, nějaký penzion, ubytovací hostinec a tak dále. Ale občas se mi stalo, že jsem ubytování nenašel, pak jsem musel spát pod čirákem. Vzpomínám si, že jednou to bylo ve východních Čechách, šel jsem pro vodu k hajnýmu a hajný mě varoval, že v noci přijdou velké srážky. A já jsem měl naplánováno, že budu spát v penzionu, ale problém byl v tom, že penzion byl obsazený, tam se konala svatba a svadebčani se nevešli a spali někteří ve stanu. Takže já jsem musel spát pod čirákem, stan jsem neměl, ale rozepnul jsem pončo, z ponča jsem si udělal přístřešek, akorát ten přístřešek nebyl k zemi, ale to bylo takových nějakých 20 cm od trávníku, čili já jsem viděl na všechny strany a liboval jsem si, jaký mám krásný stan. Dokonce šel kolem nějaký turista a říká, je, vy máte krásný přístřešek. No a já jsem v noci usnul a kolem půlnoci mě vzbudil hrozný hluk. Nejdřív jsem nevěděl, co se děje, ale oni ti svadebčani měli ohňostroj a ten ohňostroj stříleli směrem ke mně. A já jsem ten ohňostroj krásně viděl v leže. Ohňostroj trval asi 15 minut a když skončil, tak jsem si říkal tak a teďka se krásně do rána vyspím. Začalo pršet, liboval jsem si, jaký mám dobrý přístřešek, mám místo, kam nebude zatékat, střechu nad hlavou, všechno v pořádku. Ale začal foukat vítr a ten můj přístřešek se začal nazvedávat. No a já jsem ho někdy od 00:30 až do 4 hodin do rána držel. Po obou stranách jsem držel pončo, aby mi neulítlo. Lokty vykloněny ven a po těch loktech skapávala voda a odkapávala mimo spací pytel. Tak jsem toho moc nenaspal. No ale druhý den jsem byl celkem ještě svěží a urazil jsem 20 kilometrů.
0: A tato krásná, vtipná, až trošku hořkosladká historka, to bylo na jaké vaší etapě?
1: To byla ta první část, když jsem šel směrem až do Vrbna pod Pradědem. Jo, v té první části já jsem došel během několika etap do Vrbna pod Pradědem. Celkem jsem měl ten okruh rozdělený na 11 úseků. Každý rok jsem šel dvakrát, někdy jenom jednou, když třeba s manželka měla operaci, já jsem byl po operaci, tak za ten rok jsem udělal jenom jeden úsek. Někdy jsem šel jenom 5 dnů, někdy jsem šel i 11 dnů, nejdéle v kuse, a vždycky, kde jsem skončil, tam jsem příště pokračoval. No a já jsem tu severní část okruhu z Hřenska končil ve Vrbně pod Pradědem, kde žije a pracuje moje sestra, a pak jsem se rozhodoval, jestli mám jít přes Ostravsko. A říkal jsem si, no Ostravu dobře znám, tam jsem skoro 10 let pracoval, a navíc tam je to místy málo turistické a já tam půjdu po rušné silnici. Já si to Ostravsko nechám až nakonec a to už budu starý a dělal jsem si legraci, že moji synové mě ty závěreční etapy ponesou. Takže já jsem potom zpátky začínal znova ve Hřensku a šel jsem opačně proti směru hodinových ručiček přes Krušné hory.
0: Ještě než se dostaneme ke Krušným horám, pojďme se vrátit na to, než jste vůbec začal, jaké byly vaše přípravy, jaké byly reakce vaší rodiny, vaší manželky na to, že se chystáte obejít republiku?
1: No, manželka říkala, že jsem blázen. Nevždycky se jí to moje cestování líbilo, no ale časem si zvykla. No, přípravy byly dvě jiné cesty. První cesta byla přechod Nízkých Tater a hned první delší cesta v mém životě bylo z Donoval přes Nízké Tatry a bez stanu. Já jsem si myslel, že dojdu na útulňu, jak oni to Slováci nazývají, jenže byla to dlouhá trasa, vzal jsem si jenom 1,5 litru vody, bylo velké vedro, mě ta voda nestačila a já jsem měl strach, že skolabuju. Takže jsem potom přenocoval pod čirákem, pod pončem, ve výšce asi 1600 metrů, no a přežil jsem tam dokonce pěknou bouřku.
0: To pončo, bouřka, déšť, zdá se, že vás to trošku provázelo po celou dobu vaší cesty. Pojďme tedy, nebo ještě než půjdeme dále, vzpomenete si na první den vaší cesty, jaký byl, co jste očekával, jaký to pro vás bylo?
1: Ten první den cesty, to hned bylo překvapení, protože já jsem vystoupil v Hřensku a vydal jsem se na cestu a tam jsem si opřel hůlky o zábradlí a zapomněl jsem je tam, no a vydal jsem se na cestu. Asi po 300 metrech jsem zjistil, že nemám hůlky, tak jsem se vracel na přístaviště, kde jsem vlastně jako začínal cestu omočením rukou v laby. A když jsem přicházel k přístavišti, tak jsem viděl, že tam byla loď, která převáží přes Labe, a ten jeden námořník, když to řeknu, ty hůlky vzal a naložil je na loď. Tak jsem na něho křičel a mával. On poznal, že ty hůlky jsou moje, a vrátil je na přístaviště, a tam jsem si potom ty hůlky vzal, takže to dobře dopadlo.

0: Pojďme tedy do Krušných hor. Jaké byly Krušné hory? Co jste v nich prožil? Jaké byly zážitky vaše?
1: To jsem šel i stále ještě bez stanu. No a někdy to přenocování bylo všelijaké. Třeba se mi stalo, že jsem večer hledal ubytování a žádné ubytování jsem nenašel. Ptal jsem se dvou lidí, kteří by pracovali u baráku a dělali na baráku dřevěné obložení, kde najdu ubytování. No a tam jsem se dozvěděl, že žádné ubytování nenajdu. No a nakonec oni mi dovolili, abych přespal u nich. Ale říkají mi, ale je jedna podmínka. My tady nejsme domácí. Ten barák patří jednomu člověku. My tady pracujeme. My obkládáme barák dřevem a on přijde v 8 hodin na kontrolu a do té doby musíte být pryč. No tak to nebyl problém. No a bylo zajímavé, že my jsme se smluvili, ti lidé byli věřící a my jsme si večer vyprávěli zkušenosti a měli jsme krásný společný večer.
0: No vidíte, navazujete i na vaše duchovní zážitky, ke kterým se určitě dostaneme, co jste třeba prožíval v rámci vztahu s Bohem a tak. Ale ještě předtím, jaké styčné body v Krušných horách jste procházel, šel jste při hranici, vzpomenete si na místa, města, obce případně?
1: Já jsem šel po té hlavní trase přes Krušné hory, jo, čili tam nahoře bych řekl, jo, přes Hora svatého Šebestiána, Měděnec a tak dále. A to jsem pořád ještě neměl stán. No, stalo se mi, šel jsem tehdy na podzim a někdy to ubytování bylo všelijaké, dokonce jednou jsem se celou noc klepal zimou, protože se netopilo a do rána bylo velice chladno. No já jsem přišel k závěru, že asi bude třeba putovat se stanem a ne každý večer k večeru schánět ubytování. Protože někdy jsem ho sehnal, někdy nesehnal a někdy to ubytování bylo i hodně drahé.
0: Kde jste pak v Krušných horách končil?
1: Ta jedna moje etapa končila v Horní Blatné. A jelikož jsem měl vícekrát problémy s ubytováním a za ubytování jsem utratil i jako dost peněz, tak jsem si koupil stan, malý stan pro jednoho člověka. Ten stan má 2 metry na délku, 1 metr na šířku, čili vejdu se tam já, vejde se tam trochu s problémy můj expediční batoh, ale už se tam nevejdou pohory, protože ten stan nemá předsíňku. Takže ty pohory dám do iglitové tašky před stanem. Takže z Horní Blatné jsem už putoval se stanem. A sice jsem měl trošku větší náklad na zádech, ale bylo to fajn.
0: Takže jste vaši etapu, první etapu končil de facto v půlce Krušných hor. Kdy pak pokračovala vaše cesta? Po jak dlouhé době?
1: Já jsem většinou chodil v červnu a potom na podzim, čili nechodil jsem v červenci a v srpnu, kdy je hlavní turistická sezóna, ale před ní a po ní. No a z těch Krušných hor jsem se potom dostal do Českého lesa, na Šumavu a tak dále.
0: Můžeme se tedy dostat k nějakým těm duchovním zážitkům. Vy už jste zmínil, že jste hned na vaší první etapě potkal pracovníky, kteří pokládali dřevěné obklady na domu a byli věřící a vy jste si s nimi mohl povídat. Máte nějaký silný duchovní zážitek z cesty, co vás tak potkalo?
1: Vzpomínám si, když jsem cestoval po českém lese, tak jsem sehnal, nebo stavil jsem stan na jednom hřišti v jedné vesničce na okraji chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. S majitelem jsem se domluvil, že tam budu stanovat na hřišti. V noci byla pěkná bouřka, hrozně pršelo. Vzpomínám si, že tenkrát jsem si nechal otevřené větrací okénko stanu. Pršelo tak, že jsem zmoknul přes to větrací okénko ve stanu. To se zavírá zvenku, ale dešť

0: byl tak silný, že jsem nemohl vylézt ven. No a když jsem potom ráno odcházel, zbalil jsem stán, tak paní toho statku, u kterého jsem to na hřišti stavěl, vyhlížela z okna. No a my jsme měli duchovní rozhovor na dálku, já dole, ona v prvním poschodí, a měli jsme zajímavý duchovní rozhovor. A když jsem končil, ona říká, vy jste pro mě byl poslem dobré naděje.
1: Tak takové chvíle vás určitě museli potěšit. A napadlo mě, jaké to pro vás bylo začít v tom roce 2007 a postupem času čas běžel a tak, jak jste vnímal ten rozdíl ve vašich etapách, možná i rozdíl počasí, rozdíl těch let, které probíhaly?
0: Tak myslím, že ten rozdíl let jsem ani nestačil příliš vnímat, protože já jsem každý den si zapisoval trasu, zapisoval jsem kilometry, no a ten průměr, který jsem měl během celého toho okruhu, tak to bylo denní trasa, byla něco málo přes 20 kilometrů. A to jsem měl na začátku jako i na konci, po těch 7 letech. Jo, já jsem ten můj pochod nazýval český oktant. Já totiž ten pochod českých turistů v letech 70 až 73 se jmenoval Český kvadrant. To bylo na 4 roky. Já jsem to plánoval na 8 roků, ale ušel jsem to za 7 let. No a bylo to vlastně 98 dnů cesty. Z těch 98 dnů jsem šel 94 dny sám a jenom čtyři dny šel se mnou někdo z rodiny. A bylo to 12 úseků, to jsem již říkal, a 2107 kilometrů.
1: Zrovna jsem se chtěl zeptat, kolik jste ušel kilometrů, to je krásné číslo. A z vašeho zážitku s paní, se kterou jste vedl duchovní rozhovor, jste se posunul směrem na Šumavu a směrem dál podle vaší naplánované cesty. Vzpomenete si ještě na nějaké podobné zážitky, nejen duchovní? Už jste zmiňoval to, že jste spal v dešti, v bouřce, na hřišti. Kde jste pobýval třeba na té Šumavě?
0: No, nevím, jestli si mám přiznat, ale někdy bylo třeba přenocovat i tam, kde se nesmí. Protože na Šumavě jsou sice nouzová nocoviště, ale třeba z nouzové nocoviště bylo uzavřeno, lépe řečeno, cesta k němu byla uzavřená, protože se kácelo v lese a já jsem na nouzové nocoviště nedošel a musel jsem někde přespat. Takže jsem musel někdy přespat i tam, kde se nesmí. No ale můj stan je zelený, já jsem byl taky celý do zelena, takže já nejsem vidět.
1: Krásně jste se schoval. Františku, co se týče těch duchovních zážitků, předpokládám, že jste si sebou nosil Bibli a tak, jak byla Bible spjatá s vámi na vašich cestách?
0: No já jsem si nosil malinkou bibličku, kterou vydala skupina Gedeonů. Tam je Nový zákon, Žalmy a přísloví, takže v ní jsem si večer čítával za svitu čelovky ve stanu. Jo, někdy se stalo, že tu bibličku jsem někomu daroval, pak jsem ji neměl. Později, když jsem měl chytrý telefon, tak před několika lety mi kamarád stáhnul do chytrého telefonu Bibli v několika překladech a dokonce i tam mám v němčině a v angličtině, no a takže to je jako veliká výhoda. Akorát je nevýhoda, že potřebuju jako energii do toho telefonu a musím ho někde dobíjet.
1: Což na těch cestách není úplně jednoduché.
0: No tak občas zajdu do restaurace, tam si telefon dobiju, ale hlavně člověk dobíjí sám sebe a to je to nejkrásnější.
1: Cesta pokračuje dál. Jaké bylo projít Českou republiku na jihu?
0: No bylo to docela příjemné, protože mě překvapilo to, že přes celou Šumavu, přes celou Jižní Moravu, přes Bílé Karpaty mě ani jednou nechytil déšť. Jo, když pršelo, tak pršelo v noci. Jo, jednou se mi stalo, to jsem spal u Moravské Dyje, přímo u řeky jsem měl postavený stan, pršelo celou noc a pršelo až do 12 hodin. Tak já jsem vlastně až do 12 hodin, až do poledne jsem odpočíval ve stanu a teprve v poledne jsem vyrazil na trasu, ale dny byly dlouhé, takže těch 20 kilometrů jsem zase ušel.
1: No vidíte, na jihu bylo krásně a nepršelo. Vnímal jste třeba rozdíl mezi lidmi, které jste potkával?
0: No já můžu říct, že za celou dobu jsem nepotkal zlé lidi. Já jsem potkával samé hodné lidi. To byla celá řada krásných zážitků. Jo, třeba vzpomínám, když jsem potkal v Jeseníkách kouzelnou babičku. Já jsem šel přes Jeseníky a bylo k večeru a potřeboval jsem postavit stán. A došel jsem do jedné osady, kde stará 80-letá paní pracovala na zahradě a vedle byla posečená louka. A já jsem se jí ptal, zda na té louce můžu postavit stán. A paní říká, no ale to není naše louka, pojďte k nám na zahradu. Tak mě babička vzala na zahradu a stavil jsem stán mezi stromy u maringotky. A babička říká, kdyby pršelo, tak se běžte schovat do maringotky. Vedle maringotky byla lavička. Babička přinesla na lavičku deku, aby vám nenastydnul spodek. Vedle lavičky byl kovový stůl a ono to na něm všechno klouzalo. Za chvilku přišla babička a přinesla ubrus. Tady máte ubrus, aby vám to neklouzalo. Pak mi přinesla vodu ve varné konvici, abych si mohl udělat večeři a na závěr ještě mi přinesla nějakou zeleninu. Já jsem jí říkal, já o vás budu vyprávět jako o kouzelné babičce.
1: Kouzelná tedy byla a vy o ní krásně vyprávíte. Vzpomenete si ještě na nějakou kouzelnou babičku, kouzelného člověka, kterého jste potkal?
0: Nemusí to být z toho okruhu kolem hranic, protože jedna z těch cest byla z Prahy do jižních Čech, to ještě předcházelo cestě kolem republiky a další moje dálková cesta byla z Prahy do Hřenska, jo, abych přetnul republiku od jihu na sever, jo, čili z Prahy na jih a z Prahy na sever. A měl jsem jako úžasný zážitek, když jsem cestoval do Hřenska. Já jsem došel k Děčínu, prošel jsem Děčín a schyloval se k večeru a za Děčínem jsem potřeboval postavit stán. A já jsem tam našel krásnou vyhlídku a byl tam i altán, takový zděný altán, zajímavý, v nějakém antickém stylu. A tam byla rovná plocha, i když tam bylo plno střepů, taky místy. A říkám si, tady postavím stán. A byla tam nějaká slečna a ta slečna stála na vyhlídce a buď meditovala, nebo se kochala a ona tam na té vyhlídce snad byla půl hodiny nebo ještě díl. A potom jsme se dali do hovoru, no a já jsem povídal, ona povídala, ona to vlastně nebyla slečna, ona byla čerstvě provdaná, jo, a ptala se na mé cestování. No a rozloučili jsme se, ona odešla. Pak v noci jsem spal, najednou jsem slyšel, že přichází dva ožralové. Přišli ke stanu, lekli se, je, tady je stan. No, my nebudeme rušit. Oni byli velice slušní a odešli pryč. Ráno jsem se probudil a vedle stanu byla igelitka. Já jsem nechápal, proč je vedle stanu igelitka, nebyla moje. A teď si říkám, no co to může být? Co když je tam nějaké výbušné zařízení, tak já jsem tu igelitku vzal a odnesl jsem ji do toho altánu. Zbalil jsem stán a už jsem chtěl odcházet, ale vrtalo mi hlavou, co v té igelitce je. A tak jsem tu igelitku odevřel a tam byla zelenina ze zahrádky a bylo tam povídání. A to bylo právě povídání od té mladé paní, a ona mi tam napsala, že děkuje za setkání se mnou, že to bylo velice inspirativní a že mi posílá, že mi předává nějaké vitamíny na cestu. Tak to bylo krásné překvapení. A já jsem si myslel, že je to nějaká výbušnina.
1: To je další krásný zážitek a tu slečnu jste už pak neviděl.
0: Já jsem se zkoušel s ní spojit telefonicky, protože ona byla z insolvenční kanceláře. Obvolával jsem kanceláře v Děčíně po návratu z cesty, ale nespojili jsme se.

0: Právě posloucháte pořad Za obzor, u mikrofonu vás zdraví Jan Duchoslav a já si dnes povídám s mým dnešním hostem Františkem Kafkou o tom, jak František obešel celou Českou republiku a různě cestoval po republice pěšky. My jsme se bavili o tom, jak František začal v Hřensku, šel přes Krušné hory kolem republiky a teď se vás, Františku, zeptám, jaké to bylo dál, skončili jsme někde na jižní Moravě, jak jste pokračoval, jak vás ta cesta bavila?
1: Já jsem potom šel přes Bílé Karpaty, byl to v době, kdy tam kvetou orchideje a měl jsem velikou smůlu, to byl suchý rok a orchideje téměř nekvetly, takže Bílé Karpaty, evropsky známé orchideové louky, mě ten rok zklamaly. 40 dní tam tenkrát nepršelo. Prošel jsem přes javorníky, beskydy, těšínské beskydy. Někdy byl problém postavit stan. Vzpomínám, když jsem stoupal na vrchol Čantorie v těšínských beskydech, že jsem k večeru nemohl najít místo, kde bych postavil stan. Buď to místo nebylo rovné, nebo to bylo zarostlé, nebo tam byly popadané stromy, nebo tam byly kameny, nebo tam bylo mokro, večer na krku a já jsem pořád nemohl najít místo, kde bych postavil stan. A já jsem se tak v duchu modlil, Pane Bože, já bych tak potřeboval najít vhodné místo pro stan. Mně by se tak líbilo, kdyby to místo bylo na nějaké louce a kdyby bylo rovné. Mně by se líbilo, kdyby to bylo suché. Mně by se líbilo, kdyby tam nefoukal vítr. A taky by se mi líbilo, kdyby byl krásný výhled. Ale já vím, takovéhle místo tady neexistuje. Když abych tak našel nějaké vhodné místo pro stan. A takhle jsem šel, hledal místo a pořád nemohl nic najít. A najednou jsem zjistil, že směrem do Polska přes hranice je jaksi světlo, že tam asi bude nějaká louka. Přešel jsem hranice na polskou stranu a mně se můj sen, moje modlitba vyplnila. Louka, nahoře bylo krásné rovné místo, suché, absolutně za větrem, nádherný výhled. Já jsem se přímo ze stanu díval na světla městečka Visla, kde pramení řeka Visla. To městečko bylo hluboko pode mnou. No bylo to jako kouzelné. To, co jsem si přál a myslel jsem si, že něco takového, takové místo tam ani není, tak to jsem našel. Díky Bohu za to.
0: Věřím, že to bylo doslova zázračné místo. No vidíte, vy jste se rozpovídal o orchidejích. Jaká byla cesta pro vás v rámci přírody? Jak jste vnímal rozdílnou přírodu ve vašich etapách a možná jaké jste potkával rostliny, květiny, jak jste to vnímal ze své profese?
1: To by bylo hrozně dlouhé povídání, protože jsem řekl, mám v sobě zemědělskou krev, jsem zahradník. Jako důchodce jsem se přihlásil jako dobrovolná stráž ochrany přírody v Českém krasu, to je oblast mezi Prahou a Berounem, jo, a jsem člen České botanické společnosti, takže o těch rostlinách bych mohl povídat hodně, jo. Ty jsem sledoval celou dobu.
0: Tak aspoň stručně třeba vemme Krkonoše. Co jste prožil tam, co se týče přírody?
1: No tak ty horské rostliny jsou krásné, jo? Ty jako vždycky rád vidím. No. V Krkonoších jsem měl problém s ubytováním, to jsem ještě nešel se stanem a já jsem chtěl spát na Luční boudě, no a to jsem měl za sebou 20 kilometrů, došel jsem na Luční boudu, neměl jsem zajištěný nocleh. Celou boudu obsadili dva podnikatelé, kteří slavili své narozeniny a nikoho tam nepustili dalšího. A já jsem musel na Vírovku, no ještě jsem zmáknul ten další kopec a došel jsem na Vírovku a tam jsem pak přespal na Vírovce.
0: Pojďme ke konci vaší cesty kolem České republiky. Jaký byl váš konec etapy, vaší poslední etapy, co jste prožíval za pocity, navštívil vás někdo z vaší rodiny, koho jste potkal, co jste zažil při konci vaší cesty?
1: Ten poslední úsek, ten byl z Karviné do Vrbna pod Pradědem. Jo, já jsem si nechával ten úsek nakonec, protože jsem věděl, že půjdu i po rušných silnicích. A skutečně i šel, jo, já jsem musel někdy jít i mimo zábrany, za svodidly, aby mě nesrazil kamion. Tam jako místy to bylo velice nebezpečné. Ale byl to zajímavý úsek, protože o mojí cestě se dozvěděl Bruntálský a Krnovský deník, to jsou jako místní noviny, a šéfredaktor toho deníku se se mnou setkal a napsal do deníku jeden článek a pak se se mnou setkal v Krnově a tam se mnou jako dělal reportáž a napsal další článek. Tak to bylo zajímavé. A zajímavé bylo jako i natáčení s televizí. Česká televize se dozvěděla, že starý důchodce obchází republiku kolem dokola, a kontaktovali mě, přijeli za mnou do Karviné, natáčeli se mnou a potom to odvysílali. No, mě zdrželi skoro 3 hodiny, udělali z toho 3 minuty. A vysílali to v regionálním ostravském zpravodajství večer a potom ještě druhý den v celostátním zpravodajství ráno. A oni tam uveřejnili i mapku, kudy chodím. A to potom byly zajímavé zážitky, protože v Bohumíně se mi stalo, že jsem přecházel křižovatku ve městě a zastavilo auto, řidič stočil okénko a začal na mě mávat a volá: dobrý den, já jsem vás včera viděl v televizi, přeji vám šťastnou cestu. Potom další zážitek v parku. Dohonil mě cyklista na kole, ruce nahoře, a říká: no hurá, to jsem rád, že jsem vás našel. Já jsem si podle mapky v televizi spočítal, že dneska jdete přes Nový Bohumín a tady jezdím po turistických trasách, abych vás potkal. A chtěl si popovídat, byl to velký turista, a chtěl si taky udělat fotku na památku. Tak to bylo velmi zajímavé. A potom, když jsem došel do Vrbna pod Pradědem, tak tam mě vítala starostka města Vrbna, no a přehodila mi takový pás přes hlavu, přes ramena, a tam bylo napsáno: etapová cesta kolem hranic, Vrbno pod Pradědem, a roky, kdy tuhle tu cestu jsem jako prováděl.
0: Tak to jsou krásné zážitky vaší cesty kolem republiky. Ale vy jste nešel jenom kolem republiky, šel jste i různě po republice. Jaké jsou vaše další zážitky s turistikou?
1: Měl jsem za sebou cestu kolem republiky, měl jsem za sebou cestu z Prahy na jih, cestu z Prahy na sever, takže se přímo nabízelo, abych to vzal napříč republikou. Tak jsem se rozhodl, že pojedu do Ašského výběžku, trojmezí nebo trojstátí, dneska už ne, tenkrát to byla Německá demokratická republika, západní Německo a Československo. Takže z toho výběžku, kde se setkávaly tyto tři státy, jsem šel středem republiky kolem Mže, Beronky, Sázavy, a takto jsem postupně došel až do Přibyslavy na Českomoravské vrchovině. To bylo zase několik etap. A chtěl bych dojít, dáli Bůh, na slovenské hranice, ale zatím jsem v Přibyslavi. A tam bylo zase plno dalších zážitků.
0: No vidíte, tak vy máte ještě něco před sebou. Kdybyste to rád zvládnul?
1: Mě zastavil covid, protože v době jako covidové jsem neputoval na těch dlouhých trasách, protože vždycky k večeru potřebuju sehnat vodu. No a říkám si tak, abych ohrožoval sebe, nebo ti druzí můžou mít strach, že já můžu být nemocný a já potřebuju sehnat někde vodu. Říkám, počkám si, až covid přestane. Jo? Takže chtěl bych pokračovat v září, pokud to vyjde.
0: Tak my všichni, i posluchači, věřím vám, budeme fandit a držet palce. Máte tedy takhle závěrem ještě nějaký zážitek?
1: Mám jeden úžasný zážitek z té cesty napříč republikou. Já jsem šel se stanem a vyrazil jsem z toho Ašského výběžku. Já jsem došel do Mariánských lázní, rychlíkem se vrátil do Prahy, potom za nějaký čas pokračoval, čili ráno rychlíkem do Mariánských lázní, ušel jsem 20 kilometrů, našel jsem místo pro stán, postavil jsem stán, uvařil jsem večeři a tvrdě jsem usnul. Za ten den jsem byl pořádně utahaný, protože na zádech jsem měl nějakých 17-18 kilo. K večeru, když nesu vodu, je ten batoh nejtěžší. A já jsem spal a vůbec jsem nevěděl, co se v noci odehrává. Půl hodiny před půlnocí přišel myslivec a zřejmě chtěl na posedu střílet. Kousek ode mě, za takovým mírným kopečkem, byl posed a oni myslivci mají noční vidění a tu zvěř vidí i v noci. A on mě chtěl zřejmě upozornit, že tam bude střílet. A tak se mě snažil vzbudit, ale on mě nedokázal vzbudit. On tam prý dupal, volal a mě nevzbudil. Neměl odvahu odevřít stán, co kdyby to někdo bral jako přepadení, že může mít pepřový sprej nebo zbraň a tak dále, čili stan neodvíral, jenom mě budil a nevzbudil. A ten člověk byl velice zodpovědný a teďka zřejmě uvažoval, a co když někdo potřebuje pomoc? Co když tam někdo skolaboval? Co když došlo k nějakému kriminálnímu činu? Co když někdo skolaboval v lese a potřebuje pomoc? Co dělat? Zavolal policajty. Dal si s nima sraz ve vsi, oni přijeli bleskově, on k ním sednul do auta a jel s nimi na louku. Přijeli ke stanu, nechali běžet motor, svítit světla a já jsem se probudil. Slyšel jsem hlasy a volám, kdo je tam? Oni mi odpověděli, chlupatí. Tak se jim kdysi říkalo, chlupatí. Já si říkám, no chlupatí, pro mě je chlupatý medvěd, vlk a liška. Tak jsem otevřel stán, asi byli pěkně překvapený, protože určitě čekali mladíka a ne starého člověka s bílými vlasy. Odkud jdete, kam jdete, máte občanku? Já říkám, snad mi nechcete dávat pokutu. Ne, vždyť máte všechno v pořádku. My vám naopak přejeme šťastnou cestu. A ten myslivec říká, jak je tohleto možný? Před půl hodinou jsem tady byl. Já jsem dupal, já jsem volal a z toho stanu nikdo nevyšel. Já jsem z toho všeho byl tak překvapený, že jsem tomu myslivci ani nepoděkoval. Kdyby nás náhodou poslouchal, tak já mu děkuju, že byl tak odpovědný a staral se o mě, i když jsem to nepotřeboval.
0: Další vaše krásná historka z vašich cest. Jsme na úplném závěru. Chtěl bych se vás zeptat, naučila vás něco ta cesta kolem republiky nebo vaše cesty, po případě co, možná i co může člověka cesta pěšky samotného, co může člověka turistika naučit?
1: No já bych řekl, že člověk musí mít nějaký sen, nějaký plán a za tím plánem cílevědomě jít. A když ten člověk má cíl a jde za tím cílem, tak je schopen i toho cíle dosáhnout.
0: A vás konkrétně naučila ta cesta něco? Nebo co jste si z ní vzal?
1: Já jsem viděl, že republika je krásná, že třeba nejenom jezdit do zahraničí, ale že je možné i poznávat krásy naší vlasti a že je jich tolika, že celý život na to nestačí.
0: Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Mějte se krásně, Františku, a přeji vám mnoho dobrého do vašich dalších cest a ať dobře dokončíte tu napříč republikou. Děkuju vám, mějte se krásně.
1: Nashledanou.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí Jan Duchoslav. Toto byl pořad Za obzor, kde jsem si dnes povídal s Františkem Kavkou o tom, jak obešel pěšky Českou republiku. I vy se mějte krásně, naslyšenou.

Na cestu kolem českých hranic s Janem Duchoslavem a jeho hostem Františkem Kafkou se můžete v pořadu Za obzor vydat ještě v neděli odpoledne ve 14 a také ve středu od 23 hodin. Příští týden se společně vydáme do Španělska, do oblasti Alicante, kde tráví čas se svou rodinou Miroslav Matějíček. Na Rádiu 7 je Na obzoru 11. hodina, ke které nás doprovodí písnička skupiny Rent Collective Blessed are the ones, blaze těm, ve které vybízejí: pokud máš žízeň, pokud máš hlad, přijď ke královskému stolu a vem si vše zadarmo, přijď takový, jaký jsi.

Páteční dopoledne s datem 4. září 2026 se přehouplo přes 11. hodinu. První týden nového školního roku se blíží do cíle. Děti, studenti i rodiče jsou určitě plní dojmů a těší se na nadcházející víkend nejen proto, aby si po té první etapě odpočinuli, ale aby se také společně podělili o všechno, co zažili a prožili. Na pouti ke kýženému víkendovému spočinutí vám dělá společnost Křesťanské Rádio 7. Od jehož mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. Kromě spousty písniček jsou pro následující hodiny připraveny také rozmanité pořady, které vám v krátkosti představím.

Nejméně tři boží zásahy prožil ve svém dětství Josef Mikeš. Vyléčení z těžké nemoci, poznání vlastního selhání skrze krádež a zradu kamarádů i otázky spojené se životem po smrti při pozorování pohřebního průvodu. O tom, jaká boží pozvánka jej provází celým životem, uslyšíte v relaci s Bohem v 11 hodin a 15 minut. Ve čtení na pokračování si připomínáme výraznou osobnost baptistického kazatele Miloše Šolce, který také spolupracoval s TVR, jak jsme slyšeli minule. Nesmíme však zapomenout, že byl vynikající a známý český tenista. Z knihy Jak život šel, která zachycuje jeho životní příběh, čte ve 12 hodin a 15 minut opět Pavel Hromádka. Začátek školního roku se dospělých týká jen vzdáleně, nebo lépe řečeno zprostředkovaně skrze děti. Zároveň je dobré si uvědomit, že všichni jsme v životní a někteří i v duchovní škole. O lekcích, které mají za cíl budování charakteru, můžete v relaci Kudy kam přemýšlet s Alešem Bartoškem. Začínáme v 13:00. Od 14:00 otevíráme vaše přijaté SMSky a e-maily, těšíme se na vaše telefonáty a až do 15:00 hrajeme písničky na přání. Jsme rádi, že i dnešním dnem může Rádio 7 putovat s vámi a do kroku nám v následujících chvílích zahrají City House Music a Berenika Petroušová. Ať se vám hezky poslouchá.

Tak bych nám všem přál, aby i do našeho srdce, do našeho života opravdu přišla ta boží přítomnost a boží požehnání, Bůh sám jako povodeň do toho našeho sucha, které možná prožíváme. Přál bych to opravdu každému z nás. Pořad s Bohem už po následující písničce Lubomíra Lavsy.

země, co na vodu čeká. Jsem zrno, co neklíčí a chce klasem být. Jsem jenom potokem a toužím být řeka. Jsem spadané jehličí, co nechce jen tlít.

hrnčíř svůj džbán. Zjasni mé tápání a odpust mou vinu. Já chci být přítel tvůj, tu touhu mám.

0: Život jednou skončí. Co bude potom? Tuhle otázku si kladl také Josef Mikeš, jehož příběh natočila pro Rádio 7 Bohdanka Medřická.
1: S Bohem na cestě životem.
2: Dobrý den, jmenuji se Josef Mikeš a pocházím z malého města v západních Čechách. Chtěl bych vám něco říct o tom, jak mě Bůh v životě hledal, jak jsem uvěřil a přijal Pána Ježíše. Já jsem vyrůstal v rodině věřících rodičů. Rodiče do Gdyně, do toho malého města v západních Čechách, přišli z jižních Čech. Přišli do domku, kde byl byt vlastně součástí pekárny. Můj otec byl pekář a tak zde v tom domku, v té pekárně, začal provozovat pekářskou živnost. Tato věc měla v pozdější době souvislost s tím, jak přišlo evangelium do naší rodiny. Ty začátky po válce v tom roce 47, kdy tam se přistěhovali, rodiče neměli vůbec snadný, jak vím z jejich vyprávění, ale Bůh kolikrát zasahuje do situací v našich životech, takže si to ani neuvědomujeme. Takovým prvním božím zásahem do mého života bylo, když mě bylo asi 3 roky, tak jsem onemocněl střevním katarem. Tehdy těch léků moc nebylo. Rodiče už opravdu nevěděli, jestli mě zachrání. A tak božím řízením jsem se dostal do Prahy na kliniku, kde jsem byl léčen. Ale teprve v pozdější době jsem si uvědomil, že to byl takový boží zázrak v mém životě. Měl jsem asi hodně na kahánku. Tak to byl první boží zásah. Rodiče moji byli ohledně náboženství katolického vyznání a vodili nás, mě a mýho staršího bratra, od malička do kostela. Takže o Pánu Bohu jsem měl povědomí od dětství, věřil jsem v něj a taky proč ne, když věřila mamka, věřil starší bratr a spousta mých spolužáků. To byla tehdy doba v těch 50. letech, že dobrá polovina spolužáků běžně chodila do kostela. Byli to většinou z vesnických domácností a chodili jsme na náboženství. Pamatuju si, že ten pan farář byl takový milý, příjemný člověk. Za účast na nedělní mši nám do sešitku vždycky dal takový razítko s obrázkem. Byl oblíbený u dětí a také lidi ho měli rádi a tak asi z toho důvodu byl brzo ze Gdyně přeložen někam jinam. Ty návštěvy kostela byly pro nás kluky spojeny s oblékáním svátečních šatů. Tehdy se nosily kalhoty, takzvané pumpky, byly zhotovené z takového vlněného sukna, takže hrozně kousaly. A tak z toho nedělního kázání jsem si toho moc nezapamatoval, když jsem se kolikrát snažil dávat pozor a poslouchat pana faráře. Ale pamatuju si na takovou první zkušenost z toho katolického prostředí, na první přijímání a první zpověď. Už teda nevím, co jsem měl tenkrát na tom papíru napsáno za hříchy a nebylo jich tam asi úplně málo, ale jednu takovou věc si dobře pamatuju dodnes. My jsme s kamarády měli takzvaný party. Jednou z činností té party bylo shromažďování válečných pokladů. Helmy, dýky a bajonety, munice, kolikrát i nějaký revolver. A tehdy v těch hospodářských staveních byla součástí toho komplexu stodola. Stodola se nacházela většinou za dvorem, směrem do zahrady, a ve spodní části té stodoly byly uskladněny nějaké ty zemědělské techniky, žebřiňáky, pluhy, a v té horní části, které jsme říkali na vodr, tak tam byl veliký sklad sena. Zásoba sena pro dobytek. A to bylo ideální místo pro to, aby jsme tam si dělali různé chodbičky v tom seně nahoře a takzvané bunkry. Tady v těch bunkrech se uchovávaly ty poklady, co jsme různě po půdách a různých domech našli ještě. A stalo se, že jednou jsem se vypravil do těch skrýše a vzal jsem tam nějakou helmu a nějaký bajonet. Kluci na to brzo přišli a těch možností, kdo to vzal, bylo taky málo, takže já jsem musel s pravdou ven. Tenkrát jsem si uvědomil, že to byla krádež, že to byla hlavně zrada těch kamarádů. Hrozně jsem se styděl a omluvil jsem se jim za to, ale vím, že tehdy ten vztah k těm kamarádům už se nikdy, ta důvěra se už nikdy úplně neobnovila. Prostě jsem v životě okusil to vlastní selhání, to, že jsem zradil. To byla jedna taky z takových situací, kdy jsem zjistil, že nejsem úplně dokonalý.

takovou otázku. Život jednou končí. A co bude potom? Moje mamka byla duše velice toužící dozvědět se víc o božích věcech. Kolikrát mě vyprávěla, že vždycky v kostele vzlížela k oltáři a chtěla se víc dovědět o Bohu. Když jednou byla nemocná doma, tak ji přišla navštívit věřící sestra, která byla právě zaměstnaná v naší pekárně. A ta sestra jí vyprávěla o svém obrácení a o oběti Pána Ježíše za naše hříchy a vyprávěla jí o té dostatečnosti této oběti pro naše spasení. A navštěvovali ji víckrát. Naše mami to velice nasávala do sebe, ty slova, to její svědectví. Ta sestra jí dala Bibli a vlastně tímto způsobem přišlo evangelium do naší rodiny. Maminka nám začala číst Bibli a začali jsme chodit do takového domácího sejítí, do jedné věřící rodiny, která tam bydlela. A při jedné takové návštěvě jednoho bratra z Plzně jsem poslouchal a cítil jsem, že ke mně Pán Bůh nějakým způsobem mluví. Ten bratr uměl velice poutavě vyprávět a tak bylo cítit, že z něj mluví Boží slovo. Vyprávěl, že Pán Ježíš jednou zase přijde a vezme si ty, co mu patří, k sobě. Mluvil o těch božích příbytcích, kde v Janově evangeliu se o tom mluví, že v domě Otce mého příbytkové mnozí jsou. Jduť, abych vám připravil místo a když připravím, zase přijdu, poberu si vás, abyste, kde jsem já, i vy byli. To nějakým zvláštním způsobem na mě hodně silně zapůsobilo a když ten bratr to vyprávění skončil a loučil se s náma, tak mě řekl, tak co ty, Pepo, už si přijal Pána Ježíše, už mu patříš? Byla to taková otázka na tělo. Asi jsem tenkrát mu něco řekl, že věřím v Pána Ježíše, nebo jsem pokrčil rameny, ale doma jsem o tom hodně přemýšlel. A dal jsem si jednu takovou jednoduchou otázku. Co bude se mnou, když přijde Pán Ježíš? Vezme si mamku a bráchu a co já? Já tady zůstanu. Tak jsem cítil, že musím udělat nějaké rozhodnutí. Ta slova mě hodně zneklidňovala. A tak v noci jsem poklekl k posteli a modlil se k Pánu Ježíši. Pane Ježíši, já bych chtěl být jednou v těch tvých příbytcích s tebou. Já tě vyznávám svoje hříchy. Pane Ježíši, já chci být tvoje dítě. Chci být tvůj, chci být tím, koho si vezmeš jednou sebou. Nechci tady zůstat. Prosil jsem Pána Ježíše za odpuštění a děkoval za jeho oběť. Velice se mě ulevilo. Druhý den jsem to doma oznámil a tak jsem se vlastně dostal na cestu za Pánem Ježíšem. Do toho vztahu s ním jsem dostal pokoj a i když jsem všemu nerozuměl, tak to pro mě bylo veliká úleva. Bylo mě tehdy asi 14 let. V té době jsem měl dva kamarády, se kterými jsme podnikali výpravy do přírody. Já jsem v té době byl velice nadšený pro ideály těch foglarových hochů od Bobří řeky, sitnových dvoudivochů a skautských klubů a různých dobrodružných výprav. Ono, když čtete ty foglarová slova, pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji než jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách stromů, slyšíš tu píseň dálek závratných, jak záře zapadajícího slunce
stéká po

kmenech stromů a večer ohně táborové zahoří a vůně pryskyřice tě omámí. Do tmy zasvítí světlo táborových ohňů a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší. Tak to jsou takové slova z těch Faglarových knih, které mě nesmírně nadchly. A opravdu s těma dvěma chlapcema, kamarádama, jsme tady ty věci prožívali a rozuměli jsme si strašně, ale když jsem začal se zmiňovat o Bohu, tak jsem u nich nenacházel žádnou takovou reakci. Sám potom v pozdější době jsem cítil, že v těch Foglarových ideálech mě něco chybělo. Na konci 9. třídy jsem dostal možnost být týden na chatě v Tasově s brněnskou mládeží. Si pamatuju, že mě tenkrát překvapily tam dvě věci. Já jsem tam přijel naprosto jako neznámý kluk mezi ně a ačkoliv mě neznali, tak mě velice milé nebo přátelsky přijali mezi sebe jako svého kamaráda. Tak vedle volejbalu a různých stopovaček a plavání v řece, která tam byla blízko, a spousty legrace jsme tam užili, jsme taky zpívali křesťanské písně a měli duchovní chvilky. A to byla věc, která mě velice překvapila. Bylo to pro mě něco novýho a hodně takový povzbuzující. Prostě takový ten vztah, že ty moji vrstevníci, moji kamarádi, berou ten duchovní život tak přirozeně, modlí se vlastníma slovama, chválí Pána Ježíše písněma a přitom nejsou vůbec nějak zasmušilí nebo převážnělí. Prostě z nich dýchala taková lehkost a radostnost. A pak jsem si po delší době uvědomil, že to byla právě ta věc, to ono, co mě předtím chybělo v těch předchozích letech. A docela jsem si to pak uvědomil, pojď se mnou tam, kde nebe vysoké a modré. Pak jsem si uvědomil, že to neříká Foglar, ale to mě říká Pán Bůh, pojď se mnou. On byl ten, kdo to všecko stvořil a on mě zve do té úžasné přírody, do těch dobrodružství, které on pro nás připravuje každý den a bylo to pro mě velice vzácný, pojď se mnou, to boží pozvání. A tak jsem byl za ten týden s tou brněnskou mládeží moc vděčný. To byl další taková situace, kterou mě určitě Pán Bůh připravil. Měl jsem hned po absolvování té 9. třídy možnost přijít do velkého shromáždění v Brně. V tom mém městě byla velká přádelna a aby si zajistili pokračování noví pracovníky, který potřebovali, tak vysílali studenty na průmyslovku do Brna. Tehdy v Čechách nebyla vlnařská přádelna nebo vlnařská průmyslovka na jiném místě, než právě v Brně. A tak jsem se dostal do Brna na průmyslovou školu. Podmínka potom byla po absolvování té školy nastoupit do té továrny na několik let. Protože ta vzdálenost byla dost velká ze západních Čech do Brna, tak jsem v září nastoupil do školy a domů se člověk dostal až někdy na Vánoce. Takže když jsem přišel do shromáždění na Šámalově, tak to byla pro mě vlastně taková druhá rodina. Našel jsem tam takový rodinný přijetí právě jako mezi mládeží v Tasově. A když jsem začínal, tak jsem bydl na internátě. Ten domovní řád nařizoval být do 20 hodin večer doma. A tak, abych mohl být přítomen na těch večerních shromážděních, tak jsem si potom brzy našel ubytování na privátě. Takže jsem potom mohl i chodit skoro na každý shromáždění v týdnu.

Já jsem se předtím už zmiňoval o tom, že moje mamka a později i taťka byli lidi, kteří velice toužili po duchovních pravdách. Možná, že něco z toho zůstalo ve mně, ale já myslím, že to má každý věřící člověk, že má takovou touhu se něco víc dozvědět o Pánu Bohu. A v těch našich venkovských domácích zborečkách to probíhalo tak, že jsme si vlastně půjčovali různé opisované úvahy, třeba překládané z němčiny nebo angličtiny, a byly opisované na stroji. Jak se blížil rok 68, tak se sice začala ta situace mezi státem a křesťany trochu uvolňovat, ale stále byl mezi námi takový hlad po duchovní literatuře, která se nesměla legálně vydávat. Tak moje první ušetřené peníze v Brně jsem věnoval na koupi psacího stroje. Pomohla mě s tom jedna děvče z mládeže, která byla zaměstnaná ve zbrojovce, kde se vyráběly psací stroje. A takže jsem koupil psací stroj a něco z těch pokladů duchovní literatury se začalo opisovat. 10 průklepáků, 9 kopíráků a už jsme opisovali. Ty první takové věci jsem získával od sestry Zemanové, která měla pokladnici obrovskou knihovny. A tak v dnešní době internetu a rádia, TVR a množství vydávané literatury, to možná trochu nechápeme. Mám trochu pocit, že jsme přejedení někdy těmi duchovními věcmi, ale tehdy to pro nás bylo velice vzácné. S bratrem jsme koupili také jeden z prvních cívkových magnetofonů, Sonet Duo se to jmenovalo. Byl to asi tak 15 kilo těžký přístroj a když jsme přijeli domů, sešli jsme se na takovém tom domácím shromáždění a poslouchali. Měli jsme z toho opravdu velkou radost, že můžeme přivést něco z velkých shromáždění v Brně nebo z konferencí domů. S nahrávkami nám tehdy hodně pomáhal Petr Zeman, který to měl všechno krásně zorganizovaný a takovou dokonalou fonotéku tam měl. Později se každé shromáždění nahrávalo na sborový magnetofon a tak ta práce pokračovala dál. Jsem Bohu velice vděčný, že mě dal příležitost za několik takových mládežnických pobytů na nivách. Nivy to byla taková samota v kopcích nad Vsetínem, v krásném prostředí. Sice se tam spalo na seně a společenská místnost byla bývalá kůlna, ale to právě byla ta romantika, kterou jsme milovali. Takovou krásnou a zajímavou náplň všemu dal strýček Kořínek a to jeho poutavé vyprávění o Pánu Ježíši. Dokázali jsme ji tenkrát poslouchat několik hodin a s velkým zaujetím prostě rozuměl našim duším. A slova z Bible, které jsme třeba znali z živějška, nám dokázal přiblížit pro to naše prostředí v úplně novým světle. Prostě takový starý zlato nově ražené. To vyprávěl o božím hledání člověka, obraz hledání ztracené ovce, příběh o Zacheovi, slova Pána Ježíše, syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. Takové hledání, které čeká na moji odpověď, na moje hledání. A tak jsem si uvědomil znovu, že ten můj život provází ta boží pozvánka. Pojď se mnou. Pozvánka, hledám tě, kde jsi. A tak domů jsme odjížděli z těch pobytů naplnění. Nedal se odjet nějakým hlubším způsobem duchovně nezasažený. Odjížděli jsme s Pánem Ježíšem, nebyli jsme sami. A tak jsem dostal možnost, to bylo zase takové zvláštní řízení, že řada těch mládežníků, která prožila tady ty pobyty na divách a se kterými jsme se znali, tak v pozdější době
jsme se mohli scházet. Sice jsme se scházeli v Lomnici, v jedné rodině takovej, která byla ochotná otevřít svůj dům mládeži a nebylo to někdy jenom na neděli, ale na celý víkend. A tak jsme se tam sjížděli z různě okolí, ze Sobotky, z Jičína, někdy i z Prahy tam přijížděli. A já jsem tam jezdil z Liberce, protože já jsem potom nastoupil ještě na vysokou školu do Liberce a tak jsem víkendy trávil právě v mládeži tady v té Lomnici. Tady jsem poznal také svou budoucí manželku, ve které mě Bůh dal jeden z největších darů v mém životě. Ve společném životě nám potom Bůh přidal dvě děti, ze kterých můžeme mít radost dodnes. A chtěl bych říct, že ta Boží pozvánka do mýho vztahu s ním je tak strašně mimořádná a důležitá, že každá věc, kterou v životě jsem prožíval, bez tohoto vztahu s ním je taková nějaká neúplná. Něco tam chybí. I když člověk měl období třeba všednosti, bez nějakých velkých zážitků, bez božích nějakých zázraků, období takový, kdy jednotvárně, každodenně chodí do zaměstnání, čeká nás každodenně stejné úkoly, péče o děti, prostě takový to dobývání ve zdejšího chleba v potu tváře, tak stále se v mém životě ozývalo to boží volání, boží pozvánka, kde jsi, jak to známe z prvních stránek Bible. Adame, kde jsi? Joško, kde jsi? Hledám tě. Pojď se mnou. Připravil jsem ti situaci, abych si se mnou mohl setkat. To mě provázelo celý život a to mohu vřele doporučit každému. A jak to vím, že o mě Bůh stojí, i když jsem byl selhávající člověk. Jak to vím, že o mě Bůh stojí? Protože dal to nejdražší, co měl, svého syna, aby mě získal, aby mě mohl odpustit hříchy. No a ta pozvánka vlastně platí pro každého.

0: Vy jste mluvil o té pozvánce, boží pozvánce pro každého člověka a že jste na ní tak nějak v průběhu vašeho života odpovídal. Jak vypadá ta odpověď teď? Jak vypadá to vaše chození s Pánem Bohem v těchto dnech?
1: Ta situace v posledních dnech nás vede k tomu, že máme obavy, co bude dál. Možná se víc staráme o to naše zajištění. Když se probudím, tak si uvědomím, Pane Ježíši, ty jsi mě pozval do svého vztahu. Ty víš, ty jsi to všechno připravil, můj život, a vím, komu jsem uvěřil, ty jsi mocnější než všechno, co se děje kolem nás, mocnější než ty politikové a lidé, kteří určují jakoby naše osudy. Ty to máš ve svých rukou, jejich srdce jako potůčkové vod jsou tebe, jak čteme v Biblii. A já jsem ti svěřil svůj život a tak taky očekávám i dneska, že půjdu tím dnem spolu s tebou. A že jsi mě připravil situace, rozhovory, to, co mohu někomu říct, kde mohu být užitečný, tak já do toho dne vstupuju s tebou. Děkuju tě za to a prosím tě svým duchem mě veď a dávej mě sílu. Takovýmhle způsobem nějakým si beru každý den boží přítomnost do svého života.
0: Vy jste taky popisoval zážitek, kdy jste jako malý kluk viděl ten pohřební průvod a pokládal jste si otázku, co bude po smrti. Máte na ní teď odpověď?
1: Pán Ježíš mě v tom dal veliký pokoj. On zaslibuje, že kdo věří v něj, bude s ním. Pán Ježíš říká jasně, že je v něm spasení. Že on je tou jedinou cestou, že on je ta jediná pravda i život. A tak jsem mu svěřil svůj život a jsem přesvědčený, že když on řekne, že budu mít věčný život, tak tomu věřím a těším se na nový život s ním.

Životní příběh Josefa Mikeše natočila pro Rádio 7 Bohdanka Medřická. Poslechnout si jej můžete také v neděli od 10.15 a v úterý v 18.30. Další svědectví o životě s Bohem nabízí relace Stopy, kde v pondělí od 8 hodin a 30 minut promluví Ladislav Vachek. Pokud byste se o svůj příběh o setkání s Bohem a proměně, kterou toto setkání přináší, chtěli podělit i vy, rádi jej druhým zprostředkujeme. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Páteční poledne už je na dohled, doprovodí nás k němu písničky a také odhalíme, jaké jméno se na nás dnes směje z kalendáře.

To byla kapela Way to Go a jejich písnička Spolu. Dnes je 4. září. U dnešního data v kalendáři je připsáno jméno Jindřiška. To je ženským protějškem jména Jindřich. Zní zdrobněle a měkce, ale podle výkladu svého jména jsou Jindřišky skutečnými vládkyněmi svých domů. Toto jméno je užívané nejen u nás, ale takřka po celém světě. Na Slovensku jí říkají Henrietta, v Polsku Henrika, v Německu Hendrike a na severu Evropy a ve Francii Henriette. Zvláštní formy nalezneme v Itálii Enrika nebo Enricheta. Historie zná jednu Jindřišku, která svým chováním jménu hanbu rozhodně neudělala. Byla dcerou francouzského krále Jindřicha IV. A narodila se roku 1609 v Paříži. V roce 1624 se provdala za anglického krále Karla I. Král však musel od roku 1640 čelit revoluci, kterou vedl Oliver Cromwell. Anglický vladař boj prohrál a byl zajat. Jindřiška ujela ze země, prodala všechny své cennosti a za získané peníze vystrojila armádu. V čele vojska se dostala až k Oxfordu, ale všechny bitvy prohrála. Nakonec musela sama v převlečení za chudou ženu uprchnout zpět do Evropy. Žila na francouzském královském dvoře a neustále se snažila sehnat pomoc pro svého manžela. Ten byl ale přes všechnu její snahu v roce 1649 popraven. Když později usedl na anglický trůn Jindřiščin syn Karel II., povolal ji v roce 1660 zpět na anglický královský dvůr a zahrnul ji poctami. Na sklonku života se vrátila zpět do Francie, kde roku 1669 zemřela. Pokud vašim domovům nebo blízkému okolí některá z Jindřišek vládne, zpříjemněte jí sváteční den třeba kytičkou nebo malou pozorností, která jí vykouzlí úsměv na tváři. My jim přejeme z Rádia 7 vše dobré, ať v jejich srdcích vládne Pán Ježíš a jeho láska a posíláme jim, ale samozřejmě i vám, písničkové pohlazení.

Zvony odbíjejí páteční poledne 4. září 2026 a i do druhé poloviny dne vstupujete s Rádiem 7, jehož vysíláním vás od mikrofonu provází Milan Remeš. Ve vzduchu už je zejména po ránu cítit přicházející podzim, ale dnešek má být, alespoň podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, nejteplejším dnem týdne s nejvyššími teplotami 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě dokonce až 31 stupňů, tak bychom toho rozhodně měli využít. Tlaková tendence má mít mírný pokles a doufám, že se ten zmírněný tlak bude dotýkat i vašich pracovních, školních a dalších povinností. Za 15 minut nás čeká čtení na pokračování z knihy Miloše Šolce Jak život šel a ve 13 hodin se můžete těšit na pořad Kudy kam s Alešem Bartoškem, který se bude věnovat sice novému školnímu roku, ale z pohledu školy života, ve které jsme žáci my všichni. Nyní vás zvu, abychom i do dnešního odpoledne vstoupili společně s modlitbou na rtech a k Bohu otevřeným srdcem. Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť si Bůh má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. Hospodine, ty jsi dobrotivý, přijmý. Proto ukazuješ hříšným cestu. Ty pokorné vedeš cestou práva. Ty pokorné učíš chodit po své cestě. Bože náš, děkujeme ti za novou milost z tvých dlaní, za novou příležitost žít a kráčet dnešním dnem. Děkujeme, že ti nejsme lhostejní, ale skláníš se k nám, vedeš nás a učíš nás ve škole života chodit po tvých cestách pravdy, lásky, spravedlnosti, naděje, odpuštění, pokoje. Skládáme naději v tebe. Buď nám na blízku. Otevírej a naplňuj naše srdce svou láskou a svým slovem. Prosíme tě dnes, požehnej vztahy v rodinách a mezi lidmi, ať tam, kde jsou temné mraky neporozumění, zloby, hádek, rozdělení, přichází světlo lásky a odpuštění, vzájemnosti, radosti. Ty pro svou přímost a dobrotivost ukazuješ všem hříšným cestu ke spáse ve svém Synu Ježíši Kristu. Vaň, Duchu svatý, i dnes. A zmocni a požehnej semínka poselství o Kristu, ať dopadají v srdcích lidí, kteří uslyší evangelium na úrodnou půdu. A zalévej ta semínka království v srdcích nás všech, abychom rostli a zráli do podoby našeho Pána a Spasitele. Pozvedáme k tobě i lidi v Nepálu, kam přišly ničivé záplavy, aby se jim dostalo potřebné pomoci, a aby to byla i příležitost dozvědět se o tobě. Pozbuď i naše srdce k vidění a sounáležitosti s potřebnými. Chvála tobě, Bože náš, ve jménu tvého Syna, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

Živá vodo, zjemni mé srdce tam, kde je tvrdé. Svatý ohni, hoř v mé duši, zažehni vášeň tam, kde jsem studená. Duchu živého Boha, obnovuj mě, dospívala anglická písničkářka Lucy Grimble na Rádiu 7 ve své písničce Spirit of the Living God. Teď ještě Filip Mana a jeho písnička Buď vůle tvá a po ní už čtení na pokračování.

Baptistický kazatel Miloš Scholz, jehož život si připomínáme ve čtení na pokračování, byl Božím svědkem všude, kam přišel. Často bral stopaře a hned jim začal vyprávět o Bohu. Vzpomínají na něho jak jeho děti, tak přátelé. Spolupracoval také se stanicí TVR, což souviselo s tím, že jeho dcera Renata se provdala za Otakara Vožeha, který tam pracoval. Zásoboval vysílání v Monaku natočenými pásy se svědectvími a písněmi. Spolupráce s rozhlasovou misí TVR patřila k jeho významným činnostem. Svůj byt dal k dispozici pro nahrávání, i když to bylo nebezpečné.

0: Jedním z největších zážitků v době vlády našich komunistů byl pro mě jeden policejní výslech v Bartolomějské ulici. Obvykle jsem vstával mezi 6. a 7. hodinou, toho rána jsem se však vzbudil později, právě v čase, kdy jsem se měl dostavit k výslechu. Tak, hurá, do koupelny. Nechtěl jsem být neslušný, ale prostě jsem zaspal. Svižně jsem doslova skočil do šatů a takto spožděně jsem udýchaný spěchal do Bartolomějské. Na vrátnici jsem se rozhlížel, abych se spěšně zeptal na kancelář podle čísla dveří, kam jsem byl k výslechu předvolán. Než jsem přišel k okénku, abych se na číslo dveří zeptal, byl jsem osloven komisařem. Vy jste Scholz? Měl jste zde být v 7:30? Řekl to přitlumeným a přísným hlasem. Prosím, omluvte mne laskavě. Tak jsem se na vás těšil, že jsem se vzbudil místo v 6:30 jako obvykle až v 7:30. Moc se omlouvám a prosím za laskavé prominutí. Byl jsem pak veden tak záhadně mnoha chodbami a dveřmi, že bych sám jistě netrefil ven. Konečně jsme byli na místě výslechu. Pěkná, upravená úřednice čekala, sedíc u psacího stroje, a byla překvapena, že šéf se vrátil ke své práci už bez bouře. Ten si urovnal několik papírů popsaných otázkami. Otázky byly asi za 2 hodiny zodpovězeny. Šéf se nejdříve podíval na mne, pak na písařku a zase na mne. V průběhu výslechu jsme se dali všichni několikrát do smíchu. Já nad důvěrností a vyslýchající s písařkou nad odpověďmi. Když jsem podepsal 9 kopií, vyšetřující úředník se zhluboka vydechl a s výrazně otevřenýma očima doslova řekl: sakra, vy jste ale mazaný chlap. Když to řekl, popadl mě takový smích, až jsem se dusil. Když jsem se uklidnil, zeptal se, proč jste se tak smál? A já na to, většina světáků, co mne znají, o mě říkají, že jsem trouba. A vy, takový pán a vysoký úředník, řeknete, že jsem mazaný všemi mastmi. A já přitom říkal jen prostou pravdu. Odpověděl, že počítal s tím, že výslechem strávíme nejméně 2 dny. A vy jste to vyřídil za půl dne. Řekl jsem mu, že pán Ježíš zaslíbil, a když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Pán Ježíš mi dal vhodná slova. A já mu děkuji, že jsem vám oběma mohl dát svědectví. Bylo mi s vámi moc dobře. Rozloučil jsem se s úřednicí a šli jsme nějak jinak, než jsme přišli.
1: V jedné ze svých vzpomínek otec zmiňuje, že byl v jednom týdnu předvolán k výslechu dokonce 2x a dodával.
0: Vyslýchající orgán byl příjemný, ušlechtile působící gentleman. V srdce se ale vkrádala vzpomínka na ďáblovo políbení, když Jidáš pána polibkem zrazoval. To všecko budoucnost ukáže.
1: Otec se jako opravdový křesťan snažil o svědectví slovem i skutkem, a to v podstatě na každém kroku. Dával se často do rozhovorů i s lidmi, které potkával na ulici, a v rozhovorech se prolínaly věci běžného života s duchovním svědectvím. Tak je to zřejmé například z následující vzpomínky.
0: Je pondělí, všední den. Jedu na pohřeb mimořádného kněze. Byl to jeden z tisíce. Jsem svátečně oblečen. Do tramvaje vstupujeme 3 faráři, boží služebníci. Jsem z nich nejstarší, asi je to na mě vidět. Dáma asi tak 40, ušlechtilá, jen nás spatřila, udělala mi místo. Poděkoval jsem a duch páně mne vedl k rozhovoru. A tak jí povídám, jedeme na pohřeb. Zemřel nám vzácný duchovní. Mezi námi tak něco jako velekněz. A my žasneme, i tak vynikající lidé umírají. Právě tak jako ostatní lidé. Ale přece jen ne tak, jako když umírají nevěřící. Když umírají opravdu věřící, tu je co závidět. Oni umírají s úsměvem na tváři. Oni odchází domů. Oni vědí, že na ně čeká jejich pán a spasitel. Vrátili jsme se nedávno z Kanady a účastnil jsem se tam také pohřbu. Když jsem vstupoval do dvorany pohřebního ústavu, tak tam na podvozku byla položena rakev se zesnulým kazatelem. Ten byl obložen květinami a měl tak výrazný úsměv na tváři, že jsem ho tak nikdy neviděl živého. Já jsem nevěřící, pronesla paní s výrazem, jako kdyby se přiznala k tomu, že vyhrála ve sportce. A A tak začal rozhovor. Musel jsem jí říct, ale to paní neříkejte. To není pravda. Přece věříte, že touto tramvají dojedete ke svému cíli. A ona na to, no to věřím. Zajímavě jsme hovořili 3 stanice. Poukázal jsem na slávu a krásu nezměrného vesmíru, na miliardy hvězd větších než naše Zem, než Slunce, a vše klape ve svém pořádku. Jak by vypadaly naše byty, kdybychom měsíc nedělali pořádek? A kde je pořádek? Tam musí být někdo, kdo ten pořádek udržuje. A nyní si představte, jak vy máte ráda své děti, tak vás miluje nebeský Otec. A vy řeknete, že nevěříte. Pána Boha nikdy nikdo neviděl. A pokud je člověk v těle, vidět nemůže. Přišla naše stanice. Spěchala. Odporoučila se s širokým úsměvem. Pozval jsem ji spěšně do shromáždění. Byl jsem šťasten, že poslouchala ona a s ní alespoň 10 lidí kolem nás.

0: 76 však zásluhou jedné úřednice na pasovém oddělení se tato možnost otevřela a tak ji hned využili k cestě do Spojených států za Josefem. Ten o návštěvě rodičů napsal toto.
1: 7 let nemohli rodiče za mnou a já za nimi. Tak jsme si posílali dopisy a já jsem jim volával při zvláštních příležitostech. Telefonická spojení však bývala zdlouhavá a někdy se ani nepodařila. V roce 1976 jsem byl lyžovat v Kolorédu a tam jsem dostal zprávu, že mám volat do Prahy. Trochu jsem se obával, že se něco stalo, ale hned první tatínkova slova všechny obavy rozptýlila. Josefe, dostali jsme povolení jet za tebou. Za týden jsme, jak pán Bůh dá, u tebe v Texasu. Když se moji přátelé dozvěděli, že rodiče poletí přes New York, koupili mi letenku do New Yorku, abych se tam mohl s rodiči setkat na letišti a být jim nápomocný při další cestě. To mne velice potěšilo, ale nevěděl jsem přesně, jaké toto setkání bude. Obával jsem se, že budou rodiče přemožení city a že z toho možná onemocní. To se ovšem nestalo. Naopak, rodiče se ovládali lépe než já a cesta do Fort Worth byla ohromná. Po celou dobu pobytu rodičů u mne jsem se snažil, aby si oddechli a aby si užili svobody, kterou v Československu neměli. Tatínek se radoval z možnosti hrát se mnou tenis. Co ho však těšilo nejvíce, bylo to, že mohl se mnou jezdit po různých křesťanských sborech, kde kázal a já ho překládal. On měl ve Spojených státech mnoho přátel a když jsem k tomu přidal několik zborů, se kterými jsem byl ve spojení já, tak z toho vyšlo, že jsme procestovali polovinu Ameriky. Všude nás přijímali radostně a laskavě a my spolu prožili velice požehnaný čas.
0: Otec vnímal svou možnost cestovat jako velikou boží milost a napsal v Americe do svých pamětí tato slova.
2: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Na jedné straně se denně modlím a vyznávám, Pane Bože, vím, že nic nejsem, nic neumím, nic neznamenám. Na druhé straně se tento Čecháček, Jundrováček, Brňáček, Pražáček stal nakonec světoběžníkem. Minulý týden v Birminghamu, ve Ventobury, ve Wolverhamptonu, v Londýně, potom let do kanadského Toronta a nyní Philadelphia v USA. Věřte nebo nevěřte. Já sám také nevěřím, ale je to prostě skutečnost. Létám největšími letadly, bydlím v nejdražších hotelích, obklopují mě ušlechtilí lidé. Ušlechtilý člověk je krásný člověk s velkým Č. Úmyslně píši člověk s velkým Č. Moji hostitelé bývají bohatí, ale žijí prostě jako chudí. Jsou to dámy a páni a žijí jako sloužící. Jsou to lidé vychovaní, slušní, uhlazení, vzdělaní a nejsou přitom pyšní. Pýchy se bojí. Připomínají si slova Bible, že Pán Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Povídají si, že žít pod Boží milostí znamená žít nad pozemským životem. Když vzájemně diskutují, tak jejich způsoby připomínají slova knihy knih, která praví, ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobitý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své. Je to Pán Ježíš, na kterého myslí, ve vědomí, že se na ně dívá, je slyší a je sleduje. Nikoho nepomlouvají a ani v žertu se ničím neproviní proti svým bližním, které nazývají bratřími, sestrami. Zmiňuji se o zážitcích z Anglie, které ve mně zanechaly hluboký dojem. Tito neuvěřitelně krásní, milí a pokojní Angličané o tomto Čecháčkovi, který mezi nimi sedí, jako by chtěl uniknout pohledu všech přítomných, mluví už dlouho. Těžko se naslouchá chvále od lidí, které pokládáte za moudré a přímé. A vám se zdá, že přehání. Máte dojem, že dokonce nemluví pravdu. Tak jsem to přece nikdy neudělal. Tak jsem to ani nemyslel, ani neřekl. Proč to jenom říkají? Modlitba v duchu a pravdě vytryskla z jeho srdce. Modlil se a díval na film svého života, který mohl sfilmovat jen Duch svatý a promítat také jen on. Proto tak jasně slyšel hlas věčného, moudrého

svatého, velikého, všemohoucího Boha. Slyšel neuvěřitelná slova. Dostalo se mu neuvěřitelného duchovního vysvětlení. Smiloval jsem se nad tebou. Miluji tě. Má ruka se tě dotkla už v životě tvé matky. Spečetil jsem si tě pečetí Božího království. Jsi můj a všechny mé věci jsou tvé v Kristu Ježíši tvém spasiteli. No to bylo něco, na co se nezapomíná. Pán Bůh se ho dotkl. Pán Bůh se nad ním smiloval. Pán Bůh ho oslovil, provedl svou cestou. Okusil Boží milosrdenství a slitování a poznal, že milosrdenství a slitování Boží jsou sladší nežli život. Haleluja.

0: Bratr Josef ve svých vzpomínkách ještě dodává.
1: Rodiče opakovali své návštěvy ve Spojených státech amerických ještě několikrát a já jim navrhnul, aby u mne zůstali. Už jsme měli 3 děti a dostatečně velký dům, abychom mohli žít spolu. Vyběhal jsem rodičům nezbytná povolení, aby se zde mohli usadit. Zpočátku se zdálo, že rodiče můj návrh přijmou. Maminka byla mému návrhu opravdu nakloněná, ale tatínek si svoji budoucí existenci v cizí zemi, kde by nemohl být tak činný jako doma, neuměl představit. Nějaký čas o tom vážně přemýšlel, ale nakonec rozhodl, že se s maminkou vracejí zpět do Československa. Mrzelo mne to, ale když se tatínek v něčem rozhodl, těžko se dal přemluvit. Od té doby jsem jezdil častěji za rodiči do Prahy, nežli oni za mnou do Fort Worth.
0: Řada kazatelů dávala otci příležitost ke kázání, a to i tehdy, když se někde objevil nenadále. Jestliže však k tomu příslušný kazatel našel dost odvahy. Během roku 1979 však dostal otec velice neočekávané pozvání, které pro určitý čas představovalo plné kazatelské vytížení. Ozval se totiž Československý baptistický sbor z Toronta v Kanadě s žádostí, zda by se otec nemohl alespoň na nějaký čas stát kazatelem sboru. V Torontu existoval sbor od roku 1942, ale koncem roku 1978 tam ukončil svoji téměř 24-letou službu bratr kazatel Józa Novák. Bratři a sestry tohoto sboru stále cítili, že mají i nadále nést evangelium mezi krajany a konat bohoslužby v rodných jazycích. V Torontu a nejbližším okolí žilo na 60 tisíc krajanů. To bylo veliké misijní pole. Ve Spojených státech a Kanadě však již nebyl volný kazatel, který by se služby v češtině nebo slovenštině ujal, protože sbory Československé baptistické konvence již dávno měly pouze anglicky mluvící kazatele. V této složité situaci se sbor obrátil s žádostí o kazatelskou službu nejdříve na mého bratra Josefa, který právě v Texasu dokončil teologická studia. Bratr však měl již uzavřenou smlouvu na jeden rok s rozhlasovou stanicí TVR v Monte Carlu, kde měl nastoupit v dubnu 1980. Mohl tedy sboru sloužit 3 měsíce a sbor i takovou pomoc uvítal. Když otec obdržel žádost od sboru, porozuměl, že je to boží vůle, aby pomohl. Koncem roku 1979 tedy spolu s manželkou přijeli do Toronta, kde se otec ujal kazatelské služby a stál v ní až do srpna 1980, kdy musel službu v Torontu ukončit pro omezenou platnost cestovních dokladů. Torontský sbor měl velice pestrou historii. Již koncem 20. let 20. století byly vyvíjeny misijní snahy skupiny křesťanů, aby byl založen sbor, protože v Torontu a okolí žilo množství našich přistěhovalců. V důsledku světové krize však hlouček věřících nebyl schopen kazatele platit, i když se rýsovala možnost, že Václav Zbořil, který studoval teologii v Chicagu, by byl ochoten se této práce ujmout. Až v roce 1944 se sboru ujal kazatel Josef Zajíček. Po něm pokračoval doktor Jaroslav Zeman a konečně Józa Novák. Sbor povstal především z přistěhovalců z Volyně a z Jugoslávie. Díky misijní činnosti do společenství postupně přicházeli lidé s nejrůznějším národnostním i náboženským pozadím. Velice významně se do historie sboru promítlo přistěhovalectví po druhé světové válce a později po roce 1968. Přestože mnozí členové sboru toto společenství postupně opouštěli z důvodu přestěhování nebo vstupu do manželství s anglicky mluvícími partnery, přesto byl sbor natolik silný, aby mohl mít vlastního kazatele a duchovně tak působit mezi krajany. Otec znal několik členů sboru osobně z období kolem druhé světové války a navíc i předsedu sboru, bratra Petra Veselého, přítele svých dětí z období před jeho emigrací v roce 1968. Byl zde proto předpoklad, že soužití se sborem bude pro tyto skutečnosti snazší. Ve sborové historii jsou o otcově službě napsána tato slova. Pán Bůh vložil do srdce bratra kazatele Šolce staršího velikou lásku k toronskému sboru a sbor si manžele Šolcovi opravdu zamiloval. Bratr byl příkladem modlitebníka, který bez přestání druhé povzbuzoval k větší a radostnější víře ve všemohoucího Boha. Byť byla otcova služba ve složité situaci sboru velikou pomocí, s ohledem na sborový život byla velice krátká. S rodiči se sbor po 8 měsících jejich služby těžko loučil a i po letech se k ní vždy vděčně vracel. Musel si proto vystačit s vlastními silami, kdy roli kazatele převzal bratr Josef Hinek a střídavě přijížděli kázat bratři Josef Hodul z Windsoru a major armády spásy Pavel Jedlička z Montrealu. Ze sborové historie citujeme ještě následující odstavec. V průběhu působení bratra kazatele Scholze staršího se bratři a sestry nepřestávali zaměstnávat otázkou budoucího života sboru. Ve věci kazatele sboru se tak obrátili na staršího syna manželů Scholzových, bratra kazatele Miloše Scholze mladšího. Ten sloužil v té době v Kroměříži. Podle lidského soudu toto řešení nemělo příliš mnoho naděje, protože bratr kazatel měl navíc těžkosti se státní správou. Boží děti však vědí, že pro nebeského Otce není nic nemožné. Pán Bůh se k touze zborového společenství přiznal. Dokázal, že má se sborem svůj plán i v budoucnosti a já jsem dostal oficiální povolení ke kazatelské službě ve sboru od 1. července 1981.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydali v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Dnešní díl si můžete poslechnout ještě ve 22 hodin a 15 minut a pokračování opět v pondělí 4 hodiny popoledni. Posloucháte Rádio 7, které za vámi posílá melodie kapely Good Work a také Erika Stupky, Miťo Bodnára a Moniky Bačíkové.

Dnes si v kalendáři připomínáme 61 let od úmrtí Alberta Schweitzera, francouzského protestantského teologa, filozofa, varhaního virtuóze a lékaře. Byl velkým humanistou, vybudoval v Gabonu nemocnici pro domorodé obyvatelstvo a v roce 1952 mu byla udělena Nobelova cena za celoživotní snahu o mírové soužití národů. Smysl lidského života viděl v pomoci bližním a v aktivním humanismu. Vyzýval k návratu k samostatnému a hlubokému přemýšlení. Odmítal slepé přejímání názorů společnosti. Jeho základní myšlenkou byla etika úcty k životu, která staví do středu zájmu odpovědnost člověka vůči všem živým tvorům. Během dnešního odpoledne bych se s vámi rád podělil o některé jeho myšlenky a citáty. Tady je první z nich. Neustálá laskavost může přinést mnoho. Stejně jako slunce rozpouští led, laskavost způsobuje, že se nedorozumění, nedůvěra a nepřátelství vypařují. Tak vzpomeňme na laskavost, kterou prokazoval lidem kolem sebe také Pán Ježíš, a prokažme ji dnes někomu v naší blízkosti, okolí i my sami. Další písnička je od kapely Only His, Kdo dává.

Dodává, žije, dospívalá kapela Only His. Kéž bychom se to naučili také my. Blíží se 13. hodina a s ní na Rádiu 7 také pořad Kudy kam s Alešem Bartoškem na téma Začíná nový školní rok. Tak zůstaňte s námi.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Máme 1. zářijový pátek s datem 4.9.2026 a právě bylo 13 hodin. Nemusíme se tohoto v uvozovkách nešťastného čísla vůbec bát a s chutí a radostí vykročme do následující 60 minutovky, ve které nám bude na Rádiu 7 dělat společnost pořad Kudy kam s Alešem Bartoškem. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.

O čem bude dnešní pořad Kulíkám, abych vám prozradil alespoň téma, ke kterému se můžete vyjadřovat. Kdo se pohybuje v nějakých větších aglomeracích, městech, tak zjistil včera, že se nějak zahustilo. Že jezdí více aut, více lidí v dopravních prostředcích a hlavně kolem škol se to nějak začalo hemžit, protože včera začal školní rok. No, takže o škole dnešní Kudikam. Takže včera jsem tak nějak i se zájmem sledoval především ty, kteří šli poprvé do školy. Včera jen na hodinu prý. Jen nakouknout do školy. Hodně dětí, mých přátel, právě včera mělo svůj první školní den a věřím, že pro většinu z nich to bylo příjemné, natěšené. Dokonce naši spolupracovníci, kteří nám sem chodí pomáhat, každý z jiné části jedné obce, mají dva kluky, kteří šli spolu do třídy a posadili se spolu do lavice. A zůstanou, tak no to je úžasné. Ale jedna holčina, také našeho spolupracovníka, šla do první třídy. No, holčina, já bych řekl, že by už mohla dělat profesorku. Prostě taková fešná školačka. Přišla domů po té hodině a babičce říká, že to bylo strašné. A něco v tom smyslu, že ji čeká neutěšené období jejího života. Nevím přesně, jak to řekla. Ale slyšet takovou větu od 6leté princezny, tak to je něco, co mě rozhodně pobaví. Takže o škole a o začátcích i průběhu školy. No, aby se vám to dobře poslouchalo, dobře o tom přemýšlelo, tak začneme v pořadu Kudikam jednou nebo první z 6 vybraných písní.

Takový dobrý školní šraml. A jak už jsem řekl v pořadu Kulíkám, to bude dnes o vyučování, o škole. O škole životní možná také. Protože jedněmi dveřmi se do školy přichází a druhými se vychází za x let, za mnoho let. Někdo studuje jenom povinnou školu, jiný něco navíc, někdo dokud může. Ale smyslem školy je prostě něčemu se naučit. V tom nejširším slova smyslu. Snad by to tak mělo být alespoň. Dětství, to je krásné období, a tak do školy se skoro nikomu nechce. A když už v té škole je, tak se každý těší na prázdniny, na dny volna. To se později může určitě změnit, ale nevím, mám takový neověřený dojem samozřejmě, že většina i dobrovolně studujících, dospělejších, mladých lidí není ráda, že do školy chodí. A to bez ohledu na to, že si tu školu třeba i platí. Prostě nikomu se moc nechce učit. Samozřejmě jsou výjimky. Ale většinou je to takový paradox, kdy na jedné straně člověk ví, že se něco naučit musí, nějaké vědomosti získat by měl, nebo potřebuje alespoň nějaký ten titul, aby pak mohl nějak rozumně žít, aby mohl existovat, aby mohl směnit svoji práci, svoje znalosti za peníze. A lidé také vědí, že bez znalostí a bez vědomostí se ty penízky získávají hůře, když už tak těžší a tedy i levnější prací asi mnohem obtížněji, než když ty vědomosti a zvlášť nějaké výjimečné vědomosti máte. Tak je to v podvědomí člověka. Vynechme skupinu lidí, kteří se učit nechtějí za žádnou cenu. Ať už nemají tolik moudrosti, aby domysleli důsledky svého počínání nebo svoji situaci, nebo nemají příležitost, to je jedno. A nebo jsou lehkomyslní, prostě si říkají, že to nějak protlučou tím životem i za cenu třeba nějaké kriminální činnosti. Ale škola tady je, český národ je školou, řekl bych, docela proslavený. Myslím, že v určité době měl český národ, československý stát, jedno z nejlepších vyučovacích systémů v Evropě, ne-li na světě. Však máme také v tom historii. Škola má prostě za cíl člověka něčemu naučit, ale i ho něco odnaučit. Tak nějak to patří k sobě. Ale to obojí bere člověku energii. Prostě není to příjemné, zabírá to čas. A student, který chce něco od školy skutečně získat, musí zase něco dát, investovat. A nejsou to peníze. Za ty se možná dá někdy koupit nějaký ten titul pod vodem. Ale rozhodně se nedá koupit obsah paměti svého mozku či dovednost rukou. Ta se musí člověk naučit. Tou investicí proto je ta osobní oběť, chuť, píle, vůle, drill, probdělé noci, spousta pokusů, pak člověk něčeho dosáhne. Já myslím, že to tak platí. A člověk chce být dobrým tenistou, lékařem, topenářem, popelářem, řidičem, kominíkem nebo prodavačkou, nevím. Rozdílnost možná je jen v míře jakéhosi božího talentu v každém člověku a ten jenom tak nějak určuje, že někomu jde něco lépe než druhému a naopak. Škola je proces, který za cenu jakéhosi úsilí potom přináší užitek a otevírá možnosti. Ale asi tušíte, že obsahem toho mého krátkého povídání dnešního nebude návod, jak studovat veterinu nebo jak se naučit dobře svařovat. Chci se podívat na oblast učení v tom duchovním rozměru křesťanství, mohu-li to tak říct. Možná první, co vás napadne, je potom vstup do nějakého teologického semináře, absolvování nějakých biblických kurzů či studium nějaké bohoslovecké fakulty.
či jakékoliv jiné nějaké teologické studium nebo biblicky zaměřené studium, a to vás určitě napadlo dobře, ale já zrovna toto nemám na mysli. Všechny takto zaměřené školy, vzdělávací instituce, kurzy jsou duchovně a křesťansky zaměřené, ale studium na nich je vlastně jen jakýmsi specifickým oborem. A myslím si, že v mnohých případech je studovat může prakticky každý, koho to zajímá. Já jsem to trošku zjednodušil samozřejmě, ale myslím, že nejsem daleko od pravdy. Prostě jde o především o rozvoj intelektu stále, rozumu, mysli člověka. A já chci dneska trošku nahlédnout do školy života, která je nepovinná, ale rozhodně potřebná a kterou asi nelze moc obejít. Alespoň pro křesťana. Škola pod vedením samotného Boha, škola studia Božího slova zmocňovaného samotným Božím duchem, Boží mocí. A je to také škola, kde každý žák by měl pokračovat jako učitel. Prostě v té škole zůstat. A je to škola pro křesťany, a teď já to zase ještě upřesním trošku. Mám na mysli ty, kteří přijali Pána Ježíše za svého osobního spasitele, stali se jeho dětmi a následují ho. Jejich život je vlastně od toho okamžiku, kdy přijali Kristovu milost životem nového člověka. Protože se narodili znovu, jak říká Bible. Narodili se do nebeského království a jsou, byť v dospělosti mnohdy, jakýmisi nemluvňaty, dětmi, začalo období učení, růstu toho duchovního. O růst, a tedy i o takovouto duchovní školu možná nebudou moc usilovat ti, kteří si Krista zvolili jako, a teď mě pochopte dobře, jako nějakou svoji životní alternativu, životní cestu, která jim vyhovuje. A věří Bohu, to nepopírám. Mají Boha dokonce za svého přítele, především v nesnázích, možná za takovou osobní krabičku první nebo poslední záchrany. Je to těžké nějak kvalifikovat nebo rozsuzovat, ale jsou takový věřící, tak to smýšlí mnohdy, touží po Bohu, touží po jeho lásce, ale nic moc se nechtějí učit v tom duchovním slova smyslu. Pokud se učí, tak ano, přijímají informace. A jsou dokonce schopni pochopit, že jejich život třeba v něčem neodpovídá tomu poznanému, těm poznaným Božím zásadám, principům. Dokáží se třeba i omluvit, vyznat svoji nedokonalost nebo svůj hřích. A současně, jakoby jedním dechem říkají, ale já jsem takový, já už jiný nebudu. S tím se nedá nic dělat. A vůbec jim to nevadí. Nechtějí s tím pracovat, nebo neusilují o to. Prostě to berou jako hotovou věc. Jsou to vlastně studenti, kteří nahlíží tak nějak do tajů duchovního života proto, aby si rozšířili ten svůj obzor, který je zajímá, který jim přináší útěchu, smysl života, který je dokonce povznáší, ale mám za to, že takto to v Boží škole nefunguje. V Boží škole se nedávají tituly, tam se dokonce ani neznámkuje, ale testuje. Jakoby se člověk tak nějak známkoval sám, situačně. A Bůh se podle toho zařizuje a podle toho jedná s člověkem. Tak nějak bych chtěl úvodem vysvětlit, co mám na mysli pod pojmem duchovní škola, duchovní růst a kam mířím.

Posloucháte pořad Kudikam na Rádiu 7. U mikrofonu je Aleš Bartošek a naším tématem je škola, nový školní rok a boží duchovní škola především. Takže vstoupili jsme do školy, víme už do jaké, a takovým prvním předmětem nebo prvním božím principem pro boží školu, pro jeho vzdělávání je růst. Růst jako důvod poznávání, studia. Apoštol Petr píše, jakožto nyní zrozená nemluvňátka. Tím myslí právě dobu po obrácení, znovu zrození, po přijetí Pána Ježíše, kdy starý člověk umírá a nový člověk povstává s Bohem k novému životu. Tak jako takováto nemluvňátka. Mléka bez lsti, to jest božího slova, žádostivý buďte, abyste jim rostli. Takže takové napomenutí apoštola Petra nebo výzva těm, kteří svoje setkání s Pánem Ježíšem třeba považují za dostatečné, hotové, ukončené. A věřím, že apoštolu Petrovi ani nám nejde o to, že bychom mohli nějak někdo zpochybnit proces nového rodu člověka, proces vykoupení člověka Kristovou krví. To v žádném případě. Setkání s Pánem Ježíšem jako osobním spasitelem a uvěření mu a vydání se mu, to je opravdu dostačující a jednou provždy. Člověk se opravdu narodí znovu a opravdu už není svůj, nepatří ani satanu, ale je vykoupen. A když je vykoupen, tak za něho byla zaplacena cena nejvyšší a není možné ji přeplatit. A také Bůh, když zaplatil za někoho, tak se nespletl a nebude ho satanu nebo nevím komu reklamovat, ani vracet jako nechtěnou koupi takového člověka a nebude tvrdit, že se spletl. To opravdu nehrozí. Ale přesto začíná teprve proces. Zrozená nemluvňátka, buďte žádostiví božího slova, abyste rostli. Na duchovním růstu záleží proto, když například miminko neroste, tak chvilku je vše v pořádku, protože možná nikdo nic nepozoruje. Ale když se pak podíváte zpětně po nějakém čase, tak můžete být překvapeni něčím, co není v pořádku. Když potom rodič, a berte to s nadsázkou a humorem, vykládá o svém dítěti, že se mu konečně podařilo postavit malinkého sněhuláka a dokonce chlapec byl tak šikovný, že mu udělal z mrkve i nos, tak je to krásné, ale jenom do okamžiku, než zjistíte, že chlapci bylo 25 let. A čekali byste od něho určitě jinou dovednost. Takže to je možná ten důvod, že máme být žádostiví božího slova. Protože co takové dítě chudák, ale co jeho otec? Jaké to na něho vrhá světlo? Asi bych si v takové situaci já řekl, no chudák kluk, ale má být po komže. Protože na křesťanech se odráží Bůh. A Boha milujeme, říkáme. A chceme, aby lidé Boha poznávali podle nás, podle našeho života. Jak rádi a snadno říkáme, že svědčíme životem. No je to pravda? Na jedné straně si myslím, že kdo svědčí životem v uvozovkách a nehovoří o Kristu, tak nesvědčí vůbec. Ale pokud neroste, tak ani tím životem nemůže svědčit. Podle jeho představ. Musíme se měnit. Musíme růst. Musíme očekávat od sebe i od druhých křesťanů, že po určité době budeme mít jiné dovednosti,

Takový trošku patrný rozdíl mezi běžnou a duchovní školou. Možná dnešní moderní školství je postaveno na jakémsi, já nevím, jak to jednoduše říct, nevyplněný prostor. Jehož možná velikost a nějaké mantinely určuje ten předmět, profesor osnovy, a žák je má nějakým tvořivým způsobem svoji invencí vyplnit z nejrůznějších zdrojů. V biblické škole je jeden zdroj a má být podpořený chtěním, žádostí, a tím zdrojem je Boží slovo. A tady bývá ten první kámen úrazu. Sekulární svět má obrácený proces vzdělávání. Do dětí, do studentů, no možná do dětí především, se něco vtlouká tak nějak povinně. Jsou dané osnovy státem u nás. Tady těžko mluvit o nějaké žádostivosti a touze po vzdělání. To se asi nedá moc očekávat. Je to prostě povinné a víme to, že co je povinné, to nebývá až tak žádané. Bůh tedy ale pro svoji školu předpokládá, že člověk se zapojí už jakýmsi nebo už s jakýmsi vyvinutým instinktem touhy a zájmu. Předpokládá, že duchovní dítě není nutně dítě i tělesné, a proto se má vzdělávat i s rozumem. Ale vzdělává nikoliv rozum především. Narazíme na rozdíl. Na rozdíl, kterou oblast, které vzdělávání zasahuje. Ten běžný systém zasahuje převážně rozum, a duchovní systém, duchovní vzdělávání zasahuje především srdce člověka, toho vnitřního člověka. Obsah Božího slova je pro srdce. Někdy ten obsah je těžkostravitelný, ten text, který se máme učit, ten život, který se máme učit a přijímat, protože to Boží slovo, Boží moc obvinuje, usvědčuje. A tak člověk velmi často místo snahy o zpracování toho Božího slova pro svůj život rychle zapojuje rozum, přepíná a ten nám okamžitě koriguje a ptá se našeho srdce, proč? Proč se tím trápíš? Bůh je přece dobrý, Bohem se netrap, špatně tomu rozumíš. Je to úplně stejný princip jako první a úspěšný pokus satana v ráji. Tam tehdy zabrnkal na strunu rozumu a člověku vlastně nasadil brouka do hlavy. V tom smyslu, že poznání se dá rozšířit i jinak, než řekl Bůh. Ve 3. kapitole první knihy biblické v 6. verši je sděleno toto. Viděvší tedy žena, že dobrý je strom k jídlu a příjemný k očím a k nabití rozumnosti strom žádostivý, vzala z jeho ovoce a jedla a dala i muži svému a on také jedl. A skutečně jejich oči byly otevřeny, poznání rozšířeno, protože poznali, že jsou nazí a tak dál a bylo po všem. Takže stejné dnes, akorát jinak zabalené, jinak prezentované triky satana. Boží slovo je zastaralé, existují komentáře, jiné knihy, jiné školy, anebo nakonec to skončí u nějakého sdílení, pocitů a takzvaných zkušeností. Člověk si myslí, že je v Boží škole a ďábel se směje. A tak se stane, že místo návyku, touhy, pracovat s Biblií, číst Biblii, se pracuje s pocity, radami či těmi zkušenostmi druhých. No a končí to jako dnešní diplomové práce, protože mám takový dojem, a nejsem tedy na to odborník, že jejich princip dnes spočívá vlastně v přesném výčtu citací, z kterých že to zdrojů je ona práce zpracovaná a je to vlastně moudrost jiných autorů, které ten zpracovatel nějak záměrně s nějakým systému poskládá za sebe.

a něco z té cizí moudrosti zdůvodní. A já se vlastně ptám, co v té vědecké, diplomové, doktorantské či autorské práci je inspirováno studentem? Těžko říct. Boží slovo. Si myslím, že má tu výsadu, obrovskou výsadu, že je doprovázeno Boží mocí, Božím duchem, jak už jsem říkal, a ten dává každému jednotlivci vlastně objevovat nové a nové věci, a to vždy znovu a znovu, a to je úžasná jedinečnost Božího slova, kterou nikde jinde nenajdete a zbytečně hledáte. A že Bibli považují za Boží slovo, snad netřeba zdůrazňovat. A myslím, že během krátkého času četby Bible, kdy si člověk jako ten drill i v tomto slova smyslu nějak vytvoří v sobě, tak si získá jakousi zdravou a úžasnou závislost a touhu po poznání Boha, protože ono poznání není jen otázkou intelektu, ale má obrovský vliv na celý život a všechny jeho okolnosti. Všechny. Žel, mám takový dojem, že mnoho křesťanů se o tento dar růstu okrádá. A přitom, cituji Otakara Vožeha, Bibli není třeba pitvat, pitvat má ona nás. Bible stojí vysoko nad rozumovými schopnostmi člověka.

Na Rádiu 7 posloucháte pořad Kudy kam o škole, duchovní škole. Kde třetím božím předmětem v jeho škole je ovoce, užitek. Myslím, že stejně jako v případě školy obyčejné, lidé studují dobrovolně, protože z toho něco chtějí mít a je to normální, protože do práce se chodí přece vydělávat peníze pro sebe, pro rodinu, i to je správné, jinak bez práce přece nejsou koláče, nebo alespoň nemají být, bych to doladil do absurdit dnešní doby. A když už někdo studuje pro to, aby se naučil něco, co pomůže druhým lidstvu, a dokonce třeba tvrdě pracuje v těžkých a špatně placených podmínkách, jenom proto, že má za to, že to je užitečné, že tím někomu pomůže, nebo zlepší svět, nebo nabídne lepší lék pro nemoc, tak pak se takové činnosti už ani neříká práce, ale poslání. Takže i jako lidé jsme v sekuláru schopni rozlišit, kdy makáme na sebe a kdy chceme být užiteční druhým. Ale o tom užitku v té duchovní škole jde především, o tom ovoci, a teď jde o to, pro koho. Evangelista Jan v 7. kapitole píše v 38. verši, a teď vemte si, kolik chcete překladů, v každém je to trošku jinak. Kdo věří ve mne, říká Pán Ježíš, z jeho nitra nebo srdce poplynou. Víc nebudu číst, prostě to, co a tak dále, to je vedlejší. Kdo věří ve mne? Víra je osobní věc každého člověka, tak to říkáme, tak tomu také rozumíme, ale pokud to přijmeme jako klišé, tak to hodně deformuje naši mysl, že je to osobní věc, protože nás to vede k tomu, že věříme osobně pro sebe. A užitek víry směřujeme na sebe. A dokonce i měnící se víry, rostoucí víry. Ale ten efekt té dobře rostoucí víry v té duchovní boží škole má být opačný. Ze srdce věřících poplynou, nikoliv do něho, směrem ven. Čtěme pozorně toto boží slovo. A nebo jinde, budete studnicí vody živé. A nebo budete světlem světa. A nebo najdete hodně takových výroků. Člověk studuje proto, aby v té obyčejné škole, teď myslím zase, aby mohl postoupit v kariéře, aby měl třeba nárok na vyšší tabulkovou mzdu nebo lepší umístění, aby byl schopen třeba konkurovat, být lepší než ten druhý, aby prostě uspěl. A Pán Ježíš ale říká a vede nás k tomuto. Ze srdce budete dávat, budete zdrojem potřeb druhých. Trošku se omlouvám, pokud nějak mentoruji, ale v našich církevních společenstvích se často klade důraz na uspokojování vlastních potřeb. Sami jako jednotlivci k tomu máme velmi blízko, si často vybíráme společenství, do kterého chodíme nebo chceme chodit podle toho, které mě víc dává, kde se méně mohu namáhat nebo musím méně namáhat, které se soustředuje na věci, které my chceme dělat, které nás dokonce baví. Takže cítím-li se někde lépe, tak tam jdu. A pokud tedy mluvíme o službě druhým lidem, která se i jako služba může stát naším koníčkem v tom slova smyslu, že nás uspokojuje a zase je to o nás, protože něco máme, něco nás baví a něco můžeme dát a máme přebytky, tak tím chceme sloužit, ale není to žádná oběť živá, která má být ovocem pro boží slávu a služba druhým,
ovocem pro druhé lidi, ovocem naší víry. Takže proud živé vody poplyne z nitra věřícího a rozhodně to bude víc, než je jeho osobní potřeba, dokonce třeba víc, než druzí budou schopni zužitkovat. Bude ten pramen přetékat, někdo se rozdá celé a možná ho to nebude bavit, možná bude i deprimován tím, ale k tomu nás vede Bůh, Boží škola, a dokonce nás učí, abychom to dělali rádi. K tomu se musíme učit a to je proces duchovního růstu. Pán Ježíš se přirovnává sebe, svoji církev k vinnému kmeni v Evangeliu Jana v 15. kapitole, kde říká, já jsem doslova vinný kmen, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Co je produktem vinné révy? Hrozen. Mám za to, že z celkového množství pěstované vinné révy na světě se asi jen nepatrné procento sní jako ty kuličky, jako to ovoce. Zbytek nebo drtivá většina vína se rozmačká. A mám za to, a tak tomu rozumím v písmu, že duchovní růst směřuje a vede k tomu, aby naše ovoce bylo zmačkáno a přineslo užitek až. Tak jako víno vlastně druhým rokem a dalším. Zatímco se to víno rodí ve sklepích, tak ten vinný kmen, který dal to ovoce, opadal, jeho listí uvadlo, už mrzne, už je ostříháno, takže žádný list v uvozovkách neuvidí ani jednu láhev vína ze svého plodu. Tak je to stále dokola. Takže nehledejme ovoce své práce. Nehledejme ovoce svého duchovního růstu. Nehledejme užitek svých snah okamžitě. Ale učme se dělat, co dělat máme. A ono to něco stojí, ono to bolí. Ono to dokonce vypadá tak, že to, co jsme pracně vyplodili, je zničeno. Ale užitek našeho života je přece Boží sláva a ne naše spokojenost. Takže aniž my bychom si to nějak vychutnávali, tak se učme růst v souladu nebo v soužití, v těsném spojení, jako přirostlí, jako ta ratolest ke kmeni, ke Kristu, abychom mohli, jenom tak mohli, nést ovoce, které časem svým přinese užitek. Užitek druhým. Z nitra srdcí poplynou směrem ven.

Posloucháte Kudy kam a v poslední čtvrthodině tohoto pořadu přesedneme v té boží škole do jiné lavice, respektive přímo na druhou stranu, třídy, za katedru. Zkusíme na sebe vzít roli učitele. Nesmíme přitom zapomenout, že i učitelé se musí neustále vzdělávat, obnovovat své vědomosti, prostě růst v té své profesní oblasti, a nejinak tomu je a bude u nás následovníků Pána Ježíše, protože zůstáváme v boží škole, která nás ale už dovedla k bodu vyslání. Matouš 28. kapitola 19. verš 20. Každý křesťan ho zná z paměti, anebo ho slyšel. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Učit druhé. K vlastnímu procesu výuky, nebo té školy toho duchovního růstu, i pro osobní četbu Bible často, potřebujeme někoho mít po ruce, někoho, kdo nás povede, kdo nám občas pomůže. Ten učitel rozhodně není, a nemyslím tím teď Pána Boha, a má to být nějaký člověk, a který není náhradou samozřejmě boží moci a božího ducha, vůbec ne. Boží duch je stále přítomen. A ten žák nebo posluchač musí stále zkoumat a učit se zkoumat, zda člověk, tedy učitel, neučí něco jiného, než je v božím slově. Tak to máme napsáno ve Skutcích apoštolů a jsme k tomu vybízeni, abychom zkoumali podle písem, zda učení je tak, jak je v božím slově napsáno. Pán Ježíš ale přesto volá potom, abychom jako jeho svědkové také učili. Učili jeho principům, doslova učit, zachovávat všechno, co přikázal. Tady nejde o teorii. Tady jde především o to praktické žití toho jeho slova. Učit to druhé. Takže zde bych rád poznamenal možná jenom dvě takové maličké věci. Někdy se někde učí to, co Pán Ježíš nepřikázal. A nenajdeme pro takové učení ani žádný jiný rozhodný podklad v Biblii. A druhá poznámka. Někde se zase neučí to, co Pán Ježíš přikázal. A teď k tomu pár slov. Často to bývá problémem, ale mám za to, že pokud se učí to, co Pán Ježíš nepřikázal, ale přitom je to dobré, morální, nebo možná dobré tradice, má to nějaký jiný skrytý užitek a není to předmětem nějaké přísné kázně, teroru a podobně, tak je to určitě možné a možná i dobré. Jsou to různé místní zvyky, zohlednění kultury. Já věřím, že to je prospěšné, zdravé, prostě každé společenství se něčím může vyznačovat. Ale byla-li by takováto praxe vyžadována jako něco povinného, a aniž by to přinášelo nějaká nebezpečí, tak by to vedlo k postihům, k nějaké šikaně, tak to problém určitě bude. Pokud ale takové učení má v písmu odpor, je proti tomu prostě jiný biblický text, nebo varuje, nebo nějak jinak se dopídíme toho, že Bible s tím má, Pán Bůh s tím má problém, tak bych vždycky končil u Bible a varoval před takovým nebiblickým učením. Ale co chci říct, možná mnohem vážněji, je přístup k biblickému učení ve sborech, v církvích, ve skupinách. A to jsou jenom dvě slova. Vytrácí se. Žel, mám za to, že to je mnohdy tak, a že je to nahrazováno, to biblické učení, zpěvem s nějakým honosným označením chval, že je nahrazováno sdílením zkušeností, kde je hranice až mezi obyčejným klábosením o prožitcích.
Já věřím, že samo o sobě ani jedno z toho není špatné, ale děje-li se to, nebo praktikuje-li se to, namísto čtení a rozvažování Božího slova, tak to dobré není. Bůh nás vede v jeho škole vpřed jedině přes Boží slovo, to už jsme si řekli. Takže budeme-li učit a vést někoho, veďme k Božímu slovu. Jsme za to zodpovědní. V Bibli máme jiné takové přímé či nepřímé příkazy. Kdykoliv se sejdete, tak se modlete, vzdávejte chválu, lámejte chléb, pijte z kalicha na moji památku. Ale Božímu slovu a společné návštěvě biblických hodin, tomu bych kladl velký význam. Třeba už pro přítomnost Božího ducha. Pro zaměření, které má mít vliv na náš růst. Rosteme přece k Boží slávě v Boží škole. Nemáme být svědky a nejsme svědky o našem životě, ale o Božích skutcích, které jsme poznali, zakusili. A proto, abychom mocné Boží skutky v našem životě vůbec zakusili, musíme k ním docházet skrze písmo. Jinak to, co prožíváme, zůstane v rovině náhod, nějakých prožitků, anebo si toho ani nevšimneme. Takže začal školní rok a snad to zatím stačí. Co říct závěrem? Izajáš zapsal toto. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku. Dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se nějakých problémů vdovy. To je součást Božího slova. To se učí v Boží škole. A z Nového zákona? Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A budete mít užitek i pro sebe. Naleznete odpočinutí svým duším. Prostě v Boží škole, a možná to bude poslední moje myšlenka, buďme hrdí na naše učení. Není třeba se stydět. Není třeba se snažit příliš přibližovat našim přátelům a nevěřícím a přinášet tak do biblického učení jim známé a jimi oblíbené prvky. Pán Ježíš a apoštolové dělali pravý opak. Do jejich škol. Čtěme Bibli a uvidíme, kolikrát je to tam zdůrazněno. Do jejich škol přinášeli Boží slovo. Matouš zapisuje jeden z mnoha. Po odšet odtud Ježíš přišel do školy jejich. A nebo v jiné kapitole přišel do vlasti své, učil je v školách jejich. Takže do jejich škol pojďme. A ne jejich principy do našich škol. Zůstávejme v první, druhé a já nevím kolikáté třídě Boží školy, abychom jim, Božím slovem, rostli. Poslouchali jste Kudy kam s Alešem Bartoškem.

Reprízu dnešního dílu uslyšíte na Rádiu 7 ještě zítra od 17 hodin. Příští vydání Kudikam, které premiérově naladíte ve středu v 21 hodin, přinese povídání Marka Prosnera na téma Pravda a lež. Na hodinách za chvíli naskočí 14, která v našem vysílání otevře dveře vašim písničkovým přáním, tak s námi zůstaňte i nadále.

Máme první zářijový pátek s datem 4.9.2026 a právě bylo ne 13, ale 14 hodin. S písní Matouš v podání Honzy Nedvěda a Pavla Helena jsme se na Rádiu 7 přenesli právě přes 14. hodinu pátečního odpoledne s datem 4. září 2026. Od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš, který nadzvedá pokličku pomyslného hrnce a dá vám ochutnat pořadového gulášku, který pro vás na dnešní odpoledne navařila naše redakce.

Někdy zažíváme těžkosti při tom, když následujeme Boha. To nebylo nic zvláštního ani pro první křesťany. Jak reagovali na to, když kvůli své poslušnosti Bohu narazili na překážky? To se dozvíme v pořadu Biblická úvaha od 15:45. Znaky a projevy nového života v Kristu popisuje apoštol Pavel ve 4. kapitole listu Efeským, kterou otevíráme od 15:45. Umělá inteligence a robotika mění náš svět. Kde se s nimi každý den setkáváme a měli bychom z nich mít obavy? I těchto otázek se dotkne lektorka Elza v dnešní lekci anglické konverzace Life Plus. Poslouchejte po 16:00 odpolední. Pravidelné listování vašimi ohlasy, dotazy a připomínkami nabízí listárna po 16:30. Dostat se dnes k nějakému druhu pornografického materiálu je celkem snadné. Nebezpečný obsah, ke kterému se dostávají mnohdy i děti, může vést k závislostem a rozpadlým vztahům. Tipy, jak pomáhat lidem závislým na pornografii, přinesl účastníkům evangelického fóra Pete Lupton z organizace Ne Pornu. Akademie přináší záznam přednášky po 17:00 odpolední. Bible Guide spolu s Jiřím Zdráhalem pokračujeme ve studiu prorocké knihy Daniel. Další část je především o píše, která způsobila pád krále Nabukadnezara. Bůh ale dává člověku šanci se pokořit. Jak to s králem dopadlo? Uslyšíte v 18 hodin. K pořadům se bude podávat i další občerstvení v podobě písniček a hudební náplň nám v následující hodince můžete pomoci namíchat i vy, protože teď nám zaspívají Lubomír Hlavsa a Filip Révaj skladbu Kolotoč a po ní už spustíme Kolotoč písniček na přání.

0: Známá znělka ohlásila čas, který patří každý všední den mezi druhou a třetí vám a vašim písničkovým přáním. Na Rádiu 7 vás vítám u poslechu písniček na přání. Těším se na vaše telefonáty, těším se na vaše zprávy, SMSky, e-maily a těším se na to, které písničky vyplní tu dnešní hodinku písničkových přání. Teď vám pustím informace, které můžete využít pro to, abyste si zavolali buď přímo do studia, anebo použili další komunikační kanály na to, abyste napsali a nechali si zahrát tu písničku, ať sobě pro radost nebo někomu, na koho právě myslíte.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: To byly kontaktní informace, které můžete využít a můžeme ten kolotoč písničkových přání rovnou spustit, protože už se mi tady některá přání sešla. První, vzácné sestřičce Janičce z Polomy posílá k jejím vzácným narozeninám písničkový dáreček Majka. A protože má Janička pevný a vzácný vztah se svým manželem Lukášem, tak to bude písnička kapely Way to Go Spolu. Tady je. A my přejeme Janě z Polomy také z Rádia 7 krásné a požehnané narozeniny a ať ten její vztah s manželem Lukášem zůstane vzácný a pevný i do dalších let.

To byla kapela Way to Go a písnička Spolu, kterou jsme na přání posluchačky Majky posílali do Polomy Janičce a jejímu manželovi Lukášovi. Janička má tento týden narozeniny. Dovolala se nám naše posluchačka Iva, která si dnes přála zahrát písničku Jiřího Zmoška Teď přichází tvoje sláva. A posílaj všem do rádia, také všem, kdo dnes posloucháte, a jako obvykle trojici milence do Prahy, Radce do Jílemnice a dědečkovi Mílovi do Vizovic. Takže Jiří Zmožek, Teď přichází tvoje sláva.

To byl Jiří Zmožek, teď přichází tvoje sláva. Písničky na přání na Rádiu 7 pokračují. Požehnané dobré odpoledne do studia Rádia 7. Ahoj bratře Milané, poprosil bych o zahrání písničky Já věřím od skupiny Lift Up pro všechny posluchače a také pro mého skvělého bratra v Kristu Martina a jeho dceru, kteří jsou na řeckém ostrově. Děkuji, Václav. A tuto písničku teda ještě dohledám, protože jsem přehlédl ten její název a mám tady od kapely Lift Up jinou, tak Václave, chviličku strpení, písničku ještě dohledám a pustím v tuto chvíli polskou písničku od kapely Ovca Do čebě naleže. Všechno náleží tobě, v tebe doufám, tobě věřím, budou zpívat muzikanti a zpěváci této polské kapely a posíláme ji naší posluchačce Lence, ale také samozřejmě vám všem, tady je.

To byla kapela Ovca v písničkách na přání na Rádiu 7, kterou jsme hráli všem posluchačům na přání naší posluchačky Lenky. Teď už jsem konečně dohledal a mám připravenou tu písničku od kapely Lift Up, Já věřím, kterou by rád náš posluchač Václav poslal všem posluchačům a také svému skvělému bratrovi v Kristu Martinovi a jeho dceři, kteří právě tráví chvíle na jednom z řeckých ostrovů. Tady je Lift Up a Já věřím.

Doufám, že kapela Lift Up a jejich písnička Já věřím doputovala až na řecký ostrov za naším posluchačem, bratrem Martinem a jeho dcerou. Písnička, kterou si přál právě pro ně poslat náš posluchač Václav. Doufám, že jim udělala radost, stejně jako udělala radost i mě a věřím, že i vám. Měl jsem tady další milý telefonát, dovolala se nám posluchačka Emílie a přála si dnes zahrát písničku bratří Pospíšilů Šťastným člověkem se stává, tady je. A přála si, omlouvám se, přála si zahrát všem posluchačům i nám v rádiu, aby pozdvihla náladu a povzbudila nás všechny.

šťastný člověkem se stává, dospívali bratři Pospíšilové, všem, kdo poslouchají. Bylo to přání naší posluchačky Emílie. Teď tady máme něco z trošku jiného soudku. Ahoj Rádio 7, chtěla bych nechat zahrát písničku Baba je tu pro všechny posluchače a všem pro lepší náladu. Posluchačka Tonička. My, kdo známe Mrazíka nebo další takové pohádky, mohlo by nás v nás vyvolávat to slovo baba. Je tu takové různé představy, ale toto slovo je ve svahilštině a znamená otče náš. Je to ve svahilštině vlastně modlitba páně. A my, Toničce, toto přání rádi vyplníme a posíláme tuto písničku opravdu pro zlepšení nálady vám všem. Tady je.

To byla písnička Baba je tu otče náš, kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Toničky. Další písničkové přání na Rádiu 7 posíláme do Křenovic. Hrajeme pro babičku Ginu a její vnučky dvojčata Adelku s Verunkou. Posíláme písničku od Karla Kryla Nevidomá dívka.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a právě dozněla písnička Nevidomá dívka od Karla Kryla, kterou jsme posílali do Křenovic babičce Gině a jejím vnučkám Adélce s Verunkou. Během písničky se nám dovolala naše posluchačka Ladinka, která si přála, abych ještě zmínil, že by ráda tuto písničku, která teď dohrála, věnovala i Helence Říhové z Čelákovic, která je také slepá a která měla nedávno narozeniny. Tak se připojujeme s tímto přáním a přejeme Helence Říhové do Čelákovic, aby prožívala boží blízkost a doufáme, že jí i tato písnička udělala radost. Mám tady další písničkové přání, které nám poslal Jiří. Zdravím do sedmičky i posluchače. Prosím o kapelu Nad čarou a písničku Jsem čistý pro fajn víkend pro všechny. Děkuju, Jiří. Takže pro fajn víkend pro nás, pro všechny, písnička kapely Nad čarou Jsem čistý.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a dohrála písnička Jsem čistý kapely Nad čarou, kterou jsme hráli pro všechny, pro Fajn víkend, na přání našeho posluchače Jiřího. Máme tady další písničkové přání, ještě jednou v dnešních písničkách na přání zazní Jiří Zmožek. Tentokrát to bude píseň vděčnosti a budeme ji hrát Jindřišce k dnešním jmeninám do Radvani. Takže je to, a teď tady nevidím, od koho to přesně přišlo, ale nevadí. Takže Jindřišce do Radvaně k jejímu dnešnímu svátku. Píseň vděčnosti od Jiřího Zmožka.

vám, pane můj, ty jsi na trůnu. Píseň vděčnosti ti zpívám, pane můj.

0: děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němuž jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
1: To byl Jiří Zmožek a píseň Vděčnosti na Rádiu 7 v písničkách Na přání. Tato píseň letěla k Jindřišce do Radvaní k jejím jmeninám. Další písničku, kterou pustíme, je písnička Tobyho Meka Heaven on my mind, tedy s ním nebo mám v hlavě nebe. Došla k ní zpráva, zahraj Milane, prosím, něco od Tobyho Meka z alba Heaven on my mind, zahrajeme teda tu titulní písničku, pro všechny marody, pro vás v rádiu. Krásný víkend přeji srdečně, Karoli. Takže určitě je více lidí, alespoň vím o dalších několika, kteří jsou na neschopence, kteří nemohou nebo nemohou pracovat, kteří nemůžou jít do práce nebo vykonávat to svoje zaměstnání z nějakých různých marodních důvodů. Takže pro všechny tyto lidi, kteří možná už si doma koušou nechty, neví, co mají z nudy dělat, tak jim posíláme tuto písničku, ať mají v hlavě nebe. A nejenom oni, ale my všichni. Zavřeme oči a kéž bychom viděli, tak jako Toby Mac zpívá, jak tančíme v těch zlatých nebeských uličkách, abychom snili o tom dni, kdy spatříme našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tady je Heaven on my mind od Tobyho Maca.

To byl Toby Mac a Heaven on my mind, tedy mám v hlavě nebe. Písnička, kterou jsme hráli všem marodům a kterou jsme přáli také nám všem ostatním pro ten hezký víkend, který nás doufejme čeká. Písničky na přání pro dnešek končí. Skončíme písničkou, posledním písničkovým přáním, které nám poslal Honza. Prosím o zahrání písničky kapely Nad čarou tobě náleží, pro vás v rádiu i nás posluchače. Přeji všem požehnaný víkend a především odpočinkový pro všechny školáky. Školáci určitě po těch měsících, týdnech v uvozovkách válení se doma nebo venku, kdy si od školy odpočinuli, tak v těchto dnech zažívají zase ten školní nápor, tak jim určitě přejeme, aby ten víkend pro ně byl opravdu dnem a časem odpočinku, a nejenom pro ně, ale taky pro nás, pro všechny. Takže loučíme se, písničky na přání vás čekají opět v pondělí mezi 14. a 15. hodinou a pro dnešek se loučíme písničkou Tobě náleží kapela Nad čarou.

písničkami na přání jsme překročili i 15. hodinu pátečního odpoledne s datem 4. září 2026. Společnost vám dělá Rádio 7 s Milanem Remešem za mikrofonem, které vám v následující hodině nabídne biblickou úvahu Jany Trávničkové. Ta nás čeká ve 15:45. Ve 15:45 společně otevřeme Bibli, ve které nalistujeme 4. kapitolu listu apoštola Pavla do Efezu a v mezičase také nahlédneme do kalendária s dnešním datem. Nyní vás zvu, abyste se ke mně připojili v modlitbě za Ukrajinu a další země, ve kterých zuří válka.

tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. V tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahamben. Ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, nebude zahamben, kdo skládá naději v tebe. Zahambení budou věrolomní, výjdou s prázdnou. Nebeský Otče, i dnes myslíme na všechny, kteří jsou ve svém životě zasaženi hrůzami války, ať na Ukrajině nebo v jiných zemích, a pozvedáme je k tobě. Ty víš o každém z těchto lidí. Ty znáš jejich příběhy, jejich bolesti, jejich utrpení, jejich obavy. Kéž i oni pozvedají svoje duše k tobě a skládají svou naději v tebe. Prosíme tě, abys jim byl nablízku, aby prožívali tvou útěchu, pokoj a lásku. Posilni jejich srdce a pozdvihni jejich ducha, aby i do těch dalších dnů mohli jít s nadějí, že všechno toto utrpení jednoho dne skončí a že je ty sám držíš ve své mocné náruči. Prosíme tě o ochranu všech, kdo do těchto zasažených oblastí přináší pomoc, kdo jezdí pomáhat všem potřebným. Požehnej jim v jejich práci, v jejich službě a vedi na ta správná místa, kde jsou nejvíce potřeba. A pomoz i nám, abychom se s láskou a úctou chovali k těm, kteří se před válkou ukryli v naší zemi. A veď nás, abychom nebyli lhostejní vůči lidem v našem okolí, kteří potřebují pomoc. A tobě svěřujeme i ty naše vlastní obavy ohledně budoucnosti, ten náš vlastní strach z války, když vidíme útoky v Německu a dalších zemích, když čteme a slyšíme to zastrašování diktátorů. Prosíme tě, buď i s námi. Prosíme tě ve jménu našeho Pána a Spasitele, tvého Syna Ježíše Krista. Amen.

První křesťané to při sdílení dobré zprávy o Ježíši neměli lehké. Jednou byli apoštolové dokonce zbičováni. Jaká byla jejich reakce a co to pro nás znamená? O tom bude mluvit Jana Trávničková. Přeji vám dobrý poslech.

Dnešní text, nad kterým se společně zamyslíme, je z biblické knihy Skutků apoštolů, 5. kapitoly, 40. až 42. verš. Zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Tato událost se odehrála na počátku novozákonní církve. Pán Ježíš byl vzkříšen z mrtvých a vrátil se do nebe. Apoštolové kážou evangelium v Jeruzalémě. A nyní stojí před židovskou veleradou a jsou trestáni za to, že učili o Ježíši. Nebylo to poprvé, co apoštolové stanuli před velekněžími a bylo jim zakázáno mluvit o Pánu Ježíši. Už jednou to zažili, ale mluvili o něm dále. Den před událostí, o které čteme v tomto textu, byli uvězněni, ale přišel anděl, který je osvobodil a oni znovu učili o Ježíši v chrámu. Nyní se jedná o třetí konfrontaci s velekněžími a tentokrát jsou apoštolové skutečně potrestáni. A to bičováním. Bičování bylo trestem, při kterém byli lidé biti bičem z měkkých kožených řemenů. Na konci biče byly ostny, trny nebo jiné druhy háků. Takovými nástroji mohli bičovaní dostat až 40 ran. Tímto fyzickým utrpením byli tedy apoštolové potrestáni za to, že učili o Pánu Ježíši a možná i jako varování do budoucna, aby tentokrát už doopravdy o Ježíši nemluvili. Ale právě to byl úkol, který od Pána Ježíše dostali. Bůh jim to přikázal, ale teď přicházejí tyto překážky. Bičování, zákaz evangelizace. Možná i my narážíme na překážky nebo těžkosti ve službě Bohu, nebo když děláme to, co od nás chce. Zřejmě nezažíváme bičování kvůli evangelizaci, ale možná odmítnutí od lidí, kteří nechtějí slyšet evangelium. Možná dokonce nenávist od těchto lidí. Možná zažíváme neúspěch a zklamání v naší službě. Možná to prostě nejde tak, jak bychom si přáli, a vždy se vyskytnou nějaké těžkosti. Nejen jednou, ale stále dokola. Stejně jako u apoštolů, kteří byli už po třetí zatčeni. A teď přichází otázka. Jak reagují apoštolové na potíže, které zažívají, protože poslouchají Boha? O jejich první reakci čteme ve verši 41. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí. Tak moment, právě byli zbičováni. A to bolí. Trny jim trhali kůži, všude byla krev. Přirozenou reakcí by byl smutek nebo hněv. Ale oni odcházeli s radostnou myslí. To by člověk nečekal. Jaká radost to byla? Že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Apoštolové považovali za privilegium, že mohli trpět pro Ježíše. Proto máme i jiné novozákonní podklady, například v blahoslavenství v Evangeliu podle Matouše v 5. kapitole 11. až 12. verš, kde se píše: Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Známý je i začátek listu Jakubova. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Ano, radost jako reakce na utrpení je nelogickou reakcí. Apoštolové v našem textu byli šťastní, že mohli něco snést pro Pána Ježíše, který toho tolik vytrpěl pro nás. On se nechal bičovat pro nás a zemřel za naše hříchy. Co jsme my ochotni pro něj snést? Nemusíme být kvůli němu bičováni nebo tvrdě pronásledováni, jako například křesťané v Íránu, kteří jsou ještě dnes bičováni za svou víru. Co jsme ochotni pro Boha podstoupit? Možná vstát ráno dříve, abychom si četli jeho slovo? Možná se vzdát jídla, abychom se postili? Vzít si čas na modlitbu? Co jsem já ochoten nebo ochotna udělat pro Ježíše? A nejde o náš výkon, jako bychom něco museli dokazovat, ale o ochotu a poslušnost, která pramení z naší lásky k Bohu. K našemu Stvořiteli, který je bezmezně milostivý a bezmezně laskavý, který dá své vše za tebe. Bůh, který se ponížil, přišel na tuto zem a zemřel krutou smrtí,
abys ty mohl mít věčný život v jeho přítomnosti. Bůh, který porazil smrt a nabízí ti své přijetí. O druhé reakci apoštolů čteme ve verši 42. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. To byl ale důvod, proč byli uvězněni a bičováni. Proto se to všechno stalo, proto zažili tolik bolesti. Člověk by tedy řekl, tak už to nebudu dělat, protože nechci být znovu potrestán. Ale oni to dělají dále. Proč? Protože je třeba poslouchat více Boha než lidi. To se píše ve verši 29. Pro nás může tento text znamenat totéž. Pokračovat v tom, co nám Bůh uložil. Nepřestávat, pokračovat. Tedy ne jednorázové úkoly, které jsou jednou splněny, ale dlouhodobější věci, především evangelizace. Dále to může znamenat poslouchat více Boha než lidi, soustředit se na něho a dělat, co chce, bez ohledu na to, co to stojí, protože on je nejvyšší prioritou, na něho se díváme. Jak ale zjistím, v čem mám být Bohu poslušný nebo poslušná a co ode mě chce? V první řadě najdeme Boží vůli pro nás v Bibli. Například máme milovat Boha a milovat bližního. Máme se starat o planetu a říkat druhým o Pánu Ježíši. Máme být milosrdní, laskaví, vděční, pohostinní a tak dále. Za druhé věřím, že Bůh mluví a jedná i dnes. A když vnímáme, že nás volá do nějakého skutku nebo služby nebo činnosti a podobně, které jsou v souladu s Biblí a rozumem, můžeme to také vnímat jako jeho úkol pro nás. Apoštolové byli věrní ve svém úkolu od Boha a výsledkem této poslušnosti bylo, že Bůh byl oslaven, apoštolové se zachovali tak, jak se měli zachovat a dokonce to vedlo k růstu Božího království, jak čteme v další kapitole. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Odkud ale apoštolové měli tuto odvahu a sílu, aby i přes obtíže pokračovali? Odpověď najdeme ve 4. kapitole knihy Skutků, tedy po první konfrontaci s velekněžími, kdy se křesťané modlili. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. A Bůh jejich prosbu vyslyšel. Také v listu Efeským v 6. kapitole 10. verši se píše: A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. V něm, ne z vlastní síly. Na závěr tohoto biblického zamyšlení bych vám chtěla položit otázku, která se týká každého z nás, milí posluchači. Jaká je moje reakce, když mi poslušnost Bohu přináší potíže? Vzdát se nebo pokračovat? Nenechme se překážkami odradit od toho, abychom dělali, co po nás Bůh chce. Ne z vlastní síly, ale z jeho.

poslušnost Bohu i přes potíže. To bylo téma dnešní biblické úvahy Jany Trávničkové. Další zamyšlení je připravené na zítřejší ráno od 6.45, kdy si poslechneme zamyšlení Josefa Sýkory na téma duchovní dary. Posloucháte Rádio 7, před námi jsou teď písničky kapely Adonai a také Miriam Kaiser a po nich nahlédneme do dnešního kalendária.

Pojďme se společně ponořit do řeky času a nahlédnout zpět na datum 4. září v historii, na události a osobnosti, které jsou s tímto datem spojeny. Dne 4. září roku 1791 se narodil český přírodovědec Jan Svatopluk Pressl. Spolu s bratrem Karlem vydal monumentální dílo Flora Čechika, Květena česká, se 1498 českými botanickými názvy. Mnohé z nich se užívají dodnes. Kromě biologického názvosloví vypracoval i to chemické.

Dalším narozeným 4. září je Slávek Klecandr, zpěvák, písničkář a frontman hudební skupiny Oboroch. Ten se narodil v roce 1953. Hudbě se věnoval už od dětství. Od roku 1975 působil v undergroundové kapele Bílé světlo, která byla napojená na legendární Plastic People of the Universe. Klecandra proto sledovala Státní bezpečnost. V roce 1985 vzniká nejprve bezejmenná skupina, která se schází na faře v Třebechovicích pod Orebem a tajně vystupuje na evangelických farách po celé republice. Její repertoár tvoří Klecandrem zhudebněné biblické žalmy, které se později stávají i základním repertoárem Oborohu. Ten má svůj oficiální začátek v roce 1988. Od té doby stále koncertující kapela vydala řadu alb, většinově s Klecandrovým autorským podílem. Vydal i solovou desku Protější břeh. Kromě koncertů s Oborohem vystupuje také sám nebo v příležitostných uskupeních. září roku 1847 zemřel český vlastenec František Vladislav Hek. Dost možná, že by život tohoto muže zcela zapadnul. Vlastenců totiž jako on bylo naštěstí v té době v našich zemích už dost. Stal se ovšem předlohou hlavní postavy slavného Jiráskova románu F.L. Věk a tak je jeho životní příběh více než známý. Co už možná tolik známé není, jsou poslední roky jeho života. Po smrti své ženy v roce 1821 prodal svůj majetek a odešel z Dobrušky. Žil mimo jiné i v Saském Ochranově, kde pomáhal potomkům bratrských exulantů s překladem česky psaných listin do němčiny.

V roce 1942 umírá biskup Gorazd, vlastním jménem Matej Pavlík, český pravoslavný duchovní. V kryptě chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze skrýval po atentátu na Heidricha československé parašutisty, mezi nimi Gabčíka a Kubiše, kteří atentát uskutečnili. 18. června 1942 byl chrám obklíčen. Všichni parašutisté se odmítli vzdát a nakonec v boji padli. Biskup Gorazd byl ve veřejném přelíčení odsouzen k smrti a popraven.

0: 4. září roku 1965 zemřel již dnes zmiňovaný Albert Schweitzer, francouzský protestantský teolog, filozof, varhaní virtuos a lékař, nositel Nobelovy ceny. Narodil se v Horním Alsasku, dnešní Francii, jako nejstarší syn luteránského pastora. Po studiích na gymnáziu navštěvoval přednášky z filozofie a teologie na univerzitě ve Štrasburku. Na přelomu století byl farářem ve Štrasburku a profesorem na tamní univerzitě. V roce 1904 se rozhodl zcela změnit svůj život a začal studovat medicínu, kterou v roce 1913 zakončil doktorátem. V zápětí odjíždí se svou manželkou do Afriky, do Lambaréne, města v Gabonu. Tam za pomoci přátel a různých nadací vybudoval nemocnici pro domorodé obyvatelstvo. Tu postupně rozšiřoval a zdokonaloval tamní péči. Například v roce 1949 vzniká oddělení pro malomocné. V roce 1952 mu byla udělena Nobelova cena za celoživotní snahu o mírové soužití národů. Schweitzer navštívil ve 20. letech dvakrát naši republiku. V roce 1928 mu byl udělen čestný doktorát Karlovy univerzity. Dlouholeté přátelství ho pojilo s Ludmilou Hellerovou. Poslední, koho zmíníme v dnešním kalendáru, je Henri de Lubac, francouzský teolog a kardinál, zemřel 4. září roku 1991. Je považován za jednoho z nejvlivnějších teologů 20. století. Jeho spisy a studie sehrály klíčovou roli při utváření učení druhého vatikánského koncilu. To je z dnešního kalendária s datem 4. září vše. Připravili je pro nás, jako obvykle, Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Na další se můžete těšit opět zítra. V tuto chvíli přejeme dnešnímu oslavenci Slávkovi Klecandrovi hojnost božího požehnání do dalších let, tvůrčí inspiraci a radost z boží blízkosti. Než si pustíme jednu z jeho písní s názvem Kamkoliv půjdeš, poslechněme si další z myšlenek Alberta Schweitzera, jehož si dnes také připomínáme. Otevřte oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk.
1: Ten večer padalo slunce, hořela tráva.

Náš hřích byla pýcha. V tom spatřil v jejím smíchu pláč a stopy tmy. Uprostřed světa.

pro zboží moc, připrav dítě, oslík čeká. Zítra v ráma bude slyšen hlas, pramáti Ráchel na koleno. A kde si v dálce cizí zem, cesta pouští

0: byl dnešní oslavenec Slávek Klecandr a jeho písnička Kamkoliv půjdeš. Teď už na Rádiu 7 otevíráme čtvrtou kapitolu listu Efeským, ve kterém apoštol Pavel popisuje znaky a projevy nového života v Kristu.
1: Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní, mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce. Usilujte zachovávat jednotu ducha spojení poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi a skrze všechny a ve vás všech. Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká, vystoupil na výsost, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil. To, že vystoupil, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své dary. Apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele. Pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme nadále zůstat nemluvňaty, zmítanými a unášenými kdejakým porivem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo spojené a svázané pomocí všech tkání roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část těla plní úkol, který jí náleží. Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako ostatní pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizeni od Božího života. Otupěli a oddali se nestydatosti, páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista nenaučili. Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši, odhoďte už dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďme tedy lež a každý říkejme svému bližnímu pravdu. Jsme přece údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Skroťte svůj hněv, než zapadne slunce. Nedávejte místa ďáblu. Zloděj, ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo je v nouzi. Z vašich úst, ať nevychází nic zlého. Vaše slova, ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.
0: Čtvrtou kapitolu listu Efeským z překladu Bible pro 21. století četl Ladislav Matějček. Před námi je 16. hodina, po které vám nabídneme čtvrt hodinku anglické konverzace Life Plus. Ta se dnes dotkne tématu, které mění náš svět. Je jím umělá inteligence a robotika. Jak říkal Vlasta Burian, nejlépe se anglicky mluví s horkým bramborem v ústech, takže rychle s kastrůlkem na sporák, ať brambory dokážete rozehřát na dostatečnou teplotu, aby vám vyslovování anglických frází šlo dobře od pusy. K 16. hodině nás doprovodí písničky Křesťanů Ostrava Má náděj na tom spočívá a také City House Music Ve tmě.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Písnička City House Music Veď mě nás ve vysílání Rádia 7 dovedla ke 16:00 pátečního odpoledne s datem 4. září. O 16:30 vám nabídneme pravidelnou listárnu s vašimi ohlasy, dotazy a připomínkami. Teď už dostane prostor lektorka Elza, která v dnešní lekci anglické konverzace Life Plus otevře téma umělé inteligence a robotiky a jako vždy se na ně podívá také biblickou optikou. Good poslech, tedy dobrý listening, vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.

Dnešní lekci angličtiny zabývající se umělou inteligencí a robotikou si můžete zopakovat ještě při ranním vstávání v úterý od 5 hodin. Další lekci, ve které se Elza zaměří na narozeniny, naladíte ve středu od 9:30. Teď už písničky skupiny Kamis Jsi mým světlem v tmách a Matthew Westa. Mercy is a song, tedy milost je písní.

Pro každou duši je zde světlo. Nehledě na to, kdo jste, kde jste, prostě pojďte domů. Nechte všechny boží děti zpívat haleluja. Okoví jsou fuč, milost je písní. Dospíval ve své písni Mercy is a song Matthew West. Na Rádiu 7 teď máme příležitost nebo chvilku na několik pozvánek na tento víkend. Ta první se týká Ostravy, jde o akci, která začíná již dnes a bude pokračovat v sobotu i v neděli. Jedná se o akci s názvem Jesus Event, tedy událost Ježíš, nebo akce Ježíš, chcete-li. Jde o evangelizační akci, která se bude konat na Opavské ulici 14 v Ostravě. Pokud byste chtěli vědět víc informací, můžete se podívat na webové stránky www.zasahnoutsvet.cz. Popis události je takový, na programu jsou srozumitelná poselství z Bible, hudba, modlitby za uzdravení. Takže pokud byste měli cestu do Ostravy nebo se chtěli na tuto akci jet podívat, popřípadě ji podpořit svou účastí nebo nechat i na sebe vložit ruce, aby se křesťané modlili za vaše uzdravení. Pokud chcete slyšet poselství, další poselství z Božího slova z Bible, slyšet křesťanské chvály muziku, můžete zajet do Ostravy na Opavskou ulici, ať je už dnes nebo i v sobotu a v neděli. Takže to je událost The Jesus Event v Ostravě a další pozvánku, kterou tady mám, je to pozvánka taky místní do Brna. Včera jsem se potkal po práci se svojí dcerou, která přijela do Brna za babičkou a měla včera možnost navštívit jednu výstavu, která se jmenuje Bizarní hmyz. Byla z ní úplně nadšená, ukazovala mi fotky a já se přiznám, že se na tuto výstavu taky chystám. Tato výstava je v budově Moravského zemského muzea Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. A ta výstava byla otevřena už v únoru, ale bude se ještě konat do konce září. Takže pokud budete v Brně, nebo byste chtěli se svými dětmi vidět něco opravdu zajímavého, je to výstava Bizarního hmyzu. Otevírací doba v muzeu je v sobotu od 10 do 17 hodin.

naší domácí přírodou, například s roháčem obecným nebo kudlankou nábožnou. Je tam i doprovodný program, kterým jsou velkoformátové fotografie, preparované exponáty a interaktivní prvky pro děti. Takže to je výstava Bizarní hmyz, na kterou bych vám teda do Brna doporučil dorazit, protože z těch fotek, které jsem zatím viděl, jsem byl opravdu nadšený a těším se sám na tuto výstavu. Teď si dáme ještě písničku Terezie Šterc, Kde tě mám, a po ní už nahlédneme do vašich ohlasů v dnešní listárně.

Vítejte u poslechu první listárny v tomto školním roce. Pravidelná čtvrthodinka nad vašimi ohlasy se po prázdninách vrací do vysílání a my jsme rádi, že se i dnes můžeme podělit o radosti, vzkazy, dopisy a ohlasy, které k nám do redakce doputovaly. Nechceme si tu radost nechávat jen pro sebe. Vaše zprávy jsou pro nás obohacením a povzbuzením a i touto cestou vám chceme dát vědět, že si jich vážíme a že jsme rádi, když se nám ozýváte. Vaše ohlasy si také pravidelně čteme při společných modlitebních chvílích, které máme každý den v pravé poledne. Přinášíme při nich i vaše prosby a poděkování a víme, že mnozí z vás se v tu chvíli modlí spolu s námi. K vašim prázdninovým ohlasům se budeme postupně vracet i v dalších listárnách. A protože léto ještě zdaleka nekončí, začneme dnes dvěma milými přáními, která k nám během prázdnin dorazila. Jiří nám napsal: srdečně vás všechny zdravím, přeji vám všem v redakci pokojné léto, naplněné odpočinkem a oddychem. Mnoho pěkných chvil v kruhu svých blízkých a přátel. Čas k načerpání nových sil do služby Pánu Bohu i lidem, aby se dověděli o jedinečné naději, která je pouze v Ježíši Kristu. Vážím si vaší služby, modlím se za vás všechny. S úctou, Jiří.

A podobné přání nám poslal také Pavel. Je krásné mít vás ve svém životě a být zapojen spolu s vámi do celého díla. Jsem za to Bohu i vám velmi vděčný. Krásné prázdniny, milovaní. Vaše práce není v Pánu marná, čehož dokladem jsou noví a noví lidé, kteří Rádio 7 objevují. Kdysi jsem byl také jedním takovým. Každý jeden jste moc potřebným dílkem skládačky. Děkuji za milý, povzbudivý, hřejivý dopis. Pavel.

Pavel v závěru svého ohlasu zmiňuje náš modlitební dopis, který pravidelně posíláme všem zájemcům. Je pro nás vždycky velkou radostí vidět do kolika stovek e-mailových schránek naše zprávy, radosti, ale také prosby a starosti putují. Pokud byste i vy chtěli být víc v obraze, vědět, co se u nás v rádiu děje a dostávat náš modlitební dopis, stačí nám napsat. Moc rádi vás mezi jeho příjemce zařadíme.

Letní provoz je u nás vždycky trochu jiný. Lidé v redakci si postupně vybírají dovolenou, vyrážejí na nejrůznější festivaly a křesťanské akce, kde se potkávají s lidmi, natáčejí svědectví, domlouvají nové kontakty, zkrátka je kolem toho pěkný cvrkot. Jednou z hlavních letních událostí je pro nás festival United, kde jsme i letos měli Altán Rádia 7 a přivítali v něm řadu zajímavých hostů. Rozhovory s nimi budete postupně slýchat v našem vysílání, ať už v hudebních nebo zpravodajských pořadech. A soutěžili jsme i o vstupenky na festival United. Letošní téma festivalu znělo Uprostřed a právě na něj jsme navázali soutěžní otázkou, kolik lidí se musí sejít, aby byl Ježíš uprostřed. Odpověď byla tentokrát poměrně jednoduchá, takže šlo především o rychlost. Jedním ze tří výherců byl Filip, který se nám po festivalu ozval. Krásné ráno. Chtěl bych vám ještě jednou moc poděkovat za lístky na festival United. Byli jsme tam s manželkou poprvé. Sice jsme dorazili jen v sobotu odpoledne, ale i za tu krátkou dobu jsme si festival moc užili. Bylo to velmi přínosné a opravdu skvělé. Odnesli jsme si hodně pozitivní energie a spoustu nových zážitků. Festival si podporu určitě zaslouží a také proto, že jsme měli lístky zdarma, jsme ho podpořili finanční částkou. Už dříve jsem se rozhodl, že bychom na festival mohli jet i kvůli našemu manželskému vztahu. Jak jsem vám už v únoru psal, procházeli jsme náročnějším obdobím, přes všechny těžkosti jsme ale pořád spolu. Snažíme se na našem vztahu pracovat a znovu ho posilovat. A máme radost, že se nám to postupně daří. I akce jako je United nám v tom hodně pomáhají a jsou pro nás povzbuzením. Mrzí mě jen, že jsme se spolu nepotkali, protože když jsme zamířili k vašemu altánu, už tam byl jiný program. I když s tím nepotkáním to vlastně není úplně pravda. My jsme vás potkali, jen vy nás ne. Když jsme přicházeli na festival, viděli jsme vás všechny stát zezadu u kulturního domu. V tu chvíli mě nenapadlo, že už jste skončili a pravděpodobně odcházíte. Nevadí, třeba to vyjde příště. Ještě jednou velké díky a přeji vám všem do rády a hodně síly k vaší práci, hojnost božího požehnání a ať vás Pán vede vždy správnou cestou.

Filipe, děkujeme za zprávu. Máme radost, že jste si United užili a že pro vás ten společný čas nebyl jen příjemným odpolednem, ale také povzbuzením do vašeho vztahu. A příště se snad podaří i to osobní setkání.

laskavých září nechávám se nést, protože vím, že je to jen test, jak zdolat svůj stín a spokojit duši pro to, co vím a pro to, co tuším.

Listárna se přehoupla do své druhé poloviny a my pokračujeme v otevírání pomyslných obálek, které od vás přišly. Mnoho hezkých reakcí dorazilo také na letní sérii Klíčového slova, tentokrát zaměřenou na známé biblické postavy. Nahlíželi jsme trochu víc do zákulisí jejich příběhů, k méně známým souvislostem a detailům, které při běžném čtení někdy snadno přehlédneme. Od Noema přes Abraháma, Mojžíše, Marii a Petra až k Pavlovi. Pokud jste některý díl nestihli, najdete celou sérii v našem audioarchivu. Tak například se ozval Jaroslav, po dílu věnovaném Mojžíšovi napsal: Dobrý den, díky za díl o Mojžíšovi. Už se mi dlouho nestalo, abych se během písničky vyloženě těšil jako malé dítě na pokračování. Ačkoliv je ten příběh známý, podaný jinými slovy mě opravdu chytil. Například známé Jsem, který jsem, posunuté do Já jsem ten jsoucí, odtud je už blízko ke slovu jsoucno. Docela by mě v dobrém zajímalo, odkud tento překlad onoho jsoucí vychází. Nebo zase jinde slovo směrovka, v souvislosti s desaterem, ve smyslu laskavého ukazatele toho, co je dobré následovat. Krásné léto přeje Jaroslav. Jaroslave, moc děkujeme. Máme radost, že vás letní série zaujala a že i známé biblické příběhy mohou někdy při jiném pohledu nebo jiném způsobu vyprávění zaznít nově. A tím už se pomalu dostáváme k závěru dnešní listárny a vlastně i k jednomu tématu, které se v posledních dnech ve vašich zprávách objevuje docela často. Od září vysíláme podle nového programového schématu a postupně k nám přicházejí i vaše první reakce. Máme radost, že oceňujete některé novinky, třeba nové znělky nebo změny v časech některých pořadů. Velmi pozitivní ohlasy přišly například na četbu na pokračování, až jsme rádi, že jsme tento oblíbený pořad mohli posunout na dřívější čas. Zároveň víme, že vám některé pořady chybí, například Interval nebo Zákoutí. I za takové zprávy jsme vděční. Je z nich vidět, že vysílání opravdu pozorně sledujete a že jste si k jednotlivým pořadům vytvořili vztah. Loučení s nimi proto nemusí být úplně jednoduché ani pro vás, ani pro nás. Na jejich místo ale přicházejí také nové pořady, například Dary z rukou mistra. A pokud vám některá změna udělala radost, nebo vám naopak něco ve vysílání chybí, určitě nám napište. Budeme rádi, když budeme vědět, jak nové vysílání vnímáte. Úplně na závěr ještě jeden milý pozdrav od Lukáše z Opavy. Dobrý den, milé Rádio 7. Moc rád a často vás poslouchám. Jste prima. Vždy se těším na své oblíbené pořady a jsem velmi vděčný, když stihnu naživo vaše modlitby nebo ranní zamyšlení. Děkuji za vaši vytrvalost vysílat stále dokola pořad Světem Bible. Poslouchám ho skoro každý večer, případně druhý den ze záznamu. Je to opravdový poklad mít k dispozici laskavé, něžné, duchem naplněné, vtipné, pestré a výživné rádio, které vysílá 24/7. Rádio, které mě provází, naplňuje, formuje a potěšuje. Děkuji za to. Bůh vám všem žehnej. V pondělí odpoledne mě také moc hezky překvapil nový hlas vaší kolegyně Kristýny Exnerové. Její projev byl velmi milý, profesionální a suverénní. Děkuji a těším se na další vysílání. Lukáš.

A tím už se s vámi pro dnešek rozloučíme. A těšíme se na další listování s vámi, zase za týden. Na vaše postřehy, svědectví, připomínky nebo cokoliv, co vás při poslechu Rádia 7 oslovilo, jsme opravdu moc zvědaví. Kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné. Pro jistotu ale připomínáme. Pište na adresu radio7@radio7.cz. Komentovat můžete na Facebooku a Instagramu. Můžete nás kontaktovat i přes WhatsAppové číslo 608 566 773. Svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách. Stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete také na YouTube a na našem webu www.radio7.cz najdete také audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů i možnost nás podpořit. Listárnu pro vás připravuje Andrea Audová a od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš.

0: Bože, budeš hlas, který mě vede. Budeš jako vřelé obětí, které zahojí moji slabost. Nikdy tě neunaví mě milovat, dospíval ve své písni Sedy Esperanza, Žízeň a naděje, Jesus Cabello. Láska je v našem životě důležitá, jak vystihuje i poslední citát Alberta Schweitzera, který dnes zazní. Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou. Na Rádiu 7 se blížíme k 17. hodině, která přinese pořad Akademie s přednáškou Píta Lupna, jak pomáhat lidem závislým na pornografii. V tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš. Přeje vám příjemný zbytek dne a krásný víkend. Zůstaňte s námi a hlavně zůstávejme s Bohem.
1: Na tomto místě vyvýšené je tvoje jméno, Ježíš.

0: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
1: Já jsem Pete Lapton, jsem ředitel a zakladatel organizace Nepornu, která v podstatě funguje už od roku, nebo ten projekt funguje od roku 2018, ale od roku 2020 fungujeme jako neziskovka. Byl to nějaký vývoj, ale naším hlavním cílem tak od začátku je rozšiřovat povědomí o problematice a nabízet pomoc lidem, kteří jsou závislí. Nechceme ukazovat jenom, že tady je problém, chceme ho nějakým způsobem řešit. Máme celou řadu teda i online kurzů, děláme přednášky, od minulého roku preventivní programy na školách a nabízíme celou řadu pomoci. Od začátku nabízíme nějaký e-coaching, čili doprovázení po e-mailu, že máme proškolený dobrovolníky. Do toho máme teďka místní podpůrné skupiny, jsme na Discordu, což je hlavně pro mladý lidi. Takže celá řada možností, které tak jako nabízíme. A od začátku toho projektu se nám ozvalo přes 2500 lidí nějak s žádostí o pomoc. Padly do různých těch kategorií, hlavně teda e-coaching nebo podpůrné skupiny, s tím, že ještě tady máme ten Discord, který funguje hodně svépomocně a online forum, ale ty se snažíme moderovat, aby to přece jenom bylo tak jako bezpečný prostředí. Úvod do problematiky. Prostě všichni sledují porno. Statistiky to říkají. Smazávají se rozdíly mezi holkama a klukama, hlavně v mladých generacích. Vlastně vidíme, že s každou novou generací tak se smazává postupně ty rozdíly. Narůstá zastoupení žen. Podle Pornhubu, což je jeden z největších pornoserverů, za těch 10 let byl rapidní nárůst klidně o nějakých 14% v tom zastoupení žen. A zatím může právě hlavně mladá generace postupně se začínají v podstatě smazávat i ty rozdíly mezi i frekvencí. Říkám postupně, protože si vemte, že to je 2016. Do toho 2016 tak tam byl nárůst o nějakých 13%, co se týče toho procentuálního zastoupení žen. Jo, to znamená, je to opravdu rapidní. To znamená, i ta frekvence se začíná smazávat. Průměrný věk, kdy se lidi setkají poprvé s pornografií, tak je 11 let. V podstatě všechny výzkumy na to nějak tak jako ukazují. Můžete narazit na různé výsledky, ale většinou se teďka v posledních letech setkáváme s těma 11 rokama. My jsme taky dělali průzkum na školách, kde jsme měli přes 1600 respondentů. Mladých lidí do 17 let a vlastně těch 11 let byl opravdu ten průměr, který nám vyšel. Takže to jsou jenom nějaké obecné statistiky. Mezi křesťanama, tak že jo, Česká evangelikální aliance taky před covidem dělala průzkum a tam vyšlo 43% mužů a 12% žen v církvi sleduje porno. Důležitý na tom výzkumu bylo, že 85% respondentů byli velmi aktivní křesťané, kteří si několikrát do týdne dělali stišení nad Biblí. Jo, to znamená, kdybychom to zprůměrovali na celou církev, tak ty procenta asi se moc od toho světa nebudou lišit. Přibližně 20% vedoucích v církvi zápasí s pornem. Je to důvod, protože vlastně na vedoucí je poměrně velký tlak, často to jsou osamělý pozice, ne vždycky jakoby tam funguje nějaká dobrá vykazatelnost, že jo? A hlavně v tom sboru někdy prostě ten kazatel nebo i ten vedoucí je stavený nějaký pedestál, že prostě jako by měl být dokonalý, měl být tím příkladem a v podstatě oni mají pocit, že oni se nemůžou úplně naplno sdílet s tím, co prožívají s těma lidma v tom sboru a někdy vlastně se stydí jako před dalšíma vedoucíma, že jo? Někdy je to osamělá pozice v tomhle tom a proto poměrně velké procento i vedoucích zápasí s pornografií a zároveň spousta křesťanů v tom i výzkumu od České evangelikální aliance udala, že nikdo v podstatě neví, jak na tom jsou přesně. Obrovský procento lidí, to znamená, je to problém, o kterém se v církvi mlčí, je to tabuizovaný a samozřejmě ty vedoucí se s tím bojí jít ven, protože co si budeme povídat, často je sexuální problém jako jeden z kardinálních hříchů, nebo minimálně tak jakoby vnímaný, to znamená, je to velmi citlivý osobní téma a ty lidi prostě se s tím bojí jít ven. Což vlastně tím, že to ještě jako v církvi často tabuizujeme, nemluvíme o tom tématu, tak je další problém a když o tom mluvíme, tak samozřejmě jenom tím odsuzovačným tónem, že to je problém, že to je hřích, jo, což není úplně budující a my se podíváme potom na to, co s tím dělat. Takže jenom pro informaci, přitažlivost pornografie budí zvědavost. Tím, že se s tím setkávají teďka hlavně malí děti, jo, ten průměrný věk 11 let, ale prostě třetina se s tím setká mezi 8. a 10. rokem života. Což prostě ten mozek na to není připravený, děti jsou zvědaví, teďka přijde kamarád, hele, co jsem objevil, u rodičů něco objeví, vyskočí na ně nějaká reklama tím, že jsou zvědaví, prokliknou se a tím, že u rodičů často nemají to zázemí, že by se s nima o tom mohli bavit, tak dál hledají, co to vlastně viděli, buď to na internetu nebo mezi kamarádama, no a to už mají zaděláno na problém. To znamená vůbec to, že se to tabuizuje a s dětma se o tom nemluví, tak je prostě problém. Já když si dělám průzkum mezi teenagerama, s kým jejich rodiče do 11. roku života mluvili o pornografii, tak jestli zvedne ruku jeden nebo dva v celé třídě, tak to je většinou jako moc. Takže to jsou běžné statistiky, protože rodiče samozřejmě nemají to povědomí, často si myslí, že ty děti ještě jako vůbec, že jo, jak by se k tomu dostali a tak. No ale ono to koroluje s tím, že opravdu třeba přibližně 30% dětí dneska dostane smartphone v 8 letech. A přibližně 30% dětí se setká s pornografií již v 8 letech. Jo, nebo velmi brzo potom. Tím, že rodiče to často špatně kontrolují nebo regulují ten přístup k internetu a tak dále. To jsou celá řada problémů v této oblasti. Zároveň vlastně ten dětský mozek, že jo, tak mnohem rychleji si vybuduje nějakou tu behaviorální závislost, co se tady bavíme u pornografie, protože ten mozek je formovatelnější, tím pádem ta náchylnost tam je větší a tím, že pornografie je opravdu velmi intenzivní, takzvaný supranormální podnět, tak ty děti jako nemají šanci tomu ustát, pokud tam právě nemají nějaké vedení těch rodičů nebo nějakých dalších lidí, kteří je tím můžou projít, můžou jim dát nějaký coping-ový mechanismy, jak se s tím vypořádat a tak dále. No a když si vybudují vlastně tu závislost, tak potom v pozdějším věku to často funguje právě jako řešení nějakých problémů, což může být na úrovni špatného návyku, který teprve přeroste v závislost. Závislost sama o sobě tak je porucha copingového mechanismu, to znamená těch zvládacích mechanismů, které my v životě máme. A je to, když přijde jakékoliv problémy, ať už je to stres, ať už je to hněv, ať už je to samota, ať už je to nuda, ať už je to třeba hlad, jo, nebo únava, tak jo, my to můžeme řešit nějakým únikem, nebo nezdravou životosprávou a tak dále, anebo to můžeme řešit nějakým konstruktivním způsobem. Pornografie je ten nekonstruktivní způsob a vlastně ono to částečně přehluší tyhle ty věci, protože vlastně se tam vylučuje spousta pozitivních hormonů a ty lidi se opravdu třeba uvolní, zrelaxujou, jo, ale je to chvilkový a není to řešení toho problému. Je to to, že třeba je prostě ten problém, člověku to dodá ty pozitivní emoce, ale vlastně když příště přijde znova ten pocit, tak znova půjdou k té pornografii a znova bude forma toho úniku, ne toho řešení. Často zatím je nějaké hledání intimity, protože my jako lidé jsme vztahové bytosti a my toužíme po intimitě. Problém je, že tady máme špatný rovnítka, že často my dáme intimita rovná se sex a sex rovná se porno. Jo, a tím pádem intimita rovná se porno. Spousta lidí potom hledá právě tím, že nenachází tu intimitu, že nenachází ty vztahy ve svém životě, tak to hledá v té pornografii. Ale intimita není o sexu. Sex je jedním z možných projevů intimity v partnerském vztahu, ale intimita sama o sobě tak je v podstatě hluboký vztah s druhým člověkem. To může být i přátelský, nesexuální vztah. Na internetu, v pornu, tak tohle z toho lidi nenachází. Ono tam hraje roli i takzvaný oxytocin, řekněme si to biologicky, protože vlastně při sledování pornografie, obzvláště při orgazmu, se potom do těla vylučuje oxytocin. Oxytocin je hormon, který mimo jiné budí potřebu blízkosti. Blízkost, že jo, v partnerském vztahu, už to, že, nebo i přátelském, že tam někoho mám, tak je naplněna. Ale vlastně u té pornografie, tak já jsem tam sám, že jo. To znamená, když třeba ještě jdu sledovat porno, protože se zrovna cítím osaměle, tak následně se budu cítit ještě víc osaměle a může to vést k úzkostným depresivním stavům, bude to vést k tomu, že prostě nebudu nacházet dlouhodobě to naplnění, budou tam další vlastně poruchy ve zvládání těch běžných situací a celkově vlastně místo toho, aby teda ta pornografie řešila ty věci, tak naopak je bude prohlubovat. Ale to je samozřejmě komplexnější problém, se kterým se dneska setkáváme obecně v tom, jak se čím dál více lidí pohybuje v tom digitálním světě a myslím si, že nárůst těch depresivních a úzkostných stavů v posledních letech, hlavně u mladé generace, tak je způsoben právě neregulovaným přístupem k internetu, k sociálním sítím, k počítačovým hrám a k pornografii. Nechci teďka počítačové hry a sociální sítě demonizovat, oni můžou mít pozitivní jakoby vliv, ale říkám nekontrolovatelný jakoby přístup a nekontrolované užívání. dopady potom pornografie nebo hlavně závislosti na pornografii, tak může být právě, že tam je to zvýšené riziko sexuálních kompulzí a závislostí, hlavně u těch malých dětí, kdy se ten mozek vyvíjí se až do 26 let, jo, do té doby je prostě formovatelnější, že jo, potom tak trošku jako zatuhne, proto prostě v pozdějším věku se hůř učíme novým věcem, hůř si budujeme nové návyky, takže platí to, že co se v mládí naučíš, že jo, známe to pořekadlo, toho se ve stáří hodně blbě zbavuješ. U pornografie to bohužel také funguje. Může tam být sociální fobie, úzkostné stavy, depresivní stavy, někdy jakoby v rámci toho, že se člověk izoluje do sebe, odděluje se od druhých, odděluje se od koníčků, protože mu můžou přestávat jako dávat smysl, člověk se bojí sebeodhalení, že by druzí přišli na to, jaký ve skutečnosti jsem, co potají dělám na tom internetu, co sleduju a tak dále. Je to i v rámci toho, jak jsem teďka popisoval třeba ten oxytocin, tak to vlastně k tomu vede. Je tam pokles motivace celkově, což tady vlastně vidíme taky, že u pornografie se vylučuje šílený množství toho dopaminu a v tak nadměrný míře, že vlastně potom ty další podněty v tom běžném životě nám nedávají tolik smysl. Dopamin je motivační hormon, který nás vůbec motivuje dělat věci nebo třeba i vstát z postele ráno. No a když vlastně my víme, že nejvíc toho dopaminu přichází skrz tu pornografii, tak najednou ty další věci v tom životě jakoby přestávají dávat smysl nebo přestávají být tak zajímavé pro nás. A takže to vede vůbec k poklesu motivace, energie, výkonnosti v práci, ve škole, v rodině a tak dále, což je jeden z možných dopadů taky. Zároveň vlastně se tam bavíme o problému s navazováním vztahu s opačným pohlaví a Filip Zimbardo třeba v knížce Odpojený muž mluví i dokonce i o nezájmu mužů budovat partnerské vztahy. Jo? Protože co si budeme povídat, je to moc času, energie, někdy peněz. Proč bychom do toho měli investovat, když prostě se stačí párkrát jako kliknout na mobilu a mám porno. Ale celkově tak vlastně klesá zájem i o partnerský sex celosvětově. To jsou statistiky, které se v posledních letech ukazují, že i když ty lidi mají přístup k partnerskému sexu, jo, mají partnera, partnerku, tak vlastně ho nemají, protože pornografie je snazší. Dochází tam často vlastně nějaký objektivizaci, což se na tom vztahu často pozná, že když k tomu člověku přistoupuji jenom vlastně jako k masturbačnímu nástroji, tak jako to není moc o budování vztahu, že jo. Typizovaná představa žen, ale i mužů jako pornohvězdy. Někdy chlapi mají představu, jak by holka měla vypadat, jak by se měla chovat, jo, jak by k ním měla přistupovat. Bohužel někdy dívky začínají s pornografií právě, aby se naučili, jak k těm mužům takhle jako přistupovat, což je potom takový začarovaný kruh. Dívky vlastně od té doby, co se rozšířila internetová pornografie, tak až 3000násobně vzrostl zájem o plastickou chirurgii intimních partií u žen. Prostě vytváří to nějaký nereálný představu o sexu, jo? Což další průšvih je, že pro drtivou většinu teenagerů v dnešní době pornografie slouží jako primární zdroj sexuální výchovy. Protože škola jako nedělá dobrou práci, rodiče taky ne. A nakonec ta pornografie jako je vzdělává o tom, jak ten sex vypadá, jak by měl vypadat, jo? A i když jako někdy slyší, že to vlastně není reálný, že to je pohádka, tak vzhledem k tomu, že průměrný věk je 11 let a průměrný věk, kdy mají lidi první sexuální zkušenosti v České republice je 17 let, tak jako než mají první reální sexuální zkušenosti, tak za sebou mají stovky nebo tisíce hodin sledování pornografie a pojďme si na rovinu říct, že je to nijak neovlivní. To je nesmysl. Takže potom samozřejmě tam jsou nereálné představy, je tam menší sexuální spokojení se sexuálním partnerem nebo partnerkou oproti tomu, jak se říká, okořeňte se svůj partnerský život, jo, tím, že se společně podíváte na pornografii, že se něco naučíte, že se inspirujete, jo, a podobně. Často to vede k naprostému opaku, nás kontaktují prostě zoufalé manželky, že chlapi s nima nechtějí mít sex, jo, protože je upřednostňují porno. A jak jsem říkal, celosvětově klesá zájem o partnerský sex, protože prostě žádný člověk z masa a kostí se nakonec může vyrovnat tomu nekonečnému harému a vlastně dopaminu, který přichází skrz tu pornografii. Což potom zároveň vede ke zvýšenému riziku takzvaném pornem indukované erektilní dysfunkce u mužů. Do nedávné doby erektilní dysfunkce byla výsadou mužů nad 40, tak v dnešní době mnohem větší procento mladých mužů do 30 let trpí erektilní dysfunkcí v nějaké míře, která je způsobená nadměrným sledováním pornografie. A jenom abychom si to dali do kontextu, tak za erekcí a za vzrušením stojí dopamin. A je tam zároveň vlastně u žen se začíná projevovat něco podobného, porucha vzrušivosti, že nejsou schopné vzrušit se dostatečně na to, aby mohly mít normální, bezbolestný sex. Zase stejný princip. Takže to jsou nějaké jako dopady, samozřejmě mohli bychom jako pokračovat dál i jako by v rámci školy, v rámci pozornosti, v rámci dalších dopadů, ale to jsem zmínil teďka takový nejčastější, se kterýma se setkáváme. A v rámci církve, tak samozřejmě je tam takový ten pocit narušení vztahu s Bohem, takový ten pocit nehodnosti, že já přece nemůžu se modlit k Pánu Bohu, když jsem teďka jako selhal u pornografie, je tam útlum modlitevního života, protože já nejsem hodný přistupovat k tomu dokonalému Bohu. To vlastně i ten výzkum České evangelikální aliance říkal, že až 48 hodin potom, co lidi sledují porno, tak mají problém se modlit. Protože tam mají přesně ten pocit nehodnosti. A často tam jsou ty výčitky, jo, svědomí, Pane Bože, už jsem se milionkrát modlil, ty jsi mě toho ještě nezbavil, tak asi teďka nevyslýcháš moje modlitby, tak já si ten problém musím vyřešit sám, dokud se toho nezbavím, tak mě nebudeš vyslýchat. Jo, a je to vlastně takový začarovaný kruh, že vlastně ty lidi se ubíjejí mentálně ještě víc, tím pádem spadají do nějakého negativního emocionálního stavu zase, který zase je východiskem, protože unikají do světa pornografie. Což je šílený a pro spoustu křesťanů, ale tohle je hrozně náročný to zlomit. Já teďka mám nějaký coachingový setkání s jedním pánem šedesátníkem a když máte takhle jako hluboce, dlouholetě zabudovaný to, že vy se musíte snažit, abyste jakoby nejprve se chovali dobře a potom vás Pán Bůh bude přijímat, to je velký problém. No, protože vlastně to opravdu vede k tomu opětovnému sledování a vracení se k pornografii. My se dostaneme k tomu, jak to třeba zlomit, ale tohle je nějaký úvod. S tím, že závislost na pornografii, ne každý, kdo sleduje pornografii, tak samozřejmě závislý, pojďme si to říct na rovinu. Samozřejmě z křesťanského hlediska víme, že sledování pornografie je hřích. Přece jenom kdokoliv pohledí na ženu, chtivější si zložil o svém srdci. A proč jinak lidi sledují pornografii? Řekněme si to na rovinu, ale když se bavíme o závislosti, tak je to něco, co vlastně nestačí taková ta rada, kterou bohužel v církvi slyšíme častokrát nebo od různých lidí, tak s tím prostě přestaň. Ta rada na dvě věci, tu prosím vás nedávejte lidem, kteří jsou závislí na pornu. To prostě nefunguje. To znamená, když je někdo závislý, tak je tam problém přestat. To znamená, když se opakovaně snaží s návykovým chováním přestat, tak se mu to nedaří, vrací se k pornografii znova a znova. Takový pravidlo je, že závislý člověk třeba nedokáže bez pornografie vydržet víc jak měsíc. Takový ten třeba No Nut November, takový ty výzvy, že kluci mají abstinovat a holky taky, tak to je vlastně celkem dobrá příležitost, jak si to vyzkoušet, jestli jsem nebo nejsem závislý. Nebo že jo, pustní období před Velikonocema, ale člověk si to může samozřejmě vyzkoušet kdykoliv, jo, jenom takový momenty, kdyby člověk to chtěl zkusit. Zároveň potíže v jiných oblastech života, zmínil jsem celou řadu negativních dopadů. Není to, že u každého se projeví všechny, u každého se to bude projevovat jinak v různý míře, podle míry závislosti a tak dále. A jenom je dobré o tom mluvit a dělat tuhle prevenci, protože některé ty dopady můžou být skryté. Jo, třeba někdo vlastně neskoušel komunikovat s opačným pohlavím, nebo si to vůbec nespojí, že by to mohlo být dopad pornografie. Nebo někdo ještě neměl sexuální zkušenosti, takže neví, že se u něj projeví erektilní dysfunkce. To znamená, je dobré dělat tu prevenci dopředu a mluvit o tom. A závislost samozřejmě bude mít nějaký negativní vliv na náš život. Omezení jiných aktivit života, už jsem zmiňoval, nedávají smysl, omezuju aktivity, ale omezuju i vztahy, protože se bojím často o odhalení a tím pádem ten člověk se více izoluje postupně do sebe a jeho vztahy můžou být povrchnější a povrchnější, může opouštět nějaký koníčky, které ho do té doby bavily. Zvýšená tolerance, což je vlastně jako u alkoholika, že postupně potřebuje větší dávky, aby dostal stejný hype, tak vlastně úplně podobně to funguje u pornografie, že buď to sleduje častěji a častěji pornografii, anebo sleduje silnější obsah, tvrdší obsah, násilnější pornografii, pornografii, která třeba nutně neodpovídá jeho sexuální orientaci, různé typy fetišů, může to eskalovat do nelegální pornografie, zoofilní dětská pornografie, může to eskalovat do rizikového sexuálního chování, to jsou samozřejmě extrémy teďka, ale rizikové sexuální chování, že třeba člověk půjde, zaplatí si prostitutku, nebo se stane sexuálním predátorem v síti, jak jsme viděli v dokumentu v síti, nebo že prostě půjde někoho znásilní, jo, a takové ty věci. Samozřejmě není to u každého, pornografie automaticky nevede k násilí, jo, ale třeba u lidí, kteří k tomu mají nějak přirozeně sklony ve svém životě, tak to naopak může podtrhnout a může to k tomu dovést. To je důležité se taky říct. Podstupování rizika jsem přeskočil, podstupování rizika odhalení, že čím silnější bude závislost, tím ten člověk bude ochotný podstoupit větší riziko, že ho někdo odhalí, aby dostal co nejrychleji svoji pravidelnou dávku. To znamená, za začátku si prostě počká doma, až si někde zaleze, jo, a bude mít klid, ale čím bude mít silnější závislost, tak proč by čekal? O přestávce si zajde jako na záchod. Nebo proč by čekal na přestávku, nebo na konec porady, zajde si jako během toho. Proč by kamkoliv chodil, pustí si to rovnou v lavici, pustí si to rovnou na počítači, i když kolega kdykoliv může přijít, i když manželka je ve vedlejší místnosti nebo spí hnedka vedle mě. Jo, čím silnější bude závislost, tím já budu víc ochotný podstoupit nějaké riziko odhalení. A v neposlední řadě tak tam budou odvykací symptomy, ale nejčastěji jako problémy se soustředit, můžou to být ale až mentální mlhy, že ztrácím pojem o čase, o místě, co se kolem mě děje, budou tam výkyvy nálad, nejčastěji samozřejmě podrážděnost, že nemám přístup k tomu svému pravidelnému porníčku, bude tam třeba extrémní nadrženost, nebo naopak úplný útlum, že vlastně člověk zažije flatline, takzvaný, jo, že vlastně sexuální libido spadne skoro na nulu, což někteří lidi můžou brát jako požehnání. Některé lidi, kteří na to nejsou připravení, tak je to vyděsí a jdou si pustit porno, jestli jsou ještě normální, jo, což je zase vrátné do toho začarovaného kruhu, anebo někteří zase dělají tu chybu, že to vlastně neřeší a potom jedou na takovém tom hypeu, že vlastně jsou v pohodě, ale jakmile se to libido zase vrátí, tak se vrátí s takovou razancí, že to neustojí a jdou si pustit porno. V obdobném případě to mají někteří křesťané, já to zmíním tady, ve stylu, kdy říkají třeba Pán Bůh mě toho zbavil. Já tyhle svědectví nechci vůbec jako zpochybňovat. Věřím, že Pán Bůh je schopen nás toho zbavit, a by to nedělá podle mě tak často. Ale když už se to stane, tak ty lidi často udělají tu chybu, že to neřešejí. Jo, Pán Bůh mě to zbavil, jsem osvobozený, neřeším to. Jenže problém je, že většinou to funguje, já tomu říkám, období milosti, kdy Pán Bůh tomu člověku dá ten prostor zpracovat si ty spouštěče, co se vlastně dělo, proč tu pornografii vůbec sledoval, proč k tomu unikal, jo, a tak dále. No a když to ten člověk neudělá, tak co si myslíte, až, že se stane, až znova přijdou nějaké problémy do jeho života? Bude zpátky uporna. Já slyšel jsem to v desítkách, stovkách případů křesťanů, kteří to takhle měli. Využívat to období milosti, jak já říkám, naplno. To jsem projel momentálně, to, co normálně dělám třeba až hodinu a během skoro 30 minut. Můžeme se podívat na to, co můžeme jako církev dělat pro to, aby jsme vytvořili takzvaný bezpečný prostředí a bezpečný proces toho, aby to lidé mohli řešit. Bezpečné prostředí je jednoduše to, aby lidé se nebáli o tom tématu mluvit a bezpečný proces je to, jak to můžou řešit. Ty dvě se musí doplňovat. Pokud budeme mít bezpečné prostředí, ale nebudeme mít bezpečný proces, tak lidi budou frustrovaní. Jo, že vlastně nevědí, co s tím mají dělat. A pokud bude mít bezpečný proces, ale nebude mít bezpečné prostředí, tak lidi za náma nebudou chodit. Jo, to je jednoduchý. No, potřebuje oboje dvoje. A teďka jak docílit do toho, aby jsme to v tom životě měli. Bezpečné prostředí, já tam asi hodím rovnou obě dvě věci. Máme nějaké výzvy pro církev, jakým způsobem o těch věcech mluvit. První je třeba, jak mluvit o pornu. Řekneme, že to je hřích. Jo, to už jsem tady zmiňoval. Církev jako není problém říct, že porno je hřích. No, to si všichni celkem jako uvědomují a kdo má nějakou sebereflexi, tak to dokáže říct. Teď existují i jakoby lidi, kteří jako popírají, že porno je hřích. Existují takový a já si myslím, že jako k církev prostě musíme férově říct, ale já to vnímám jako hřích. Dobře to tak jako popisuje, je to hřích. Na druhou stranu je tady milost. A myslím si, že v této oblasti my celkově, a to se spíš dostáváme k tomu, jak mluvit jako o sexu, my nedokážeme nějakým způsobem jako do toho vnášet tu milost a tu nějakou jako přirozenost, to, jak to Pán Bůh stvořil. V tomhle tom třeba v tom sexu, tak vlastně, já nevím, jestli jste někdy u vás jako zkazatelny slyšeli nějaký pěkný kázání o sexu, kde by se řeklo, že to je boží dar. Jo, slyšeli, super, tak jako většinou taky zažívám jednoho člověka jako v publiku, jo. Ano, opravdu to je problém, protože já, i za mnou chodí mladí lidi třeba někdy a ve stylu jako, hele, my jsme se teďka vzali a my nevíme, jak o tom sexu máme uvažovat. Že jo, teďka jsme v církvi slyšeli, že to je špatný. Jo, nedělej to. Jo, anebo všechny ty hříchy, jo, vyjmenováváme hříchy tohoto z toho světa, ty sexuální jsou ty největší, že jo, jak jsem už říkal. No a v církvi s tím samozřejmě nemáme problém, takže ty lidi jako potom neví, jak o tom mají přemýšlet. To znamená, je to boží dar, ale samozřejmě jsou tady nějaký důsledky pádu, to, že my často zneužíváme ten sex, včetně pornografie, násilí, jo, zneužívání a tak dále. Těch možností je tady celá řada. A vlastně jakým způsobem teda o tom mluvit, že teda jasně sex je boží dar, ale má nějaký třeba hranice, které mu pán Bůh že jako dává a že tady nějaké to zdravé vyjádření, ta zdravá sexualita. Vůbec mluvit o zdraví sexualitě, to taky jako v církvi se moc jako nedělá, když si to zprůměrujeme. No. A vlastně teďka v tom, s tou pornografií, tak vlastně často tam je zdůrazňovaný ten hřích, jo, že to je problém. A kde je ta milost? Že pán Bůh nám pomáhá. Protože ono to v těch lidech budí právě ty pocity viny až pocity hanby. Pocit viny sám o sobě nemusí být špatný, protože pocit viny je o tom, že my vidíme, že tady je nějaký problém, který bych měl řešit. A vede nás to k řešení. Pocit hanby je právě to, co nás paralyzuje, kdy my sami sobě připadáme jako naprosto neláskyhodný, že nám nemůže pán Bůh odpustit, že druzí nás nemůžou přijímat a já jsem naprosto zkažený, jo, a dokud si to nevyřeším sám, tak pán Bůh neodpustí a to nás paralyzuje. O to, aby jsme to jakkoliv řešili. Jako, a to není jenom pornografie. My se stydíme mluvit o našich hříších v církvi. My to neděláme. Jo? Takový ty malý hřích, jako že jsem se na někoho naštval, že jsem na někoho zatroubil v autě, jo? Že jsem se pohádal teda s manželkou trošku, že mi ujela trpělivost a tomu dítě si jsem plácnul, jo? Nebo něco takového. To my řekneme jako v pohodě. Jo? Ale takový ty jako osobnější hříchy, takový ty větší hříchy, jako že bojujeme se záští, že bojujeme prostě s nějakým sexuálním hříchem, že bojujeme s pomluvama, jo. A o tom už jako moc nemluvíme. To je nám nepříjemný být takhle jako osobný. My se za to pořád stydíme. My pořád se za to stydíme. Tady přichází na řadu to, jak mluvit o hříchu. Jako církev, my máme plnou milosti, ale neumíme vlastně ji aplikovat jako reálně. Jo, když jako je začínající křesťan, tak pohoda. Jo, tam samozřejmě odpouštíme, milosti plná, jo. Ale vlastně potom očekáváme, že během roku jako už to bude dokonalý člověk, že jo. A už bude mít vyřešený život, tak už nebude mít žádný problémy. Někdy to tak jako v církvi bohužel vypadá. A někdy tak jako o věcech mluvíme. Ale to taky není realita, že jo. Někdy máme pocit, že bychom už život měli přece mít vyřešený, obzvláště když jsme dlouholetí křesťani, že jo. Já už bych přece ten život měl mít v kupě a už bych s takovýhlema věcma neměl bojovat. Já vždycky těm lidem říkám jenom, ať si vzpomenou na Abrahama a jaký dělal v 90 letech. Myslím, že máte dost času. Pán Bůh jako říká, buďte dokonalí, jako já jsem dokonalý, ale to není, že od nás očekává dokonalost. On ví, že prostě nemůžeme být dokonalý. A to znamená, když říká, kdokoliv pohledí na ženu chtivě, jistý si zložil ve svém srdci, to je boží standard, ale ten boží standard je nedosažitelný. Proto to říká těm lidem, protože aby si uvědomili, že všichni potřebují Boha. A všichni potřebují milost. To je ten důvod, proč říká tenhle ten verš. Ne, abychom si ho odloukali o hlavu, že tohle to všichni máme dodržovat, a když to nedodržujeme, tak jsme špatní křesťani. To je naprosto nepochopený toho, co Ježíš říkal. Ježíš to říkal, nikdo z vás to není schopný

že se řešil, což je jednoduchý, prostě přiznám si to a já vůbec přiznám si, že mám problém. Druhý krok je vyznej to, confess. A to je právě, tam je použité slovičko homologeo, mluvit stejně jako. To znamená, že o tom hříchu mluvíme stejně jako Pán Bůh. Jo, že se nevymlouváme, proč jsme řešili, jak jsme řešili, co nás k tomu vedlo, prostě to vyznáváme, byl to hřích, je to špatně, uznávám to. A ideálně to máme vyznat Bohu a druhému člověku, proč pragmatický důvod jsme lidi a Boha nevidíme. A někdy nám pomáhá, když to řekneme tomu druhému člověku, protože někdy právě v tom sebeutápění se v tom, jak jsme špatní a jak jsme hříšní a podobně, tak nedokážeme vnímat to Boží odpuštění. A nedokážem číst ten verš, kdokoliv vyznává své hříchy, Pán Bůh je tak věrný, že mu je odpouští, tečka. Nic dalšího, žádná změna, tečka tady, vyznáváš odpuštěno. A to si myslím, že je důležité, že ten druhý člověk nám to může připomenout. Tady hraje úžasnou roli církev, že se to navzájem můžeme připomínat. A to odpuštění je zároveň důležitý, protože vlastně to odpuštění v momentě toho vyznání, tak je to, co tvoří vlastně ten základ našeho křesťanského života. Je vlastně naší motivací, my někdy jakoby jdeme k té proměně, že vlastně já se musím změnit, což je téčko, což je další krok, turn, odvrátit se od hříchu, což je proměna. A my někdy jako křesťané máme právě pocit, obzvláště když jsme dlouholetí křesťané, že se teda potřebujeme změnit, abychom teda znovu mohli přijmout tu Boží milost, což je blbost. To Pán Bůh od nás neočekává. Pokud žijeme náš křesťanský život s tím, že, nebo pokud chceme přestat spornem, jo, když budu konkrétní, s tím, že musíš. Protože ti to říká Bible, protože ti to říká pan kazatel, protože ti to říká církev, protože já nevím co, tak je to špatně. Tak přestaň, to selžeš. Dřív nebo později selžeš, to nemá jakoby dlouhodobý účinek. A tohle to po nás ani Pán Bůh nechce, to je zákonnictví. Ta změna vychází z toho odpuštění. Já vím, že mi bylo odpuštěno. Já vím, že Pán Bůh mi odpustil a proto já chci žít jiný život. Vemte si, dělám testík všude. Jak řeší na desatero? Protože spousta lidí řekne, že jo, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Začíná tím přikázání. To je špatně. Začíná to, já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Podívej se, co jsem pro tebe udělal, jak jsem tě zachránil, že tě miluju vlastně, i když jsi měl prostě problémy, když jsi byl v tom hříchu, že Ježíš nás vyvedl z otroctví, z domu hříchu. A, tak já jsem tě zachránil, vyvedl jsem tě z toho, odpustil jsem ti, zachránil jsem tě. Proto nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Pokud přijímáš to, že já jsem tě zachránil, pokud ty tohle, samozřejmě my to musíme přijmout, že jo? Ale pokud my to přijímáme v tom vlastně vyznání a Pane Bože, jo, odpusť mi, tak vlastně je to o tom, že my víme, co pro nás Pán Bůh udělal. To v nás budí vděčnost za to, co pro nás udělal. A to je ta motivace žít ten život jinak. Zároveň teda, protože si uvědomujeme, že Pán Bůh pro nás chce dobrý život. On chce, aby jsme žili dobře. A dává nám nějaký vodítka. A to, že co Pán Bůh říká, tak si uvědomujeme, že je pro nás dobré. Proto tak chceme žít. Jo, je tam ta touha. Není to o tom, že já musím se změnit, protože Pán Bůh mi to říká, ale protože já se chci změnit, protože vím, že to je pro mě dobrý a to, co Pán Bůh říká, je pro mě dobrý. Jo, ta motivace je postavena úplně jinak. Jo, a to si myslím, že je křesťanský přístup, který bychom v lidech měli budovat. A zároveň vlastně ale to odpuštění často se vypořádává právě s tou hanbou a s tou vinou, který ty lidi zažívají. Takže je to nevrhá do toho negativního emocionálního stavu, který je potom často zase únikem, nebo kde pornografie je tím únikem, ale vlastně přerušuje tenhle ten začarovaný kruh. Že vlastně člověk se do toho nedostane. A to jenom zmíním, a to je Ježíš z nás nesněl pouze náš hřích. On z nás sněl i naši hanbu, jak říká Izajáš 53. A to je velmi důležitý. A vede to ke čtvrtému kroku. To je strengthen, posiluj. Jo? A to je ten moment, kdy Ježíš říká Petrovi, třikrát mě zapřeš a až se obrátíš, posilni své bratry. Znáte příběh o Davidovi a Batšebě, jak prostě se flákal doma místo toho, aby táhnul do války. Potom se procházel po střeše. Nic nedělal, flákal se, viděl tam pěknou holku. Ten největší bizar na tom příběhu je, že on za ní nešel. On si ji nechal zavolat k němu domů. No a ty poslové tam šli, reálně, zaklepali. Paní Batšebová, pan král vás chce vidět. A s oblékáním se neobtěžujte. Takový bizar toho příběhu, jo, když si to uvědomíte. A on se to snažil potom samozřejmě zakrýt, dokonce nechal zavraždit jejího manžela, nakonec ho usvědčil prorok Nátan a tam napsal jeden z nejúžasnějších žalmů, který kdy byl za mě napsaný, a to je žalm 51.
napsal pokání. Smiluj se nade mnou, Bože, pro své velké milosrdenství, pro své velké slitování, zahlaď moje nevěrnosti. Můj řík mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zřešil, spáchal

jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukáží spravedlivý ve svém soudu v tom, co vyřkneš. Chvíli pokračuje a dojde k bodu a budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Kdyby David mlčel o svém selhání, tak možná bychom ho ani v Biblii neměli. Kdo ví? My o tom víme, on o tom nemlčel, on činil pokání, proto je nazván mužem podle Božího srdce. Ne proto, že by byl dokonalej, ale protože byl ochotný činit to pokání, protože to vyznal a Pán Bůh potom obnovil tu jeho službu, obnovil všechno, co dělal a on pokračoval i ve vedení. Ale bylo to o tom, že on posiloval druhé. A to je přesně o tom, že my často jako křesťané, jak jsem říkal, my se stydíme mluvit o našich hříších a o našich selháních a být konkrétní. Nejhorší jsou svědectví, kdy no já jsem udělal něco špatného a cítil jsem se kvůli tomu hrozně a Pán Bůh mě odpustil a já jsem teďka už v pohodě, takže děkuji ti, Pane Bože, za tvůj milost. To je ten vágní svědectví, který nikomu nic neřekne, je úplně na nic. Já se omlouvám těm, kteří to takhle občas jako dělali, ale je to realita. Takovýhle svědectví reálně nikomu nic nedá. To je asi jako, když přijdete za svýma nevěřícíma kamarádama a řeknete jim, Pán Bůh ti odpouští tvoje hříchy. Já žádný nemám. No, to je běžná odpověď. A když mluvíme o našich hříších, o našich selháních, tak ono to má dvojí efekt. Jednak jsme konečně upřímní. Potom vlastně lidé v církvi se přestanou možná bát mluvit o svých selháních, protože často mají pocit, že jsou jediní, kteří s něčím zápasí, obzvláště s pornografií, že jo? A možná to konečně začnou řešit. Možná konečně díky tomu budeme naplňovat naše biblické poslání církve, kdy máme vyznávat hříchy jeden druhému, máme se jeden za druhého modlit, máme si pomáhat, máme nést břemena jedním druhým. Protože když to neděláme, že jo, tak selháváme ve svém úkolu jako církev, co si budeme povídat. A jak vlastně můžeme si navzájem pomáhat, když vlastně si o těch problémech neříkáme. Musíme to říkat. Jo? To znamená na férovku mluvit o svých selháních a já chápu, že ne každý to bude dělat zrovna, když teďka jako mám ten problém, jsem v tom problému, tak nebudu to říkat samozřejmě před celým shromážděním. Jo? To je takový ten jako křesťanský exhibicionismus, tomu se prosím vás taky vyvarujte. Ale prostě budu to řešit s někým. Zároveň, až se z toho dostanu, tak možná vydám svědectví, možná jednomu člověku, možná skupince, možná nakonec před celou tou církví. Jo, kdo ví? To je můj úkol, který já dělám teďka, vlastně, když přednáším o tomhle tématu. Já sám jsem byl na tom závislý a tak teďka motivuju lidi, aby se nevydávali tou stejnou cestou, jako jsem šel já. Posiluj své bratry. Takže to je jeden efekt, mluvit o svých selháních v církvi. A druhý efekt, že lidi mimo církev nebudou odrazováni pokrytectvím k církvi, která se často tváří, jako že žádný hříchy nemá. Ono to má i evangelizační efekt. A možná to nebude, já žádný hříchy nemám. Ale možná to bude, hej, já tady s tím mám taky problém. A fakt ten Bůh mi s tím může takhle pomoct. To je úžasná zpráva. To je ta dobrá zpráva. To znamená, ono to má i ten evangelizační účel. A to je o tom, že prostě církev si má navzájem pomáhat a není to jenom o bohoslužbě. Je to o celkovém prostě nastavení, jak my žijeme ten náš život. A i přes ten týden spolu navzájem, jakým způsobem budujeme ty vztahy v církvi, protože to je naprosto zásadní. Pokud z církvi nikoho, žádného důvěrníka takhle nemáte, tak si prosím vás zkuste z někoho najít. To je moje povzbuzení vůči vám. Jo, jak tam byla ta statistika, že nikdo neví, jak na tom přesně jsem. Kdo ví, jak na tom přesně jste? Komu důvěřujete natolik, že mu řeknete všechno o svém životě? Jakkoliv je to bolestivý. A tohle je ta nejhorší část vlastně našich životů, kdy my vnímáme, nebo já to vnímám, Marek Macák o tom mluví často, že my v církvi zakoušíme, celý společnosti, ale bohužel i v církvi, zakoušíme krizi přátelství. My žijeme povrchní vztahy a nejdeme do hloubky. Ale obzvláště jako církev, obzvláště jako křesťané, bychom měli jít do té hloubky. A není to o tom, že bychom se do toho měli nutit takovýto církevní, jako že bychom měli ty vyznávat ty hříchy na sílu a podobně, to je taky špatně, ale prostě mít tam ty lidi, kdy přirozeně budujeme ty vztahy, kdy přirozeně s jedním, se dvěma lidma se potkáváme a snažíme se být jeden před druhým zranitelný a pokládat si navzájem ty otázky složitý, samozřejmě bez toho ani bychom kohokoliv nutili, tak prostě jak se ti daří? Je teďka něco, s čím bojuješ? Můžu ti s něčím pomoct? Je naopak něco, co se ti daří? Já teďka zápasím tady s tím. Potřeboval bych pomoc tady. To jsou věci, které my potřebujeme v té církvi dělat. A které často neděláme. A myslím si, že potom máme problémy v nejrůznějších oblastech. Tak bych nás jako vedoucí chtěl samozřejmě motivovat, abychom šli tím příkladem a tohle to začali dělat. Což mě vede k tomu bezpečnému prostředí, k poslední věci, kde mluvit v církvi o pornografii a jednoduchá odpověď je všude. Ať už je to na velkých setkáních,
jako je třeba nedělní shromáždění. Kážu na to téma běžně. My se o těchto tématech bojíme prostě mluvit na férovku. Potom jako se snažíme jako nějak zdrobňovat a nakonec to neřekneme naplno a vyzní to divně. Musíme se o tom bavit na férovku. Procentuálně Bible ve více verších mluví o penězích a o sexu, než o tom, jak být spasen. To je důvod k zamyšlení, o čem v neděli mluvíme s kazatelny, ne? Je to téma, který patří na kazatelnu, který tam má zaznívat a nemusí to být samostatný téma vždycky, jo, může samozřejmě, ale může to zaznívat i v ilustracích, v tom, jak mluvíme o věcech, že z někdo s tím měl problém, jak se to vyřešilo, že já jsem s tím měl problém a tak dále. Střední skupiny jsou více o tom, že máme třeba mládež, máme třeba rodiče, máme třeba nějakou střední generaci, máme třeba i ty babičky a dědečky, oni to potřebují taky slyšet. Prostě na těch středních skupinách tak už můžeme více aplikovat, co s tím teda můžou ty jednotlivé skupiny dělat. Jak s tím můžou zacházet. Takže se snažíme vzdělávat tady tím způsobem. No a potom na těch menších skupinách, to jsou většinou ty mini skupinky o pár lidech, tak tam nastává ta změna. Tam je to, kdy se můžeme bavit do hloubky. Tam si můžeme pokládat ty těžké otázky. A tam si navzájem můžeme pomáhat. To na těch větších skupinách samozřejmě možný není. Tam můžeme říkat obecní principy, ale na těch malých skupinkách tam dochází k té změně, protože si navzájem pomáháme. Takže proto je dobrý o tom mluvit prostě všude. A vlastně ono to pomáhá právě budovat to bezpečné prostředí, protože vlastně to normalizuje, jak o tom mluvíme. Je to detabuizace toho tématu. Je tam potřeba otevřenost ze strany prostě vedoucích, kdy i oni jsou schopní prostě vyznat, že s tím třeba měli problém. Je tam samozřejmě diskrétnost, když už teda za náma někdo přijde, tak nevyřvávat to, ale být diskrétní o tomhle tom tématu. A zároveň poslední, tak nabídnout řešení, což je teda ten bezpečný proces. A bezpečný proces zjednodušeně je vzdělávání, vedení a vztahy. Vzdělávání, vzdělávat lidi o tom, jak funguje závislost na pornografii, co to může způsobovat, jaké to má dopady a jakým způsobem s tím samozřejmě můžeme pracovat. Jo, nějakým praktickým způsobem. Tomu se dostanu. Vedení, kdo z vedoucích ví, co má dělat. Samozřejmě kazatel není vševědoucí. A kazatel nebude mít odpověď na všechny otázky. Možná poskytnout jim nějaké školení, zaučit je, aby nějakým způsobem měli aspoň základní přehled, co můžou dělat potom i prakticky, jak říkám, k tomu se dostaneme. A vztahy, to jsou ty vykazatelnostní skupinky, kdy vlastně my vytváříme pro to prostor. Ono to může být samozřejmě i tom, že se těm lidem věnujeme jeden na jednoho. Pokud máme kapacitu, tak je to možné. Doporučení třeba, když se vám těch lidí sejde víc, tak uvolíte skupinku. Rozvěte, hele, mám tady víc lidí, nechtěl by se třeba zapojit, že bychom udělali skupinku. Jo, protože ono, ty své pomocní skupinky v tomhle jsou moje ozdravný jakoby vliv v tom, že my se učíme mluvit o tom tématu normálně a tím pádem jako zase nejsme sužováni vlastně těma pocitama viny, hamby a tak dále. Protože se to normalizuje a nezakoušíme to odsouzení v té skupině. Takže vztahy v tomhle co jsou neskutečně důležitý a můžeme si položit samozřejmě klíčové otázky, jakým způsobem vzděláváme lidi v církvi o problematice pornografie, co funguje, co nefunguje, co bychom mohli zlepšit, koho si můžeme pozvat, kde o to můžeme začít vzdělávat, jak my sami se o to můžeme začít vzdělávat, což je vlastně i ten další, jakým způsobem podporujeme růst dalších vedoucích v církvi, aby věděli právě, co se děje. Možná i jestli nejenom jak jestli lidé vedoucí vědí, jak k tomu přistupovat, ale jestli lidi vědí, za kým jít. Pokud máte nástěnku, už super možnost. A tam měli napsáno, za kterou oblast církve jako jsou zodpovědní. A měli tam ale i pastorační věci, jakože prostě pokud řešíte problém tady s tím, jděte tam za tím. Nebojte se ozvat. To je jeden z takových jako jednoduchých nástrojů. Jaký jsou mezilidský vztahy u nás v církvi, nachází zde lidi podporu, chodí sem lidi spíše na přednášku, nebo opravdu tady nachází ty vztahy. Spousta církví to zakoušela, že po covidu spouštěli jen nepřišli lidi už do církve. Protože se zvykli na ten online a vlastně zjistili, že do té církve nemusí chodit, protože tam neměli ty vztahy. A církve, které byly postaveny primárně na programech a na kázáních a podobně, tak prostě přišli o lidi. Že ty lidi už se tam nevrátili, protože neměli důvod. A my mi řekneme, to je povrchní, když přece kvůli Pánu Bohu. No, jasně, ale my Pána Boha zakoušíme jako církev, jako společenství. Pána Boha zakoušíme i v těch vztazích. A to je prostě nedílnou součástí.
Jak můžeme nějak podpořit vytvoření podpůrných skupin pro ty, kteří zápasí? Samozřejmě se můžou vytvořit i cíleně jakoby podpůrné skupiny k tomuhle tomu tématu. Kdybyste nevěděli, my právě děláme podpůrné skupiny, zaškolíme lidi. Pokud chcete, můžete i to i v církvi dělat jako potom veřejně, jo, jako službu neutrálně i pro ty nekřesťany, že to nemusí být jenom pro lidi v církvi. Po jedno společenství se třeba rozhodlo tak, že si udělají nejdřív jako interní skupinku a po čase, že to teprve transformují a otevřou to navenek. To je taky jako třeba jedna z možností, s tím můžeme pomoci. A to je teda třetí část, jak konkrétně pomáhat lidem. Jednak bezpečné prostředí, už jsem to zmiňoval, zpověď ne nutně v katolickém stylu, i když ta má samozřejmě taky jakoby prostor, protože za někým jinou vyspovídám se, má to taky svoje místo, ale i v tom protestantském smyslu to, že jdu za druhým člověkem, vyznám svoje hříchy a ten druhý člověk mě právě může ujistit o tom božím odpuštění, jak jsem zmiňoval. A to znamená ta zpověď, to, že prostě to vyznám, tak má svoje místo a neměli bychom na to zapomínat. Osobní doprovázení, to jsem taky zmínil, že vlastně se můžeme lidem věnovat na osobní úrovni, nebo potom vytvořit podpůrnou skupinu, nebo i v rámci nějaký jiný skupiny, že to nemusíme řešit jenom tohle téma, ale řešíme šíř to téma, tak to je další možnost. Odkázat je na nás, na Nepornu, kde nabízíme bezplatnou pomoc, nebo odkázat je na odbornou pomoc. Tady prosím vás zdůrazním, obzvláště pokud ty lidi zápasí s něčím fakt složitým. Může to být nějaký trauma. Může to být úzkostný, depresivní stavy, může to být sebepoškozování, může to být sebevražedný sklony. Tam jako nepřemýšlejte, nehrajte si na odborníka a nehrajte si na to, že Pán Bůh vyřeší všechno a modlitba vyřeší všechno. Pošlete ty lidi okamžitě na odbornou pomoc nebo pomožte jim najít odbornou pomoc. Jo, tohle jsou stavy, se kterými není radno si zahrávat. Můžete se za ně samozřejmě dál modlit, můžete je dál doprovázet, můžete s nima dál jakoby být, prostě nabídnout jim tu oporu, ale tady to jsou tak závažní témata, kdy oni potřebují odbornou pomoc. Nehrajte si na odborníky. Pokud nemáte odborné vzdělání, nehrajte si na ně. Říkám to na rovinu. A je to určitě jeden ze způsobů. A samozřejmě kromě toho, když třeba nemáte nikoho v té církvi, tak je můžete odkázat i na nějakou odbornou pomoc i tak. Tam jenom si buďte vědomí toho, že bohužel pořád v České republice existují odborníci, kteří to zlehčují a řeknou, že pornografie není problém. Takže těm lidem bohužel nepomůžou. Jo, my v Nepornu máme nějaký seznam interní, nějakých ověřených takhle terapeutů, který když tak jakoby těm lidem opravdu pomůžou. Takže když tak se můžete obrátit i na nás na nějaký kontakt, nebo je odkázat na ADKP, jo, a podobně. Tak to jsou nějaké možnosti, ale rozhodně také důležité. Restart mozku, to znamená vlastně, aby se člověk zbavil závislosti, tak v průměru, pokud na tom člověk pracuje intenzivně, jo, tak to trvá 6 až 12 měsíců. Abstinenční příznaky nejsilnější jsou první 3 až 6 týdnů, jo, potom většinou opadnou, ale to ještě neznamená, že člověk má vyhráno a často lidi sklouznou k tomu, že si řeknou, já už vlastně nejsem tolik v pokušení, já už jsem celkem v pohodě, tak se přestanu tolik hlídat a to většinou je kámen úrazu. Restart mozku, to znamená, že jo, tam dochází vysloveně k poškození mozku v tom, že dochází k nějakým změnám na mozku, tomu, jak spínají synapse v našem mozku a tak dále. Závislí lidé třeba mají menší šedou mozkovou kůru v prefrontálním kortexu, což je oblast zodpovědná za naší vůli a rozhodování. Jo, to znamená, závislí lidé se jednoduše chovají jako malí děti v něčem, protože vlastně to potřebují teďka hnedka a nejsou schopní počkat. Jo, když to zjednoduším, prosím vás. Takže v tomhle tom vlastně ten mozek je schopný se opravit, říká se tomu neuroplasticita mozku, ale trvá to minimálně 6 měsíců a takže v průměru se bavíme 6 až 12 měsíců na restart mozku. Užitečný nástroj v tomhle tom můžete využít náš online kurz 30 dní bez porna, který máme zdarma dostupný na našich stránkách, nebo odkaz, máme to na platformě teďka druhýkrok.cz, ale odkaz najdete na našich stránkách. Máme i verzi pro muže a verzi pro ženy. Ten 30-denní kurz provází takovýma základníma krokama, který vy s těma lidma můžete probrat taky. A připomenout si to, co vám teďka řeknu. První věc je zabránit nebo omezit přístup k pornu. První věc, jo. A jak jsem říkal, člověk jako někdy lidi přicházejí s výmluvama, já přece potřebuju budovat tu silnou vůli. Ta největší blbost. První věc, jak jsem říkal, naše vůle je biologicky ovlivněná závislostí. Druhá věc je, tady budu vycházet z knížky Atomové návyky, teďka celkem populární, a tam vlastně ten autor říká, že když se podíváte na lidi se silnou vůlí, tak to není o tom, že by měli nějakým super nadpřirozeným způsobem silnou vůli. To je o tom, že si uspůsobili svoje prostředí tak, aby tu vůli
nevystavovali tomu pokušení. To znamená zabránit či zamezit přístup k pornu. To je jako první krok. A ať už je to to, že prostě vyměníme smartphone za tlačítkový, nebo že prostě si nainstalujeme nějaký blokovací programy do počítače, na mobil, jo, nebo cokoliv dalšího. Prostě nastavíme si nějak ten život tak, abych nebyl tolik vystavovaný tomu pokušení a abych neměl snadný přístup k pornu, protože platí jednoduché pravidlo. Pokud máš snadný přístup k pornu, dřív nebo později se podíváš. To je prostě realita. Takže to je první věc, doporučuji v tomhle tom nejrůznější samozřejmě blokovací nástroje, včetně třeba rodičovský kontroly a tak dále. Komplexní je Covenant Eyes, já ho doporučuji hlavně v církvích a třeba na mládežích a podobně, ale jakoby funguje dobře i pro skupiny lidí. Stojí totiž $17 měsíčně. Jo, je to trošku dražší, ale je tam až 10 uživatelských účtů a neomezený počet zařízení, což je výhoda. Takže se to potom třeba na mládeži a tak může rozložit nebo v církve. Ale výhoda toho programu je, že jednak on blokuje přístup k pornu, ale zároveň skenuje obrazovku, snímá obrazovku a potom to posílá rozmazané snímky nějakému parťákovi. Proč je to důležitý? Protože to je ta vykazatelnost a je to vlastně vystupování z anonymity, přičemž anonymita je jeden ze základních problémů online závislostí. Anonymity, accessibility, affordability v angličtině. To znamená, porno je snad je anonymní. Nikdo vlastně neví, co dělám na tom mobilu. Je snadno dostupné, je zadarmo, a je snadno přístupné, stačí pár kliků. A Covenant Eyes tady s tím může pomoct. Takže to je jedna z věcí. Potom druhá je právě ta vykazatelnost. Vykazatelnost zní jako hrozně vznešený slovíčko. A já ho v něčem nerad používám, ale není bohužel lepší slovíčko. A vykazatelnost o tom není, že my tomu druhému člověku děláme policajta. Co jsi dělal? Díval se na porno, nebo nic se z něj díval. Jo? O tom to není. Je to o tom, že třeba i když mě přijde prostě ten report na tom Covenant Eyes, tak tomu kámošovi zavolám, řeknu, hele, přišel report, se zase na něco díval, co? Jak se máš? Jsi v pohodě? Můžu ti nějak pomoct? Můžeme se o tom popovídat? Chceš se sejít? Prostě bej tady pro toho člověka, o tom to je. A v konečném důsledku vykazatelnost, ta průběžná, jo, hlavně to znamená průběžná, že se scházíme pravidelně a bavíme se obecně o životě, jo, že si pokládáme ty těžké otázky, jak jsem říkal, jak se máš, zápas si s něčím, můžu ti s něčím pomoct a tak dále, tak je v konečném důsledku obudování hlubokého přátelství. To je hlavní smysl vlastně vykazatelnosti. No, protože vztahy jsou motorem našeho života a i výzkumy ukazují, že vztahy jsou nejlepší prevencí a řešení závislostí. Jo, hluboký přátelský vztahy. A to musíme v církvi podporovat. Samozřejmě já lidem, hlavně malým, říkám, hele, pokud jste na škole, tak přirozeně budujete ideálně jako máte přirozený prostředí k budování hlubokých vztahů, protože k tomu potřebujete i čas. Protože budete mít možná rodinu, práci, koníčky a najednou zjistíte, že vlastně se svým nejlepším kamarádem jste se neviděli půl roku, protože jste to nedali do kalendáře. A budovat vlastně už ve škole nějakou cílevědomost v tom, že se potkávám s někým pravidelně a dávám si to do kalendáře, jo, abych na to prostě myslel. To je neskutečně důležitý a je to life skill, který vám vydrží po celý život. Potom je tam obrana, to je v momentech, kdy já vychytávám ty slabý místa, jakože třeba, já nevím, rodiče jdou na dovolenou, anebo o víkendu tady nebudou, já bych byl doma sám, zavolám kámošovi, hele, mohl bys na mě myslet, mohl bys se za mě modlit, nebo ještě líp, mohli bysme něco podniknout společně. Nebo jedu na pracovní cestu. Jo, vím, že to je pro mě zdroj pokušení, budu tam třeba sám na pokoji a podobně, když si řeknu, hele, můžeš na mě myslet, můžeme si třeba párkrát během té cesty zavolat. No, prostě vychytávám ty slabý místa, abych předcházel tomu pokušení. Útočná, teď jsem v pokušení, teďka zvedám telefon, teďka volám. Kdyby vám někdo volal, jedno dobré doporučení, když to zvednete, on vám to řekne, že je v pokušení podívat se na porno, tak prosím vás, nestravte 30 minut tím, že se s ním budete bavit o tom, jak má chuť podívat se na porno. Jo, protože když zavěsíte, tak se půjde podívat na porno. Potřebujete tu jeho pozornost odvíct něčemu jinému. Jo, udělat nějaký plán toho, co má teďka dělat, ideálně něco pozitivního, případně se s ním domluvit schůzku, prostě vymyslet to, co on může teďka jako dělat a pomoct odvíct tu pozornost něčemu lepšímu, něčemu jinému. Lidem, kteří zápasí s pornografií, tak vlastně je vedu ke změně pozornosti. To znamená, když jim říkám, když vy byste byli v pokušení, tak tři kroky, to znamená, přiznejte si, že jste dostali chuť na porno, takový ten vnitřní zápas, jako v hlavě, chci se dívat, nechci se dívat, chci se dívat, nechci se dívat, ten prohrajete. Přiznejte si to, dostal jsem chuť na porno, čím dřív si to přiznáte, tím to bude lehčí a přiznejte si to nahlas.
A musí to slyšet všichni kolem vás, to není pointa, ale když to řeknete nahlas, verbalizujete to, tak ten mozek se aktivuje trošku jinak, je to psychologický prostě hack a v podstatě ten problém se jakoby materializuje a vy jste schopni o tom líp přemýšlet logicky. Jo, to je takový dobrý hack, to znamená, řekněte si to nahlas, verbalizujte to. Potom to nahlas odmítněte, nechci se dívat, protože, a tam je dobré, aby si doplnili vlastní důvod, proč se na to nechtějí dívat, ideálně pozitivně formulovanou motivaci. Ne, nechci se dívat, protože porno je špatný, protože pán Bůh to nemá rád, jo, a podobně, to taky nepomáhá. Cílem vlastně motivace není o tom, co nechci, ale co chci. Definovat si, co chci místo toho porna. Chci. Já říkám, cílem abstinence od pornografie není přestat sledovat porno, ale žít lepší život. To je mým cílem. No, já chci žít lepší život. Chci být lepší táta, chci být lepší manžel, chci být lepší manželka, jo, nevím. Definovat si sám, co od toho života teda chci a proč nechci to porno sledovat. A potom vlastně změnit tu pozornost, to znamená jít se projít, jít si zaběhat, jít si udělat čaj, jít tancovat, jít zpívat, ale já nevím, jít si zahrát nějakou hru, jít ven s kamarádem, zavolat rodičům, navštívit babičku, to je jedno, cokoliv vás prostě napadne, odvíst tu pozornost někam jinam. Jo, když nikdo není dostupný, já mladým lidem říkám, ať zvednou telefon a zavolají svoji babičce. Velmi rychle přijdou na jiný myšlenky a babička ještě bude ráda, že jste se ozvali. To je takový oskoušeno našimi klienty, doporučuju. Ale zároveň vlastně v té změně té pozornosti, já udělám krok zpátky, já to musím potom přehodit, je to odhalení těch spouštěčů. Protože spouštěče to je to, co mě potom vede k tomu sledování porna. A často to jsou právě ty negativní emocionální stavy. No a nemusí to být takový ty vizuální spouštěče, ty samozřejmě můžeme řešit taky. Jakože třeba někdo je nějak oblečený, vyskočí na mě nějaká reklama nebo něco takového. Ale ty stavy, to znamená, že já se cítím osamělá, že jsem naštvaný, že jsem unavený, jsem prostě nějak off, já jsem nějak jako mimo a potřebuju vlastně to řešit. A teďka nám to zní triviálně, ale vlastně jak s těma spouštěčema pracovat, tak vy můžete těm lidem pomoci tak, že hele, tak jako pokud utíkáš k pornografii, protože se cítíš osamělá, co můžeš jinýho konstruktivního místo toho dělat, aby se necítil osamělá? Nechat ho to vymyslet, jo? Nevymýšlet to za ně. Já vám můžu říct, zavolám někomu, sejdu se s někým, jo? A prostě najednou jakoby sám si vytvoří ten návod, co má dělat v rámci té změny pozornosti. Protože když to jakoby napasujete přesně na ten jeho problém, proč on uniká a nabídnete mu konstruktivní řešení, tak to je to, co pomůže. A ten plán si potřebuje připravit dopředu, že když na místě, když bude v pokušení, bude vymýšlet, co má dělat, tak to je pozdě. On potřebuje mít ten plán připravený předem. A vy mu v tom můžete pomoci s tím, že mu pomůžete odhalit ty spouštěče a naplánovat, co místo toho může dělat jinýho. A on časem může přijít na další věci, jakože postupně to budete vychytávat. To není, že během jednoho sezení přijdete na všechno, jo? To taky jako je důležité říct. To možná ještě jsem zapomněl říct jednu věc, když jsem se bavil o té změně. Takže změna není jako takhle, ale změna je proces. A jak jsem zmiňoval, že věřím tomu, že Pán Bůh nás toho může zbavit takhle, ale nedělá to tak často, tak moje zdůvodnění je, že pro Pána Boha je mnohem důležitější, když nás tím procesem provede, protože v tom procesu my se naučíme mnohem více o nás samotných a o něm, což je pro náš život mnohem lepší. Z takových věcí. A samozřejmě potom teda pomoc s budováním nových vztahů nebo nových návyků, zdravých vztahů a zdravého pohledu na sex. To jsou věci, se kterými můžeme pomoci taky, budování nových návyků, cokoliv je pro toho člověka jako důležitý. Protože vlastně cílem není soustředit se na boj s pornem, mám problém a nesmím se dívat na porno, co tím děláme, no pořád myslíme na to porno, že jo. No a cílem je myslet na něco jiného. Ideálně na ty lepší věci, budovat nové návyky, nové koníčky. Může to být i v rámci církve, v rámci vztahů. Samozřejmě my věříme jako křesťané, že to nejlepší je Pán Bůh, jo, a myslet na Ježíše. Když to zjednoduším, pomocím budovat ty lepší jakoby návyky, myslet na ty lepší věci a žít ten život, který chtějí žít. Ne ten, který nechtějí žít, ale ten, který chtějí žít. Což vlastně se týká i těch zdravých vztahů a zdravého pohledu na sex, což jenom u toho zdravého pohledu na sex, tam zase u všeho tohle z toho prostě můžete použít otázky. Co on si pod tím představí, co on by chtěl budovat, jaký on by chtěl budovat návyky, jak vypadají zdraví vztahy, jak vypadá zdravý pohled na sex. My někdy máme tendenci jim jako předávat hotovou věc lidem. Proč? Proč děláme tu práci za něj? Když lidem přidáme něco hotového, myslíte si, že se toho budou vážit? Když si k tomu dojdou sami, budou si toho vážit mnohem víc. A co když se dojdou k něčemu špatnému? Já tyhle si otázky pokládám nekřesťanům. A oni si dojdou někdy k lepším věcem než ty křesťani.
upřímně řečeno, v těch závěrech. No a nemusíme se toho bát. My je můžeme směřovat, můžeme je vést. A to, že teďka můžou mít trošku jako pohled, který úplně není biblický, to není problém. Ono, že jsou na začátku toho procesu. Proces je změna. Za půl roku budou jinde. Možná to přehodnotí. My tam můžeme být zase pro ně, protože je doprovázíme na té cestě. A samozřejmě, když se vrátím k tomuhle tomu, tak jak jsem teďka řekl, tak je to proces, je to dlouhý proces a potřebuje to trpělivost a doprovázení z naší strany. Jednou modlitbou se rozhodně nic nevyřeší, ale ty lidi potřebují doprovázet a my tam musíme být s nima.

0: Bylo 18 hodin, posloucháte Rádio 7, kde pokračujeme ve vysílání večerním programem. K poslechu zve Lenka Malinová. A dříve, než se podíváme na přehled všeho toho, co jsme pro vás ještě pro dnešní den ve vysílání nachystali, tak je před námi pořad Bible Guide, kde spolu s Jiřím Zdráhalem pokračujeme ve studiu prorocké knihy Daniel. Další část je především o píše, která způsobila pád krále Nebukadnezara. Bůh ale dává člověku šanci se pokořit. Jak to s králem dopadlo? Poslouchejte.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 4. kapitola. Tato kapitola je o píše, která způsobila pád krále Nabukadnezara, o jeho pokoření se a následném uzdravení. Vše začalo tím, že král měl opět sen nebo noční vidění a chtěl, aby mu ho věštci vyložili. Sice jim oznámil, o čem jeho vidění tentokrát bylo, ale ani tak to nikdo nedokázal. Nakonec si zavolal Daniela a popsal mu ho. Na lůžku se měl v mysli toto vidění. Hle, spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský strom. Rostl a sílil, až jeho vrchol dosáhl k nebi. A ten strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce, kterým se všichni sytili. Zvěř odpočívala v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával obživu. Hle, z nebe se stoupil svatý posel a volal mocným hlasem: porazte ten strom a osekejte mu větve, zbavte ho listí a rozházejte ovoce. Až uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví. Pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli. Nebeská rosa ať jej napájí a opastvu ať se dělí se zvěří. Lidský rozum ať jej opustí a dostane rozum zvířecí, dokud mu neuplyne 7 období. Toto je výrok oznámený posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne nejvyšší a komu chce, je udílí a že nad ním může postavit i nejnižšího z lidí. Tento sen nebyl o vzdálené budoucnosti. Týkal se přímo krále Nabukadnezara. Když to Daniel poznal, lekl se, ale králi řekl pravdu. Kéž by ten sen, můj pane, byl o tvých nepřátelích a jeho výklad o tvých odpůrcích, ten strom, který si viděl růst a sílit, až jeho vrchol dosáhl k nebi, si králi ty. Vyrostl si a zesílil, tvá mohutnost rostla, až dosáhla k nebi, a tvá vláda sahá až na kraj světa. Zde je tedy výklad, výsosti, zde je výrok nejvyššího o mém královském pánu. Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako bík a nebeskou rosou se napojíš, tak strávíš 7 období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne nejvyšší a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu má být ponechán pařez i z kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, až uznáš vládu nebes. Kéž proto královská výsost ráčí přijmout moji radu, naprav své hříchy spravedlnosti a svou vinu laskavostí k trpícím. Nabukadnezar ovšem asi Danielovu radu nepřijal. Vše, co mu bylo takto oznámeno, se totiž skutečně stalo. Nabukadnezar musel být nicméně duchovně citlivý člověk. Bůh v jeho životě jednal, ukazoval mu svou vůli a dokonce ho trestal a vychovával. To znamená, že Nabukadnezar byl vnitřně Bohu blízký. Navzdory všemu luxusu a téměř neomezené moci se jeho ego opakovaně poddávalo Bohu. Tady ovšem dál v příběhu čteme. Uběhlo 12 měsíců, kdy se král jednou procházel po terasách babylonského královského paláce, zvolal: veliký Babylon, svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval. V tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán od lidí, jedl trávu jako bík a tělo měl mokré od rosy, až mu narostly vlasy jako orlí peří a nehty jako ptačí pařáty. Pýcha přinesla Nabukadnezarovi pád. Ani on se nevyhnul sobecké samolibosti, té dávné lidské nemoci. Ovšem díky své skryté vnitřní ochotě se Bohu podřídit, nepadl mrtev, tak jako se to stalo například králi Herodovi. Ten také propadl pýše a samolibosti. Ušetřen ale nebyl. V knize Skutků o tom čteme. Lid začal volat, hlas boží, nelidský. A v tom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu. Vypustil duši, rozežrán červy. Nabukadnezar dostal od Boha šanci a využili. O tom čteme. Já, Nabukadnezar, jsem po té době nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu a chválil jsem a velebil věčně živého. Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také vznešenost a vzhled příslušný ke královské velebnosti. Tehdy mě našli moji rádcové a velmoži, byl jsem znovu nastolen na královský trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. Já, Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a oslavuji krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé. On umí pokořit ty, kteří žijí v pýše. Nezáleží na tom, jestli jsi bohatý nebo chudý, silný nebo slabý. Bůh má zájem o ty, kteří se dokáží v srdci pokořit.

0: Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a 18 hodin.
1: Zůstaňte s námi na Rádiu 7.
0: A nyní slíbený přehled pořadů, abyste si mohli vybrat. Komunitní síť vedoucích pro zdravější a vlivnější církev. To jsou nové horizonty. Záměr a vizi tohoto projektu představí po 6:30 v pořadu Hláska Štěpán Huňát. Žádná z holek nemá tak nemožného bratra. Moje kamarádky mají normální sourozence, kteří sedí doma u počítače nebo jezdí na kole. Ten Adélin umí žonglovat a chce jít k cirkusu, ale to je něco jiného. Můj bratr totiž dělá cirkus všude, kde se objeví. Těmito slovy představila v minulém kanafásku svého bratra Julie. Ovšem mít takového bráchu má i své výhody. Jaké? Druhé vyprávění z knížky Petry Štarkové Můj brácha Tornádo uslyšíte v podání Sáry Soldánové ve 7:45. Nepohodlí někdy paradoxně ukáže velmi důležité a krásné věci. Přesto nás to ale táhne ke klidu a komfortu, vnějšímu i vnitřnímu. Jak se odpoutat sami od sebe, abychom nestratili správnou perspektivu? První část nové série Petra Hůště v pořadu a podcastu Klika se věnuje zdravému odpoutání od sebe v praktickém životě. Poslouchejte ve 7:45. Dostat proroctví knihy Zjevení do nám srozumitelných představ o budoucích událostech se v relaci světem Bible pokouší americký teolog John Vernon McGee. Jeho komentář k posledním stránkám Bible můžete poslouchat ve 8:45. Prostý název vlastnosti stojí v záhlaví knížky Andrewa Maryho, jednoho z nejvýznamnějších probuzeneckých kazatelů přelomu 19. a 20. století a autora s velkým důrazem na vnitřní zbožnost, modlitbu a zvěstování evangelia. Napsal přes 240 knih a traktátů s radikálním poselstvím o vydanosti Kristu. A právě jeho nejznámější titul vám budeme ode dneška nabízet k poslechu v pořadu Večer pod lampou, kdy ze spisu O pokoře budeme poprvé naslouchat od 21 hodin. Čtení na pokračování připomíná výraznou osobnost baptistického kazatele Miloše Šolce, který také spolupracoval s TVR, jak jsme slyšeli minule. Nesmíme však zapomenout, že byl vynikající a známý český tenista. Z knihy Jak život šel, která zachycuje jeho životní příběh, čte ve 10:45 opět Pavel Hromádka. Svůj život skončil Václav Budovec z Budova na popravišti na Staroměstském náměstí v roce 1621. Neopustil ani svou zemi, ani svou víru. Do životního příběhu významného českého politika, diplomata a stoupence jednoty bratrské nás vezme kazatel Jarek Pleva v pořadu Řeka života po 23. hodině. A to je poslední položka dnešního vysílání na Rádiu 7. Přeji vám příjemný poslech.

kontrolím, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

Máme velkého boha, zpívala Terien. Dnes je 4. září, svátek má Jindřiška, to je ženský protějšek jména Jindřich. Jindřišky jsou podle výkladu svého jména skutečnými vládkyněmi svých domovů. Toto jméno je užívané nejen u nás, ale takřka po celém světě. Například na Slovensku jí říkají Henrietta, v Polsku Henrika, v Německu Hendrike a na severu Evropy a ve Francii Henriette. Zvláštní formy najdeme v Itálii, Henrika nebo Euricetta. Tolik tedy Jindřiška, všechno nejlepší všem Jindřiškům.

kalendárium. Pojďme se podívat na některá jména, která se pojí s dnešním datem 4. září. Tak je to například den narození Jana Svatopluka Presla, českého přírodovědce, který se narodil v roce 1791. Spolu s bratrem Karlem vydal monumentální dílo Flora Čechika, Květena česká. Obsahuje 1498 botanických názvů, mnohé z nich se používají dodnes. Kromě biologického názvosloví vypracoval i to chemické. A dnes by slavil také narozeniny Slávek Klecandr, nebo lépe řečeno slaví je určitě, 1953. To je rok, kdy se narodil Slávek Klecandr, zpěvák, písničkář a frontman hudební skupiny Oboroch. Hudbě se věnoval už od dětství, od roku 1975 působil v undergroundové kapele Bílé světlo, která byla napojená na legendární Plastic People of the Universe. Klecandra proto sledovala státní bezpečnost. V roce 1985 vzniká nejprve bezejmenná skupina, která se schází na faře v Třebechovicích pod Orébem a tajně vystupuje na evangelických farách po celé republice. Její repertoár tvoří Klecandrem zhudebněné biblické žalmy, které se později stávají i základním repertoárem Oborohu. Ten má svůj oficiální začátek v roce 1988. Od té doby stále koncertující kapela vydala řadu alb, většinově s Klecandrovým autorským podílem. Vydal i solovou desku Protější břeh a kromě koncertů s Oborohem vystupuje Slávek Klecandr také sám nebo v příležitostných uskupeních. Čtvrtého září se také narodil Albert Schweitzer, francouzský protestantský teolog, filozof, varhaní virtuos a lékař, nositel Nobelovy ceny. Je to 61 let, kdy se v roce 1965 narodil. A to v Horním Alsasku v dnešní Francii jako nejstarší syn luteránského pastora. Po studiích na gymnáziu navštěvoval přednášky z filozofie a teologie na univerzitě ve Štrasburku. Na přelomu století byl farářem ve Štrasburku a profesorem na tamní univerzitě. V roce 1904 se rozhodl zcela změnit svůj život a začal studovat medicínu, kterou v roce 1913 zakončil doktorátem. V zápětí odjíždí se svou manželkou do Afriky, do Lambaréne, města v Gabonu. Tam za pomoci přátel a různých nadací vybudoval nemocnici pro domorodé obyvatelstvo. Tu postupně rozšiřoval a zdokonaloval tamní péči. Například v roce 1949 vzniká oddělení pro malomocné. V roce 1952 byla Schweitzerovi udělena Nobelova cena za celoživotní snahu o mírové soužití národů. Schweitzer navštívil ve 20. letech dvakrát naši republiku. V roce 1928 mu byl udělen čestný doktorát Karlovy univerzity. Dlouholeté přátelství ho pojilo s Ludmilou Halerovou. Tolik tedy nahlédnutí do dnešního kalendáře, a když už jsme mluvili o Oborohu, tak tady je jedna jejich píseň.

Tak to byl Oboroch a Slávek Klecandr, který dnes slaví narozeniny. Rozvíjíme to, co nás spojuje, a sdílíme to, v čem jsme jedineční, napříč státy, církvemi a generacemi. I to jsou nové horizonty, které představí následující pořad.

0: Vítejte u poslechu pořadu, ve kterém společně s hosty přemýšlíme nad hodnotou a významem Evangelia, dobré zprávy o boží lásce a záchraně projevené v Ježíši Kristu a také nad tím, jak hledat způsoby, cesty a formy k žití a sdílení Evangelia v osobním životě i ve společenství církve. Mým dnešním hostem je Štěpán Huňát. Vítám tě.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Štěpán je následovník Krista, manžel a kromě mnoha jiných aktivit a služeb je součástí česko-slovenské sítě vedoucích s názvem Nové horizonty, kde působí jak v komunitní radě, tak v organizačním týmu, a to jako koordinátor témat a projektů. Pro mnoho lidí, věřím, nebude název Nové horizonty neznámý, ale přesto se mohou najít tací, kteří to uslyší poprvé. Jaká myšlenka, případně vize, stojí za vznikem a růstem této komunity?
1: Díky za hezký úvod. Kde se ten nápad vzal? Přibližně před 7 lety navázali spolupráci vedoucí 5 odborů mládeží z různých denominací a položili si otázku. Jak to, že nás je po 35 letech svobody pořád tak málo? V České republice a na Slovensku je přibližně 25 000 protestantských věřících. A co můžeme udělat skutečně jinak, aby nás za dalších 10 let mohlo být mnohem víc? Jaké postoje musíme získat a jaké jsou vlastně klíče k tomu růstu? A tenkrát Martin Pence představil myšlenku australského hnutí ACC, které se nacházelo v podobné situaci na konci 80. let. Mělo 8 000 členů, 60 zborů a desítky let nezažívali žádný růst. Církev tehdy čelila kritice sekulární společnosti i obavám, že mladí lidé ztrácejí zájem o studium na biblických školách. No a změna přišla v roce 1979, kdy přišel nový superintendent a řekl, pojďme se podívat jinam, kde církev roste. A tak 240 vedoucích odjelo do Jižní Koreje k pastorovi Yonggi Chovi. Jehož sbor měl v té době přibližně 1 000 000 členů a Jižní Korea zažívala probuzení. Zjistili, že lidé věří jinak a církev funguje jinak, než to znali. No a to, co během 3 týdnů v Koreji zahlédli, je natolik inspirovalo, že po návratu do Austrálie vytvořili strategický plán na následující dekádu. Výsledkem toho strategického plánu, kdy si osvojili nové dovednosti, jak církev dělat a jak důvěřovat Bohu, bylo, že během 20 let narostl počet členů z 8 tisíc na 120 tisíc a během dalších více než 40 let na 500 000 členů, a to pouze v rámci hnutí ACC. To navíc pozbudilo další hnutí ke vzniku a k růstu, a ovlivnilo to australské církve, jako je Hillsong nebo Planet Shakers, které určitě taky znáš. Tenhle příběh inspiroval počátek nových horizontů. Během 18 měsíců 180 různých vedoucí z řad denominací, pastorů, organizací a podnikatelů z Čech a Slovenska obcestovalo svět.

0: 130 z nich zamířilo do Austrálie, ostatní potom do Singapuru a do Anglie. Po návratu proběhlo hodnocení. Ptali jsme se otázku, co jsme viděli, co se můžeme naučit, jak v daných místech znali Boha a dělali církev jinak, než známe Boha my a děláme církev my. A během 4 hodnotících setkání, která proběhla během těchto 18 měsíců, bylo definováno 6 klíčových témat, o kterých je tato skupina přesvědčená, že českým a slovenským církvím chybí. Některá jsme ignorovali, jiná považovali za nedůležitá. Dnes je ale vnímáme jako zásadní proto, aby v příští dekádě církve mohly mít zdravý, významný vliv a nejenom duchovní, ale i společenský. A aby mohly růst také počtem.
1: K těm 6 tématům se dostaneme za chvíli. Ještě předtím by mě zajímal tvůj osobní vstup. Když to vztáhneme na tu osobní rovinu, jak ses do této sítě vedoucích napojil a začlenil ty?
0: No, já jsem vlastně vyrostl v církvi, kde můj táta byl pastor a předtím byl můj děda pastor a můj praděda byl taky pastor. Takže já jsem celý život od narození byl takovéto církevní dítě a měl jsem touhu vidět, jak církev zkvétá a jak církev roste a jak mnozí další lidé jsou zasaženi církví. A u nás jsem velký růst během toho vyrůstání neviděl, ale viděl jsem hodně iniciativy pro to, aby se to dělo. A vůbec celoživotně jsem viděl různé iniciativy a byl jich i součástí, které nepřinášely ten výsledek, co jsme chtěli. A tak jsem sám hledal, jak můžu přispět k tomu, aby se církev mohla měnit tak, aby to přineslo výsledky. A postupně jsem se zapojil v odboru mládeže, v podpoře různých mládeží. A v tomhle hledání se moje představy střetly se sny Martina Pence a rozhodli jsme se, že na této cestě půjdeme společně. Protože jsem uviděl, že tato cesta by mohla fungovat a minimálně mi dávala smysl. Protože dává tu strategickou cestu, co mi chyběla, kdy máme nadefinováno, jak se z bodu A dostaneme do bodu B. A právě v zahraničí jsme viděli, že klíčovým prvkem růstu a změny je strategické myšlení, kdy si nastavují dlouhodobý strategický plán, klidně na 5 až 20 let, kde mají cíl a nastavují si cestu, jak k tomu dojít. A potom k němu jdou skrz jednotlivé ty kroky.
1: Jako komunita jste si tedy stanovili konkrétní strategická témata, takzvaných 6 výzev pro československou církev. A než více prozkoumáme první z nich, kterému se věnuješ nejvíce, zkus nám je prosím stručně představit.
0: Takže první, o kterém potom budeme mluvit víc, je regenerace, kdy naším srdcem je vidět církev, která zasahuje všechny generace, které jsou propojeny vzájemným poutem důvěry a respektu, protože jak jsme se naučili, církev je vždy jednu generaci od vyhynutí. Druhým je dostatečnost, kdy chceme vidět církev bez předsudků, která rozvíjí potenciál a obdarování, nehledě na statusu, věku nebo pohlaví. Dalším je doprovázení, které se zaměřuje na podporu a vzdělání vedoucích, ať už sboru nebo lidmi s nějakým zvláštním obdarováním nebo s nějakým zpěti služebností, což jsme viděli, že v zahraničí je často standard, že když někdo vede sbor, tak je součástí nějaké větší podpory, aby v tom nešel sám a nebyl v tom sám. Dalším tématem je pro národy. Toto téma se zabývá českou a slovenskou kulturou, ve které se nacházíme, a klade si otázku, jak přinášet evangelium v kultuře, kde se nacházíme, srozumitelným způsobem. Dalším tématem je neovlivní. Toto téma se zabývá podporou vlivných křesťanů ve společnosti. Ať už to jsou podnikatelé, právníci, politici, ředitelé, nějakým způsobem úspěšní lidi ve světě. Zkušenost v zahraničí je, že církve často byly řízeny a budovány lidmi, kteří nejdřív byli úspěšní ve světě a potom vzali ten svůj úspěch a řekli si, budu ho budovat dál, anebo udělám něco víc pro Boha a přinesli svoje zkušenosti do církve a potom vedli ty církve. Zároveň jsme viděli, že podnikatelé nestáli na okraji církve pouze jako peněženky, se kterými se mluvilo, když jsme zjistili, kam potřebujeme nalít peníze, ale stáli ve středu těch církví a jejich role byla chápána a podporována. A posledním tématem je reakce. Toto téma se zabývá rozšiřováním hranic Božího království do našich komunit. Klademe si otázku, jak může církev nežít na okraji, ale uprostřed. Nestát tam pouze s cílem lidi obrátit, ale být opravdovou součástí toho, co se děje ve městě a co se děje v místní komunitě, a v tom může přinášet dobrou zprávu.
1: Jde vidět a slyšet, že minimálně názvy a popisky těch témat jsou skutečně promyšlené. V tom prvním, kterým je regenerace, člověk může slyšet jak důraz na generace, tak na určitou obnovu, vitalitu. Ty osobně jsi součástí apoštolské církve v Chomutově. Je to multigenerační církev a co případně vnímáš jako stěžejní ve vztazích a spolupráci jednotlivých generací?
0: Ano, dneska jsem součástí multigenerační církve, která má jak mladou generaci, tak střední generaci, tak i tu starší generaci. V této oblasti hodně čerpáme ze Singapuru, z církve Heart of God. Této církvi se během 28 let povedlo vybudovat církev, kde bylo původně 9 mladých lidí. Vybudovali církev, kde jsou tisíce mladých lidí a ti původní tam slouží jako pastoři a vedení. A v této církvi jsou všechny generace propojeny vzájemným poutem lásky a respektu. Pastor této církve, pastor Hau, hodně mluví o tom, že silná církev je církev, která je třígenerační. A tyto tři generace se navzájem posilují a doplňují se ve svých slabých stránkách. S tím, že oni se vždy zaměřují na tu mladou generaci, protože v jejich kultuře mohli právě zblízka pozorovat, jak celé jihokorejské probuzení, o kterém jsme mluvili, během dvou generací v podstatě vymizelo a dneska mají méně mladých lidí, než měli na začátku před tím probuzením, protože neměli ten pohled na tu mladou generaci. Naše církev po jejím založení měla víceméně jenom tu střední generaci, která má sice dost moudrosti, často i dost financí a energie, ale má velmi málo času. Před 13 lety jsem dostal vizi a srdce investovat do mladé generace. A posledních 13 let jsme neochvějně každý rok budovali další a další generace, co přinášely a vyrůstaly v naší církvi. Dnes ta střední generace zestárla. Tudíž máme silnou tu starší generaci, zároveň nám ale vyrostla ta střední generace, plus se lidi v této generaci taky obrátili. A ta střední generace je velmi zaneprázdněná samozřejmě prací s dětmi a svojí kariérou, ale máme dnes i tu mladou generaci a já osobně se teďka začínám více zapojovat do dorostu, protože chceme investovat do mladých lidí, abychom je uchvátili pro Boha a jejich srdce pro církev a vytvořili církev, která je pro ně domovem, už v mladém věku. Stěžení ve vztazích a ve spolupráci těch jednotlivých generací vnímám to, že generace vzájemně vnímají svoji důležitost a svoji roli a zároveň vnímají důležitost a roli těch dalších generací. Je to prostředí, ve kterém starší generace nevnímá mladší jako hrozbu, ale jako podporu, která jim může posílit jejich službu a posunout je ještě dál, než kde byli předtím, a budovat je dál. Strop předchozí generace je podlahou té nové generace, jak říká pastor Howe.

0: Díky za nahlédnutí pod pokličku tvé domovské církve i církve Heart of God v Singapuru. Když to vztáhneme na tvojí roli v Nových horizontech, tak co přesně znamená to, že ty se věnuješ tématu regenerace?
1: Často se lidi ptají, jestli to, že máme nějaké to téma, tak znamená, že jezdíme pouze do zahraničí v tom tématu se dívat, ale není to tak. My chceme, aby součástí každého tématu byly 4 kroky a nejenom cestování do zahraničí. Aby tam byla inspirace, byly tam nějaké materiály, byly tam mentoři a taky procesy. A mojí hlavní rolí je toto v tomto tématu přinášet. Proto mám na starosti spolupráci s naším spřáteleným sborem v Singapuru, který přináší silnou inspiraci v propojení generací, což máme tu inspiraci, ale zároveň jsme přeložili jejich knížku, která se jmenuje Generations a je dostupná na Gimelu. A tato kniha vypráví jejich příběh a sdílí principy, které byly klíčové pro jejich růst a které podle příběhu lidí z mnoha kontinentů, které aplikují jejich principy, jsou univerzální pro jakoukoliv kulturu. Takže to máme nějaký ten materiál a v tuhle chvíli pracujeme na procesu a začínáme školit mentory, kteří budou schopni doprovázet a podporovat církve v propojování generací dlouhodobě v českém a slovenském prostředí v naší kultuře.
0: Součástí příběhu Nových horizontů je mimo jiné otázka, jak chápou Boha a vedení tam, kde církev roste. Ty už si zmínil nějaký pozitivní příklad z církve Heart of God v Singapuru. Zároveň je tam i ta druhá stránka a to můžou být i, řekněme, slepé uličky. Vnímal jsi nějaké při těch svých zahraničních návštěvách, o kterých jsi věděl, že v českém kontextu je nemá smysl ani zkoušet?
1: Určitě. To je moc dobrá otázka, protože my jsme do jistý míry vnímali, že tam, kde jsou úspěšní, tak jsou úspěšní, protože chápou svoji kulturu, ve které jsou, a ve většině toho, co v církvi dělají, tak jdou s tou kulturou, pokud ta kultura té společnosti nejde vyloženě proti principům Božího království, tak oni vlastně do jistý míry využívají tu kulturu, co je v té společnosti pro budování Božího království. Například v Austrálii oni milují rychlost a milují změny. Tudíž kombinací je, že nejraději mají rádi rychlé změny. V české kultuře jsme zjistili, že něco jako rychlá změna je velmi nepříjemné pro naši kulturu, která je hlavně o pohodě. O tom, aby jsme měli klid a když už něco teda měníme, tak nad tím budeme 20 let přemýšlet a dotahovat šroubky a držet si ten náš geniální vynález v garáži. V Austrálii to je naopak. Neustále si kladou otázku, co má smysl a jsou velmi pragmatičtí, což je něco, k čemu si myslím, že je zase dobré načichnout, že co nefunguje, nedrží 10 let v naději, že to fungovat začne. Prostě to nefunguje, tak to nebudeme dělat, jdeme dělat něco nového a to jim pomáhá rychleji najít věci, co fungují a co uspějí. V Singapuru zase je silná kultura excelence a výkonu. Oni mají na to nastavený ten systém, že ty děcka tam nacházejí uplatnění, mohou se nějakým způsobem skoro až levelovat, bych řekl, ale postupovat v nějakém žebříčku a pro ně to hodně znamená. Zároveň je tam obecná kultura respektu k autoritám, tudíž každý tam potom roste v tom systému, že se může stávat nějakým vedoucím pro ostatní a silně to motivuje a chtějí to dělat a dělají to s čistým srdcem, ale je to něco, čemu rozumí. Oni rozumí tomu, že se chtějí stát vedoucím, oni rozumí tomu, že něco chtějí dělat na 100%. Nicméně v české kultuře máme kulturu pohody a vždycky, když se snažíme o nějakou jakoby excelenci a výkon a dělat víc, tak mám pocit, že to silně naráží do našeho českého srdce, ale mám pocit, že taková snaha obecně hodně jet na ten výkon, trošku si někdy i zasloužit to, co pro nás Ježíš udělal, tak do toho vložit jakoby naopak ten výkon. A myslím si, že to je velmi důležité, jenom někdy potom, když se člověk baví s lidmi, co pozorují dlouhodobě církev a přemýšlejí o křesťanství, tak pro ně v tom, že jdou do práce, z práce a chtějí zažívat i nějakou pohodu, to není nutně lákavé a nejde to s tím jakoby srdcem Čecha. Zároveň některé věci, co se v zahraničí používají, se nedají použít v Čechách vůbec, protože to je kvůli tomu, jak vypadá ta země. V Singapuru hodně využívají prostory církve pro to, aby zasahovali mladí lidi, protože vytváří prostor, kde je klimatizace, kde to je hezké a kde to je velké, protože ve Singapuru je neustále vedro a vlhko, oni téměř nikdy nechodí ven, venku se vyhýbají a doma mají málo prostoru a obecně nemají prostory, kam by mohli vyrazit, takže pro ně vytvořit církev jako domov, místo, kde se můžou scházet a je to velké, prostorné, klimatizované, tak je samo o sobě lákavé. V Čechách my se snažíme naopak, když je hezký počasí, nebýt zavřený v církvi a vyrazit ven a jít na procházku, což pro ně je zase úplně neznámý koncept. Takže o co se snažíme? Obecně brát principy ze zahraničí, co jim funguje, a ty principy potom vkládat do naší kultury a ptáme se, jak to může fungovat u nás.
0: Na to bych navázal další otázkou, protože už v úvodu si zmínil mezidenominačnost celého toho projektu. Jsou to lidé z různého prostředí a každý možná nad tím přemýšlí jinak v souvislosti nad tím, z jakého prostředí je právě on sám. Jaké praktické kroky vnímáš, že jsou potřebné, pokud člověk nechce zůstat jen u toho, že navštívil inspirativní místa a přivezl si spoustu pozitivních dojmů? Každý jste z jiného prostředí, ale funguje to tak, že si řeknete, tady máme třeba ty 4 kroky a teď zkusme každý z nás v tom svém prostředí to nějak uplatnit, nebo jak se přechází z toho, co člověk viděl, zažil, do toho přemýšlení a do té aplikace, tohle změním za nějakou dobu.
1: Tomu bych možná hodil pár takových bodů, co mě napadají. První z nich je, že já, když takhle cestuju, tak jsem se naučil, že si nepíšu poznámky, ale píšu si připomínky v kalendáři. Protože poznámky často, když se od někud vrátím, ať už to je konference nebo nějaká zahraniční cesta, tak potom mi zapadnou, ale když už to mám naplánované jako v kalendáři, že vím, že v září bych mohl začít tohle, tak já si tam neustále píšu ty kroky, tak mě to potom drží. A dokud si neodkliknu, že to je hotovo, tak to prostě hotovo není. Takže tohle je takový můj osobní tip, co dávám lidem. To mi pomáhá potom k té akceschopnosti. Ale hodně klíčový je, že když člověk vycestuje, tak zažije tu jinou kulturu a teď je vnořen do toho prostředí a vidí tu jinou kulturu a líbí se mu to a chce se třeba i změnit. A když se vrátí do toho svého prostředí, tak ta kultura, co tam je, i to prostředí, co tam je, je velmi pohlcující. Takže je klíčové si najít něco, co nás bude neustále vracet, k čemu jsme se rozhodli. Já ještě předtím, než jsem začal v Horizontech nebo tak, tak jsem žil rok v Anglii a zažil jsem tam silnou kulturu štědrosti a učednictví a věnování se lidem a vrátil jsem se do naší kultury, kde jsme učednictví nechápali a nebyla tam taková míra pozbuzení a investice do lidí a vždycky jsem začal investovat do lidí, byl jsem proto nadšený, ale potom jsem si po měsíci musel zavolat s někým z té Anglie, kdo se mě zeptal, jak se mi v tom daří, jak se v tom posouvám a vrátil mě, opět mě tak jako vynořil z té naše kultury, která mě pohlcovala, abych vydržel s tou hlavou nad vodou. Nicméně, aby jsme nezůstali jako Češi a Slováci u pozitivních dojmů a u toho, že chceme něco změnit a třeba nutně nevíme jak, tak proto jsme právě zařadili, že v každém tom tématu musíme jít více kroků než pouze inspiraci. Chceme hledat další potom materiály, chceme nacházet pro sbory a lidi mentory a chceme, aby vstupovali do dlouhodobých procesů, které doprovázejí na cestě ke změně. Protože, jak už jsem říkal předtím, jistou slabinou, co nám často chybí, je si uvědomit, že se nacházíme na nějakém místě a když chceme někam dojít, tak to chce nějaký strategický plán a chce to i, aby jsme nešli v tom sami. Příběh, který mě v tomhle hodně oslovil, bylo, že já díky tomu, že organizuju ty výjezdy na konferenci do Singapuru, kde oni právě předávají jejich příběhy a moudra a zkušenosti, tak je to, že jsem mohl vidět, slyšet a zažít na několika bohoslužbách a několik akcích to, co u nich znamená, že nastavili jednoduchou kulturu a za ní šli. Oni se nesnažili dělat církev komplexně do široka, do všech směrů, ale oni se zaměřili na to, že chtějí silnou církev a církev, co buduje další generace. A ty kázání, co tam dneska kážou, tak oni mají nahrávky kázání, co měli před 20-28 lety, a to jsou ty stejné kázání, ty stejné myšlenky, a oni 28 let neustále říkají to stejný a vedou k tomu stejnému. A nebyl to úspěch přes noc, že vybudovali církev, co má kolem 4000 lidí za pár let. Nebyl to rychlý růst, ale byl to poctivý růst, byla to dřina. Vždycky říkají, že 3 ze 4 lidí jim odejdou, kterým se dlouhodobě věnují. A z mojí zkušenosti my jsme to měli úplně stejně, v tom, s kolika lidmi jsme pracovali u nás v církvi. Ale oni jsou neúnavní v tom přinášet jednoduchou kulturu toho, co oni dělají jako církev, co mají na srdci a že ostatní se k tomu můžou přidat. A za jednu bohoslužbu, co u nich navštívíte, po té bohoslužbě přesně víte, co je smyslem té církve, proč tam je a co chtějí, protože v každém kázání zazní všechno, za čím oni jdou, a dávají k tomu výzvu k akci v každém tom kroku.

0: Blížíme se k závěru, ale ještě jedna otázka mě napadá. Ty jsi zmínil určité osobní praktické kroky, které se ti osvědčily a mluvil jsi také o těch čtyřech krocích, které byste rádi více či méně aplikovali v těch jednotlivých strategických tématech. A chci se ptát na zpětnou vazbu, protože nevím, do jaké míry ta komunita je stálá nebo se obměňuje nebo roste. A teď, když člověk někde vyjede, vrátí se, chce udělat nějaké změny, možná má i nějaké to know-how, jak funguje v rámci celé této iniciativy zpětná vazba, že si řekneme dobře, tohle nastavíme a za nějakou dobu to zhodnotíme, jak se třeba v tom či onom společenství něco posunulo, anebo už je to potom vyloženě na těch vedoucích z těch jednotlivých církví, že buď se jim to aplikovat daří, nebo ne.
1: To je moc dobrá otázka a konkrétně zpětná vazba je pro nás hodně důležitá a někdy je výzva jí získat, protože lidi, se kterými pracujeme, jsou velmi zaneprázdnění lidi a aby nám potom psali nějaký report, co se u nich mění, může být určitá výzva, ale my jsme s nimi neustále v kontaktu a ptáme se jich a sbíráme takzvané success stories, hledáme jakoby příběhy úspěchu, co mají v těch církvích, aby jsme viděli, že to, co děláme, ta naše práce, nese ovoce. A tyhle příběhy jsou a je jich hodně a dělají nám radost, protože sami do celého toho projektu jdeme s tím, že kdyby to nepřinášelo tu změnu, kdyby ta naše dlouhodobá iniciativa, protože Nové horizonty jako komunita byly spuštěny teďka na 10 let a 10 let chceme vidět dělat, ale zároveň hodnotit, tak potom to nemusíme dělat, když by to nepřinášelo ten výsledek. A ten následný kontakt je ať už skrze to, že nám dávají nějaký feedback na to, co se u nich mění a děje ve sboru. Potom jsme s nimi v kontaktu osobně, ale na těch cestách, i přesto, že jsou tam vedoucí z různých denominací, tak oni si tam vytvoří vztahy a často z toho vznikají další jakoby menší vztahové sítě, ve kterých oni zůstávají v kontaktu a vzájemně se podporují v tom, co jim funguje, co jim nefunguje. Tuhle vztahovost se snažíme podpořit letos i nově vznikajícími komunitami. My tomu říkáme komunitní večeře, kdy v nějaké lokaci se můžou sjet ty lidi, co byli na těch výjezdech. Můžou společně si dát prostě jídlo. Vidíte, je tam ta pohoda. Můžou tam přivíst svoji rodinu, manželku nebo manžela, děti, protože to je zase náš důraz na to, že to je celá rodina společně na té misi, co dělají v církvi. A taky důraz na ty mladší generace. A oni tam společně můžou mluvit a bavit se o tom a seznamovat se s dalšími a zjišťovat, co jim funguje v jejich církvi, dávat si nějaký další tipy. Chceme, aby to byla opravdu jako živá komunita a k tomuto směřujeme. A když se podíváme 10 let zpátky, tak jsme viděli, že tady je vedení jedné denominace a pastýři z jedné denominace a to říkám ze svého subjektivního pohledu z AC. Jsem si říkal, to my jsme to AC a kdo ví, kdo jsou oni. Sám jsem neznal ty lidi, i přestože jsem působil na úrovni odboru. Ale dneska, když se podívám, tak tam jsou vřelé vztahy. Ty lidi se znají, ty lidi se podporují, fandí si. A klíčem si myslím, že je vzít tyhle lidi, co nemají téměř žádný volný čas a zavřít je na pokoj v hotelu s někým jiným z jiný denominace a prostě tomu vztahu neuniknou. Ale to je takový vedlejší produkt toho cestování, co je velmi příjemný. Že vlastně se učíme tvořit tu komunitu a sdílet se s lidma, co mají stejné vize a stejné srdce.
0: Díky za tento úsměvný závěr. Hostem tohoto pořadu byl Štěpán Huňát z Nových horizontů.
2: Hláska. Dobrá zpráva tady a teď. V pořadu Hláska měl u mikrofonu jako hosta Jakub Lofítek Štěpána Huňáta. I tento pořad vznikl jen díky vám, kteří nás podporujete. Bez vás by to nešlo. Děkujeme všem, kteří jste s námi, kteří se za nás modlíte, kteří nás podporujete finančně. A vy, kteří byste se chtěli přidat, tak to udělejte. Budeme rádi.

Spolu s písní brněnského City Houseu jsme překročili 19. hodinu. Posloucháte Rádio 7. A co je před námi? Ve 19:15 kanafásek pro naše děti a ve 19:15 pořad Klika s Petrem Huštěm.

0: Brácha je prostě poděs, popsala svého bratra v minulém kanafásku 9letá Julie. Jednoduché to lidé kolem Jonáše nemají, ale jednoduché to nemá ani Jonáš. Pojďme se podívat, jak se mu daří ve škole.
1: Cestou do školy mě Jonáš předběhl už u křižovatky. On totiž do školy zásadně nechodí, ale běhá. Podívala jsem se za ní. Klasika. Zase má rozepnutou aktovku. Snad mu z ní nic nevypadne, než doběhne do třídy. Jonáš chodí do 4. C stejně jako já, i když je starší. Nastoupil totiž do školy o rok později. Máma jednou říkala, že tehdy, když mu bylo 6 let, ještě nebyl zralý na školu. S bráchou jsme se tomu pak smáli, že to zní, jako by byl zelené jablko, které musí napřed červenat, aby se mohla učit počítat a psát. Ale řeknu vám, že nevím, jestli je dobré být s bráchou ve stejné třídě. Je ze všech spolužáků nejstarší a největší. A paní učitelka, která nás má jen na výtvarnou výchovu, často říká, že když je o rok starší než ostatní, měl by umět také lépe kreslit. Nedávno, když jsme malovali ovoce, položila oba naše výkresy vedle sebe a řekla: schválně, děti, typněte si, co namaloval 10letý Jonáš a co 9letá Julie. A všichni hádali obráceně. Můj obrázek přisuzovali Jonášovi a jeho, který vypadal trochu načmáraně, mně. Jonáš výtvarku nikdy neměl moc rád, ale od toho dne ji přímo nesnáší. Navíc si myslím, že kvůli tomu si přestal doma kreslit. Já se od té doby ve výtvarce taky moc nesnažím. Doma pro sebe maluji mnohem hezčí obrázky a tam jen takové průměrné, aby se brácha příště nemusel stydět. Jenže řeknu vám taky, v čem je pro změnu dobré Jonáše ve třídě mít. Nikdo si na mě netroufne. Jednoho dne mi třeba Ivoš, který jako jediný z naší třídy už dostal napomenutí třídního učitele za špatné chování, sebral na hřišti náramek a chtěl ho hodit do bazénu. Křičela jsem na něj, ať to nedělá, protože to byl krásný a moc vzácný náramek, který jsme koupili u moře. Dokonce jsem se rozbrečela, ale nic nepomáhalo. Ivoš se jen smál. Jenže v tom za ním vyrazil Jonáš. Ivoš to zjistil a lekl se, protože bratr se umí dobře prát a teď byl pořádně naštvaný. Rozběhl se pryč, jak mohl nejrychleji, jenže mu to nebylo nic platné. Můj brácha ho stejně chytil. Náramek mu sebral a ještě ho hodil do příkopu s kopřivami. Ivoše, ne ten náramek, ten mi přinesl zpět. Takže někdy je dobré mít ve třídě staršího bratra a jindy je to naopak složité, jako právě dnes.

0: Dobré ráno, zdraví nás naše třídní učitelka. Jonáši, Martine, slezte z toho okna, dodává hned v zápětí. Jonášovo jméno dnes uslyšíme všichni určitě ještě několikrát. Jako každý den. Většinou je to něco jako Jonáši, skyš se. Jonáši, přestaň vykřikovat. Jonáši, vrať se na židli. A tak podobně. Protože, jak už jsem vysvětlovala, můj brácha neumí být v klidu. Jakoby měl v sobě pořád nastartovaný neviditelný motor, který ho žene dál. Probírá se oprava písemky. Takové té velké a důležité, co se píše jednou za čtvrt roku. Tentokrát jste v českém jazyce dopadli většinou docela dobře, říká paní učitelka a rozdává nám sešity. Pokud někdo není se svou známkou spokojen a myslí si, že by mohl dostat lepší, může se přihlásit na opravné zkoušení dnes nebo ve středu. A ti, kdo písemku nepsali nebo neodezdali, si ji napíší příští čtvrtek u mě v kabinetu. To znamená Adélka, Mirka a Jonáš. Ale já jsem to psal, vykřikne bratr bez přihlášení. Začne se hlásit až poté, co domluví. Skutečně, podíví se paní učitelka, nepleteš si to s jinou písemkou, protože já tvou práci nemám. Nepletu, uhlá Jonáš a dívá se do lavice. Psal jsem to, určitě. Tady je tvůj sešit, Jonáši, ukazuje paní učitelka. Podívej se sám. Pro jistotu se k němu natáhnu. Společně listujeme sešitem. Jeho práce tam opravdu chybí. Prosím, paní učitelko, jenže Jonáš tu písemku opravdu psal, hlásí se Jonášův soused z lavice. To je tedy záhada, kroutí učitelka hlavou. Věřím ti, Jonáši, že nelžeš, protože vím, že to nemáš ve zvyku. Jenže věci se mají tak, že pokud se tvá práce nenajde, budeš jí muset napsat znovu nebo se nechat vyzkoušet. Já nic psát nechci, hlásí Jonáš pod vousy. Je to nespravedlnost. Já jsem to přece psal. Je to nespravedlnost. Jonáš někdy mluví víc nahlas, než by chtěl. A nevšimne si toho. Jako právě teď. I když si chtěl zřejmě poslední věty říct jen tak protichu pro sebe, paní učitelka ho slyšela. Otáčí se a vypadá hodně naštvaně. Tak ty si myslíš, že jsem nespravedlivá? No jak chceš. Napiš si do školního deníčku, že prosím rodiče, aby přišli do školy. No nazdar, to budou mít máma s tátou radost. Jonáš teď už taky ví, že to přehnal. Červená se a dívá se do lavice. Paní učitelka se obrací jinam a začíná vysvětlovat novou látku. Že už se nedivíte, že mám někdy chuť bráchu něčím majznout, aby se zpamatoval. Nikdy to samozřejmě neudělám, protože vím, že by se nic nezměnilo. Protože i když to tak někdy nevypadá, Jonáš se snaží. Každou chvíli něco vyvede, ale nemyslí to zle. Odpoledne to máma vzala ku podivu docela klidně. Říkáš, že mu kamarád potvrdil, že tu písemku napsal? Ano, sám se přihlásil, kývá Jonáš a urputně se přitom dívá z okna, jako by tam bylo něco zajímavého. Tak alespoň, že máš dobré kamarády, kteří se ti snaží pomoct, říká máma. To je taky důležité. Nehodil si tu písemku třeba do koše místo paní učitelce na stůl? Zajímá se táta. Vyprsknu smíchy. Přestaň, nevidíš, že tady řešíme něco důležitého? Okřikne mě mamka. Jenže já nemůžu přestat, i když vím, že pro Jonáše to moc veselé není. Julie, zvýší táta hlas. Promiňte, omlouvám se a vážně se snažím přestat smát. Co ti tady připadá legračního? Ptá se mamka. Jonáš to určitě schválně neudělal, tak se mu laskavě nesměj. Já se nesměju. Já snažím se vysvětlit, ale moc to přes ten smích nejde. To není na Jonáše. Já jsem si jenom vzpomněla, jak táta, Jak táta co? Ptá se mě máma důrazně. Jak tenkrát před Vánoci loupal ten pomeranč a pak ho vyhodil do koše a kousl si do té slupky. Sotva se mi to podařilo dopovědět, vyprsne smíchy i Jonáš. A máma hned za ním. Já nevím, co vám na tom připadá vtipného. Ona ta slupka je pořádně hořká. Drdí se táta, ale jenom tak na oko. Julka má pravdu, povzdychne si máma smířlivě. Zapomnětlivost a špatné soustředění máme v rodině. Jen u tebe, Jonáši, je to horší než u nás s tátou. No vidíš, a žijeme s tím celkem spokojeně, přidává se táta. Jen občas omylem vyhodíme něco užitečného a náhradní klíče máme pro jistotu uložené u sousedů, protože ty naše ztratíme nebo někde zapomeneme nejméně dvakrát za rok. Druhý den se ukázalo, že Jonáš písemku do koše nevyhodil. Přišel za mnou pan učitel, který vás učí přírodovědu, a přinesl mi ukázat, co našel ve tvém sešitě místo domácího úkolu. Prohlásila paní učitelka hned ráno, když přišla k Jonášově lavici.
1: Jo, moje písemko, říkal jsem vám, že jsem ji napsal, rozzářil se Jonáš.
0: Ano, jenomže do sešitu na jiný předmět a odevzdal si prázdný sešit z češtiny. Teda jak se ti tohle povedlo? Paní učitelka kroutí hlavou.
1: Mně se to děje pořád, posmutní Jonáš. Já za to opravdu nemůžu.
0: Já ti věřím a víš co? Budeme s tou tvou nepozorností spolu bojovat. Chceš?
1: Tak ano,
0: bratr horlivě kývá hlavou. A co když zítra zapomene, že s tím chtěl bojovat? Šeptá za mými zády Tereska Lindě. Rozlobeně se na ní otočím. Smějí se tomu. Ono je to vlastně docela legrační, když se to neděje vám, nebo někomu, na kom vám záleží. Neho na pokoji, prosím jí šeptem co nejklidněji, přece jen je to moje kamarádka, i když teď řekla něco, co se mi moc nelíbilo. Ale vždyť se kvůli němu zase zdržuje hodina. Pak bude zvonit na přestávku a my nebudeme mít všechno hotové a budeme se učit po zvonění. No a co? Nestihneme jít na dvůr, kvůli němu.
2: Pokud nestihnete se běhnout na dvorek, tak především kvůli tomu, že ty vyrušuješ při vyučování, okřikne jí paní učitelka.
0: Normálně by mě mrzelo, že se na ní zlobí, ale teď z toho mám docela radost.
1: Nemá takhle o Jonášovi mluvit, to si brácha nezaslouží.
0: Tereska se na něho zahledí nepěkným pohledem. Ach jo, proč se ti dva tolik nerozumí?

Z knížky Můj brácha Tornádo četla Sára Soldánová. Knihu napsala Petra Štarková a vydalo ji nakladatelství Albatros v roce 2018. Jonáš vypadá jako pořádný potížista. Máte holky a kluci kolem sebe také někoho takového jako Jonáš? Jednoduché to s ním opravdu není. Jonáš má totiž ADHD. Tato porucha soustředění s hyperaktivitou byla do poloviny 60. let minulého století prakticky neznámou diagnózou. O její rozsáhlý výzkum a tolik potřebnou péči o tyto děti se zasloužil zejména přední český psycholog profesor Zdeněk Matějček. Od 80. let 20. století počet dětí s ADHD stále stoupá. A důvody, proč tomu také, jsou dva. Za prvé, psychologové už umí lépe rozpoznat tuto poruchu a informovaní rodiče si snáze všimnou příznaků a přijdou s rodičem s dítětem na vyšetření. A za druhé, možné vlivy prostředí. Potíže jako by

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Budu věřit. Musíš mít víru, i když říkají, že jsi skončila. A budu silnější než předtím, napsala Emma Nissen, která právě zpívala v písni, kterou napsala, když přišla o hlas a tím pádem částečně i o samu sebe a o směr svého života. Je to inspirací i pro nás. Nevzdávejme to.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Rád v jednom dni pracuji buď fyzicky, anebo mentálně. Když si fyzicky máknu, tak mi to tolik nemyslí mi to tak dobře nebo minimálně tak rychle. A když přemýšlím, tvořím, píšu, tak mi to trochu trvá, než tam má mysl najede do toho správného tempa a pak je dobré to nepřerušovat. Jenomže jsou někdy dny, kdy mě čeká nějaké jednání, ale já předtím potřebuji udělat nějakou práci u oveček. Pak přijedu domů na čtyřkolce, shodím ze sebe pracovní oblečení, boty, všechno je trošku cítit po ovcích a nejenom po ovcích. Dám si spršku, zastřihnu své ježaté vousy, dám na ně speciální olejíček, na tělo použiju deodorant. Obléknu košili s límečkem, hezké kalhoty, kožené boty a vyrážím na jednání. Fyzicky jsem trošku unavený, ale navenek působím skoro jako nový člověk. Efeským, 4. kapitola, 22. až 24. verš. Odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Tak jako máme zkušenost běžného života, že ze sebe vyslečeme něco starého nebo pracovního a oblékneme si něco nového, hezkého, tak to přesně to může fungovat i v duchovním životě. Apoštol Pavel často používá přirovnání o starém a novém oblečení, o starém a novém člověku, o starém já a novém životu v Kristu. Co všechno to může znamenat? Vítejte v pořadu Klika dnes na téma Odpoutaný od sebe samého. Můj kamarád Dan mě a našeho společného kamaráda Broňu pozval na loď. Myslel jsem, že se budeme plavit okolo Francie, což se mi zamlouvalo, ale pak jsem zjistil, že to bude vnitrozemím. Mořeplavec Jirka převážel svou novou loď z Anglie do Řecka a tak to Danovi nabídl. Někdy okolo roku 1700 byl ve Francii realizovaný ambiciózní projekt, a to na propojení Atlantiku se Středozemním mořem. To proto, aby se nemuselo obeplouvat Španělsko a také nečelit tolik pirátským útokům. Postavili dva kanály. Kanál Garonne a na něj napojuje kanál Dumidy. Je to mezi městy Bordeaux a Toulouse. Jde o celkovou délku plus minus 500 km a o 77 plavebních komor. Dřív se zde přepravovalo dřevo, kamení, obilí, víno, ale brzy tuto dopravu vystřídala nastupující železniční doprava. Dnes už je to jenom místo pro vodní turistiku. My jsme se plavili takovou menší loďkou pro čtyři a pro mě bylo všechno tak nějak jako nové. Přes sonar sledujete hloubku kanálu, abyste někde nezadřeli, rychlost v uzlech a otáčky motoru a také teplotu motoru, aby se motor nepřehrál. Já jsem v životě nechodil nikdy do žádného skautu, takže jsem se třeba poprvé učil vázat například námořní uzel. Původně jsem myslel, že jedeme někam na jachtu, že si odpočinu, budu číst knížky, dám si dobré jídlo. Ale všechno bylo trošku jinak. Bylo to docela dost intenzivní. Od rána do večera jsme byli na sluníčku. Byli jsme ve velmi malém prostoru. Byly obrovské vedra, takže jsme byli neustále spocení. Bylo před sezónou a tak místní mariny byly ještě zavřené. Týden jsme neviděli sprchu. Trošku děsivé. A také ne všechno se nám při plavbě úplně dařilo. Byli jsme v komunikaci při přistávání a odplouvání, možná z mého pohledu až zbytečně hlasití. Vyřadili jsme také tři plavební komory a pak jsme museli čekat na příjezd technika, který je znovu nahodil. Také jsme například narazili do jiné lodi. No, měl jsem pocit, že to byl spíše týden přežití než týden odpočinku. Plavili jsme se sice na lodi, ale byly chvíle, kdy jsme měli i pěknou ponorku. Ten týden jsem vlastně silně přemýšlel nad dvěma věcmi.
Bylo to náročné a nekomfortní, ale byl jsem překvapen, že mi to nevadilo. Úplně mě to totiž vytáhlo od mých běžných starostí, do kterých jsem ponořen nebo ve kterých jsem zacíklený. No a když jsme byli unavení a některé problémy se opakovaly, tak jsme jako chlapi s těmi svými egy někdy na sebe pěkně narazili. Přemýšlel jsem vlastně nad tím, že pokora je nebrat se až tak vážně, nevnímat sebe tak intenzivně, umět se sám od sebe a od citlivosti na sebe trošku odpoutat. Apoštol Pavel říká, vyslečte starého člověka, své staré já a oblečte, objevte své nové já, své skutečné já, které se nepotřebuje stavit do nějaké pózy, na něco si hrát, obhajovat se, držet všechno pod kontrolou a být závislé na tom, co si druzí myslí. A někdy taky přecitlivě zranitelné a tím pádem i pro druhé zraňující. Koloským, 3. kapitola, 9. až 10. verš. Když jste svlékli starého člověka s jeho skutky a oblékli nového, který dochází obnovy k pravému poznání podle obrazu svého stvořitele. 2. Korinským, 5. kapitola, 17. verš. Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle je to nové. Jak se odpoutat sám od sebe, od svého falešného já, od obrazu, který je vystaven skrze spoustu vrstev, ale přitom to nejsem já. Galackým 2.20. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. No ale to je hloupost, nežiju už já tady přece žiju. No a v tom textu to je, nežiju už já. Nemusí žít to mé staré já, to mé ego, ty všechny vrstvy, které jsem si falešně naskládal. V Ježíši se vlastně nestávám nějakým univerzálním, zbožňoučkým, vlídňoučkým křesťanem, ale v Ježíši Kristu můžu objevit své skutečné já, můžu objevit sám sebe. Už 5. rokem pracuji jako humanitární pracovník na Ukrajině. Je to práce fyzicky i duševně náročná a na druhou stranu někdy mi to i hodně dává. Lidi mě někdy litují, říkají, Petře, ty to máš náročné, ale mě to taky obohacuje. Ty potřeby běžných lidí ve válce byly v prvních letech velmi akutní a obrovské. A já jsem se naučil nedívat na to, co dělám, ale na to, co můžu způsobit. A to mi také pomohlo odpoutat se tak nějak úplně od vnímání sebe. Od vnímání, co si asi lidi myslí, jak to asi vypadá, co bych asi měl nebo neměl. A musím říct, že to bylo neskutečně jako občerstvující takhle se od sebe odpoutat. Bylo to neskutečně osvobozující. Mám pocit, že to bylo jako život sám, že najednou to bylo jako neskutečně čerstvé. Jenže s tím, jak čas plyne, tak mám pocit, že z toho pomaličku, plíživě vrací zpátky. Jak se odpoutat od sebe samého nejenom v krizových situacích, ale i v běžném životě? Ježíši Kriste, já tě znovu potřebuji. Jsem někdy také velký pozer. Zaměřuju se na sebe, přemýšlím, co si druzí o mě myslí, co na mě cení a co ne, a stavím si spoustu falešných vrstev. Dovol mi prosím, abych dokázal ty staré věci vysléct a objevit a obléci to své skutečné já. Mám pro vás cvičení pro tento týden. Když jsme zažili v životě, že jsme v nějaké krizové situaci se odpoutali sami od sebe? A kde jsme tohle zažili s Ježíšem Kristem? A pokud ne, tak to možná právě teď může pro nás být modlitbou pozvání Krista, aby jsme dokázali umírat tomu svému falešnému já a objevit ten nový život v Kristu. Krizové situace, kdy se stane nějaká autonehoda, anebo třeba i pečujeme o starého nebo handicapovaného člověka, tak krizová situace nám poskytuje to, že se tolik nezaměřujeme na budoucnost ani minulost, protože na to není čas, ale žijeme tak nějak přítomností. A to nám někdy velmi pomáhá odpoutat se sami od sebe. Jenže v Kristu tohle člověk může zažívat nejenom v krizových situacích. Když nad tím tématem přemýšlím, nad tím vyslékáním
starého já, nebo vyslečením toho, kým nejsem, a oblečením toho, kým jsem, tak mám tady ještě jednu biblickou inspiraci. 1. Samuelova, 17. kapitola, 38. až 40. verš a také 45. Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý, a svlékl to ze sebe. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny, a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. Ale David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. David má bojovat s Goliášem a je potřeba, aby na to i vypadal odpovídajícím způsobem. Dokonce sám král Saul ho nechává pro tento boj obléct, vyzbrojit. Dostává David přilbu, brnění a meč. Jenže David v tom všem chodí tak trošku jako kocour v botách. A proto to vysléká, to kým nebyl ani není, a bere si něco, na co je zvyklý, to kým je. Jako pastýř si bere hůl, mošnu, oblázky a prak. A dokonce nestaví jenom na tom, kým skutečně je, co jsou jeho přirozené zdroje vybavení a zkušenosti, ale staví na tom, v koho doufá a skrze koho objevil sám sebe a sám sebe objevuje, staví na Hospodinu. No a to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Radia 7 a budu se těšit na vás třeba už za týden, kdy mám pro vás téma, které se bude jmenovat Chraň své srdce. Mějte se krásně. Vehajakec šatul alpilgimajim.

0: Krátce po 20. hodině vás z vysílání Rádia 7 z brněnské redakce zdraví Lenka Malinová. Máme před sebou hodinku, ve které nás čeká opět biblické studium poslední biblické knihy Zjevení v pořadu Světem Bible. Nejprve několik písní.
1: Zbavuješ mě pout melodii svou, chrání mě tvé písně proud.

0: pořadu Světem Bible pokračuje rozbor novozákonní knihy Zjevení, konkrétně 18. a začátek 19. kapitoly. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho pokračuje v poselství o naplnění Božího slova a spravedlivého soudu nad veškerým lidským zlem a vlivy, které vedly k úpadku civilizací. Pro věřící tato část nepředstavuje důvod k obavám, nýbrž naději na blízkou vládu Boží. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, v rámci tohoto období našeho společného čtení biblických textů se dostáváme do míst, která jsou svým obsahem dosti nepříjemná. Vidíme tu závěr doby soužení. Posledně jsme četli spolu v 18. kapitole knihy Zjevení úsek až po 23. verš a dnes budeme pokračovat veršem 24. a postoupíme dále až do 19. kapitoly. Ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi. Boží lid zažil kruté zacházení buď přímo v tomto městě Babyloně, o němž si tu čteme, anebo alespoň pod vlivem tohoto modlářského města. A tak Bůh tohle město trestá. Viděli jsme posledně, že je to město Antikristovo, Satanovo, a ten byl přece lhářem a vrahem od počátku. Babylon je městem vražd. Posledním zločinem bylo zabíjení věrných božích lidí v době soužení. Když uvažujeme o zkáze Babylona, přicházejí mi na mysl i jiná velká města a civilizace minulých dob, která padla. Rozhlíží se po svém povědomí o historii náš doktor McGee. Edward Gibbon ve své knize už z roku 1788 uvádí pět hlavních příčin pozvolného zániku a konce oné slavné civilizace starověku. Myslím, že jeho vývody stojí za povšimnutí a za zvážení. Za prvé, došlo tam k podkopání důstojnosti a posvátnosti domova, který je základem lidské společnosti. Za druhé, neustálé zvyšování poplatků a daní, utrácení veřejných peněz za chléb rozdávaný zadarmo a za hry pro senzacechtivý lid. Za třetí, zbláznění do zábav. Sporty a zábavy vzrušují každým rokem víc a víc lidí a přitom jsou stále brutálnější a nemravnější. Za čtvrté, rozsáhlé zbrojení, i když opravdový nepřítel je ve skutečnosti uvnitř příslušné říše. Je to tedy úpadek osobní zodpovědnosti. A za páté, ústup náboženství. Víra zvolna mizí v pouhé formálnosti. Ztratila kontakt se životem. Pozbyla moc lidi správně vést. Tolik tedy citát z knihy staré už několik století. Často slýchané varování, že historie se opakuje, ve světle zhora uvedených skutečností zní vlastně jako zlá věždba. Vždyť dnes vidíme, jak se všech pět bodů v současné kultuře našich zemí uskutečňuje –

V této naší 18. kapitole knihy Zjevení se uzavírá ono hrozné období označené Pánem Ježíšem Kristem jako velké soužení. V následující kapitole už spatříme Pána Ježíše přicházet na zem, aby tuto temnou a žalostnou dobu plnou pohrom ukončil a aby rozehrál novou etapu dějin na této zemi. Nutno říci, že toto je negativní pohled na jeho příchod, ale tou pozitivní stránkou je nádherný úsvit Páně, to jest milénia či tisíciletí. Úsvit, který podrobněji budeme pozorovat ve 20. kapitole knihy Zjevení. Nyní se ještě nakonec, při pohledu na 18. kapitolu, zadívejme na údobí velkého soužení s jeho katastrofálními událostmi, jejichž rychlý sled jedné za druhou připomíná střelbu z automatické zbraně. Celkově trvalo velké soužení 7 let. To je ten 70. týden z Danielova proroctví. Daniel ve Starém zákoně rozdělil toto období, těch 7 let, nebo tedy ten poslední týden, na dvě poloviny. A stejně to udělal také apoštol Jan v Novém zákoně. Rozdělil to období na dva stejně dlouhé úseky, vždy po 3,5 roku. Jakmile církev při vtržení zemi opustí, dostane se k moci postupně Antikrist jako světovládný diktátor se svým politickým programem založeným na míru, prosperitě a věhlasu, slávě. V první polovině soužení zavede některé radikální změny, které se budou jevit lidstvu prospěšné, dosáhne nastolení zdánlivého míru. Musejí mu být podřízeny všechny vlády a všechna náboženství. A až k tomu dojde, bude jeden svět, jedno náboženství, jeden obchod, jedno všecko. Lidé opojení těmito vidinami pohody a klidu uvěří, že vstoupili do milénia a že se dávná utopie proměnila ve skutečnost. Je to část velké lži té doby. Pravá církev, tělo Kristovo, bude ze země přenesena ještě před začátkem této hrozné doby. Stane se nevěstou Kristovou a my tuto nevěstu už brzy zase v našem textu uvidíme. Blížíme se totiž k závěru knihy Zjevení. Izrael se v době velkého soužení ještě jednou stává Božím svědkem na zemi. To je o něch 144 000 věrných, znamenaných Božím duchem. Ti budou zde na zemi svědčit. Budou ovšem i velká společenství pocházející z pohanských národů, která rovněž budou patřit k Božím zástupům. Asi v polovině toho prazvláštního sedmiletí se proti Izraeli vypraví král ze severu, podle mého náhledu Rusko, dodává Megii své porozumění tomuto textu, a Bůh tohoto krále strestá stejně jako kdysi potrestal Sodomu a Gomoru. Chcete-li ten obraz vidět blíže, najdete ho v Ezechielově 38. kapitole. Tím, jako by se otevřela zdymadla a válka konečného soudu propukne. Antikrist začne jednat a v tu chvíli se podle mne stane velkému množství lidí jasným, že je podvedl. Neklidné lidstvo ovládané satanem se vydá na pochod.

Antikrist začne v Římě a falešný prorok začne v Jeruzalémě, povídá náš Magie. Jakmile přijde k moci, Antikrist znovu vystaví Babylon. Odpadlickou církev zlikviduje společně s králi země, kteří mu budou posluhovat. Starověký Babylon na řece Eufratu se stane politickým a ekonomickým středem světa. Jestliže nějaký docela malý národ na středním východě už dnes může pouhým otočením kohoutu zastavit proud ropy a tak srazit na kolena celý svět, jaké to bude, až se starodávný Babylon právě v této oblasti stane znovu středem světa? New York City pak bude jen zastávkou na znamení. Pokud ne dokonce jen legendární šňůrou dávných příběhů a pohádkových vyprávění. Los Angeles se vrátí do dob vesnických domků z nepálených cihel a už nikdy nebude městem andělů, jak se kdysi domnívalo, nýbrž příbytkem démonů. Není pochyb, že se tam už teď začínají démoni stěhovat, povídá náš Američan. Z Londýna a jiných velkoměst světa se stanou pouhé vesnice s blátivými ulicemi. Babylon. Babylon se stane dominantou. Tresty od Boha dopadnou náhle a prudce na celý svět, který zavrhl Boha a rouhá se mu. Smrt zastihne jedním rázem čtvrtinu obyvatel světa a při druhém dopadu božích ran bude vymazána z paměti třetina lidstva. Celá příroda bude narušena. Tráva a stromy na zemi, slunce, měsíc a hvězdy na obloze. Zemi bude stíhat jedno neštěstí za druhým. Ale srdce člověka přesto zůstane zatvrzelé. A tehdy potáhnou armády proti Izraeli. Válka bude zuřit 3,5 roku. To není jedna bitva v Armagedonu, to je celá válka v Armagedonu. Miliony vojáků napochodují v té době na určené místo. Tam se setkají, aby spojili své síly, ale zahynou. Krev válečných obětí bude dosahovat až po uzdy koní, praví se v textu, který máme za sebou. Do této hrůzostrašné arény plné chaosu, chaosu lidských činů i satanových úkladů, přichází však král králů a pán pánů. Církev pána Ježíše však neočekává naplnění žádné z těch věcí, které jsme sledovali od 4. po 18. kapitolu. Církev pro sebe vyhlíží blahoslavenou naději a slavné zjevení našeho velkého Boha a Spasitele Ježíše Krista. Neznáme přesný den, kdy se Kristus vrátí. Neznáme ani nějak přesněji časový rámec, v němž se vrátí. Může to být brzo. Mohlo by to být i dnes. Na druhé straně nemusí přijít zpět ani za 100 let. Nikdo nemůže najisto říci, kdy si pán přijde pro svou církev. Každý, kdo určuje datum, kdy se pán objeví, je úplně vedle. Každý, kdo prohlašuje, že ví, kdy se pán vrátí, má informaci odjinut než z božího slova. Zesnulý doktor Bill Anderson z Dallasu ve státě Texas říkával, Bůh udržuje jeviště světa připravené, takže to vypadá, že přijde brzy. Jestli ale nezamýšlí přijít hned teď, mám za to, že by dalo hodně práce dostat svět znovu do tohoto postavení. Být pánem, přišel bych si pro církev a odvedl ji ze světa právě teď. Tolik citát. A tak máme naději, že pán Ježíš přijde brzy. Všechno, co víme, je, že období velkého soužení nastane až potom, co bude církev odtud odvedena při vtržení. Nebyla nám dána žádná znamení, podle nichž bychom vyměřili čas svého návratu, ale vidíme připravenost jeviště.
a vidíme, že se dnes dějí některé velmi významné věci podle písma. Západní Evropa mimochodem očividně vyhlíží po muži natolik silném, aby dokázal znovu sjednotit bývalou římskou říši. Antikrist přichází. Nevěřící lidé si to vůbec neuvědomují, ale oni na něho čekají. Velmoci procházejí změnami, ale i menší státy mohou zahrát významnou roli. Čína byla spícím obrem, kterého jsme probudili, a dá se očekávat, že z tohoto velkého populačního centra jednoho dne také vypochodují armády.

15. kapitoly knihy Zjevení. Dostáváme se ke vzrušujícím událostem, které se týkají svým způsobem také nás. Nás, kdo jsme se pro víru v Pána Ježíše Krista stali znovuzrozenými božími dětmi, a tedy součástí Beránkovy nevěsty, církve. V 19. kapitole knihy Zjevení otáčíme list a zjišťujeme dramatické změny v atmosféře knihy, kterou už celou řadu týdnů spolu pomaloučku pročítáme. Zničení Babylona, hlavního města říše Šalmy, označilo konec velkého soužení. Zlo a jeho rozmanité projevy ustupuje před písní, která zní v nebi. Sledujeme přechod ze tmy do světla, z noci černé jako smůla do bílého jasu, ze smutných dnů trestání do zářivé doby požehnání. 19. kapitola knihy Zjevení tvoří určité rozdělení, rozdvojení knihy Zjevení a uvádí největší událost pro tuto zemi. Druhý příchod Kristův. Je to jeho příchod na zem s tím cílem, aby zde vzniklo jeho království. Tento jeho příchod je vlastně mostem mezi velkým soužením a tisíciletým královstvím, které Pán Ježíš Kristus na zemi vytvoří. V 19. kapitole Zjevení, která je právě před námi, jsou zaznamenány slavné a význačné události. Jsou zde zřetelné dva ústřední náměty. Beránkova svatební večeře a návrat Ježíše Krista na zem. Události následují jedna za druhou. 19. kapitola Zjevení se před námi otevírá jásotem Haleluja a uzavírá se otevřením bran pekla. Píše se v ní o dvou slavných večeřích, na jedné straně o svatební večeři Beránkově a na druhé straně bezmála o kanibalských hodech z mrtvol po válce v Armagedonu. Ovšem hned z kraje 19. kapitoly, která je před námi, slyšíme nebeské hlasy spojené v jeden chorál. Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na zemi. Haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu.

Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na zemi. Haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Potom, řecky metatauta. To je výraz, na který jsme poprvé narazili při Janově členění knihy Zjevení v 1. kapitole v 19. verši, kde je výrok, co se má stát potom. Tohle slovo potom jsme od té doby viděli ještě několikrát. Potom, po čem? Zpočátku se to vztahovalo na období po událostech, které se týkaly církve. 4. kapitola knihy Zjevení tímto slovem začínala a pak se několikrát opakovalo. Tohle slůvko klade věci do chronologického pořadí. Udává sled událostí, jak šly jedna za druhou. Nyní zase vidíme, co se bude dít potom, tedy po velkém soužení, po té době, o které byla řeč dosud. O tom nám podává zprávu právě tato 19. kapitola, totiž o Kristově příchodu na zem. On jediný může udělat konec velkému soužení. A proto se tu výraz metatauta, potom, objevuje už naposledy. Mocný hlas obrovského zástupu na nebi. V oslavných scénách v 5. až 7. kapitole knihy Zjevení jsme viděli starce, stařešiny znázorňující církev. A s nimi jsme viděli také bezpočet andělů a bytostí v nebi. Byli jednotlivě vyjmenovány podle svých seskupení. Všichni se

0: klaněli Bohu. Nyní je to celkové velké množství těch, kteří jsou přichystáni ke chválení. Neobyčejně úchvatná scéna. Je to poprvé, kdy mohou vydat mocný zvuk typického starozákonního chvalospěvu. Halelujah. Toto slovo se objevuje čtyřikrát v prvních šesti verších naší 19. kapitoly knihy Zjevení. Nikde jinde je v Novém zákoně nenajdeme, jen na tomto jediném místě je vyhrazeno až pro konečné vítězství. Stojí tu za povšimnutí, že slovo halelujah se často ozývá v žalmech. Znamená prostě chvála Hospodinu, chvála Pánu. Mnohokrát za sebou se vyskytuje například v žalmech od 146. do 150. V žalmu 150. je chválení vystupňováno v mohutné crescendo. Haleluja je nejvhodnější výraz pro chválu v tomto dějovém zlomu knihy Zjevení. Velké soužení pominulo. Ježíš přichází jako král. Církev má být spojena s Kristem v manželském svazku. Haleluja. Drazí přátelé, vyzývá nás v závěru náš učitel, zpívejme i my. Každoročně rád slyším zpívat Händlova Mesiáše, ale ať ho zpívá sebelepší pěvecké těleso, nedosahují ani zdaleka úrovně toho mocného haleluja v onom budoucím dni. Žalm 104. verš 35 to vystihuje slovy: kéž hříšníci vymizí ze země, kéž svévolníci nejsou. Dobrořeč má duše Hospodinu. Haleluja. Nuže tedy haleluja, protože Mesiáš přichází jako soudce a zlí ze země vymizí.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Odvysílané díly hledejte v našem zvukovém archivu, na našem webu a nebo také na našich podcastech. A na závěr opět výzva, pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu. I modlitební podporu samozřejmě. Děkujeme.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil, že ti srdce své

0: Na Rádiu 7 posloucháte večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Je krátce po 21. hodině a je pátek 4. září. Nespěchej. To si při psaní knihy o pokoře neustále připomínal její autor Andrew Murray. Na Rádiu 7 začíná relace Večer pod lampou, ve které dnes poprvé uslyšíte čtení z knihy tohoto významného probuzeneckého kazatele. Čte Petr Stoj.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: První kapitola. Pokora, sláva stvoření. Pak hodí své věnce vítězů před trůn a říkají: Hoden jsi, Pane a Bože náš, svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. Zjevení 4, 10 a 11. Když Bůh tvořil vesmír, jeho záměrem bylo dát člověku podíl na své dokonalosti a blaženosti a ukázat tak slávu své lásky, moudrosti a moci. Bůh si přál zjevovat se skrze stvořené bytosti tím, že se s nimi podělí o takové množství své dobroty a slávy, kolik jí jen dokážou přijmout. To ale neznamenalo, že by člověk něco získal do svého osobního vlastnictví, ani že by měl takto obdržený život a schopnosti plně ve své moci. Vůbec ne. Protože Bůh žije na věky, protože je všudy přítomný a jedná svrchovaně, protože všechno nese svým mocným slovem a všechno v něm spočívá, ve vztahu člověka k Bohu se musí vyskytovat trvalá, naprostá a bezpodmínečná závislost. Jakože Bůh svou mocí kdysi všechno stvořil, stejně jisté je, že stejnou mocí musí v každý okamžik všechno udržovat. Stačí, aby se člověk podíval na začátek své existence a uzná, že za všechno vděčí Bohu. Teď i po celou věčnost je hlavním lidským zájmem, nejvyšší ctností a jedinou radostí být prázdnou nádobou, ve které Bůh může přebývat a projevovat svou moc a dobrotu. Bůh nám život neudělil jednou provždy. Nýbrž nám ho svou velikou mocí dává aktivně a neustále v každém okamžiku. Pokora jako úplná závislost na Bohu je už ze své přirozenosti první povinností a nejvyšší ctností člověka. Je kořenem každé další ctnosti. Pýcha, neboli ztráta takové pokory, je proto kořenem každého hříchu a zla. Když na sebe dnes už padlí andělé začali pohlížet se sebeuspokojením, dospěli k neposlušnosti a byli z nebe vyvrženi. I naši první rodiče ze svého vysokého postavení upadli do bídy, v níž se člověk nyní topí, když jim do srdcí had vdechl jed své pýchy, touhu být jako Bůh. Všude na nebi i na zemi je pýcha a povyšování se kledbou pekla a branou do něj. Z toho vyplývá, že nás může vykoupit pouze znovu nabití naší ztracené pokory, tedy původní a jediný pravý vztah člověka k Bohu. Proto Ježíš přišel přinést pokoru zpátky na zem, dát nám na ní podíl a zachránit nás jí. V nebi se pokořil, aby se stal člověkem. Pokoru, kterou na něm vidíme, měl už v nebi. Odtamtud přinesla ona jeho a on ji. Zde na zemi se ponížil, stal se poslušným až k smrti, Filipským 2.8. Jeho smrt nabyla hodnotu pokorou, kterou měl, a tak se stala naším vykoupením. Záchrana, kterou Ježíš dává, neznamená nic menšího, než že s ním sdílíme jeho život i smrt, jeho schopnosti i ducha. Jeho pokora se stala základem a kořenem jeho vztahu k Bohu a jeho vykupitelského díla. Ježíš Kristus vstoupil do dokonalé pokory a tímto svým životem naplnil lidské určení. Jeho pokora je naší záchranou, jeho záchrana je naší pokorou. Proto musí život zachráněných svatých nést pečeť vysvobození z hříchu a plného obnovení jejich původního stavu. Celý vztah k Bohu i člověku se u nich musí vyznačovat vše prostupující pokorou. Jinak není možné pravdivě přebývat v Boží přítomnosti, ani zakoušet jeho přízeň a moc jeho ducha. Bez pokory také nemůže existovat trvalá věrnost, láska, radost ani síla. Pokora je jediná půda, v níž své kořeny zapouštějí různé dary Boží milosti a její nedostatek je dostatečným vysvětlením každé chyby a každého selhání. Pokora není ani tak jednou z milostí a ze ctností, nýbrž je kořenem každé z nich, protože ona jediná zaujímá před Bohem správný postoj a dovoluje mu, aby jako Bůh dělal všechno. Protože nám Bůh dal zdravý rozum, rozkazy posloucháme tím ochotněji a důsledněji, čím lépe chápeme, jaká je jejich povaha a proč jsou tak nutné. Proto jsme si v církvi povolání k pokoře všímali tak málo. Příliš málo jsme rozuměli její skutečné povaze a důležitosti. Pokora není nic, co bychom Bohu přinášeli nebo co by nám udílel. Je to jednoduše vědomí naprosté nicotnosti, ke kterému docházíme, když vidíme, že Bůh je skutečně všechno a v tomto vědomí Bohu uvolňujeme cestu k tomu, aby byl vším. Člověk si musí uvědomit, že to je ta pravá ušlechtilost. Musí přivolit, že se v oblasti své vůle, mysli a cítění nechá tvarovat do nádoby, ve které bude jednat a projevovat se Boží život a sláva. Potom uvidí, že pokora jednoduše znamená uznat pravdu o svém postavení člověka a uvolnit Bohu místo, kterému patří. V životě oddaných křesťanů, kteří usilují o svatost a hlásí se k ní, by pokora měla být hlavním poznávacím znakem jejich upřímnosti. Často to tak prý nebývá. Jedním důvodem možná je, že v učení ani ve skutečnosti církev v pokoře nikdy nepřikládala nejvyšší důležitost, která jí však právem patří. To proto, že jsme zanedbávali následující pravdu. Přestože je hřích k pokoře silným motivem, jeden motiv má ještě širší a mocnější vliv. Vždyť díky němu pokoru získali andělé, Ježíš i ti nejsvětější svatí z nebe. Pokora a nicotnost, která Bohu dává prostor být vším, je prvním a hlavním znakem vztahu stvoření k Bohu a tajemstvím naší blaženosti. Jsem si jistý, že by mnoho křesťanů potvrdilo, že mají téměř stejnou zkušenost jako já. Dlouho jsme Pána znali, aniž bychom si uvědomovali, že jako se podle krotkosti a mírnosti srdce poznal učitel, měli by být i poznávacím rysem učedníka. Taková pokora nepřijde jen tak sama od sebe. Musí se stát cílem zvláštní touhy, modliteb, víry a cviku. Při studiu slova si můžeme všimnout, jak zřetelně a opakovaně dával Ježíš učedníkům o pokoře pokyny a jak pomalu mu učedníci rozuměli. Připustme si už na začátku, že pro člověka není nic tak přirozeného a zároveň záludného, nic, co by se před námi umělo tak dobře schovávat, nic tak nezvladatelného a nebezpečného jako pýcha. Uznejme, že jedině zcela rozhodné a vytrvalé očekávání na Boha a na Krista odhalí, jaké mezery máme v milosti pokory a jak těžké pro nás je ji získat, i když ji hledáme. Pojďme zkoumat Kristovu povahu, dokud nebudeme mít duše plné lásky a obdivu k jeho pokoře. Když se v poznání své pýchy a neschopnosti zbavit se jí zhroutíme, věřme, že sám Ježíš Kristus nám tuto milost dá jako část svého podivuhodného života v nás.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
2: Druhá kapitola Pokora, tajemství vykoupení. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti. Proto ho také Bůh povýšil nade vše. Filipským 2, 5, 7 až 9. Žádný strom nemůže růst jinak než z kořene, ze kterého vzešel. Celou dobu svého trvání může žít pouze životem, který byl v semeni, jež mu dalo vzniknout. Když tuto pravdu vztáhneme na prvního a druhého Adama, může nám hodně pomoci v pochopení nutnosti i povahy vykoupení, které je v Ježíši. Pýcha byla pro ďábla přirozeností. Když byl kvůli ní ten starý had vyvržen z nebe, slova pokušení, která Evě promlouval do uší, sebou nesla jed samotného pekla. Jak Eva naslouchala a podala svou touhu a vůli vyhlídce na to, že bude jako Bůh, že bude znát dobré a zlé, jed jí vnikl do duše, krve a života. Navěky zničil blaženou pokoru a závislost na Bohu, která by byla naším trvalým štěstím. Místo toho byl život Evin i život plemene, které z ní vzešlo, až ke kořenům zkažen nejstrašnějším hříchem a prokletím ze všech, jedem Satanovi osobní pýchy. Všechna bída, jejímž jevištěm je tento svět, má původ v tom, co nám tato prokletá pekelná pýcha, ať už naše vlastní či někoho druhého, přinesla. Všechny mezinárodní války a krveprolití, všechno sobectví a utrpení, všechna ctižádostivost a závist, všechna zraněná srdce a zhořklé životy, včetně všech všedních nepříjemností, jsou výsledkem stále té samé podlé pýchy. Právě kvůli pýše vznikla nutnost vykoupení. Právě z pýchy potřebujeme být vykoupeni víc než z čehokoliv jiného. To, jak chápeme nutnost vykoupení, hodně závisí na tom, do jaké míry známe povahu moci, která do nás vstoupila. Moc, kterou Satan přinesl z pekla a kterou uvrhl do lidského života, se po celém světě mocně projevuje každý den a každou hodinu. Přináší lidem trápení. Lidé se jí bojí, bojují s ní a prchají před ní. Pořád ale nevědí, odkud pochází, ani od koho získává svou strašlivou sílu, natož aby věděli, kde a jak jí můžou přemoci. Pýcha má kořeny a zdroj síly v strašlivé duchovní mocnosti, která je jak mimo nás, tak v našem nitru. Musíme to přiznat, litovat toho a uvědomovat si její satanský původ. Možná přitom upadneme do zoufalství, že se nám pýchu překonat a odvrhnout nikdy nepodaří. Tím dříve ale také dospějeme k nadpřirozené moci, ve které jedině můžeme najít vysvobození, vykoupení Božím beránkem. Beznadějný zápas proti projevům našeho já a naší vnitřní pýchy se může stát ještě beznadějnějším, když pomyslíme na duchovní mocnost, která zatím vším je. Nakonec si ale lépe uvědomíme a přijmeme moc a život, které jsou mimo nás. Pokoru nebe, jaký dolů snesl Boží beránek, aby vyvrhla Satana i s jeho pýchou. Jako se musíme podívat na prvního Adama a jeho pád, abychom pochopili moc hříchu, který je v nás, stejně tak musíme dobře znát druhého Adama i jeho moc vložit do nás stejně skutečný, stálý a strhující život pokory, jako byl život pýchy. Od Krista a v Kristu máme život stejně skutečně jako od Adama a v Adamovi, ba dokonce ještě skutečněji. Musíme chodit zakořenění v něm a držet se hlavy, z níž celé tělo roste Božím růstem, Koloským 2, 7 a 19. Boží život, který při vtělení vstoupil do lidské přirozenosti, je kořenem, na kterém máme stát a růst. Ta samá obrovská moc, která se projevila tehdy a pak se projevovala dál až do vzkříšení, se denně projevuje i v nás. Především je potřeba, abychom studovali život, který byl zjeven v Kristu. Poznávali, že teď je i naším životem a jako na takový na něj spoléhali. Čeká na naše svolení, aby mohl získat a ovládnout celou naši bytost. Správně rozumět tomu, kdo je Kristus, je opravdu nepředstavitelně důležité. Měli bychom dobře chápat, co je jeho přirozeností a hlavním rysem, co je kořenem a základem celé jeho povahy jako našeho vykupitele. Odpověď může být jen jediná, jeho pokora. Co jiného než jeho nebeská pokora je jeho vtělení? Vtělením zmařil sám sebe a stal se člověkem. Co jiného než pokora je jeho život na zemi? Pro život na zemi na sebe vzal způsob otroka. A co jiného než pokora je jeho vykupitelské dílo? Ponížil se, stal se poslušným až k smrti. A co jiného než na trůn pozvednutá a slávou korunovaná pokora je jeho na nebe vstoupení a sláva? Ponížil se a proto ho také Bůh povýšil nade vše. V nebi, kde byl s Otcem, při narození, v celém životě, ve smrti i v usednutí na trůn, v tom všem se u něj zračila pouze a jedině pokora. Kristus je Boží pokora vtělená do lidské přirozenosti. Je věčnou láskou, která se pokořuje a obléká do oděvu mírnosti a jemnosti, aby nás získala, sloužila nám a zachránila nás. Boží láska a blahosklonost z něj dělá dobrodince, pomocníka a služebníka všech a Ježíš je a vždy bude vtělenou pokorou. Dokonce i na samotném trůnu je tichým a pokorným Božím beránkem. Pokud je pokora kořenem stromu, její přirozenost musí být vidět na každé větvi, listu a plodu. Pokud je pokora první, všeobsahující milostí Ježíšova života a tajemstvím jeho vykupitelské oběti, pak bude zdraví a síla našeho duchovního života plně záviset na tom, jestli bude tato milost na prvním místě i pro nás. Pokora musí být tím hlavním, co na Ježíši budeme obdivovat, tím hlavním, o co ho budeme prosit a tím jediným, pro co obětujeme všechno ostatní. Divíte se, že náš křesťanský život často bývá zakrnělý a neplodný, když mnohdy zanedbáváme jeho kořen a ani ho neznáme? Divíte se, že cítíme tak málo radosti z toho, že jsme zachráněni, když tak málo hledáme vlastnost, ve které Kristus záchranu vydobil a přinesl? Musíme hledat pokoru, která bude spočívat jen a jen v konci a smrti našeho já. Pokoru, která se vzdá veškerých lidských poct, jako se jich vzdal Ježíš, aby hledala čest, která pochází od samotného Boha. Pokoru, která ze sebe nekompromisně udělá nic, aby Bůh byl vším a aby jedině Pán byl vyvýšený. Dokud nebudeme pokoru v Kristu hledat víc než svou největší radost a vděčně ji přijímat za jakoukoliv cenu, je jen nepatrná naděje, že křesťanská víra změní svět. Kolik z ducha tichého a pokorného beránka Božího vidíme kolem sebe v těch, kteří se nazývají jeho jménem? Zamyslete se nad vším nedostatkem lásky, nad lhostejností k prožitkům, potřebám a slabostem ostatních, nad tvrdým a uspěchaným posuzováním a odsuzováním, které často omlouváme jako zásadovost a upřímnost. Zamyslete se nad projevy náladovosti a popudlivosti, hořkosti a odcizení. Co pak nemají kořen v píše? Pýcha se stará jen o sebe, jen o své já. Ďábelská pýcha se vkrádá skoro všude. Co by se stalo, kdyby se věřící nechali trvale vést Ježíšovou pokorou? Jak zvláštní je to představa, Ježíšova pokora ve mně i všude kolem. Musíme se v srdci poctivě zaměřit na vlastní nedostatek pokory, odhalený tím, jak žil Ježíš. Až potom ucítíme, co je skutečně Kristus a jeho záchrana. Bratře a sestro, studuj Ježíšovu pokoru. Je tajemstvím a skrytým kořenem tvého vykoupení. Nož se do ní hlouběji den za dnem. Věř celým srdcem, že Kristus, kterého nám Bůh dal, na nás bude pracovat a dělat z nás to, čím nás Otec chce mít.

0: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
1: Třetí kapitola. Pokora v Ježíšově životě. Já však jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Lukáš 22:27. V Janově evangeliu se nám odkryl vnitřní život našeho Pána. Ježíš v něm často mluví o svém vztahu k Otci, o motivech, kterými je veden, a o tom, že ví, v jaké moci a duchu jedná. I když se tam slovo pokorný přímo nevyskytuje, jeho pokora je zde z celého písma vidět nejjasněji. Už bylo řečeno, že ve skutečnosti tato milost není ničím jiným než svolením člověka, aby Bůh byl vším. Tak se člověk celé vydává jeho působení. Ježíš zaujal postavení naprosté podřízenosti jak v nebi jako Boží syn, tak na zemi jako člověk. Vzdal Bohu čest a slávu, která mu patří. A to, co učil, platilo i pro něj. Kdo se však pokořuje, bude povýšen. Lukáš 18:14. Ponížil se, pro toho také Bůh povýšil nade vše. Filipským 2:8-9. Naslouchejte slovům z Janova evangelia, v nichž Pán mluví o svém vztahu k Otci. A všimněte si, jak o sobě bez ustání používá slova ne a nic. Nikoli já, jímž Pavel vyjadřuje svůj vztah ke Kristu, je přesně v duchu toho, co o svém vztahu k Otci říká Ježíš. Syn nemůže sám od sebe činit nic. Já sám od sebe nemohu dělat nic. Můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli. Slávu od lidí nepřijímám. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli. Mé učení není mé. Nepřišel jsem sám od sebe. Sám od sebe nečiním nic. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mne poslal. Já nehledám svou slávu. Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. A slovo, které slyšíte, není moje. Tato slova nám otvírají nejhlubší kořeny Kristova života a práce. Vysvětlují nám, jak skrze něj všemohoucí Bůh mohl konat své mocné dílo vykoupení. Ukazují, jak důležitý byl pro Krista stav srdce, který měl jako syn Otce. Učí nás, jaká je základní povaha vykoupení, které Kristus vydobil a které nyní předává, a jaké to je v něm žít. Kristus byl ničím, aby Bůh mohl být vším. Cele se i se svou vůlí a schopnostmi odevzdal Otci, aby v něm jednal. O své vlastní síle, vůli, slávě, celém svém poslání se všemi činy a učením řekl: to nejsem já, nejsem nic. Dal jsem se Otci, aby jednal on. Já nejsem nic a Otec je všechno. Kristus poznal, že život naprostého sebezapření a úplné poddanosti a závislosti na Otcově vůli je život dokonalého pokoje a radosti. Tím, že dal všechno Bohu, o nic nepřišel. Otec jeho důvěru poctil, udělal pro něj všechno a pak ho pozvedl ve slávě na místo po své pravici. A protože se Kristus před Bohem takto pokořil a Bůh byl stále před ním, zjistil, že je možné pokořit se i před lidmi. Dokázal být služebníkem všech. Jeho pokora byla jednoduše vydáním sebe samého Bohu a znamenala dovolit Bohu, aby v něm dělal, co se mu zalíbí, ať o něm lidé budou říkat nebo mu dělat cokoliv. Právě když smýšlíme takto a máme tento přístup a nastavení, má Kristovo vykoupení svou sílu a účinnost. Účast na Kristu získáme tehdy, když takové nasměrování přijmeme. To je to pravé sebezapření, ke kterému nás zachránce volá. Znamená vyznat, že naše já v sobě nemá nic dobrého, pokud se nestane prázdnou nádobou, kterou musí naplnit Bůh. A také, že když naše já bude vznášet požadavky na to něčím být nebo něco dělat, nesmíme mu to dovolit ani na chvilku. Právě v tomto nastavení více než v čemkoliv jiném tkví shoda s Ježíšem. Sami o sobě nejsme ničím a neděláme nic, takže Bůh může být vším. Zde vidíme základ a povahu skutečné pokory. Pokud je naše pokora povrchní a mdlá, je to proto,

0: Pokud se nám zdá, že je pro nás tento život příliš obtížný a nedosažitelný, tím víc nás to vybízí, abychom ho v Ježíši hledali. Může v nás žít trvale přítomný Kristus, tichý a pokorný. Pokud po jeho životě toužíme, za každou cenu se snažíme poznat svaté tajemství přirozenosti Boha, který v každém okamžiku působí všechno ve všem. Tímto tajemstvím, které má dosvědčovat celá příroda, každá osoba a především každé Boží dítě, je, že nejsme než nádobou nebo potrubím, kterým živý Bůh může projevovat bohatství své moudrosti, síly a dobroty. Základem veškeré ctnosti a milosti, veškeré víry a bohulibého uctívání je vědět, že všechno, co máme, jsme přijali, poklonit se v nejhlubší pokoře a všechno očekávat jen od Boha. Pro Ježíše pokora nebyla přechodným pocitem vyvolaným jen nějakou myšlenkou na Boha, nýbrž podstatou celého jeho života. Pouze díky tomu byl ve společenství s lidmi stejně pokorný jako ve společenství s Otcem. Považoval se za Božího služebníka pro lidi, které stvořil a které miluje Bůh. Z toho přirozeně plyne, že se považoval i za služebníka lidí, aby skrze něj Otec mohl konat dílo lásky. Ani na chvíli nepřemýšlel o tom, že by hledal svou slávu nebo se obhajoval uplatňováním své síly. Celý jeho život byl vydaný Bohu, aby v něm on mohl jednat. Dokud křesťané Ježíšovu pokoru nebudou studovat jako samou podstatu vykoupení a jako blaženost života Božího syna, prázdno, které má být naplněno pokorou, pro ně bude břemenem. Dokud jeho pokoru nebudou studovat jako jediný pravý vztah s Otcem, a tedy jako něco, co nám Ježíš musí dát, máme-li s nimi mít podíl, dokud jeho pokoru nebudou studovat jako jediný pravý vztah s Otcem, a tedy jako něco, co nám Ježíš musí dát, máme-li s nimi mít podíl, strašlivý nedostatek skutečné, zjevné nebeské pokory je bude bolet. Abychom tohoto předního a nejdůležitějšího znamení Krista v nás dosáhli, měli bychom odložit svůj běžný náboženský život. Bratře nebo sestro, jsi oblečen nebo oblečena do pokory? Zeptej se svého každodenního života, zeptej se Ježíše, zeptej se přátel, zeptej se světa a začni Boha chválit za to, že je ti v Ježíši zpřístupněna nebeská pokora, o které jsi sotva věděl a skrze kterou do tebe může vstoupit nebeská blaženost, jakou jsi možná ještě nikdy nezažil.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Čtvrtá kapitola. Pokora v Ježíšově učení. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. Matouš 11:29. Kdo by chtěl být mezi vámi první, bude vaším otrokem. Stejně jako syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil. Matouš 20:27 a 28. Díky tomu, že nám Kristus otevřel své srdce, jsme uviděli pokoru v jeho životě. Teď se podíváme na jeho učení. Uslyšíme, jak o pokoře mluví a nakolik očekává, že lidé a zvláště jeho učedníci budou stejně pokorní jako on. Prostudujme pozorně úryvky, u kterých toho často nemůžu udělat o moc víc, než je prostě ocitovat, abychom získali celkový obraz, jak často a důrazně o pokoře učil. Třeba nám to pomůže si uvědomit, co od nás žádá. Za prvé, podívejte se na začátek jeho služby. V blahoslavenstvích, kterými zahajuje kázání nahoře, říká: blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Matouš 5:3 a 5. Hned v prvních slovech svého provolání o království nebes Ježíš odhaluje jedinou od

0: otevřenou bránu, kterou můžeme vstoupit. Království přichází k chudým, kteří v sobě nemají nic. A země bude patřit tichým, kteří v sobě nic nehledají. Požehnání nebe i země jsou pro pokorné, jak v nebeském, tak v pozemském životě je pokora tajemstvím požehnání. Za druhé, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11:29. Ježíš se nám nabízí jako učitel. Říká nám, jaký je duch, kterého v něm jako v učiteli najdeme, kterého od něj můžeme přijímat a kterého se od něj můžeme učit mít. Chceme-li pro své duše najít dokonalý odpočinek, nabízí nám k tomu jedině tichost a pokoru. Pokora má být naší záchranou. Za třetí, učedníci se dohadovali, kdo bude v království největší a rozhodli se, že se zeptají svého učitele. Lukáš 9.46 a Matouš 18.3. Ten mezi ně postavil dítě a řekl, kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebes. Matouš 18.4. Otázka měla daleký dosah. Čím budeme v nebeském království proslulí především? Správnou odpověď mohl dát jedině Ježíš. Největší slávou nebe, pravým nebeským smýšlením a hlavní milostí je pokora. Neboť kdo je nejmenší mezi vámi všemi, ten je veliký. Lukáš 9.48. Za čtvrté, synové Zebedovi Ježíše poprosili, jestli by nemohli sedět po jeho pravici a levici, tedy na nejváženějších místech království. Marek 10.35. Ježíš odpověděl, že to nezáleží na něm, ale na otci, který to dá těm, pro nějž je to připraveno. Oni o to usilovat a prosit nesmějí, nýbrž musí myslet na kalich a na křest pokoření. A pak dodal, kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil. Marek 10, 43 až 45. Pokora, která je znakem nebeského Krista, bude v nebi jediným předpokladem pro získání slávy. Kdo je nejníž, je Bohu nejblíž. Přední postavení je v církvi zaslíbeno těm nejpokornějším. Za páté, když Kristus k zástupům a učedníkům mluvil o farizejích a jejich lásce k předním místům, řekl znovu, ale největší z vás bude vaším služebníkem. Matouš 23.11. Pokoření je v Božím království jedinou pěšinkou k poctě. Za šesté, při jiné příležitosti ve farizeově domě vyprávěl podobenství o hostu, kterého hostitel vybídl, aby postoupil výše. Tento příběh uzavřel takto. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Lukáš 14.11. Požadavek je neměnný, jinak to nejde. Povýšeno bude pouze ponížení sebe samého. Za sedmé, na závěr podobenství o farizeovi a celníkovi Kristus opět řekl, neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. Lukáš 18.14. Vše, co není prostoupeno skutečnou hlubokou pokorou před Bohem i lidmi, nemá v chrámu, v Boží přítomnosti a v uctívání žádnou cenu. Za osmé, když Ježíš učedníkům umyl nohy, řekl, jestliže tedy já, pán a učitel, jsem vám umyl nohy, i vy si máte navzájem umývat nohy. Jan 13.14. Autorita příkazu, příklad a všechno uvažování o poslušnosti a o připodobňování se Ježíši, to vše z pokory dělá první a nejzásadnější prvek učednictví. Za deváté, Ještě při poslední večeři učedníci u stolu diskutovali, kdo bude největší. Ježíš jim na to řekl, kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší, a kdo je vedoucí, buď jako ten, který slouží. Lukáš 22:26. Stezkou, kterou Ježíš kráčel a kterou nám otevřel, a mocí a duchem, ve kterých přinesl záchranu a pro které nás zachraňuje, je pokora, která ze mě vždy dělá služebníka všech. Jak málo se o tom káže, jak málo podle toho jednáme a jak málo tento nedostatek pociťujeme a vyznáváme. Ani nezmiňuji, kolik lidí se Ježíšovi v pokoře nepodobá vůbec. Jakou hrstku lidí napadne, že by pokoru mohli udělat konkrétním cílem své trvalé touhy a modliteb. Jak málo pokory svět viděl, jak málo jí bylo možné vidět i uvnitř církve. Kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. Bůh chce, abychom věřili, že to Ježíš myslí vážně. Všichni víme, co obnáší povaha věrného služebníka nebo otroka. Oddanost zájmům jeho pána, uvědomělá a bedlivá snaha se mu líbit, radost z jeho úspěchů, slávy a štěstí. Někteří služebníci, na kterých takové nastavení vidět bylo a pro které bylo označení služebník vždy jen a jen slávou, se na zemi vyskytli. Když jsme se dozvěděli, že se Bohu můžeme vydat jako služebníci a otroci, a když jsme ve službě jemu našli nejvyšší svobodu, svobodu od hříchu i svého já, mnohým z nás to přineslo novou radost. Teď se potřebujeme naučit něco dalšího. Ježíš nás volá, abychom byli služebníky sobě navzájem. A když to celé přijmeme, i tato služba bude tou nejpožehnanější. Bude to nová a plnější svoboda od hříchu a našeho já. Nejdřív to možná bude vypadat obtížně, ale to jen kvůli pýše, která se stále ještě za něco považuje. Být před Bohem ničím, to je lidská sláva. Ježíšův duch a nebeská radost. Pokud se to naučíme, celým srdcem přivítáme kázeň, se kterou můžeme sloužit i těm, kdo se nás snaží trápit. Když se na toto pravé posvěcení ve vlastním srdci zaměříme, budeme každé Ježíšovo slovo o pokoře studovat s novým elánem a žádné postavení pro nás nebude příliš nízké. Žádný sestup nepovede moc hluboko a žádná služba nebude opovrženíhodná ani nebude trvat moc dlouho, jen pokud budeme moci mít a prokazovat, že máme společenství s tím, který řekl, já však jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Lukáš 22:27. Bratři a sestry, cesta k životu na výšinách vede tudy. Dolů, níže dolů. To Ježíš vždy říkal učedníkům, když uvažovali, jak to udělat, aby mohli sedět po jeho pravici a levici a jak být v království velkým. Nestarejte se o povýšení, neproste o ně, to má pod kontrolou Bůh. Hleďte si toho, abyste se pokořovali a ponižovali a nezaujímejte před Bohem ani před lidmi postavení jiné než postavení služebníka. Za to jste zodpovědní vy, tak se na to zaměřte a modlete se za to. Bůh je věrný. Jako voda vždy steče na to nejnižší místo a naplní ho, stejně tak Bůh do ponížených a prázdných lidí vlije svou slávu a moc, aby je vyvýšil a požehnal jim. Ten, kdo se pokořuje, což je naším úkolem, bude povýšen. A to už má na starosti Bůh. Udělá to svou velkou mocí a pevnou láskou. Lidé někdy mluví v tom smyslu, že nás pokora a mírnost oloupí o to, co je důstojné, smělé a mužné. Kéž by všichni věřili, že právě pokora je důstojností nebeského království. Kéž by pochopili, že to je urozená povaha, kterou nám představil král nebes, a že pokořit se a stát se služebníkem všech je božské. To je stezka k radosti a ke slávě, které pramení z Kristovy stálé přítomnosti v nás a z jeho moci, která v nás bude stále spočívat. Tichý a pokorný Ježíš nás volá, abychom se od něj učili Boží cestě. Studujme slova, která jsme četli, dokud v našem srdci nezakoření myšlenka ze všeho nejvíc potřebují pokoru. A věřme, že to, co Ježíš ukazuje, také dává. A že to, čím je, také předává. Tichý a pokorný do nás vejde a bude přebývat v našem roztouženém srdci.
1: Teď před tebou stojím a nemám co skrýt. Teď před tebou stojím a nemám co skrýt. Ty do srdce vidíš, chci za tebou jít. Ty do srdce

Večer pod lampou na Rádiu 7 končí. Poslouchali jste první kapitoly z knihy Andrewa Murrayho Pokora, tajemství svatosti a radosti. Četl Petr Stoj, technická spolupráce Michal Crhák. Kniha vyšla v roce 2015 v nakladatelství Křesťanské misijní společnosti. Pokračovat budeme opět za týden.

0: Jste ve společnosti Rádia 7 a jeho večerního vysílání. Bylo 22 hodin, k poslechu další hodinky zve Lenka Malinová. A v té se opět vypravíme do životního příběhu Miloše Šolce ve čtení na pokračování po několika písních.
1: Hudba doznívá,

na kříž jsme ho přibili, láskou jeho jsme pohrdli, přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ní mohli.

Před námi je zhudebněný 23. žalm v podání kapely Deep Inside a potom už se zaposloucháme do čtení na pokračování.

Baptistický kazatel Miloš Scholz, jehož život si připomínáme ve čtení na pokračování, byl Božím svědkem všude, kam přišel. Často bral stopaře a hned jim začal vyprávět o Bohu. Vzpomínají na něho jak jeho děti, tak přátelé. Spolupracoval také se stanicí TVR, což souviselo s tím, že jeho dcera Renata se provdala za Otakara Vožeha, který tam pracoval. Zásoboval vysílání v Monaku natočenými pásy se svědectvími a písněmi. Spolupráce se s rozhlasovou misií patřila k jeho významným činnostem. Svůj byt dal k dispozici pro nahrávání, i když to bylo nebezpečné.

0: Jedním z největších zážitků v době vlády našich komunistů byl pro mě jeden policejní výslech v Bartolomějské ulici. Obvykle jsem vstával mezi 6 a 7 hodinou. Toho rána jsem se však vzbudil později, právě v čase, kdy jsem se měl dostavit k výslechu. Tak, hurá, do koupelny. Nechtěl jsem být neslušný, ale prostě jsem zaspal. Svižně jsem doslova skočil do šatů a takto spožděně jsem udýchaný spěchal do Bartolomějské. Na vrátnici jsem se rozhlížel, abych se spěšně zeptal na kancelář podle čísla dveří, kam jsem byl k výslechu předvolán. Než jsem přišel k okénku, abych se na číslo dveří zeptal, byl jsem osloven komisařem. Vy jste Scholz? Měl jste zde být v 7:30? Řekl to přitlumeným a přísným hlasem. Prosím, omluvte mne laskavě, tak jsem se na vás těšil, že jsem se vzbudil místo v 6:30 jako obvykle až v 7:30. Moc se omlouvám a prosím za laskavé prominutí. Byl jsem pak veden tak záhadně mnoha chodbami a dveřmi, že bych sám jistě netrefil ven. Konečně jsme byli na místě výslechu. Pěkná, upravená úřednice čekala, sedíc u psacího stroje, a byla překvapena, že šéf se vrátil ke své práci už bez bouře. Ten si urovnal několik papírů popsaných otázkami. Otázky byly asi za 2 hodiny zodpovězeny. Šéf se nejdříve podíval na mne, pak na písařku a zase na mne. V průběhu výslechu jsme se dali všichni několikrát do smíchu. Já nad důvěrností a vyslýchající s písařkou nad odpověďmi. Když jsem podepsal 9 kopií, vyšetřující úředník se zhluboka vydechl a s výrazně otevřenýma očima doslova řekl: sakra, vy jste ale mazaný chlap. Když to řekl, popadl mě takový smích, až jsem se dusil. Když jsem se uklidnil, zeptal se, proč jste se tak smál? A já na to, většina světáků, co mne znají, o mě říkají, že jsem trouba. A vy, takový pán a vysoký úředník, řeknete, že jsem mazaný všemi mastmi. A já přitom říkal jen prostou pravdu. Odpověděl, že počítal s tím, že výslechem strávíme nejméně 2 dny. A vy jste to vyřídil za půl dne. Řekl jsem mu, že pán Ježíš zaslíbil, a když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Pán Ježíš mi dal vhodná slova. A já mu děkuji, že jsem vám oběma mohl dát svědectví. Bylo mi s vámi moc dobře. Rozloučil jsem se s úřednicí a šli jsme nějak jinak, než jsme přišli.
1: V jedné ze svých vzpomínek otec zmiňuje, že byl v jednom týdnu předvolán k výslechu dokonce 2x a dodával.
0: Vyslýchající orgán byl příjemný, ušlechtile působící gentleman. V srdce se ale vkrádala vzpomínka na ďáblovo políbení, když Jidáš pána polibkem zrazoval. To všecko budoucnost ukáže.
1: Otec se jako opravdový křesťan snažil o svědectví slovem i skutkem, a to v podstatě na každém kroku. Dával se často do rozhovorů i s lidmi, které potkával na ulici, a v rozhovorech se prolínaly věci běžného života s duchovním svědectvím. Tak je to zřejmé například z následující vzpomínky.
0: Je pondělí, všední den. Jedu na pohřeb mimořádného kněze. Byl to jeden z tisíce. Jsem svátečně oblečen. Do tramvaje vstupujeme 3 faráři, boží služebníci. Jsem z nich nejstarší, asi je to na mě vidět. Dáma asi tak 40, ušlechtilá, jen nás spatřila, udělala mi místo. Poděkoval jsem a duch páně mne vedl k rozhovoru. A tak jí povídám, jedeme na pohřeb. Zemřel nám vzácný duchovní, mezi námi tak něco jako velekněz. A my žasneme, i tak vynikající lidé umírají. Právě tak jako ostatní lidé. Ale přece jen ne tak, jako když umírají nevěřící. Když umírají opravdu věřící, tu je co závidět. Oni umírají s úsměvem na tváři. Oni odchází domů. Oni vědí, že na ně čeká jejich pán a spasitel. Vrátili jsme se nedávno z Kanady a účastnil jsem se tam také pohřbu. Když jsem vstupoval do dvorany pohřebního ústavu, tak tam na podvozku byla položena rakev se zesnulým kazatelem. Ten byl obložen květinami a měl tak výrazný úsměv na tváři, že jsem ho tak nikdy neviděl živého. Já jsem nevěřící, pronesla paní s výrazem, jako kdyby se přiznala k tomu, že vyhrála ve sportce. A tak začal rozhovor. Musel jsem jí říct, ale to paní neříkejte. To není pravda. Přece věříte, že touto tramvají dojedete ke svému cíli. A ona na to, no to věřím. Zajímavě jsme hovořili tři stanice. Poukázal jsem na slávu a krásu nezměrného vesmíru, na miliardy hvězd větších než naše Zem, než Slunce, a vše klape ve svém pořádku. Jak by vypadaly naše byty, kdybychom měsíc nedělali pořádek? A kde je pořádek? Tam musí být někdo, kdo ten pořádek udržuje. A nyní si představte, jak vy máte ráda své děti, tak vás miluje nebeský Otec. A vy řeknete, že nevěříte. Pána Boha nikdy nikdo neviděl. A pokud je člověk v těle, vidět nemůže. Přišla naše stanice. Spěchala. Odporoučila se s širokým úsměvem. Pozval jsem ji spěšně do shromáždění. Byl jsem šťasten, že poslouchala ona a s ní alespoň 10 lidí kolem nás. Dodnes slyším to její, já jsem nevěřící. A přece mi bylo jasné, že nejen ona, ale všichni ateisté v sobě mají plamének víry.

0: Od roku 1969 rodiče nemohli cestovat na západ a proto nemohli vidět Josefa, Bohumilu a Renatu s jejich rodinami. V roce 1976 však zásluhou jedné úřednice na pasovém oddělení se tato možnost otevřela a tak ji hned využili k cestě do Spojených států za Josefem. Ten o návštěvě rodičů napsal toto.
1: 7 let nemohli rodiče za mnou a já za nimi. Tak jsme si posílali dopisy a já jsem jim volával při zvláštních příležitostech. Telefonická spojení však bývala zdlouhavá a někdy se ani nepodařila. V roce 1976 jsem byl lyžovat v Kolorédu a tam jsem dostal zprávu, že mám volat do Prahy. Trochu jsem se obával, že se něco stalo, ale hned první tatínkova slova všechny obavy rozptýlila. Josefe, dostali jsme povolení jet za tebou. Za týden jsme, jak pán Bůh dá, u tebe v Texasu. Když se moji přátelé dozvěděli, že rodiče poletí přes New York, koupili mi letenku do New Yorku, abych se tam mohl s rodiči setkat na letišti a být jim nápomocný při další cestě. To mne velice potěšilo, ale nevěděl jsem přesně, jaké toto setkání bude. Obával jsem se, že budou rodiče přemožení city a že z toho možná onemocní. To se ovšem nestalo. Naopak, rodiče se ovládali lépe než já a cesta do Fort Worth byla ohromná. Po celou dobu pobytu rodičů u mne jsem se snažil, aby si oddechli a aby si užili svobody, kterou v Československu neměli. Tatínek se radoval z možnosti hrát se mnou tenis. Co ho však těšilo nejvíce, bylo to, že mohl se mnou jezdit po různých křesťanských sborech, kde kázal a já ho překládal. On měl ve Spojených státech mnoho přátel a když jsem k tomu přidal několik zborů, se kterými jsem byl ve spojení já, tak z toho vyšlo, že jsme procestovali polovinu Ameriky. Všude nás přijímali radostně a laskavě a my spolu prožili velice požehnaný čas.
0: Otec vnímal svou možnost cestovat jako velikou boží milost a napsal v Americe do svých pamětí tato slova.
2: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Na jedné straně se denně modlím a vyznávám, Pane Bože, vím, že nic nejsem, nic neumím, nic neznamenám. Na druhé straně se tento Čecháček, Jundrováček, Brňáček, Pražáček stal nakonec světoběžníkem. Minulý týden v Birminghamu, ve Ventobury, ve Wolverhamptonu, v Londýně, potom let do kanadského Toronta a nyní Philadelphia v USA. Věřte nebo nevěřte. Já sám také nevěřím, ale je to prostě skutečnost. Létám největšími letadly, bydlím v nejdražších hotelích, obklopují mě ušlechtilí lidé. Ušlechtilý člověk je krásný člověk s velkým Č. Úmyslně píši člověk s velkým Č. Moji hostitelé bývají bohatí, ale žijí prostě jako chudí. Jsou to dámy a páni a žijí jako sloužící. Jsou to lidé vychovaní, slušní, uhlazení, vzdělaní a nejsou přitom pyšní. Pýchy se bojí. Připomínají si slova Bible, že Pán Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Povídají si, že žít pod Boží milostí znamená žít nad pozemským životem. Když vzájemně diskutují, tak jejich způsoby připomínají slova knihy knih, která praví, ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobitý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své. Je to Pán Ježíš, na kterého myslí, ve vědomí, že se na ně dívá, je slyší a je sleduje. Nikoho nepomlouvají a ani v žertu se ničím neproviní proti svým bližním, které nazývají bratřími, sestrami. Zmiňuji se o zážitcích z Anglie, které ve mně zanechaly hluboký dojem. Tito neuvěřitelně krásní, milí a pokojní Angličané o tomto Čecháčkovi, který mezi nimi sedí, jako by chtěl uniknout pohledu všech přítomných, mluví už dlouho. Těžko se naslouchá chvále od lidí, které pokládáte za moudré a přímé. A vám se zdá, že přehání. Máte dojem, že dokonce nemluví pravdu. Tak jsem to přece nikdy neudělal. Tak jsem to ani nemyslel, ani neřekl. Proč to jenom říkají? Modlitba v duchu a pravdě vytryskla z jeho srdce. Modlil se a díval na film svého života, který mohl sfilmovat jen Duch Svatý a promítat také jen on. Proto tak jasně slyšel hlas věčného, moudrého, svatého, velikého, všemohoucího Boha. Slyšel neuvěřitelná slova. Dostalo se mu neuvěřitelného duchovního vysvětlení. Smiloval jsem se nad tebou. Miluji tě. Má ruka se tě dotkla už v životě tvé matky. Spečetil jsem si tě pečetí Božího království. Jsi můj a všecky mé věci jsou tvé v Kristu Ježíši tvém spasiteli. No to bylo něco, na co se nezapomíná. Pán Bůh se ho dotkl. Pán Bůh se nad ním smiloval. Pán Bůh ho oslovil, provedl svou cestou. Okusil Boží milosrdenství a slitování a poznal, že milosrdenství a slitování Boží jsou sladší nežli život. Haleluja.

0: Bratr Josef ve svých vzpomínkách ještě dodává.
1: Rodiče opakovali své návštěvy ve Spojených státech amerických ještě několikrát a já jim navrhnul, aby u mne zůstali. Už jsme měli 3 děti a dostatečně velký dům, abychom mohli žít spolu. Vyběhal jsem rodičům nezbytná povolení, aby se zde mohli usadit. Zpočátku se zdálo, že rodiče můj návrh přijmou. Maminka byla mému návrhu opravdu nakloněná, ale tatínek si svoji budoucí existenci v cizí

Během roku 1979 však dostal otec velice neočekávané pozvání, které pro určitý čas představovalo plné kazatelské vytížení. Ozval se totiž Československý baptistický sbor z Toronta v Kanadě s žádostí, zda by se otec nemohl alespoň na nějaký čas stát kazatelem sboru. V Torontu existoval sbor od roku 1942, ale koncem roku 1978 tam ukončil svoji téměř 24-letou službu bratr kazatel Józa Novák. Bratři a sestry tohoto sboru stále cítili, že mají i nadále nést evangelium mezi krajany a konat bohoslužby v rodných jazycích. V Torontu a nejbližším okolí žilo na 60 tisíc krajanů. To bylo veliké misijní pole. Ve Spojených státech a Kanadě však již nebyl volný kazatel, který by se služby v češtině nebo slovenštině ujal, protože sbory Československé baptistické konvence již dávno měly pouze anglicky mluvící kazatele. V této složité situaci se sbor obrátil s žádostí o kazatelskou službu nejdříve na mého bratra Josefa, který právě v Texasu dokončil teologická studia. Bratr však měl již uzavřenou smlouvu na jeden rok s rozhlasovou stanicí TVR v Monte Carlu, kde měl nastoupit v dubnu 1980. Mohl tedy sboru sloužit 3 měsíce a sbor i takovou pomoc uvítal. Když otec obdržel žádost od sboru, porozuměl, že je to Boží vůle, aby pomohl. Koncem roku 1979 tedy spolu s manželkou přijeli do Toronta, kde se otec ujal kazatelské služby a stál v ní až do srpna 1980, kdy musel službu v Torontu ukončit pro omezenou platnost cestovních dokladů. Torontský sbor měl velice pestrou historii. Již koncem 20. let 20. století byly vyvíjeny misijní snahy skupiny křesťanů, aby byl založen sbor, protože v Torontu a okolí žilo množství našich přistěhovalců. V důsledku světové krize však hlouček věřících nebyl schopen kazatele platit, i když se rýsovala možnost, že Václav Zbořil, který studoval teologii v Chicagu, by byl ochoten se této práce ujmout. Až v roce 1944 se sboru ujal kazatel Josef Zajíček. Po něm pokračoval doktor Jaroslav Zeman a konečně Józa Novák. Sbor povstal především z přistěhovalců z Volyně a z Jugoslávie. Díky misijní činnosti do společenství postupně přicházeli lidé s nejrůznějším národnostním i náboženským pozadím. Velice významně se do historie sboru promítlo přistěhovalectví po druhé světové válce a později po roce 1968. Přestože mnozí členové sboru toto společenství postupně opouštěli z důvodu přestěhování nebo vstupu do manželství s anglicky mluvícími partnery, přesto byl sbor natolik silný, aby mohl mít vlastního kazatele a duchovně tak působit mezi krajany. Otec znal několik členů sboru osobně z období kolem druhé světové války a navíc i předsedu sboru, bratra Petra Veselého, přítele svých dětí z období před jeho emigrací v roce 1968. Byl zde proto předpoklad, že soužití se sborem bude pro tyto skutečnosti snazší. Ve sborové historii jsou o otcově službě napsána tato slova. Pán Bůh vložil do srdce bratra kazatele Šolce staršího velikou lásku k toronskému sboru a sbor si manžele Šolcovi opravdu zamiloval. Bratr byl příkladem modlitebníka, který bez přestání druhé povzbuzoval k větší a radostnější víře ve všemohoucího Boha. Byť byla otcova služba ve složité situaci sboru velikou pomocí, s ohledem na sborový život byla velice krátká. S rodiči se sbor po 8 měsících jejich služby těžko loučil a i po letech se k ní vždy vděčně vracel. Musel si proto vystačit s vlastními silami, kdy roli kazatele převzal bratr Josef Hinek a střídavě přijížděli kázat bratři Josef Hodul z Windsoru a major armády spásy Pavel Jedlička z Montrealu. Ze sborové historie citujeme ještě následující odstavec. V průběhu působení bratra kazatele Šolce staršího se bratři a sestry nepřestávali zaměstnávat otázkou budoucího života sboru. Ve věci kazatele sboru se tak obrátili na staršího syna manželů Šolcových, bratra kazatele Miloše Šolce mladšího. Ten sloužil v té době v Kroměříži. Podle lidského soudu toto řešení nemělo příliš mnoho naděje, protože bratr kazatel měl navíc těžkosti se státní správou. Boží děti však vědí, že pro nebeského otce není nic nemožné. Pán Bůh se k touze sborového společenství přiznal, dokázal, že má se sborem svůj plán i v budoucnosti a já jsem dostal oficiální povolení ke kazatelské službě ve sboru od 1. července 1981.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Pozvednu své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Má pomoc je od Hospodina Boha, stvořitele nebe i země. On nedovolí, aby se tvá noha zachvěla. Ten, kdo tě střeží, neusne. On nespí, ani nedříme, ten, kdo střeží Izraele. Žalm 121. a Aaron Schust spolu s Jaronem Černiakem.

0: Ano, jediné miesto, kde môžeme nájsť spokoj, je tam, kde si ty, Ježiš. Ty si to najlepšie, čo máme. A chceme s tebou kráčať stále. Chceme ti vraveť, že ťa milujeme. Ty si ten dôvod, prečo chceme žiť. Halleluja.
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
2: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Na Rádiu 7 posloucháte večerní vysílání s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Dostáváme se ke 23. hodině, k poslední hodině dnešního vysílání. A ta patří pořadu Řeka života.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Protož o králové a knížata, nedejte se svodit těmi, kteří vám radí, abyste pro náboženství krev vylévat měli. Citátem osobnosti, za kterou se vydáme v dnešním ohlížení do historie, začíná hodina, ve které vám příjemný poslech přeje Broňa Procházková. Ta citovaná slova dávají tušit, že se ponoříme hlouběji přes staletí, pohybovat se budeme na přelomu 16. a 17. století a průvodcem nám opět bude kazatel Jarek Pleva. Jarku, vítej na Rádiu 7.
1: Děkuji za pozvání.
0: Charakterizuje ten úvodní citát osobnost, na kterou se zaměříme, výstižně?
1: Naprosto. Naprosto. Václav Budovec z Budova, politik, diplomat, spisovatel, to byl člověk, který svůj život zasvětil tomu, aby křesťané různých vyznání věr, tedy v jeho době samozřejmě katolíci a protestanti, tak aby spolu dokázali žít v míru. To byla jeho, řekl bych, taková životní snaha, životní touha.
0: Václav Budovec z Budova, to je jméno, které dává tušit, že se jedná o muže šlechtického rodu, jakého a odkud?
1: Ano, byl to starý šlechtický rod, ale je nutno poznamenat, že to byla nižší šlechta, takzvaná zemanská nebo vladická. Jeho otec Adam tak se hlásil k jednotě bratrské, patřil k rytířům a nebyla to bohatá rodina. Hospodařili na rodinném statku v Janovičkách u Čáslavy a peněz příliš mnoho neměli. Přesto Václav získal velmi kvalitní vzdělání, studoval ve Vídni, potom na Pražské univerzitě, ale, jak už jsem řekl, z finančních důvodů nebylo možné, aby dál pokračoval, tak se vrátil domů. Díky strýci, ale potom v 18. mohl odjet do Německa na univerzitu do Wittenbergu, Lutherova města. A pak dál pobýval ve Francii, Anglii, Skotsku, přes Nizozemí a Dánsko se vrátil do Německa a zpátky domů. Byla to takzvaná, jak se tehdy říkalo, kavalírská cesta, kdy mladí studenti šlechtici získávají zkušenost a seznamovali se se světem, s politikou, s kulturou a tak dál. Na této cestě Václav strávil 12 let.
0: To je dlouhá doba. Jít na zkušenou do světa, jít na studia do světa je pro mladého člověka velmi cenné. Dodá mu to nejenom rozhled, ale i nadhled a také mu to dodá i setkání se zajímavými lidmi. S kým se Václav seznámil?
1: Přesně tak. On se seznámil s mnoha protestantskými teology. Jedním z nejvýznamnějších, bychom mohli říct, byl Kalvínův nástupce Theodor Beza. U něj pobýval v Ženevě a stali se z nich vlastně doživotní přátelé, dopisovali si a pokud jde o teologický rozhled, teologické otázky, tak Theodor Beza se stal jakýmsi Václavovým mentorem nebo konzultantem.
0: Dlouhých 12 let se Václav pohybuje na studiích v zahraničí. Do jakých služeb se pak dává po návratu?
1: Václav Budovec vstoupil do diplomatických služeb a byl ustanoven hofmistrem císařského velvyslance Jáchyma ze Sinzendorfu u dvora tureckého sultána v Cařihradě. Hofmistr, to vlastně byl takový v podstatě, dnes bychom řekli, manažer, správce celé té diplomatické mise. Zajišťoval provoz zázemí velvyslance, šlo o to, aby všechno klapalo, to znamená staral se o zásobování, ubytování, přijetí hostů, dodržování protokolu, a to od oblečení až po pořadí při stolování nebo formy pozdravu. Takže to na tom sultánově dvoře byla skutečně klíčová postava.
0: Takže je takovým produkčním toho protokolu v klíčové pozici v vyslanectví v cizí zemi stojí ale člověk, který je protestantského vyznání.
1: To je dobrá otázka. Habsburkové si vážili schopných lidí. Takže přestože byl se hlásil otevřeně k jednotě bratrské, k protestantům, tak kvůli jeho schopnostem byl do této mise vybrán. On totiž na těch cestách studijních 12 let, tak se naučil latinsky, německy, francouzsky. Po krátkém pobytu v Konstantinopoli, v Cařihradě, tak se naučil také turecky a arabsky. To znamená, že byl diplomatem, který byl mimořádně vzdělaný a jazykově vybavený. Pro tu diplomatickou službu byl velmi cenný a vzhledem k tomu, že vlastně šlo o kontakt křesťanského císařství a tureckého sultána, tak tam vůbec nevadila taková drobnost, jakože je trošičku jiného. Tam ostatně vůbec nějak se otázka mezi katolíky a protestanty neřešila na sultánově dvoře.
0: Václav se tedy setkává s úplně cizí kulturou a setkává se i s islámem, setkává se i s tureckou historií, setkává se i s Koránem. A Osmanská říše je velmi multikulturní i multináboženská a Václav se tam setkává i s křesťanstvím, i s nějakou formou křesťanství. Předpokládám, je to tak?
1: Je to pravda, u sultánova dvora tak byli zástupci nejrůznějších okolních království, takže tam byly samozřejmě také pravoslavná církev, řecká církev a další. On ale měl k ním dosti kritický vztah, napsal ve svém cestopise, napsal, že když projížděl křesťanskými vesnicemi přes Balkán, takže pravoslavným křesťanstvím byl velice zklamán. Když budu citovat, píše: Řekové propadli nepopsatelnému duchovnímu úpadku. Nic neumějí, církevním knihám psaným starou řečtinou nerozumějí a přitom jsou nesnesitelně pyšní. Peněz, které mají, používají k vydržování lenošných mnichů, místo aby založili třeba jen jedinou malou školu. Takže on byl zklamán vlastně všemi těmi různými křesťanskými směry, které na sultánově dvoře potkává.
0: Kriticky se staví k vyprázdněnému křesťanství. Seznamuje se ale i s islámem. Jak se staví k islámu?
1: Islám prostudoval do hloubky, měl na to čas, uměl si ho přečíst v originále a napsal polemický spis, který se jmenuje Anti-Al-Korán. Věnoval ho císaři Rudolfovi. Ten spis je velmi kritický. On říká, že vlastně od počátku světa se žádní modláři nerouhali Bohu tak, jako Mohamed a jeho následovníci, nazývá ho tedy Mahometem. A už v názvu toho svého díla tak vlastně dává najevo svůj soud nebo hodnocení. On píše: Anti-Al-Korán, to jest mocní a nepřemožení důvodové toho, že Al-Korán turecký z ďábla pošel, a to původcem Ariánů, vědomým proti duchu svatému rouháním. Takže to je takový složitý podtitul, nicméně on tam ukazuje, vystihuje velmi přesně, že jádrem islámu je zlákat lidi na tělesné požitky, odvrátit je od víry v živého Boha a že samo náboženství islám je v té Osmanské říši velmi těsně spojeno se státní mocí. A samozřejmě zahrnuje násilí, nucení k víře a na tom sultánově dvoře se mísí podle něj, jak píše, nádhera, disciplína a krutost.
0: Vytýkali mu, že publikuje pouze částečný obsah, ne celý Korán. Je to výtka na místě?
1: Ano, samozřejmě, protože kdyby měl komentovat celý Korán, tak to by byl neskutečný tlustospis, ale on také, když dostal tuto námitku, tak se brání a říká, že už i z toho mála, co jsem vybral, mi bylo těžko u srdce. A teď zase cituji, stačí předložit kousek páchnoucí zdechliny. I z něj si každý může udělat představu o zápachu a říct si, jaký by asi byl smrad, kdyby se přinesla celá. Tak takhle velmi barvitě charakterizuje Korán.
0: Setkáváme se tu s Václavem, který umí břitce ostře vystoupit proti vyprázdněnému křesťanství a který se také umí kriticky, polemicky vypořádat s islámem. Až by se mohlo zdát... Ano?
1: Promiň, jsem ti do toho skočil. V dnešní politicky korektní době si to určitě vůbec nedovedeme představit, takovou charakteristiku. Ale promiň, ty se chtěla něco zeptat.
0: Já jsem chtěla říct, že by se mohlo zdát, že byl netolerantním člověkem, ale to bychom byli na míle daleko od skutečnosti. Nezapomeňme, byl v diplomacii. Po návratu do českých zemí nastupuje do oblasti... kde je nutné velmi jemně vyvážit misky vah. Dostává se zpět do českých zemí. Do jaké oblasti vstupuje?
1: Když se vrátil Václav Budovec domů, byl jmenován soudcem Královského apelačního soudu. I to ukazuje na jeho charakter, na jeho povahu, na důvěru, kterou mu císař svěřil. Ten apelační soud byl institucí, která rozhodovala o odvoláním proti rozsudkům městských soudů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i Lužici. Rozhodoval nejenom v občanských sporech, ale také dokonce v trestních věcech. A byla to instance, která sjednocovala městské právo a omezovala svévoli nižších místních nebo městských soudů. Dá se říct, že to byl první profesionální soud, který byl řízený podle zásad římského práva, tedy velmi zodpovědné postavení.
0: Jak dlouho v tomto zodpovědném postavení Václav Budovec z Budova působí?
1: V této funkci sloužil 19 let. Zase i to ukazuje na jeho spolehlivost, na jeho charakter, na jeho nestrannost. V 35 se oženil s Annou z Wartenberka, nepatřila do nějakého významného rodu, ani nebyla zvlášť bohatá, ale pro Václava bylo důležité, že byla z jednoty bratrské. Později koupil v Praze dům, aby při různých diplomatických jednáních měl kde bydlet a svoji hlavní rezidenci ale přemístil do Mnichova Hradiště. Tam totiž zdědil po strýci Krištofovi panství a i to jeho panování na tom Mnichovohradišsku bylo takové symptomatické, charakterizovalo ho naprosto. Například on krátce potom, když to panství zdědil a stal se oficiálně vrchností, tak se vzdal svého práva na podíl z dědictví, které tenkrát vrchnosti patřilo. Měšťanům potvrdil stará privilegia a osvobodili od většiny robotních povinností a platů. Pro město vymohl privilegium na 4 výroční trhy, potvrdil cechům jejich řády, dokonce pro jeden cech ten řád sám sepsal, a taky určil, aby platy z trhu a jarmarků sloužily obecnímu dobru. To byl opravdu osvícený a mimořádný přístup ke správě panství.
0: Ve prospěch poddaných toho skutečně udělal hodně. My jsme na přelomu 16. a 17. století, u nás je to doba zápasu o náboženskou toleranci. Jak se Václav Budovec z Budova zapojuje do těchto snah?
1: Roku 1602 císař obnovil mandát proti jednotě bratrské. Tento mandát, takzvaný svatojakubský z roku 1508, vydal císař Rudolf II. Pod tlakem katolické šlechty. Jeho účelem bylo vlastně faktická likvidace jednoty bratrské. V tento mandát, svatojakubský mandát, přikazoval zavírat bratrské sbory, ničit literaturu, násilím nutit duchovní a učitele ke konverzi. A po obnovení tohoto mandátu, tak česká šlechta, pánové rytíři, ho požádali, aby se proti němu ozval a aby proti němu vznesl stížnost.
0: Václav jako člověk, který má politický kapitál, tak mohl tuto stížnost možná nejlépe vznést. Čím argumentovali? Jak je tato stížnost postavena?
1: Přesně tak, on byl ten pravý člověk, který i jak svou diplomatickou činností, tak potom ve funkci toho apelačního soudu si získal důvěru císařského dvora a jemu se podařilo, chtěl jsem říct, prokázat, ale on argumentoval tím, že jednota bratrská není sekta, že žijí pokojně, vždycky uznávali panovníka, patří k věrným a pracovitým poddaným a jejich víra se drží písma a české konfese. Takže vlastně císař nemá vůbec žádný důvod, aby jednotu bratrskou zakazoval. A že tenhle ten zákaz není jenom nějakým zákonem proti někomu, ale že vlastně přináší do království nesnášenlivost a zlobu a nenávist, které království škodí. Budovsova stížnost zůstala formálně nevyřízená, mandát zrušen nebyl, ale císař projevil své uznání Budovcovi tím, že ho v roce 1607 povýšil do panského stavu. On původně byl z té vladické šlechty, ale tímto se stal členem nejvyšší šlechty v království. To bylo opravdu významné ocenění. Císař tím ocenil to, že Budovec dokázal mírnit spory, působit ke smírnému řešení. A dokonce, když potom jeho bratr Matyáš, který usiloval o to, aby získal Rudolfovu korunu, vpadl na Moravu a do Čech, tak Budovec byl tím, kdo mezi nimi vedl jednání a stal se jakýmsi prostředníkem. To se mu skutečně podařilo, pomohl přesvědčit jak evangelické stavy, tak i vlastně oba panovníky, že výměnou za náboženské ústupky, tak Rudolf dokázal si udržet české království, i když se musel vzdát Moravy a svému bratru Matyášovi musel přepustit taky Uhry a Rakousko, ale zůstal českým králem.
0: Pomoc evangelických stavů panovníkovi byla výrazná. Jak tohoto politického potenciálu využili dále?
1: Evangelíci jako určitou protiváhu, protislužbu za to, že podpořili císaře Rudolfa, tak si na něm vymohli dekret o náboženské svobodě. Císař Rudolf byl zapřísahlý katolík, který nechtěl v žádném případě, o tom svědčí také to, že obnovil ten svatojakubský mandát, ale tím, že mu evangelici pomohli, postavili se za něj, tak jim byl zavázán. A Václav Budovec byl opět jedním z těch šlechticů, další byl luterán Jindřich Matyáš Thurn a Petr Vox z Rožmberka, kteří sepsali to, čemu se dnes říká Rudolfův majestát.
0: Rudolfův majestát je velkým mezníkem českých dějin a u něj se zastavíme za chvíli.

sám nese svůj kříž a ty se zaskrčíš v davu, zas jen přihlížíš a ty se zaskrčíš v davu, zas jen

jasné zrazuje. Každý z nás, protože Krista zrazuje. Každý.

0: Na Rádiu 7 posloucháte rozhovor, jehož tématem je osobnost českých dějin Václav Budovec z Budova. O jeho životním příběhu si povídá Broňa Procházková s kazatelem Jarkem Plevou. Dotkli jsme se Rudolfova majestátu. Připomeňme, co Rudolfův majestát znamená. A možná nejdříve, ve kterém roce se ocitáme.
1: Jsme v roce 1609. Václav Budovec spolu s několika dalšími žádali od katolického císaře Rudolfa zaručení náboženské svobody. To se podařilo, dejme tomu, že také díky určitému politickému nátlaku. Rudolf to neudělal dobrovolně, ale protože mu evangeličtí šlechtici, pánové, rytíře, když mu pomohli v jeho sporu s bratrem Matyášem, který díky tomu se vzdal nároku na Čechy, tak jim tenhle ten majestát vydal. Tento, mohli bychom říct, opravdu historicky jedinečný dokument, tak zajišťoval, nebo jeho hlavní teze byly, že katolíci a protestanté se nemají navzájem utiskovat, ale mají být, a teď cituji v uvozovkách, dobří přátelé. Tenhle dekret zaručoval svobodu vyznání. V tehdejší době byla unikátní, protože zajišťovala svobodu vyznání nejenom pánům, nejenom šlechtě, ale také poddaným. Dovolte, ať z něj kousíček přečtu. O tom porouče ti ráčíme, aby pro zachování lásky a svornosti každá strana náboženství své volně provozovala. Kněžími svými se řídila a jedna strana druhé v jejím náboženství a řádech nebránila. Také žádný, jak z vyšších svobodných stavů, tak ani města, městečka i také sedlácký lid, nemá od svého náboženství odtiskován býti a k náboženství strany druhé mocí ani nižádným vymyšleným způsobem přinucován býti. To je naprosto moderní svoboda vyznání, která nejenom mluví o té svobodě, ale také o tom, že nikdo nemůže být nucen k tomu, aby jiné náboženství přijal.
0: Něco jiného je majestát vydat a něco jiného je pak dodržovat. Jak zajistili dodržování toho majestátu?
1: Zároveň s tímto majestátem, který byl takovým deklaratorním zákonem, tak byl podepsán a přijat ještě další dokument, a to bych rád trošku podrobněji, protože o tom vlastně se příliš neví. Je to něco jako, když dneska se vydá zákon a k němu je prováděcí předpis nebo prováděcí vyhláška. Tak k tomu Rudolfovu majestátu byl podepsán dokument, který se nazýval porovnání, neboli sjednocení pánů v stavu podobojí s pány stavy pod jednou. A tahle ta dohoda tak vlastně měla zajistit, že majestát, ta deklarace o náboženské rovnosti, takže budou všechny strany, to znamená jak protestanté, tak katolíci, císař, všechny úřady, že ho budou skutečně dodržovat a nebudou ten mír porušovat. Taková prováděcí vyhláška, který na rozdíl to majestátu, který byl výnosem císaře, podepsaný Rudolfem, tak tuhle tu prováděcí vyhlášku tak podepsalo 46 příslušníků katolických a nekatolických stavů. To znamená, tam byla opravdu shoda, nebo možná ne tak úplně vnitřní shoda, ale dohoda, že to, co Rudolfův majestát zaručuje, se bude dodržovat. A zajímavost, že součástí nebo v tomto takzvaném porovnání, v této prováděcí vyhlášce, tak možná, že už protestanté tušili, že to nebude tak lehké, tak tam je i varování, které přečtu doslova, kdokoliv by budoucně při tom společném porovnání státi nemínil, anebo je rušiti chtěl, aby jej z okna vyhodili. K tomu se ještě potom můžeme vrátit.
0: Náboženské spory trápily české země další dobu. Vyřešil majestát, i s tím dodatkem, s tím porovnáním, vyřešil majestát situaci?
1: Na neštěstí nevyřešil. Protože jak to tak někdy bývá, zažíváme to i my, že hned po jeho vydání se vedl spor o výklad, to znamená, co to znamená. A mám tu dva příklady. V hrobu u Teplic roku 1614 byl na arcibiskupském panství postaven nový evangelický kostel. Jenomže pražský arcibiskup dal kostel zavřít a později za vojenské asistence zbořit. A druhá událost, která byla takovou spouští událostí následujících, na benediktinském panství v Broumově si tamní měšťané vybudovali kostel pro evangelické bohoslužby. Ale katolická strana ho nechala uzavřít. To znamená v přímém rozporu s tím, co majestát zaručoval, tak protestanté vnímali, že katolíci dál tuto dohodu nedodržují a zabraňují jim v tom, aby svobodně vyznávali svoji víru. Takže samozřejmě to vnímali jako hrubé porušení dohod.
0: Hrubé porušení dohod znamená stížnost k panovníkovi. Ovšem tady ještě dodejme, že docházelo ke střídání na trůně, na panovnickém trůně. Roku 1612 umírá Rudolf II., je tam Matyáš Habsburský, později pak Ferdinand II. To střídání i na tom trůně je tomu období příliš nenapomáhá.
1: Děkuji za doplnění. Tohle je velmi důležitá poznámka, že v té době už nastoupil na trůn Matyáš od roku 1611, Rudolfův bratr, který získal trůn, a za jeho vlády se vyhrotily spory, a protože on nebyl ten, kdo ten mandát vydal, tak se samozřejmě příliš nestaral o jeho dodržování. A když se na něj obraceli konzistoř, to znamená takové vedení protestantské,

0: trpělivost. A když na ně nereagoval, poslal jenom nějaké svoje vyslance, tak v květnu 1618 vtrhli, dalo by se říct, do královské císařské kanceláře na hradě, žádali vysvětlení a ti císařovi zástupci jim přečetli císařovo rozhodnutí, že katolíci jsou v právu. No, není divu, že je to rozpálilo do běla a místodržící Martinice a Slavatu a taky jejich písaře prostě vyhodili z okna. Tuhle událost nazýváme druhá pražská defenestace. Já jsem už citoval z toho porovnání. Někdy to bývá bráno tak, že tady Češi si začali vyskakovat a že vlastně to stavovské povstání bylo špatně a uvrhlo zemi do války a bylo příčinou vzniku 30leté války a podobně. Já si to vůbec nemyslím, protože pokud je o náboženskou válku, 30letou válku, tak jsem přesvědčen, že by k ní došlo tak jako tak, protože tomu nahrávala celý ten vývoj situace a konfliktu v Evropě, že tohle bylo jenom jedna z počátečních událostí, ale hlavně to, co udělali čeští zástupci, tak to nebyl žádný impulzivní akt, ale bylo to vlastně podle zemského zákona, na kterém se protestanti i katolíci dohodli, pokud je o to vyhození z okna. Takže tam to nevnímám jako nějaký kapris, nebo že prostě by se naštvali a emocionálně jednali, ale ve skutečnosti tak to bylo určeno, že tak to má být. Jiná věc je potom, že jim se víceméně nic nestalo a ty další události, které následovaly. Ale to, co mě zaujalo, když jsem studoval tuhle část historie, že čeští stavové jednali podle dohodnutých pravidel, které podepsali i katolíci. Takže ta defenestace, to vyhození z okna, to nebylo nic nezákonného.
1: Nic skandálního. Politické napětí.
0: No skandální to asi bylo, to si přiznejme. Ale promiň, skočil jsem ti do řeči.
1: Politické napětí graduje dále. Kam se ubíralo dál? Co stavové čeští dělali dále?
0: Jenom bych udělal maličkou odbočku, my používáme běžně ten výraz české stavy, český stavové, tak možná jenom připomenu, že takzvané stavy byly privilegované třídy obyvatelstva, které měly politickou moc. V Čechách to byly tři skupiny, byli to páni, rytíři a měšťané. A dohromady tyto takzvané stavy, jejich příslušníci zastávali důležité soudní a administrativní úřady a scházeli se na zemských sněmech, kde spolu rozhodovali o dění v zemi, například o výši daní nebo volbě panovníka. Tak to jenom k tomu, že české stavy, abychom si pod tím představili, pány, měšťany, šlechtice, kteří zasedali v zemském sněmu. Tak, co udělali stavy? Když císař Matyáš vlastně výslovně odmítl dodržovat Rudolfův majestát, tak se prohlásili za řádný sněm, to shromáždění, a ustanovili takzvané direktorium. To byla vláda 30 direktorů, po 10 za každý stav, jak jsem říkal, 10 z panstva, 10 z příslušníků rytířů, 10 z příslušníků měšťanů. A ti, toto direktorium začalo budovat vlastní vojsko, převzalo správu země, zabavilo daně, kasu, která určila králi, a začali jednat jako ti, kteří vládnou, byl to svým způsobem svého druhu takový převrat. Svolávali shromáždění, hledali spojence a rozhodli se, že se císaři postaví. Oni měli určitou naději, že by se jejich povstání mohlo podařit, protože spoléhali na to, že protestantské země v Evropě jim pomohou, že se za ně postaví. To znamená Anglie, Holandsko a v Německu, které bylo rozděleno, tak vlastně také vznikla protestantská unie německých knížat. A oni k ním poslali vyslance a doufali, že získají jich podporu. Druhý takový zdroj podpory čekali z Moravy, kde vlastně

0: Morava byla hodně nezávislá, měla vlastní zemský sněm a velmi důležitou postavou na Moravě byl Žerotín, Karel Starší ze Žerotína, moravský politik, také příslušník Jednoty bratrské. Byl to přítel mimochodem Václava Budovce a oni doufali, že Morava se k tomu jejich povstání přidá.
1: Žerotín se k povstání nepřidal. Proč?
0: Karel Starší ze Žerotína to byl také velmi vzdělaný člověk s obrovskou autoritou mezi katolíky, mimochodem, který také na studiích po Evropě, když jsme se bavili o Budovcovi, tak strávil 10 let, Bazilej, Ženeva, Paříž, Heidelberg, Londýn, kromě latiny, češtiny, němčiny ovládal perfektně francouzštinu, italštinu, domluvil se anglicky, takže to byl také diplomat číslo 1, nebo opravdu nejvyšší třídy. A v té době vykonával úřad moravského zemského hejtmana. A když se Morava dostala pod vládu Matyáše, nejdřív ho podporoval, ale potom byl zklamán jeho prokatolickým směřováním a rezignoval. A Karel Starší ze Žerotína byl muž kompromisu. Snažil se o nalezení dohody. Byl přesvědčen, že duchovní svobodu, že si nelze vymoci se zbraní v ruce. Jo? Takže on uznával nároky čestných stavů, on jakoby ideově nebo věcně s nimi souhlasil, ale odmítal ten způsob ozbrojeného povstání, ozbrojené vzpoury. A s tím se pojí ještě to, že jako člen Jednoty bratrské, která, vzpomeňme, byla ve svých počátcích odešla a vůbec nepřijímala do svých řad vojáky. Byla pacifistická, odmítala vzít do ruky zbraň. Takže i ten Žerotín řešil, jestli křesťan může vést boj opravdu všemi prostředky, anebo jestli někdy není lepší ustoupit a raději trpět. Takže měl rozpaky, jestli je správné, když ten katolický vladař je v moci postavený, je to vládce, jestli se můžeme rozhodnout pro ozbrojené povstání. Žerotín právě vahou své autority ovlivnil moravský zemský sněm, takže když český sněm, české stavy se obrátili na Moravu se žádostí o pomoc, o to, aby se Morava připojila k povstání, tak on vahou své autority přesvědčil, aby to nedělali. To je tak trošku smutný konec přátelství mezi Žerotínem a Budovcem, kdy si v téhleté duchovní otázce, vlastně duchovní otázce, jestli křesťan smí bránit práva také ozbrojeným způsobem, kdy si neporozuměli a vlastně to znamenal konec jejich přátelství.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života. Václav Budovec z Budova je součástí toho povstání proti panovníkovi. Pohybujeme se v době, která je možná dobře známá z hodin dějepisu, kdy graduje do roku 1620, kdy ten rekatolizačně orientovaný panovník Ferdinand II. Vyhrává bitvu na Bílé hoře. Václav Budovec po ní neutíká ze země. Proč?
1: Už jsme mluvili o tom, že Václav Budovec byl velmi uznávaný člověk, diplomat, politik a v Českém království zastával funkci královského pokladníka. To byla zemská úřednická funkce v rámci českého stavovského zřízení, to nemělo nic společného s císařem, ale tahle ta funkce pokladníka království českého, tak vlastně zahrnovala správu zemských financí, dohled nad příjmy a výdaji země, kontrolu zemských pokladem a podpis finančních usnesení. Takže možná bychom to mohli přirovnat k takovému ministrovu financí. On opatroval také některé insignie a tato jeho funkce nebo ta jeho služba pro něj byla tak důležitá, že se rozhodl, že v ní bude stát věrně, přestože stavovské povstání prohrálo. Takže on vzal svou manželku, syna Adama, snachu a vnuky a odvezl je do bezpečí v Sasku, protestantské části Německa, a vrátil se zpátky, aby čelil hrdě jako ten, kdo se účastnil povstání, aby čelil následkům. Takže byl zatčen a v tom procesu odsouzen ke ztrátě hrdla a majetku a byl popraven na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Asi už nebudeme zabíhat do událostí kolem bitvy na Bílé hoře a kolem téhleté popravy. Jenom když se budu držet života Václava Budovce, tak pro jeho stáří, pro jeho věk, tak mu byl zmírněn rozsudek. Původně měl být zaživa rozčtvrcen, ale trest byl zmírněn na pouhé setnutí hlavy.
0: Máme nějaká Václavova slova, že vlastně ví o tom, že půjde na smrt, a jak se s tím vyrovnával?
1: Na otázku, proč se vrátil, bych mohl také citovat jeho vlastní slova, která on sám napsal. Píše: svědomí mi nedovolilo opustit vlast a naši spravedlivou při. Nevím, jak o mě pán Bůh smýšlel. Možná chtěl, abych spravedlivou při spečetil svou krví. Vyznal jsem: tady jsem, Bože můj, nalož se mnou, svým služebníkem, jak je libo před tvýma očima. Jsem syt dnů, kéž pán Bůh vezme mou duši k sobě, abych nespatřil pohromy, které zachvátí mou vlast. Tolik jeho vlastní slova.
0: Nahlíželi jsme to na životní příběh Václava Budovce z Budova a na dobu, ve které žil. Já vím, že přes staletí srovnání, veškerá srovnání pokulhává, a přesto bych se zeptala, co by Václav Budovec z Budova vzkázal do napětí dnešní doby?
1: To je dobrá otázka, ale potřeboval bych vědět, které napětí myslíš. Protože my vlastně žijeme v úplně jiných napětích. Pokud jde o náboženskou svobodu, tak máme 100% volnost, určitě díky tomu, co se událo v té historii. Tak vlastně nezažíváme v naší zemi zejména nějaké náboženské pronásledování. Na druhou stranu si myslím, že naprosto sedí jeho charakteristika islámu. A my vidíme, že způsob, jakým islám dobývá vlastně Evropu a jakým způsobem se snaží získávat moc a zavádět svoje pravidla i v západoevropských městech, tak vidíme, že to varování před nebezpečím islámu je aktuální. Že tady si myslím, že by asi řekl lidi, přečtěte si můj antialkorán, tam to všechno máte.
0: Ještě mě napadlo, že ten Václav žil v době, kdy české země byly rozpolceny na dvě strany, katolická a nekatolická. Mm-hmm. A v dnešní době také se říká, že je to rozpolceno na dvě strany tak nebo onak, že žijeme v době, kdy to je rozpůlené, ta společnost na dvě strany. Tak proto se ptám, jestli on do tohoto napětí by mohl nějaké myšlenky vnést.
1: No, to napětí je daný spíš politicky. Jak bych to řekl, já myslím, že aktuální je to, co je vyjádřeno v Rudolfově majestátu. Totiž, aby lidi žili spolu v míru. Tam to je až tak jako trošku absurdně, že katolíci a protestanté mají být dobří přátelé. Ale to bych klidně přenesl i do naší situace, že lidé zastávající různé názory, politické třeba, mají být dobří přátelé a jeden druhého nemá nutit k tomu, aby svoje názory musel změnit. Nemá od svého náboženství odtiskován býti a k jinému náboženství nucen býti, tak to bych aplikoval do postoje spíš asi než náboženské dneska, naší politické situaci. Respekt vůči názoru druhému. Svoboda mít svůj názor a diskutovat o něm. Ne zatracování druhých nebo už vůbec ne jejich vytěsňování nebo pronásledování.
0: Setnutá hlava, navíc vystavená pro výstrahu, není tím mementem, který Václav předává dál. Jak bys shrnul jeho poselství?
1: Mně se líbí, že to byl člověk, který byl závislý na Bohu a jeho víra byla skutečně živá a jeho vztah k Bohu byl osobní. To znamená, i když bych mohl vybrat spoustu nějakých citátů, které se váží k politickému působení, tak jako odkaz, jako naprosto aktuální slovo, mi připadají tyhle ty následující věty. Václav Budovec Budova napsal: nikdo není odsouzen k tomu, aby byl navěky snoubencem pochyb a podezření. Je to věc osobní volby. Pochybnost nebo víra. Člověk není určen k tomu, aby zůstal bezmocný a bezvýznamný. V Bohu se rodí jeho skutečná hodnota.
0: Kéž se v Bohu rodí i naše hodnota. Jarko, děkuji za to, že si nás vzal do životního příběhu Václava Budovce z Budova. A já se budu těšit na další setkání. Jarku, díky za to dnešní.
1: Děkuji za pozvání a taky se budu těšit.
0: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková.

Od narození Václava Budovce z Budova uplynulo 475 let. Od jeho úmrtí pak 405 let. Premiéru pořadu Řeka života najdete v našem vysílání vždy v úterý v 10 hodin. Čas pro dnešní vysílání pomalu utekl a vyprchal, zbývá několik posledních minut. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti a úderem půlnoci vstoupíme do nového dne a nového vysílání Rádia 7. Zůstaňte s námi.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Kristýna Exnerová zdraví v pravé půlnoci ty z vás, kdo poslouchá Rádio 7. S touto hodinou také přichází nové datum, a to konkrétně 5. září roku 2026. A v dnešním vysílání zazní třeba tyto pořady. Bolesti se nikdo z nás nevyhne. Do života prostě patří, ať už ji neseme sami, nebo jsme spolu nositeli těch, kdo bolestnými zkušenostmi procházejí. A my můžeme pouze více či méně přihlížet. Někdy jakoby bolest křičela neslyšně, nebo spíše neposlouchaně. Vyhýbáme se jí, nevíme, jak s ní naložit, jak se k ní postavit, co s ní udělat. Zdá se, že největší výzvou je nemoci pomoci a prostě plakat s plačícími. Co se naučila během let, kdy byla svědkem nejrůznější bolesti, bude v repríze tématické soboty vyprávět terapeutka Noemi Komrsková. Poslouchejte už krátce po půlnoci. Kázání Tibora Máhryka, hosta ve sboru církve bratrské Elim v Opavě, připomíná, že bez Bible se křesťanský život dříve nebo později rozplývá do dojmů a názorů. Boží slovo tu zaznívá jako pevný základ pro víru, každodenní rozhodování i pohled na sebe sama. Poslech od 2. hodiny je pozváním vrátit se k písmu nejen jako ke křesťanské knize, ale jako k živému hlasu Boha, který mluví i dnes. Prostý název vlastnosti stojí v záhlaví knížky Andrewa Murrayho, jednoho z nejvýznamnějších probuzeneckých kazatelů přelomu 19. a 20. století a autora s velkým důrazem na vnitřní zbožnost, modlitbu a zvěstování evangelia. Napsal přes 240 knih a traktátů s radikálním poselstvím o vydanosti Kristu. A právě jeho nejznámější titul vám budeme od dneška nabízet k poslechu v pořadu Večer pod lampou. Ze spisu o pokoře. Budeme poprvé číst ve 3 hodiny ráno. Tolik z dnešního programu, zhruba do 3 hodiny raní, a teď už přeji příjemný poslech při pořadu Tématická sobota věnovaný tématu bolesti.
1: Tematická sobota. Čas k povídání. Čas k setkání.
2: Je ideální čas na to odstartovat tematickou sobotu. A hned chci přivítat také svého dnešního hosta, kterým je terapeutka Noemi Komrsková. Noemi, vítej ve studiu. Dobré dopoledne.
3: Děkuji.
2: To dnešní setkání dostalo titulek Neslyšný křik bolesti. Rádi bychom mluvili o tom, že bolest je v životě důležitá, že jí každý prochází a ne každý o ní mluví. Noemi, možná na úvod, můžeš nám říct něco o sobě a možná i něco o tématu bolesti, jak je přítomné ve tvém životě?
3: Je to úžasně takový téma, který mám ráda.
2: Což je v případě bolesti zvláštně.
3: Trošku zvláštně, ano. A protože jsem si uvědomila, že mě nějak celý život provází, ale neprovázela mě úplně od mládí. Já jsem se měla velmi dobře. A tak tam byla, když jsem dělala psychoterapeutický výcvik, tak jsem vlastně zjistila, že to nejvíc, co mě ovlivnilo, ale pozitivně v tom mém dětství, bylo to, že nám, když jsem začala chodit do školy, tak nám zavřeli bratra kazatele, dalších 5 bratří a tatínek přišel o práci a chodili k nám lidi, kteří přišli o ostatky a dědeček se jim snažil pomáhat a maminka se snažila pomáhat kde komu takovou tou svojí sociálním darem, který měla. A tak jsem nějak prožívala vlastně tu bolest druhých, u který jsem nějak mohla být. Tak jsme s dětmi šetřili v besídce na dárky pro děti těch lidí, kteří byli zavřený, a bylo to pro nás takový zvláštní. Ale jinak jsem bolest nějak neprožila, ale tady jsem si uvědomila, že jako být součástí takového sboru, kde se něco takového děje, že to byla obrovská výsada.
2: To je pravda, že tohle je něco, co když člověk zakusí, tak ho to nějakým způsobem sformuje.
3: Určitě, určitě. A vlastně celou dobu, když jsem byla mrňavá ve škole, tak jsem věděla, že musím velmi zvažovat, co budu, čemu budu věřit a zároveň co řeknu.
2: Bylo tohle pro tebe směřování i k tomu, co jsi dělala posléze, k čemu ses rozhodla jako pro svou životní dráhu, pro své zaměstnání?
3: Určitě. Já jsem dost brzo nějak uvěřila, vlastně vždycky jsem s Pánem Ježíšem žila, a pak se mi ta víra přetavovala do té dospělé víry a musím říct, že opravdu jsem měla takovou jako touhu sloužit lidem. A můj bratr šel studovat teologii. A já jsem chtěla taky, teda jsem říkala, chci sloužit, tak co mám studovat? A tenkrát pro děvče nebylo nic. A bratr mi řekl, no ani ať tě nenapadne teologii ženská, no to vůbec. A tak jsem vlastně tak nějak hledala a díky Pánu Bohu po maturitě jsem směla v 69. roce, protože ještě nebyly úplně zavřený hranice, tak jsem mohla vycestovat na rok ven. A zjistila jsem ve Skotsku, že život s Pánem Ježíšem je stejný úplně všude. Že ty moji přátelé tam zápasili vírou úplně stejně jako my, protože se snažili sloužit lidem. A tak jsem se potom vrátila taková jakoby znovu s nadějí, že se to nějak dá a hledala jsem směr, kde bych mohla být užitečná.
2: No a co jsi nakonec vystudovala?
3: Já jsem, protože z kádrových důvodů ani bratr Matějček, ani bratr Křivohlavý nebyl schopen mě slíbit, že by mě vzali na psychologii v Praze, tak jsem nakonec šla na léčebnou pedagogiku do Bratislavy. A to byl terapeutický směr, takže my jsme studovali pedagogický, psychologický, medicínský a sociální obory a pak jsme dělali muzikoterapii, dramaterapii, arteterapii a terapii prací, terapii hrou. Takže to bylo takové, co mi přišlo pro člověka, který chce sloužit, fajn. Že jsme se zajímali o člověka od přednarození až po umírání ze všech těch oblastí a tak mi to nadchlo.
2: Mně se líbilo, ty jsi začala, když jsem se tě ptala na tu zkušenost s bolestí, tak jsi začala, já jsem se v dětství měla dobře. Je špatně mít se dobře. To byla totiž taková formulace, že jsem si to úplně znělo jako promiňte, já jsem se v dětství měla dobře a teď tady chci povídat o bolesti.
3: No, asi tak si to nějak uvědomuju, že tu bolest mi Pán Bůh dával po kapkách a že jsem jí směla prožít až teda asi v těch 24 letech. Tak to bylo takový, že si uvědomuju, že ten základ byl opravdu krásný a myslím si, že kdo byl v dětství milován, takže dostal všechno.
2: A na druhou stranu z toho hned plyne ta velká bolest, kterou vidíme kolem sebe dnes a denně, že děti, kterým chybí láska z rodiny, tak jsou poznamenané a někdy je to opravdu na celý život.
3: Na celý život. A tam potom člověk opravdu si musí uvědomovat, kde mají mnozí lidé startovací čáru. Že my jsme měli tu milost, že jsme opravdu startovali na bodu nula a Pán Bůh s náma od začátku šel. A někteří lidé startují ve velmi mínusových hodnotách, že nebyli chtěný, nebyli s radostí očekávaný, nebyli milovaný, nebyli prostě zajištěný a jak my můžeme pak posoudit, proč jsou takový, jaký jsou.
2: A když chceme mluvit o bolesti, tak ta základní otázka, která mě k ní napadá, je, jestli je vlastně bolest v životě důležitá. A ptám se i právě v kontextu toho, kdy jsi říkala, já jsem se měla dobře, protože na jednu stranu říkáme, že to mít se dobře je to, co člověka sformuje a je to podstatné. A zároveň skoro už jenom z toho mála, co tu zaznělo, mi vyplývá, že bolest prostě je podstatná, je v životě důležitá, dokonce se mi chce říct nezbytná. Hmm. Rozhodně se jí člověk nevyhne. Rozhodně prostě do života patří. Tak jak to tady s tou bolestí je? Je nezbytná? Patří do života? Potřebujeme ji?
3: No, je to teoreticky určitě nelze vychovat člověka, aniž bychom mu řekli někdy ne. A aniž by on, jemu bylo něco odmítáno a on byl nešťastný. Prostě maličkému dítěti po druhém roce života, kdy se mu ta osobnost začne tvořit, tak vlastně není možné ho nechat dělat všechno, co chce, protože by je přejelo auto a uhořeli by, já nevím, co všechno. Prostě to dítě najednou začne dostávat hranice. A jak dostáváme hranice, tak se nám to nelíbí.
2: No jistě. A je bolest to, co nastavuje hranice v životě dospělého člověka?
3: Určitě. Určitě, jako když se žiju v křesťanském sboru a ve své podstatě opravdu si uvědomuji, že když někdo je nějak tvrdý nebo nějak necitlivý třeba k druhým lidem, že si uvědomuji, že ještě nezažil úplnou kapitulaci před Pánem Bohem, že ještě jakoby pořád má pocit, že mnoho věcí umí a o mnohých věcech ví. A ta bolest je to, co nám opravdu, když stojíme u lůžka toho, kdo odchází, nebo když sami prožíváme extrémní bolest, tam se měníme.
2: Protože člověk najednou se dotýká toho, že nic nemůže.
3: Ano.
2: Je pravda, že já jsem tohle zažila hluboce ve chvíli, kdy odcházela 6letá holčička přátel ze sboru a já jsem měla tu výsadu být v posledních dnech spolu s nimi a nikdy na to nezapomenu a je fakt, že tohle je věc, která mi proměnila život, protože být blízko té bolesti, nemoci nic udělat a zároveň vědět, že tohle je to místo, kde mám stát, kde mám být, to bylo úplně formativní. A z toho možná plyne ta moje další otázka, jak vlastně s bolestí nakládat? A teď to můžeme rozdělit na úplně dvě větve, tak pojďme jít napřed tu větev, když jsem vedle ní, protože tu jsme teď tak jako otevřeli. Protože to je možná ta nejtěžší bolest k nesení. Člověk by ještě nějak si poradil s tou svou vlastní, ale když mám stát vedle bolesti odcházejícího dítěte, se kterou nemůžu vůbec nic udělat a můžu jenom stát vedle, tak je to přece něco, co je, skoro se mi chce říct, k neunesení, protože je to úplně na hranici všeho.
3: Ano. To jsou ty momenty totální kapitulace, kdy vlastně i my jako věřící lidi jsme velmi zmatení a nepomáhá nám nic moc jiného, než opravdu pláč, zrovna tak, jak pán Ježíš plakal nad Lazarem. Vždycky si říkám, proč on plakal.
2: Když věděl.
3: On věděl, že ho za chvíli vzkřísí. Ale on tam viděl tu zoufalou Martu a viděl zoufalou Marii. A on viděl určitě dopředu a věděl, že my všichni lidi se budeme loučit a jak je to strašně těžký. A tohleto myslím, že je opravdu tak jako úžasný, že víme, že Pán Ježíš tam je s náma, že to je jediná odpověď, protože jednou se na to zeptáme, teď to nechápeme.
2: A na druhou stranu, já úplně si přesně vybavuju ten příběh o tom Lazarovi a přece tam zazní i takové to, kdybys tady byl. Protože jejda, když je křesťan a má to vědomí Boží blízkosti, no tak. Ale co když jsem křesťana, volám k Bohu, prosím o jeho blízkost a místo té blízkosti je tam díra. A je tam takové to, kdybys tady byl. To je přece ještě tisíckrát těžší, protože najednou se neperu jenom s tím, že vedle mě někdo prochází tím nejtěžším, odchází nebo prochází nějakou velkým životním zlomem a já nemůžu nic. Ale ještě mám dojem, že Bůh tam není, že odešel, že je mu to lhostejné, že všechny ty věci, které jsou napsané v Bibli, jsou jak šustící papír, protože prostě teď a tady, když bych chtěla, aby byl Bůh blízko, aby byl na dotek, aby byl se mnou, tak to jediné, co mi zní v hlavě, je, kdybys byl tady.
3: Ano, ano. A tam najednou vidíme, že vlastně ani plně nechápeme, co je to víra. Protože víra je to, kde nevím.
2: To je kouzelný paradox.
3: Takže tam opravdu jako je jediný, kdy vlastně tam taky čteme v Božím slově, že ty, kteří zachovali víru, nebo apoštol Pavel, běh jsem bojoval, víru jsem zachoval. A já si říkám, Pavle, co to říkáš? Jako, teď pro kdo jiný než ty teda, ale i on musel projít. A Pán Ježíš volá, Bože můj, proč jsi mě opustil? A my jediný, co máme, je ta víra, že Pán Ježíš už to jednou prošel.
2: To je tak těžké se toho opravdu držet v tom běhu těch dní, které jsou těžké, kdy člověk neví, kdy fakt jako den za dnem. Byly chvíle, kdy jsem si říkala, to jediné, co můžu udělat, je, že budu dávat nohu za nohu, že prostě fakt jako půjdu ten krok za krokem, protože víc člověk neví, prostě neví. Neví, co říct, neví vůbec. Když jsem do té rodiny docházela, tak k ní vede taková dlouhá ulice od tramvajové zastávky. Vždycky, když jsem tou ulicí šla, tak celou tu cestu jsem se modlila. Říkala jsem, Pane Bože, já tam jdu. Já nic nevím. Já mám prázdnou hlavu. Netuším absolutně. A jenom vím, že tam mám být. A to mně přijde tak zoufalé, že člověk pak jenom jako sedí a říká si, tak já bych něco, protože jak jsme ti lidi toho výkonu, tak máme dojem, že když něco uděláme, takže jako co když to jediné něco, co máme dělat, je, že to máme být. Ta existence tam je prostě zapotřebí.
3: Tohle je asi takový trochu krédo mýho manžela a moje, že Židům 10 je ti, kteří stáli při postižených. Oni tam stáli.
2: Stáli.
3: A oni se ani nesedli. A jako někdy ustát tohleto u té obrovské bolesti je opravdu hrozně těžký, ale k tomu taky potřebujeme trošku vlastní zkušenost, abychom od toho neutíkali. Protože když se člověk má poprvé setkat s mrtvým člověkem, tak má neskutečnou úzkost. A to je přirozený, protože Pán Bůh nám dal touhu po životě, nám dal touhu po radosti, po tom, aby nás nic nebolelo, aby to bylo tady krásný na tom světě. A to všechno krásu okolo nám stvořil a teď se z ní máme radovat a všechno to je pro nás. Ale když my tohle to musíme někdy opouštět, tak je to opravdu neskutečně dlouhý proces a věda to nějak i pojmenovala, jak to s tím směřováním se s touhletou bolestí máme, ale my jsme taky začínali práci s rodinami, s postiženými dětmi, protože jsme věděli, že je nemůžeme nechat samotný. Že jsme o tom věděli, že jsem si na to šáhla, že jsem s těma dětma pracovala a že jsem věděla trochu, jak je to těžký. A ještě k tomu, my jsme prožili takovou zkušenost, že když jsme čekali naší první holčičku, tak jsme vlastně měli, my jsme se za děti 5 let modlili. Celou dobu, co jsme spolu chodili, tak jsme se modlili za to, abychom mohli mít děti, protože já jsem tak nějak byla nastartovaná z té doby toho studia i z toho, jak jsem ve Skotsku hlídala ty děti, tak to bylo takový pro mě úžasný. A najednou, když jsme čekali naší holčičku, tak v prvním trimestru jsem zažila autonehodu, pak jsem měla velký problémy, nefungovaly mi játra. V prvním trimestru jsem se ještě na oddělení pro děti s postižením jsem se setkala se zarděnkami. Připravila jsem jedno děťátko k tomu, aby si ji mohli vzít jedni věřící lidi. A tak jsem se jí věnovala a u té holčičky se zrovna projevily ty zarděnky a já jsem je pak ještě dostala. A Já jsem neřekla doktorům tu celou genezi, že jsem vlastně už byla teda v prostředí, kde se to projevovalo, protože tenkrát by mi holčičku vzali, ani by nemrkli. Mm-hmm. A já jsem prostě začala od té doby chodit, pak, když jsem se pak ještě na pár dní jenom vrátila do té práce, pak jsem musela jít na nemocenskou, ale tak jsem chodila mezi těma postýlkama a říkala jsem si, bude taková nebo taková, bude to dítě takhle nebo takhle. Pořád jsem si říkala, co já budu dělat. Pak jsem si řekla, já to děťátko budu mít ráda. A pak se mi tak jakoby ulevilo, že jsme nějak prošli touhletou zkouškou celou a nakonec všechno bylo dramatický, ještě i příchod na svět tohohle děťátka, všechno bylo špatně i okolo porodu a tak potom jsem už konečně byla doma a nakonec se zjistilo, že mi zapomněli kus placenty, takže jsem vykrvácela na tlak 60/35, když mě přivezli do nemocnice a tam na tom sále, kde se dělali potraty, tak tam mě přivezli a vlastně mě teda museli ještě znovu, kde jsem byla šitá až za ušima, tak mě museli znovu teda vlastně čistit a bylo to teda hraniční situace. Já jsem říkala té sestře, já jsem říkala, teď mi jako nic nesmrdí z té masky. A ona říká, no co by ti tam smrdělo, teď to máš jenom kyslík. Takže vlastně úplně bez umrtvení, beze všeho. A bylo to opravdu takový trochu hraniční a mám pocit, že jsem zažila jako takovou vlastně operaci zaživa, což jsem jako v tu chvíli opravdu nějak nevěděla, proč teda nakonec. A musím říct, že to jako kdybych to musela Pánu Bohu pak i trošku odpustit, že jsem se litovala, že tam, kde se teda dělaly ty potraty, tak vlastně tam jsem ani nedostala teda to umrtvení, nešlo to, že to už by bylo špatně. Takže musím říct, že jako fyzickou bolest jsem trošku zažila a pak vlastně ještě trošku taky psychickou, protože když jsem, když jsme se s Danielem měli vzít po 5,5 letech známosti, tak jsme se týden před svatbou dozvěděli, že ho přece jenom pustí naše státní garnitura na roční pobyt do Švýcarska. A takže Daniel měl moc hezkou svatební cestu, teda akorát beze mě. Já jsem musela zůstat doma a on odjel. A ve své podstatě v situaci, kdy jsme si nemohli telefonovat, nemohli jsme si ani moc psát, protože naše dopisy byly kontrolované, tak vlastně to bylo, jako kdyby mi umřel. A v té době já jsem prožila takovou jako asi poprvé v životě takový náznak nějaký deprese nebo čeho, bylo mi to teda opravdu jako velmi to, mě to skříslo, protože v té práci s těma postiženýma dětma to bylo velmi těžký. Ve sboru jsem začala pracovat s dětma, to jsem mu nemohla napsat, prostě taková jako ta izolace, takže tam to bylo psychický trošku takový jako nadoraz a tady to bylo fyzický a tam ta bolest se mi teda trošičku jako po té škole jsem to asi strašně potřebovala, protože musím říct, že mě to velmi, velmi změnilo, že jsem si uvědomila, že kdybych tohle nezažila, tak bych vlastně byla nebezpečná, protože informace jsem měla, ale neměla jsem žádnou zkušenost. A pak, když jsem zašla za jednou sestrou, kterou jsem měla hrozně ráda a navštívila jsem ji a ona mi říká, jaký strašně bolí to koleno. A já jsem už neříkala hlouposti, já jsem ji jen pohladila a mlčela jsem s ní a najednou jsem věděla, že ta bolest je fakt hnusná.
2: Ty jsi říkala, že ses musela nějak srovnat s tím, co se stalo, že jsi musela odpustit Bohu. Je tohle něco, co člověk, když prochází bolestí, musí taky podstoupit, nějak se s Bohem srovnat, nějak dojít k tomu, kde Bohu řeknu, můžeš?
3: No, já jsem to teda takhle hloupě řekla, ale já to neumím líp vyjádřit. Mně to opravdu jako asi trvalo asi 3 měsíce, než jsem byla schopná prostě to přijmout jako součást mýho života a přestat se litovat. No.
2: Zároveň tam je zajímavá ta doba, protože tohle přece hraje v bolesti taky důležitou roli. My máme dneska, mně přijde, že já se pamatuju, když jsem jednou si dávala ohřívat vodu do varné konvice a byla jsem naštvaná, jak to trvá. A jsem si říkala, to je tak paradoxní. My žijeme v naprosto šílené době, ve které minuta a půl, než se zavaří voda ve varné konvici, je dlouho. A teď jak máme projít něčím, kdy nás Bůh potřebuje přetavit a nemůže to trvat jednu modlitbu, jeden den, jedno zpracování nějaké emoce. To je třeba věc, kterou bychom moc rádi, aby když nás něco bolí, tak abychom to Bohu řekli a on to zamázne, bude to dobrý. Nebo někomu odpustíme a už nikdy se nám nevrátí ta emoce z toho, že to bolí. Protože prostě my jsme to přece odpustili, takže je to pryč. A když se ta emoce vrátí, tak jsme z toho zoufalí, protože co tam ta emoce dělá, když už jsme odpustili. Ten čas tam přece hraje taky důležitou roli.
3: Velmi důležitou. Je to popsaný vlastně reakce na stres je, vyžaduje určitou časovou dotaci. A opravdu nejsme schopní a není to pravda, že se může prostě některé tyhle ty věci v toho vztahu i s Bohem, i s lidmi, že to můžeme přetavit rychle, protože to nejde. Protože první, co děláme, když se dozvíme nějakou těžkou zprávu, někdo někde havaroval nebo něco, tak první, co řekneme, nemůže to být pravda. To je to popření. To nemůže být pravda. Popření. Pak se hledá viník. Kdo za to může? Kdo to udělal? Za třetí se smlouvá. Kdybych byla já bejvala tam, tak by se to nemuselo stát a tak podobně. Pak jsme z toho naprosto v depresi. A to je fyziologická deprese. Ta není, že bychom měli hned to nějako léčit. To prostě musíme prožít. A pak až může dojít k tomu, že se smíříme. A ještě k tomu, můžeme být už jakoby smíření a tak, jak jsi krásně řekla, že se k tomu někdy zase ta emoce se nám vrátí. Tak někdy zase hledáme viníka a zase ještě smlouváme a někdy zase jsme ještě smutní, ale to není špatně. To prostě jenom to naše já, to nemůže jenom tak vzít, protože to byla velká bolest.
2: Přemýšlím teď o tom srovnání hlavy a srdce, tak. Protože to bylo výborné, jak jsi říkala, já jsem měla všechny ty informace, ale Bůh mě musel něčím provést a pak se to změnilo, protože my dneska žijeme v době, kdy získat tyhle ty informace je na dva kliky na internetu otázka 10 vteřin, ani to ne, ale dostat ty informace z té hlavy do srdce, abychom vůbec připustili, že tím můžeme teda takhle projít, tohle je přece úplně... Wow, hrozná práce, přijde mi. Velká, úplně. Přeskládat vagón uhlí, něco takového.
3: Zažila jsem takovou jako velmi těžkou situaci, kdy moje velmi blízká přítelkyně procházela tím, že ji opustil manžel. A ona byla tak jakoby tak úžasný křesťan, že ona pořád jako mu žehnala a nezlobila se na něj a pořád vlastně jako chtěla všechno nějak v míru a tak dál. A vlastně, že neprožila plně tu situaci, jako tu pravdivou situaci, kdy ta žena teda může říct, strašně mě to bolí, já se na něj zlobím, je to hrozný, tak, že si to jakoby zakazovala, tak vlastně potom dlouhou dobu se zlobila úplně na celý svět.
2: To je zvláštní, to je úplně zvláštní.
3: A je to hrozně bolestný, že já si myslím, že dneska ráno v heslech Jednoty bratrský bylo, že Pán Ježíš je cesta, pravda i život. A já musím, i teď jsem hrozně šťastná, že bratr Hábl napsal krásné knížky o Janu Amosi Komenském. A kdy opravdu tam je to hledání té pravdy. Ta pravda o životě, i když se nikdo nedívá, tak je jeden název knížky. Jo. Ta pravda, Pán Ježíš je pravda. A my jako křesťani si nemůžeme hrát na to, že nás to tolik nebolí.
2: Ano.
3: Nás to bolí jako všechny ostatní.
2: Připustit si bolest, to je takové první heslo, které jsem si tady napsala.
3: Určitě.
2: Pustím první písničku, chci ještě něco říct té písničce. V poslední době ji pouštím často a ráda, protože mě nepřestává fascinovat. Ona je anglicky, tak mějte strpení. Pokud anglicky nerozumíte, tak aspoň něco malinko z toho textu. Ta píseň je totiž o tom, že Bůh stvořil zemi a stvořili proto, aby ho chválila, aby vydávala tím, jaká je, zprávu o tom, kdo je Bůh. A že teda, když hvězdy byly stvořeny k tomu, aby vzdávali Bohu chválu, tak i my to máme dělat. A pak je tam takový krásný obraz toho, že když teda vítr jde, kam ho Bůh pošle, tak taky já půjdu. Když hory se sklání před Bohem, tak také já se budu sklánět. A celé to končí tím vědomím toho, že když Ježíš zemřel na kříži, zemřel za každého člověka. A tím jeho jediným dokonáno jest je odpuštěn každý můj hřích, pokud budu chtít si tohleto přivlastnit pro sebe. A končí to tím vědomím toho, že by tohle Bůh udělal pro jednoho jediného člověka, protože on nikoho neopomíjí. A jestli tohle Bůh dělá, tak náš úkol je stejný. Neopomenout ani toho jednoho nejmenšího. I tohle je přece něco, co hluboce souvisí s bolestí. Neopomíjet.

0: Hostem Lucie Endlicherové je Noemi Komrsková. Ráda bych se vrátila ještě jednou k tomu příběhu o vzkříšení Lazara. Té situaci, kdy Marta a Marie a Lazar byli Ježíšovi oblíbenci. Ježíš k ním rád chodil do Betánie. Když začalo být Lazarovi špatně, tak sestry Ježíšovi vzkázaly, že se to děje. A Ježíš řekl, je to dobrý. To nemoc není ke smrti, ale aby byl Bůh oslavený. A zůstal tam, kde byl, 3 dny v klidu. A když přišel potom do Betánie, tak Lazar už byl 4 dny v hrobě. A mně na tom přijde zvláštní to, že my někdy ani o té bolesti nemluvíme, ani tu úzkost nezdílíme. Ty sestry přece jenom jako vyslali ten signál a Ježíš s ním naložil, jak naložil. Ale zmiňuji to proto, že bych se ráda dostala k té situaci, která se kolem nás děje často. Bolest každý prochází a nikdo o ní nemluví. Proč je v současné době tak těžké mluvit o bolesti? Co si o tom myslíš?
1: Jsou to takový, trošku je to ta rychlost života, o který jsme už mluvili, že opravdu jako kdyby nebyl čas na ty prostoje, kdy stojíme vlastně v bázni a nevíme nic, kdy se to snažíme nějak urychlit. Já mám pořád takový pocit, že opravdu Pán Bůh, když stvořil člověka, tak ho posadil do zahrady. A dal mu vlastně tu jediný úkol vytvářet vztah se zvířaty a pojmenovávat je. My když dostaneme štěňátko, tak si ho chceme pojmenovat, že jo? A chvilku to trvá v rodině, než mu nějaký jméno dáme. A ve své podstatě tohleto rajský zahradě se dělo. A já mám pocit, že jak pracuju supervizně s různými lidmi z pomáhajících profesí, tak když jim řeknu, aby mi popsali zahradu, kde by chtěli být, tak všichni mají krásné představy. Ale málo kdo v té zahradě si třeba sedne a přemýšlí. Když tam jdou, tak teda kopou, což jako taky je dobrý, ale jako to stišení, to jako vůbec přemýšlet, a co já, to je pro lidi neskutečně jakoby až stresující, když jim najednou zaměstnavatel zaplatí dobu, kde tam přijede někdo a ptá se, a jak se vy máte v té práci, nebo o čem přemýšlíte, tak je to pro ně hrozně jakoby ze začátku až děsivý.
0: Protože to není produktivní?
1: Protože nevědí, co s tím. Protože vlastně jsou pořád zvyklí něco poslouchat. Ticho je prostě něco, co my tady moc neznáme.
0: Já to znám v rádiu, když jsou 3 vteřiny ticha, tak už je to moc velká díra, takže
1: ano,
0: to je neštěstí. Ano. No.
1: A lidi opravdu jako si nevědí rady s tím, když najednou se musí zastavit. Najednou je to všechno jinak. A teď se musí zastavit, musí třeba přerušit práci, už nemůžou chodit do zaměstnání. Můj muž jednou vyšel na kazatelnu a přinesl si sebou takového toho vlčka, jak se točí.
0: Jo.
1: A prostě tak jako se z vrchu do něj vsunuje nějaká ta...
0: Rukověď?
1: Rukověď, která roztočí toho vlčka, až to někdy hraje. A říká, mnoho z nás žije takhle. A když se zastaví, tak ztratí stabilitu.
0: A spadne.
1: My držíme jenom často tím, že rotujeme. Ale když se zastavíme, tak nevíme, co by nás podrželo. O co se opřít. A tohle se týká i té reakce na tu bolest, že najednou si nevíme rady a najednou teď nevíme, o co se opřem.
0: No a o co se opřít? Jak se s tou bolestí setkat? Jak ji vůbec dovolit, aby v tom životě teda byla, aby do něj vstoupila?
1: No, určitě je dobrý, to je něco podobného, jako když hledáme Boží vůli. Tak nacházíme ji v Božím slově, nacházíme ji v kontaktu s lidmi, nacházíme ji v církvi i při svátostech podobně. Prostě tam, kde se jakoby dotýkáme znovu, když čteme Boží slovo, tak to nejsou jako životopisy svatých. Boží slovo, to jsou životopisy průšvihářů.
0: Naštěstí.
1: Krále Davida bychom mnozí ve sboru nezvládali, protože on opravdu měl ten život krušný, ale přesto Pán Bůh o něm suverénně řekne, to byl muž podle mýho srdce. A tohle je něco úžasného, že v Božím slově tam je pravdivý pohled na člověka. Tam se, jako když se píšou nekrology, tak se většinou mluví o těch lidech, jako no to byli s málem opravdu svědci. Ale když to dělali třeba staří bratři v jednotě bratrský, tak to nám bratr kazatel Sita, kdysi náš kazatel starý, tak nám říkal, že to byli frajeři, ty dokázali říct, že byl ten bratr kazatel laskav na konvičku, to znamená, že on rád pil, jo, že byli naprosto, jako snažili se opravdu pojmenovat, co byl problém toho člověka, nejenom ty krásné vlastnosti. A tohle je to, že my máme pořád tu tendenci nějak to tak jako zlehčovat, že to není tak strašný, ale přitom ta bolest, ta nás jako všechny ochromí. A proto nejsme jakoby trénovaní. A ještě z těch 40 let minulý doby, kdy vlastně stát opravdu vyjadřoval a vyhlašoval, že my se o ty nemocní postaráme, dejte to odborníkům, tak ve své podstatě, proč nemohly být postižený děti doma? Protože jsme pro ně neměli vozíčky. Protože na 615 postižených dětí v Luži v Košumberku nebyl tenkrát ani jeden invalidní vozíček pro dítě. Čili když děťátko vyrostlo z kočárku, tak ty rodiče měli volbu, buď bude s ním pořád doma, anebo prostě nemáme, nebo ho musíme dát teda někam do ústavu. A ten tlak byl na ně obrovský, čili oni nemohli vyjet s dítětem ven, proto my jsme jako naše generace ty děti nepotkávali na ulici, protože nebylo jak. A jako ta celá generace vlastně se s tím úplně nescházela a do jistý míry taky nebyly u lůžek umírajících lidí, protože ty byly za plentou a tam se nesmělo. Kolik lidí mi teď říká, jak to bylo hrozný, že tam nepustili za tatínkem, nepustili za maminkou, že se nemohli rozloučit. A tohle všechno se dělo normálně. Že jo,
0: dnes a denně. Bolest je něco, co skutečně do života člověka patří, my jsme o tom mluvili. A když už člověk projde těmi fázemi, o kterých taky už byla řeč, a dojde tedy do té fáze smíření, do nějaké fáze připuštění si toho, že ta bolest se ho tedy týká, že je nějakou součástí jeho života, tak mi přijde, že je pak ke zdolání ještě druhá hora. Ta hora, kdy já jako ten, kdo prochází nějakou bolestí, jsem zvána, co zvána, je mým úkolem, abych o té bolesti mluvila. Přijde mi, že dneska čekáme intenzivně na to, že si naší bolesti někdo všimne a bude nám na blízku a je krásné, když tohleto funguje a když tohleto jde, ale přijde mi, že mnohem častěji jsme svědky toho, že právě v té rychlosti, o které byla řeč, se lehce ta bolest mine. Ani nevíme, jak se na ní zeptat, ani nevíme, jak se jí dotknout, neumíme vedle ní stát. A najednou je tu ten člověk, který prochází vlastní bolestí a ještě je jeho úkolem o té bolesti říct, aby vůbec někdo k ní přišel blíž, aby se jí vůbec někdo všiml, aby se jí vůbec někdo dotknul. Tohle je přece úplně těžké.
1: To je strašně těžký. A když to jako uchopíme tak, jak jsi to říkala, tak vlastně to znamená, že ten nemocný ještě jako aby volal na ty ostatní, aby se nad ním smilovali. Je pravda, že takhle někteří volali na Pána Ježíše, synu Davidu, smiluj se nade mnou a tak dále. Ale tady, aby vlastně naši nemocní ještě jakoby vychovávali to celé společenství, aby byli aby se dobře dívali na ty kočárky nebo na ty vozíky, aby se dobře dívali na ty lidi, kteří třeba chodí jinak a podobně. To je proces. Na to se opravdu, tam máme všelijaký bariéry a já jsem jako jednu věc si uvědomuju, že se nedivím lidem, že jim to často nejde, že potřebujeme mít osobní zkušenost, že i ten člověk na vozíku, že je vtipný, že je s ním legrace, že prostě má svý názory a má svý mouchy a je to prostě bezvadný člověk a tohle je něco, co musí každý člověk nějak trošku zažít. Já jsem měla kamaráda vozíčkáře a ten jezdil po školách a říkal, tak když se na mě díváte, no tak já vím, že jste vyděšený, ale tak se na to podívejte, pojďte si šáhnout na ten vozík. To nekouše, to opravdu a vlastně jako pomáhá lidem ztratit tu bariéru, která je přirozená. Když si s tím nevím rady, tak mám pocit, že musím jít od toho. A já to proto jako nevyčítám lidem, že se neumí třeba úplně přiblížit, protože je to těžký.
0: A na druhou stranu je to zároveň náročné i v tom procházet tou bolestí a ještě si říkat o pomoc. A přitom mě teď nedávno došlo, že tak jako chci po druhých lidech, aby si uměli o to pomoc říct, aby uměli říct konkrétně, potřeboval bych to a to, tak že pokud já něco chci, tak to mám umět úplně stejně. Že tak jako to chci od svého okolí, tak i já mám umět říct, teď se mi děje to a to, potřebovala bych dvojtečka. A přitom to je, že tam už člověk musí být skutečně smířený s tím, mít tu integritu v tom, že je to v pořádku a že tohle můžu dát ven. Že o tom nějak, aspoň nějak je možné mluvit. Což je možná další těžká věc.
1: Ano, ano. Někteří to dokážou velmi dobře, ale většina je těch, kteří jí mlčí a čekají na nás. No. A my tam stojíme často jenom. Ale aspoň stojíme. Jo, mně přijde, že opravdu jako taky bych někdy třeba i ráda u toho nebyla. Ale není jiná cesta. Ale na druhou stranu je to někdy osvobozující. Já jsem jednu svoji mladou kolegyni vzala sebou, když odcházela jedna sestra ve Vysokém Mýtě v Naději a tak jsem, ona sama mě požádala, teda ta moje kolegyně, jestli by mohla jít se mnou. A tak jsme tam spolu seděli, drželi jsme za ruku tu sestru, dlouho byla to bývalá manželka kazatele, věřící žena, a tak jsme jí potichonku zpívali a sledovali jsme její dech a věděli jsme od lékařů, že je to opravdu terminální stav, že už teď přijde konec. A když prostě najednou jsme si všimli, že už vlastně netepe tepna, tak jsme pak zavolali zdravotníky, kteří konstatovali, že už je opravdu sestra odešla do boží náruče. A pak jsme tam teda trošku některé věci zařizovali a já jsem pak vyhledala tu svoji kolegyni, myslela jsem, že jí teda nějak budu muset pomáhat, aby se z toho dostala. A ona mi řekla, to bylo tak nádherný, to bylo tak krásný. A já jsem si říkala, no tak až tohle řekne doma, tak nevím, co jí povědi, ale je pravda, že ona v tu chvíli ztratila strach. A vlastně prožila opravdu chvíli pokojnou a krásnou, kdy jsme věděli, že odchází úžasný člověk do úžasný náruče.
0: Přiblížit se bolesti člověka změní. Změní člověka to, když o té své bolesti poprvé promluví? Je to podobné? Je to tak, že když poprvé mám tu zkušenost toho, že do té bolesti někoho pozvu, tak příště to bude jednodušší?
1: Já ani netrvám tak na tom mluvení o tom. Já si myslím, že on se úplně změní, jakoby to srdce toho člověka. Je pravda, že někteří lidé, i ty, kteří prožili extrémní situace, myslím na lidi, kteří prošli holokaustem a podobně, tak je pravda, že o tom celý život nemluvili. A až ve stáří jsme jim dali šanci teď v nové době, aby mohli promluvit. Někteří to udělali a někteří neměli ani tu sílu. A já jsem měla dědečka, který v první světové válce přišel o pravou ruku a prožil asi opravdu taky velký bolesti v té válce. A babička mi vyprávěla, že nikdy jí neřekl, jak se to stalo, co se stalo, jak to vlastně prožil, že ona slyšela vyprávění nějakého jiného důstojníka, který prošel něčím podobným, protože to byla pravá ruka, kterou psal a všechno, takže vlastně všechno se musel přeučovat a bylo to opravdu, až tě krom toho přišel o svý sourozence a bylo to velmi, velmi těžký. Nicméně, jako tenhle člověk, který o tom nikdy nemluvil, tak byl radostný. Byl to člověk, s kterým byla neskutečná legrace a celý život se věnoval lidem v trápení. Vybudoval na Podkarpatský Rusy dětský domov a celý systém sociální práce tam úžasný. Když jsem to ukazovala svý profesorce na vysoké škole, nějaký ročenky, který tam dělali, tak ona mi říkala, jo holčičko, na téhle úrovni ještě dávno nejsme, co tenkrát dělala první republika.
0: To je síla. No. Ještě se chci vracet k tomu, když člověk tou bolestí prochází, chci se ptát na to, když si v té bolesti člověk připadá sám, protože to je logicky ten základ, co může být to, co pomůže? Co může být to, co ať už otevře dveře směrem k lidem, nebo pomůže nějak tou bolestí projít, nebo konejší srdce, nebo cokoliv. Ty máš spoustu zkušeností, byla jsi na blízku spoustě lidem, kteří procházeli bolestí. Myslím na to, kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo něčím podobným prochází a skutečně má v srdci to volání po té blízkosti a přitom se ta blízkost neukazuje, tak přece jenom můžou být nějaké kroky, co člověk může nějak udělat, byť z těch chabých omezených a nějak ořezaných sil, omezených tou bolestí.
1: Moc ti za tohle děkuju, protože ta akutní potřeba nebo ta je opravdu veliká a jak je v Božím slově napsaný, není dobře člověku samotnému, tak i v tomhletom, ať je to jak chce, neměl by člověk zůstávat sám, protože můj tatínek říkal, že když je člověk sám, není vždycky v dobré společnosti. A každá psychoterapie hledá bludné kruhy sebepodrývajícího chování. My vlastně máme opravdu zvláštní možnost, a to je až někdy fakt mi přijde ďábelský, že my opravdu máme takový ty věci, které si řekneme, takhle to nejde, ne, to já nemůžu udělat jinak, to je všechno, ale nezůstávat sám je někdy opravdu taková jako tvrdá povinnost člověka někoho mu zavolat. Abychom vždycky měli někoho, na to musíme myslet už v mládí a opravdu zavolat. A v dnešní době jsou i instituce, které opravdu dají šanci, že přijde někdo, pomůže někdo, jsou pečovatelské služby, je možnost zjistit opravdu kdekoliv od lékařů nebo od sociálních pracovníků zjistit nějaký kontakt a zavolat člověka, nezůstávat sám. Pro věřící lidi určitě to platí, zavolat někoho z příbuzných, ke komu mám důvěru, nebo zavolat někoho z církve, ke komu mám důvěru, nezůstat sám, protože někdy je to opravdu hrozně těžké.
0: No, někdy je hrozně těžký do té samoty někoho pozvat, vůbec jako říct, já jsem tady, protože tohle je bolavé. Mně přijde, že uprostřed té bolesti má člověk tendenci spíš sedět a čekat, že si ho někdo najde, než někam vyjít. Já se hodně často potkávám třeba s mladými lidmi, kteří říkají, a teď se cítím hrozně sám a nikdo si toho nevšimne. A jim vždycky říkám, výborně, to je ideální příležitost vyjít, protože když si já připadám sama, jediné, co s tou samotou můžu udělat je, že půjdu ven, že si všimnu někoho jiného, kdo je sám, tak. Že se setkám s někým, kdo prožívá něco podobného.
1: Ano.
0: Ale pak jsou chvíle, kdy se člověk připadá až paralyzovaný tou bolestí, kdy prostě to nejde. Kdy kam jít a koho najít, když si připadám úplně rozbitá, zmlácená, myslím na kamarádku blízkou, kterou opustil manžel a která měla tu výhodu toho, že měla tři blízké lidi, se kterými to mohla sdílet a kteří opravdu byli úplně pro ní, úplně pořád pro ní. Ale zároveň ona stejně říkala, úplně si v tom připadám sama a vůbec nevím, jak s tím jít ven, vůbec nevím, o čem mluvit, jak o tom, já sama se v tom nevyznám, tak ano. Co mám říkat, jako co ano. Komu říkat.
1: Ano, je dobrý v těchto situacích si promyslet odpovědi na ty otázky, které uslyším.
0: Dopředu.
1: Jako když by tato sestra v té situaci řekla, já nevím, je mi těžko, tak každý tomuhle porozumí. My můžeme říct, nevím, nebo já nevím, jak to zvládnu, je to těžký. Můžeme, a nikomu tohle nevadí, protože tomu lidi rozumí. My si nemusíme hrát na hrdiny. Nemusíme. My nemusíme vždycky vědět. A to je fakt jako ta svoboda dětí božích, že, že my nemůžeme být slabí. A
0: kéž bychom to dokázali.
1: No.
0: Kéž bychom to dokázali. To je totiž to, že my tak věříme tomu, že je důležité, abychom byli ti hrdinové a všechno zvládali a nedotýkali se nás žádné spodní proudy čehokoliv. Že to je možná ta největší výzva. Vůbec dát nahlédnout do té slabosti a do toho, že teď nevím a teď to bolí a teď nemám sílu nic. Teď prostě to nejde. Protože teď to opravdu nejde.

0: A takhle přišel e-mail od Ivy, který je delší, ale já bych ho s dovolením přečetla celý, protože on skvěle předznamená to, o čem chceme mluvit dále s Noemi. Píše Iva, děkuji za požehnaný a tak potřebný poslech na téma bolesti a jak v ní přebývat, být v ní účastně, nevyhýbat se jí, ať už u nás samotných nebo u druhých okolo nás, kteří nějakou bolest prožívají. Myslím, že velkým problémem je, že vyrůstáme v rodinách, kde se o bolesti nemluví. Je to nežádoucí, protože sami rodiče, prarodiče to neumí, nezvládají, nemají v tom vzory. A teď mluvím hlavně o svých nevěřících příbuzných, přátelích. Například má známá měla těžce nemocného malého synka. Byl dny mezi životem a smrtí. Navštěvovala ji má sestra, jsou si blízké. Chodila ji potěšovat, plakat s ní, prostě být s ní v té její bolesti. Pamatuju si, jak po nějaké době, kdy se z toho synek dostal, vzpomínala ta maminka na chvíle, kdy si velice cenila, že za ní moje sestra chodila a byla tam s ní. Vzpomínala právě na ty své kamarádky, které k ní v té době vůbec nechodily, protože by vůbec nevěděli, co mluvit, jak se chovat. Sami to nezvládali. A jedna z nich o nějakou dobu později právě říkala, že u nich doma o takových věcech vůbec nemluví. Takové věci byly tabu, nemluvilo se o smrti, o umírání. Když diagnostikovali jejímu tatínkovi smrtelnou nemoc, nikdo z nich mu to neřekl. Bylo to vše tajné a nesmělo se vůbec na tyto věci vzpomínat, vůbec kolem nich chodit. Vidím to i v dnešní době. Sociální sítě jsou plné srdíček, smajlíků, úsměvů, nepřirozených až křečovitých fotografií. Většina lidí tak nějak tuší, že je to lež a dál je tím vlastně podporováno, že o bolesti se nemluví. Není tu pro takové místo. A taky setkávám se s tím a učím se to sama právě s vědomím, jak aktuální a potřebné to je, že je tak vzácné, když někdo dokáže být jen ten naslouchající, kdo vezme jen za ruku a je tam v tom vašem trápení s vámi. Myslím, že takový člověk, který má dar naslouchajícího, toho tichého zúčastněného, to je velice vzácné u Boha. A ano, takový člověk nejde tak slyšet, vidět, není to atraktivní, ale je velmi cenný, je tou nepostradatelnou perlou. Tak vás zdravím do studia, moc děkuji za otevření tohoto tématu, Iva. Když to čtu, Noemi, tak si říkám, první otázka, která mě napadá, která je možná dobrým vstupem do toho, když chceme mluvit o tom, jak být blízko, jak zaslechnout ten neslyšný křik bolesti. Je to dar? Je to dar umět naslouchat, umět být blízko? Je to něco, co člověk buď má nebo nemá?
1: Je to dar a Ivě moc děkuju za ten její dar. Napsala to krásně. Já si opravdu myslím, že není dobrý se tak nějak rozhlížet a říkat si, proč to nedělají všichni stejně, jako, nebo proč lidi nebudují ty zařízení tak jako já, nebo podobně, ale tak to vůbec není. A to mě tak v životě taky trošku vyučilo, že jsem si uvědomila, že záleží opravdu na tom, nechat i ty ostatní lidi se zeptat třeba, proč to děláte, proč my jsme třeba u těch lidí postižených stáli, nebo proč se o to někdy snažíme, a i když nevíme, jestli to děláme dobře, nebo tam nejsou žádný frčky za to, ale myslím si, že opravdu v něčem je to dar a v něčem je možný na tom pracovat. Můžeme si i ten dar vyprosit, protože je ho velmi třeba. A to asi bychom měli dělat.
0: Já děkuji, že to říkáš. Já jsem se bála, že když řekneme, že je to dar, takže si člověk tak úlevně může říct, já ten dar nemám, takže se mě to netýká. Ale právě proto, že každý z nás má vedle sebe někoho, kdo prochází něčím těžkým. A pokud ne teď aktuálně, tak dřív nebo později právě tím budeme procházet v rodině. Budeme tím procházet, když ztrácíme rodiče, když ztrácíme někdy i děti, kdy prostě odcházejí ti nejbližší lidé, které máme nejraději, tak přinejmenším tady se té bolesti nedá vyhnout. A právě proto si myslím, že jsem ráda, že jsi řekla nejenom to, že je to dar, ale také to, že je dobré o něj prosit. A že je dobré na něm pracovat, že je dobré to rozvíjet.
1: Ano, ano. Nebo zkoušet, kolik vydržím. Jako, není možný opravdu říct, abychom všichni dělali všechno, to určitě ne, ale přesně jak jsi říkala, není člověka, který by tím bolestným nemusel projít. Všichni budeme muset projít. My se pořád musíme učit. My nikdy nemůžeme říct, my už víme, jak na to. Já to taky vůbec nevím a u každého nového člověka nově hledám. A do jisté míry opravdu tohle je něco, co je pokořující. Já bych taky už někdy chtěla být takový ten profesionál, ale to nejsem, to prostě vždycky mě to dostane a vždycky mě je to líto a vím, že jako profesionál jsem měla třeba smrt lidí v naději ve Vysokém Mýtě přijímat jako něco, s čím víme, jak máme pracovat. Ale já jsem si říkala, já si je klidně opláču, protože já je mám ráda a to už je na můj účet a mně je to líto, že mě opustili a tam už nejsem profesionál, tam jsem prostě člověk, který měl vztah a přišel o něm.
0: Tak teď máme dvě témata, tak postupně. My jsme říkali, že je možné pracovat na tom, nějak rozvíjet ten soucit, možná to je to dobré slovo, ano. Ten soucit. A pak mě napadá, a dobře, a tak pojďme tudy. Takže jak ten soucit rozvíjet? Něco jiného je, když má člověk darováno. Jsem si jistá, že tobě to bylo dáno, že tahle ta touha být těm lidem blízko a stát vedle nich je hluboce ve tvém srdci. A ty si to i několikrát zmínila. Ale co u člověka, který by i chtěl, ale pak je tam spousta těch překážek, strach, nejistota, bolest, obavy, takové to přešlapování jak a kudy. Co vlastně rozvíjet, o co usilovat?
1: To je, proč jsme stvoření jako lidi, my jsme stvoření pro vztah. A je dobrý mít vlastně budovat ty vztahy, ty nejbližší vztahy a pak takovou tu sociální síť, mít okolo sebe přátelé a jak říká profesor Knobloch, umět si jako udělat pořádek v tom, ty mý blízký lidi jsou ke mně ve vztahu autority, nebo jsou to lidi, s kterýma jsem na souřadní úrovni, nebo jsou to lidi, kteří jsou na mě nějak závislí, nebo je to můj intimní partner. A teď vlastně, když mám maminku, jako vlastně malé dítě, tak je mi autoritou a když se vdám, anebo už vstoupím samostatně do života, tak já jsem samostatná jednotka a maminka taky, takže teď už máme možnost konzultovat a pak jsou ty vztahy těch lidí, kteří jsou na nás nějak závislí. A tady je, myslím, hodně důležitý si uvědomit, že i ta maminka se může stát závislá a že do jistý míry já ji pořád budu ctít, tak jak mě to Boží slovo říká, ale už ji nebudu poslouchat. Já už budu opravdu, už já rozhodnu, kdy a jak o ní budu pečovat a jakým způsobem to udělám. Si pamatuju na situaci, kdy maminka, mě bylo přes 50 a maminka mi říkala, jaký hadr si mám na ty okna vzít. A
0: ty maminky jsou někdy úplně stejný, ne? No dobře.
1: Je to určitě všude. A já jsem jí říkala právě proto, že už jsem od pana Knoblocha věděla, že je prostě už teď na mě závislá, že prostě ty okna meju já. Tak já jsem jí říkala, mami, já tě mám strašně ráda, ale já to umeju takhle. No a jako ve svým podstatě to je přesně to, co člověk potřebuje udělat. Jakoby ošetřit emoci toho člověka. Ona mi radí, protože mě má ráda, chtěla, abych to udělala nejlíp. Ale já musím zpracovat svoji emoci, abych se necítila, nebo abych nevybouchla, nebo abych ji neublížila, ale abych si uhájila vlastně to, co potřebuju, abych to měla jako ten proces co nejrychleji a mohla si zase k ní sednout a víc ní. Tak já si myslím, že tohle je něco takového, kde se opravdu toho soucitu se učíme, ale zároveň potřebujeme taky jakoby v tom nacházet sami sebe. A opravdu naslouchat sobě a naslouchat tomu druhému. Vlastně takový to naslouchání, to je taky taková úžasná věc, o který se málo mluví, jak důležitý je naslouchat Pánu Bohu, samozřejmě. Že modlitba není jenom monolog, modlitba je dialog, kdy se něco od Pána Boha chci dozvědět. Naslouchat lidem a naslouchat sobě. Že to, abych věděla, co mě to stojí, ta péče o toho člověka, jak mi v tom je a jak to já vydržím. To jsou všechno věci, já jsem měla vždycky pocit, že já to všechno zvládnu, teď já mám na to papíry. A najednou jsem si uvědomila, jako kdyby mi ty rodiče třeba 15 let leželi, já bych to už fyzicky nezvládala, protože už jak jsem nosila ty postižené děti, tak já už tu páteř a svoje děti a svoje vnotky, tak tu páteř už nemám takovou, že bych mohla jako opravdu tu péči poskytnout fyzicky. A tam jsem začala najednou mít takový pocit určitý úzkosti a řekla jsem si o pomoc.
0: Je zajímavé, ty jsi zmínila naslouchání. To je možná taky věc, které bych se ještě ráda dotkla, protože jakoby dnešní doba tolik naslouchat neuměla, jakobychom spíš, když posloucháme druhého, hledali argument nebo tu odpověď. Jo. My sice posloucháme, ale zároveň už nám v hlavě roste to, co chceme říct, to, co doplníme k tomu, ale přitom tohle není podstata naslouchání. Naslouchání přece není, že budu tomu druhému přikyvovat a zároveň už přesně čekám, až on řekne tu poslední tečku, abych já tam mohla něco vpálit.
1: Přesně. Ale tohle je proces, zvlášť u nás extrovertů, což jsem taky. Tak já jsem se to fakt musela jako tvrdě učit. A dostala jsem impuls v takovým moc krásným projektu, který pro nás udělali v Anglii v 94. roce, kdy se sestra Margaret Jones věnovala právě tomu, že založila takovou organizaci, která učila naslouchat, křesťanské naslouchání. A to bylo něco tak pro mě úžasného, že jsem si opravdu právě uvědomila, že jsem se vždycky snažila těm lidem jakoby nějakou moudrost v úvozovkách říct. Ale pak jsem se často uvědomila, že jsem to řekla těsně vedle, že to nebylo vhodné třeba, nebo že jsem si nebyla jistá, jestli ten člověk to mohl přijmout a podobně. A najednou jsem slyšela, že vlastně můžu úplně zmlknout. A já jsem si někdy sedala takhle na ruce, abych jako dokázala, nebo jsem si držela pusu, abych fakt dokázala mlčet. A abych dokázala opravdu, jako do jistý míry, je to i technika nějaká terapeutická, ale opravdu se ukáznit, protože ta chvíle, když jsme u bolavého člověka, můj manžel po operacích páteře, a někdo přišel a řekl, jo, mě taky tak bolej záda. V tu chvíli vlastně jako to zní jako o několik stupňů jinde, jo? Protože jemu šlo o život a tohle byla jenom nějaká chvilková nepohoda. Jo? To je prostě jinak. Můj manžel říkal, že nejvíc ze všech lidí ho podepřel jeden bratr ze staršostva, který nepřišel jako s otázkama, co mají ve sboru dělat a tak, ale sedl si vedle postele a plakal. A na něj říkal, ten mě navštívil.
0: To je síla.
1: A já myslím, to zmlknutí. A když jsme tam pro toho člověka, tak to všechno naše odchází úplně do pozadí, ale tam se musím já ukáznit. Teď není důležitá moje zkušenost. Tam je, když jsem u bolesti, tam je teď důležitý ten člověk. A já mu musím dát prostor. Buď s ním mlčet, nebo s ním plakat, nebo se ho zeptat. Otázky jsou povolený, ale málo.
0: Hlavně taky, jak vypadají, že?
1: Tak.
0: Když se 29. člověk zeptá, jak ti je, bolí tě to, zlepšilo se to, nebo co, jaký máš výhled do budoucna, tak už člověk asi úplně nechce odpovídat. A co 29., když se 30. 29. takhle zeptá.
1: To máš pravdu.
0: Ještě se chci ptát na úplně praktické věci, jestli je možné něco prakticky udělat tam, kde je tahle ta bolest, ta dlouhodobá. Já jsem při přípravě tohoto pořadu hodně myslela právě na to odcházení, které my hodně zmiňujeme, ale taky třeba na to, kdy člověka opustí partner, nebo kdy prochází nějakou dlouhodobou zkouškou. A může být i to, že není to někdo úplně v mé bezprostřední blízkosti, kdo odchází, ale třeba je to někdo blízký, kde já stojím a i pro mě je to těžké. A tak se chci ptát na to, jak být takovým lidem blízko prakticky, jestli tohle to je možné. Mluvili jsme o naslouchání, mluvili jsme o takovém tom bytí se, což je určitě to, co nejvíc je potřeba. A zároveň bych nerada rezignovala na tu praktickou část, protože si myslím, že i ta je důležitá.
1: Určitě. Já si myslím, že opravdu žijeme v době, kdy ta minulá generace měla vlastně možnost ty lidi dávat teda do institucí a věděli jsme, že ta pomoc tam není úplně nejlepší. V současné době vznikají instituce, kde opravdu se mi zdá, že mnoho dobrého se udělalo. A nemyslím si, že je to odcházení lidí lehčí. Ale my můžeme zajistit pro toho člověka profesionální pomoc po všech stránkách, teda péče o tělo a ještě i určitou aktivizaci, nějaký podněty a tak. To se v těch zařízeních docela dobře děje. Ale nemůžeme nikdy nahradit emoční podporu blízkých lidí. A to je strašně důležitý, protože opravdu navštívit člověka, teď to je vlastně to, co je v Izajáši 63 a pak v Lukáši, že jak se pán Ježíš vlastně jako tu svoji službu pojmenovává, že navštívili jste mě, když jsem byl nemocný a tak dále. A takže takhle se pán Ježíš prezentoval a takhle se mají teda prezentovat i jeho lidi. A to navštívení těch nemocných a to opravdu, aby se jich někdo zeptal, jak se jim opravdu daří. A když někdo řekne, já už bych nejradši umřel, tak mnoho lidí je naprosto vyplašených. No co to, a dědečku, a prosím vás, a dejte pokoj, co tady. No, ale takhle ne. Je potřeba říct, vy se opravdu takhle cítíte, nebo dědečku, tobě je opravdu takhle špatně. A co, o čem tu přemýšlíš a tak dále. No, prostě přiblížit se k tomu a neutíkat, protože to je lež. My opravdu nesmíme lhát ani těm svým lidem, tak jak jsi říkala, nebo jak bylo v tom dopise. Tam opravdu je to hrozně smutný, protože ten člověk odcházel a pořád věděl, že on je tou svojí smrtí strašně zraní. To je tak úžasný, jako to se stává opravdu i pracovníkům v hospicech anebo v těchto zařízeních, že když tam někdo blízký s tím svým pacientem je, tak se často stává, že ten člověk si třeba jenom odskočí zatelefonovat nebo na záchod vrátí se a mezi tím ten člověk zemře. No, a teď si ten člověk říká, no tak co mi to udělal, nebo proč, no proč to udělal?
0: Protože mohl.
1: Protože jednak mohl a za druhý on je nechtěl zarmoutit. On chtěl prostě odejít sám a prostě zrovna si pamatuju, jak moje babička, když jsem jí držela za ruku a tak najednou mi tu ruku tak jako vyndala, tak si ji vzala a bylo vidět, že je v pohodě. A nepotřebovala se mě jakoby... To jsou věci, kdy ten člověk ještě jakoby vyjádří svůj postoj nebo i sebeúctu, nebo to jsou zvláštní momenty a pro nás živí je to obrovská zkušenost, že některý lidi odchází elegantně a není v tom žádná úzkost ani bolest nějaká velká a tohle si myslím, že je velký dar. No.
0: Když jsi mluvila o tom, jak je důležité naslouchat, tak mě napadlo, jak je důležité slyšet potřeby těch druhých, protože myslím, že někdy máme právě pro tu rychlost, ve které jsme, protože ten člověk, který stojí uprostřed bolesti, tak má úplně jinou rychlost, než jakou rychlost má běžný svět, ten roztočený vlček. Vlastně člověk uprostřed bolesti je rád, pokud se vůbec pohne, pokud vůbec nějaký pohyb v jeho světě, ať už vnějším nebo vnitřním, proběhne. A přijde mi, že někdy, když z toho svého běžného běhu věcí se přiblížíme do tohoto světa, který je tak zpomalený, tak je těžké zaslechnout, co je tam zapotřebí. Právě pro tu rychlost, jakoby zpomalit na tu rychlost, kterou má ten svět bolesti, a pak vnímat, co je zapotřebí. Nikdy nezapomenu, když mým blízkým přátelům náhle odešla dcera a já jsem psala té mamince SMSku a psala jsem jí: chceš, abych tě přijela obejmout, mám ti upéct buchtu, půjdeme se jenom tak projít, pošlu ti písničku, modlím se za tebe. A ona mi napsala: chci obejmout a buchtu. A já jsem prostě upekla buchtu, jela jsem tam, strávili jsme spolu odpoledne a bylo to úplně vzácné v tom, že ona si mohla říct, úplně klidně mi mohla říct, nic nechci, ale ona si mohla říct, vybrala si, a já jsem byla ráda, že jsem do toho mohla nějak přispět. Mně přijde, že tohle člověk chce, že chce jako něco udělat.
1: Tak.
0: Jo, nějak
1: tak,
0: se na tom podílet tím aktivním způsobem, ale úplně mi na tom došlo, že tím skončil můj úkol.
1: Ano.
0: A že už nejsem zapotřebí, že tohle, že jsem udělala to, co jsem v té chvíli měla udělat, a že už se dál nemám ptát. Že už jí to nemám psát znovu, že prostě, že můžu za 14 dní se jí zeptat jenom, jestli něco nechce, ale už ne takhle, že prostě tím byla ta možnost vyčerpaná. A došlo mi, jak tohle je taky těžké. Jak slyšet to, co ten druhý chce. Neříkat mu, já ti chci dát, ale říct, co bys ty rád.
1: Ano.
0: Je úplně něco jiného, že my chceme přinést to, co my chceme, ale měli bychom přinést to, co ten druhý potřebuje.
1: Tak, tak. A tohle to je úžasný, opravdu ten respekt vůči člověku v bolesti. Nezneužívat tu jeho situaci k tomu, že teď mu teda pořádně nakážu, co jsem nemohla celý život. Je velmi důležitý opravdu se přiblížit k tomu, co ten člověk, jako zeptat se opravdu, co by ti udělala radost, nebo o čem přemýšlíš, nebo co, jak ti tady je. Je zajímavý, v sociální práci se dělá individuální plánování a je to opravdu veliký proces, myslím si, že zdravý proces, ale všichni se s tím velmi trápí. Vzniklo to proto, protože jako kdyby lidem došla ta inspirace, co můžu udělat pro ty lidi, kteří jsou třeba už ležící a v bolestech a podobně. A tam je taková jedna metoda, která se mi moc líbí, empatická metoda, kdy si člověk má sednout vedle toho ležícího člověka, dát hlavu do úrovně jeho hlavy a čtvrt hodiny mlčet, jenom tam být. A je to úžasný, protože najednou člověk kouká na co ten člověk kouká, slyší to, co ten člověk slyší. A najednou si tak uvědomí, co by asi ten člověk chtěl. Můj manžel má stále velký bolesti a hodně chvilku pracuje, pak si musí zase lehnout. A jeho vnuk nejstarší mu vyrobil takovej kolotoč, který se zavěsil nad postel a tam na něj takhle koukají obrázky jeho vnoučat. A to se může roztočit a my si to ráno nad postelí roztočíme a protože se za ně pořád modlíme, tak je to moc pro nás takový krásný. Ještě si tam potřebujeme dodělat ty druhý vnoučata od syna, ale to jsme zatím ještě nevyrobili, protože nemáme takovou invenci jako ten náš vnuk, ale mně to přijde hrozně cenný, aby ten člověk měl na co oči upřít a aby opravdu jsme si zamysleli nad tím, jak je to příjemný, když tam prásknem dveřma, nebo když na sebe křičíme. Jo, jak opravdu potřebujeme pochopit toho člověka. A mně se moc líbí to, co jsi říkala, to obejmout a buchtu. To je To je zvláštní tajemství, tohle měla ta naše maminka, která jakmile někdo umřel, už pekla. No protože ty lidi nemůžou v tu chvíli a často tím, jak nejedí, tak potom je problém a chodí jim tam hosti a oni jim nemají co podat. Prostě tímhle se odstraní, je to jakoby drobnost vedle té vší bolesti, ale někdy to působí fakt jak balzám.
0: Úplně. Když tak mluvíme o bolesti, tak pořád mi tam proznívá to, jak toužíme potom, aby tam někdo byl, aby byl někdo s námi, aby někdo přišel, aby někdo položil hlavu na ten polštář spolu s námi, tak tahle ta písnička je úplně o tom též.

jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

0: jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři? Máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys si dal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.

se ti občas

0: Není jednoduché stát vedle bolesti a nevím, jaká je tvoje zkušenost, ale mám dojem, že z toho, co často slýchám kolem sebe a co taky někdy zakouším, tak mi přijde, že je to o to těžší uprostřed církve. Že nějak tam čekáme, že to prostředí bude to krásné, dobré, vyžehlené, bez pádu, bez problémů a že když je tam někdo, kdo prochází něčím těžkým, speciálně ten rozpad manželství, ale i odcházení někoho blízkého, že najednou si s tím neumíme poradit. A přitom přece ta církev by to nejvíc měla umět. A tady roste spousta zranění toho, kdy ti lidi o to víc čekají, že někdo přijde, ty jsi říkala, ať přijde někdo z církve, ale někdy je to to nejtěžší, někdy to nejvíc neumíme. A tak nevím, jaký otazník za to vložit, co s tím, jak na to.
1: No, moc děkuji za tuhle otázku. Já bych chtěla říct, že si velmi vážím všech církevních projektů, které existují, kdy věřící lidi se opravdu i v té sociální práci velmi potkávají, věřící lidé z různých církví a najednou jsou z nich kolegové a najednou vědí, že ta láska ke Kristu a k lidem prostě nás spojuje, že padají všechny nějaký zábrany a předpisy, prostě najednou jsme na jedné lodi a rozumíme si a máme se rádi, to je úžasný. Ale je pravda, že někdy v těch našich prostředích, že nás ovlivnila trošku i ta taková, tím, jak žijeme vlastně v naprostém pohodlí a jak žijeme nejlíp, jak generace v téhletý části světa, kdy žili, to si musíme přiznat. Tak ve své podstatě jako nechceme si to kazit něčím takovým jako a nejsme trénovaní na to, že si s něčím nevíme rady, jako kdybychom si ze všem měli vědět rady i v církvi. A tak mi přijde opravdu překvapivý, že tak, jak jsme mohli nějak vytvořit diakony v tom našem sboru a udělali jsme psychoterapeutickou a pastorační poradnu, kam přichází lidi, tak mě velmi překvapuje, jak moc je to třeba. My se nějak moc nezviditelňujeme, neděláme nějaký velký reklamy, ale chodí k nám lidi věřící i nevěřící, sloužící i nesloužící, lidi v různých procesech vyrovnávání se sami se sebou. A myslím se, že je to zdravá reakce na to, co prožíváme, protože ve Spojených státech jsme se tomu smávali, že tam má každý svého terapeuta a tak podobně, ale je pravda, že lidi dřív žili jinak a prostě museli prožívat strašné věci a museli to, když se podíváme na situace, který popisuje třeba Jan Karafiát z Valašska, kde jedna rodina pochovávala jedno dítě za druhým a teď co zas měl říct na tom pohřbu. To jsou opravdu hrozný věci a my jsme takoví, že v našich sborech se to tak často nestává. Proto nevíme, jak na to, když se to stane.
0: Foukne vítr a už jsme nemocní.
1: My jsme vlastně opravdu asi rozmazlený, protože toho nejsme nějak na ty velký zátěže trénovaný. Ale musím říct, že lidi, kteří tímhletím projdou, takže se stávají potom velmi, velmi potřební v těch svých sborech, protože oni chápou, oni vědí. Lidi, kteří se dotkli bolesti, tak právě se umí zeptat, chceš obejmout nebo chceš tu buchtu. A to je přesně to, co je třeba, abychom tak nějak v těch svých prostředích neutíkali od toho. Některá ta pomoc lidem se musí profesionalizovat, protože už na to nějak nestačíme jenom tím, že řekneme, já se za tebe modlím. Je to úžasný, modlitba má největší moc, ano, je to úžasný, ale někdy je potřeba právě i to obejmutí, i ta buchta, i to, že tam pak opravdu pár dní strávíme. A tohle je třeba se učit a nebát se, protože Pán Bůh tyhle dary rozmnožuje.
0: A pak je ještě jedna věc, kterou jsme vlastně tak jako obešli a bylo by škoda jí minout. My jsme hodně mluvili o tom, jak s tou bolestí nakládat, ale někdy se stane, že ta bolest člověka pohltí.

0: a že on najednou zahořkne, že ho to úplně převálcuje, že prostě mu to úplně přeformátuje pohled na svět a neumí z té bolesti vyjít. Prostě on sám je ta bolest.
1: Je to hrozně těžký a nebezpečný, protože opravdu zvlášť, když ten člověk má pocit, že mu někdo něco dluží, že se měli k němu chovat jinak, že to, nebo se zlobí na doktory, nebo už tam nikdy nepůjde a podobně. Vlastně, když se na kohokoliv zlobíme, tak tomu druhému to v tu chvíli může být úplně jedno. Ale my máme v srdci hořkost. A jakmile si necháme v srdci hořkost, tak je to cesta do deprese. A opravdu do hrozných pocitů a úzkosti a nemoci. Takže pokud chceme opravdu zůstat psychicky zdraví, tak je potřeba pečovat o to, abychom neměli nevyjasněný vztahy, abychom si uklidili a i v tom pocitu té bolesti přijali, že to není špatně, že se to Pánu Bohu nevymklo z ruky. A možná tady přečtu druhý text, na který jsem myslela, než jsem sem šla, Židům 11.1. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Když myslím na člověka, který neskutečně trpěl, tak je to Jan Amos Komenský. Já ho mám strašně ráda a těším se na něj do nebe, protože on přišel o všechno. On přišel o ženu, o dítě, o zemi, o církev, o všechno.
0: O dílo,
1: který mu schořelo. A on pláče, tam vydává pak Clamores Elie, pláč Eliášův. Nicméně on zachoval víru. A já si vždycky říkám, to podívat se na víru předků je úžasně cenný pro nás. Ti mnozí už tím prošli. Pán Ježíš první tím prošel a my ostatní jdeme za ním a máme slíbeno, že nás neopustí. To je cesta, po který můžeme jít.
0: Moc děkuju. K tomu není co dodat. Já jsem chtěla prosit o slova na závěr, ale tohle jsou slova na závěr. Moc děkuju, že jsi tady dneska se mnou byla. Moc děkuju za to, že jsme spolu naslouchali tomu neslyšnému křiku bolesti. A já bych si moc přála, aby na druhé straně byl aspoň někdo, kdo uslyšel, že může být slyšet, pokud bolestí prochází, a někdo, kdo chce slyšet bolest, která je vedle něj. Pokud by se tohle to povedlo, tak tohle naše setkání rozhodně splnilo smysl. Moc děkuju, Noemi, že jste tady byla. Díky.
1: Já moc děkuju.
0: Přejeme pokojný čas a kéž by opravdu ta bolest byla slyšet, kéž by to nebylo něco, co míjíme, o čem se tváříme, že neexistuje. Kéž bychom ji mohli slyšet u druhých a uměli ji slyšet i u sebe. Nechali ji zaznít. Díky. Naslyšenou.
2: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
3: Právě jsme doposlouchali pořad o neslyšném křiku bolesti. No a za týden bude hostem Kateřiny Hodecové Petra Vychodilová. Mluvit budou o tom, kde je Bůh, když se dějí těžké věci.

Jen díky tobě stojím, jen díky tobě dýchám. Tvá milost mě nese dál, v tobě mám svou naději. Dospívali Solu Izrael a teď už Lucy Crimble, kde zpívá živá vodo, zjemni mé srdce tam, kde je tvrdé. Hoř v mé duši, zažehni vášeň tam, kde jsem studená. Duchu živého Boha, obnovuj mě.

0: Druhá hodina raní nám na Rádiu 7 přináší bohoslužbu. Kázání Tibora Máhryka, hosta ve sboru církve bratrské Elim v Opavě, připomíná, že bez Bible se prostě křesťanský život dříve nebo později rozplývá do dojmů a názorů. Dobrý poslech přeje Kristýna Exnerová.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Já jsem se zmínil, že na Gimplu jsem založil ještě s jedním kamarádem ateistický kroužek, protože byli jsme trochu naštvaní na to, co si ta církev dovoluje a jak balamutí lidem hlavy a je už prostě na čase s tím skoncovat, tak jsme založili takový kroužek, měli jsme povinnou četbu Bible a hledali jsme tedy argumenty pro to, abychom vyvrátili těm křesťanům a těm farářům a těm různým takovým zpátečníkům a přinesli jim zvěst o pravdě, o skutečné pravdě. A samozřejmě ta Bible nebyla má, patřila škole. Já jsem chtěl mít vlastní Bibli a nebylo možné ji sehnat. A s mým kamarádem, velice dobrým kamarádem, doposud jsme kamarádi, tak jsme šli na Čundr a v první večer, to bylo v Rajecké dolině, tam jsme odparkovali naše favority, kolo se jmenovalo.